0: Máte tam lehčí otázku.
1: Dobře, tuhle přeskočíme. Ne, já vaše snímky miluju, protože říkám si, že Václavák v těch, dejme tomu, 60. 70. letech měl své kouzlo. Které místo, a budu se na to ptát všech hostů, jste vy měl na Václaváku nejraději? Které už tam třeba není a když jdete dneska kolem, tak si řeknete, jo, tady bývalo tohleto.
0: No, co tam už není a co je velikánská škoda, že už není, je barák, který dneska je nahražen bývalou družbou, teď je to nějaký supermarket, na rohu Jindřišské a Vodičkovi, kde krásný secesní barák a v tom baráku byla ještě krásnější kavárna, taková jídelna a takový prostě takový prostředí, kde se scházeli kumštíři, Werich, pan Vlach, karikaturisté, doktor Sejček a řada jiných divadelní herci, samozřejmě řada jiných, která velice zajímavých lidí doprovázela vždycky na klavíru slavný klavirista Malásek, otec slavného našeho klaviristy Maláska. No to bylo půvabné místo, kam jsme chodili teda velice rádi, protože jsme z redakce to měli kousek, tak jsme tam chodívali na obědy a tak to tam bylo jako moc hezky.
1: Mně se moc líbí, já nevím, jestli to slyší i posluchači, vždycky, když tady padne nějaké místo, v divadle to zašumí a ozve se, je, to bejvalo, jo no, to bejvalo hezký. Já vám teď představím muže, který do toho baru, o kterém jste teď hovořil, také chodíval. Víte, já jsem si říkal, že by bylo dobré pozvat nějakého odborníka, architekta, který tomu rozumí, aby popsal, jak to s tím Václavákem bylo a je. Myslím, že to je architekt, který vám udělá radost. Přichází pan Petr Nárožný. Dobré dopoledne, vítejte v Tobogánu.
2: Děkuji.
1: Nepřestřelil jsem, jste vy architekt správně, je to tak?
2: Špatně, jako vždycky.
1: Jak to?
2: Já nejsem architekt, já jsem stavební inženýr, to je velký rozdíl.
1: Ale architekt zní líp, ne?
2: Architekti to jsou ty, kteří dělají takový ty návrhy a takovou tu, jak to bude vypadat.
1: Dobře, no podívejte se, pane architekte. Vy jste spojen vlastně s Václavským náměstím i dalšími místy, Semaforem, kde jste byl od roku 70, dneska Činoherním klubem. Čím je pro vás Václavské náměstí?
2: Já nevím, no tak ten Václavák, jak ho člověk vezme? Já ho, takový to nejvíc, co si pamatuju, tak to jsou léta 50. To jsou 50. léta, protože já jsem se tam chodil dívat na ty alegorické vozy, co tam vozili a vždycky mě, co tam jezdili, ale v majových průvodech, strýček sám a takový, že jo, a taková vychrtlá žena vždycky dělala válku. Ale to mě tak nefascinovalo, možná, že jsem se stal potom po mnoha letech moderátorem proto, protože si pamatuju, že u těch majových průvodů byli vždycky na začátku, protože ten majový průvod se sléval, jeden šel od Wilsonovýho nádraží, od hlavního teda, bych měl říkat, a druhý šel mezi Branskou a tam se slili a takhle to táhlo dolů a někde tak na úrovni svatého Václava, nalevo i napravo, byl československý rozhlas. Ten tam měl vozy a na těch vozech nahoře byly takový jako vohrádky a tam byly takový ty, který rozpumpovávali ten průvod. A teď vidím, přicházejí tyhle ty, hurá, hurá, tak, a vidím Domazli, hurá, tak dále, a tady Žižkovský ženy, že jo, a tak, oni se hned vohnuli, zvíhli sukně a už tam bylo, jsme promír a zvíhli tu druhou sukni a tam bylo, nechceme válku, no, bezvadný, tak to jsou první takový vzpomínky na Václava. No,
1: tam jste se možná viděli s panem Kropem, ten už to fotil, možná by někde na nějaké fotografii vás našel.
2: No, potom jsme tam randili na Václaváku, srazy byly u koně, že jo, u ocasu, u ohonu, to se všelijak takhle říkalo. No a potom divadlo, samozřejmě divadlo Semafor. No a Činoherní klub není tak úplně na Václaváku, ten je ve Smečkách, takže u Václaváku by se dalo říct. No, Václavák se proměnil, dřív se tam dalo nejlevnějc najíst možná v celé Praze. Dneska dáte za kafe jako za sedačku. No tak, co ještě říct, no možná o nostalgii taky, která patří k věku a mě mrzí strašně ten semafor, že tam není. Já vím, že semafor už je, že to generační divadlo spojené s Jiřím Suchým, který ho vymyslel, že kdysi hráli dokonce v Činoherním klubu, kde jsem je viděl vlastně poprvé a ve Smečkách Člověka z půdy, ale mě spíš mrzí, že to byl nádherný komorní prostor. Notabene komorní prostor s tradicí, protože kdysi to bylo nové divadlo, tam hrával Oldřich Nový, Lubou Hermanovou. A tohleto krásný podzemní malý divadýlko s neuvěřitelnou atmosférou, já nevím, co tam vlastně je. Je to zavřený, nebo tam něco je, nebo nevím. Nevím, je to škoda, to podle, mě mrzí.
1: Podle
2: mě
1: dneska si tam můžete nechat vyvolat fotky, že? Já když chodím kolem, tam je někdo, ale dole vůbec nic. Vy jste mi nádherně nahrál, pane Nárožný, protože před námi je první písnička toho dnešního tobogánu a když jsme zvažovali, koho pozvat a jaké písničky poslouchat, tak jsme si řekli, zavzpomínáme na semafor. Dnes nám bude zpívat mladá dáma, která ten starý dobrý semafor na Václaváku taky už nepamatuje. Ale uvidíme, čím je Václavské náměstí pro ní. Přichází Dáša Zázvůrková a na klavír ji doprovodí Milan Dvořák. Dobré dopoledne. Dášo, můžu poprosit o první písničku. Já ji miluji, je z Dobře placené procházky a myslím, že velmi přesně vystihne atmosféru toho dnešního tobogánu.
3: A Aleši, budeš mi hrát listonoše?
1: Nechceš radši pana Nárožného? Já nevím, jak se hraje listonoše. Dáša Zázvůrková.

0: Dáša Zázvůrková, Milan Dvořák na klavír. Možná bychom měli vysvětlit i pro naše rozhlasové posluchače, co všechno tady Dáša vyváděla. Se omlouvám, pane Nárožný, že jsem vás tady obsadil do role pošťáka. Bylo to velmi náročné, Dáša v jednu chvíli na vás zcela ležela. Dáše, bylo to roztomilé, ocenil jsem, že jsi zůstala oblečená během celé písně. Lekl jsem se, že budeš kopírovat Evu Pilarovou z toho slavného filmu. No, Václavské náměstí, to je naše dnešní téma. Vilém Krop, fotograf, Petr Nárožný jsou zatím našimi hosty. A já teď pozvu dalšího člověka, který má k Václaváku co říci. Pokud jste se tenhle ten týden, kromě jiného, dívali na ten přímý přenos z Národního divadla, kdy jsme začali sladit Evropu, tak tam proběhl i několikaminutový takový střihový film o Václavském náměstí. Je tady jeho autor Pavel Štingl. Dobré dopoledne. Posaďte se k nám, hezké dobré dopoledne. Tenhle ten film mimochodem velmi chválil třeba Václav Havel, mluvil o tom, že mu šel mráz po zádech. Co vy a Václavské náměstí, váš vztah k tomuhle místu v Praze?
1: Tak já mám vztah pěkný, protože jsem rodák z Dlouhé Třídy, takže jsme to tam neměli daleko a tak ještě z brannýho dětství pamatuju, když ještě ten Václavák byl kompaktní, bez té divné silnice tam, že jo, která oddělila muzeum. Pak taky pamatuju, když přišla ta strašná věc v tom 68. roce a to pamatuju velmi specificky, protože samozřejmě všude byly tanky a teď teda mě po těch už několika žhavých dnech maminka vyvedla jako chlapce, abych to taky viděl a mě utkylo v hlavě, že tam byl čerstvě dostavený ten podchod, který dneska se ví jako celkem nesmyslná architektonická úprava a oni tam byli takový velký skleněný stěny a nějaký ten voják tím prošel, ten okupační, a já z celý tý všechny ty tanky a to všechno, co tam bylo, jsem tak už vygumoval, akorát si pamatuju, jak tam prostě byl ten průchod po tom vojákovi a maminka mi řekla, oni na to nejsou zvyklí, že něco tak velký a skleněný a čistý, tak tím prošel, no. Ale jinak já jsem samozřejmě tam pak vystudoval, chodil jsem tam na průmyslovku, tak jsme se tam pořád motali, byly tam ty postavy, náš školník třeba, který vždycky, když bylo potřeba, aby přiložil, tak nějaký z těch hospod tam postával na tom pivečku a měli jsme tam vlastně všechny ty svý různý útěky ze školy, že jo, vždycky jsme samozřejmě byli na cestě do školy, ale vlastně jsme byli na Václaváku, tak to byla taková naše parketa. A ještě musím říct, já teďka, když vlastně se věnuju přece jenom víc těm střihovým filmům, i když jsem dělal teďka ty smyčky pro výstavu, jste zmínili, že jste procházeli Národní muzeum, tak já jsem si vlastně nakonec říkal, jestli ten Václavák někdo nepostavil jako takový ateliér, že ono, filmy byly málo citlivý, ateliéry se stavily bez střech a ten Václavák má takový nebývalý rozměr. V době, kdy začal film, tak v podstatě ještě všude byly úzký uličky, do nich by se špatně podívalo slunce. No ale teda může za to Karel IV. Samozřejmě, který už ve své době dokázal odhadnout, že Praha bude potřebovat bulváry, ale nicméně ateliér to je. Opravdu jeden z prvních záběrů, co teda archiv má, opravdu vede Václavákem a to dokonce jako jízda. Tenkrát ty toporné stativy, to bylo strašně těžký, ještě kameraman točil kličkou, že jo. A najednou on si to postavil teda na tu tramvaj a projel ten Václavák mezi těma všema, my jsme tam zuřili ty dopravní tepny těch dvou koláků, že jo, a ty koňský povozy a to všechno rozrazila ta tramvaj a projela Václavák. No a pak tam jsou takový ty všechny doby ještě, když člověk najednou dá vedle sebe ten sokolský sled z 38. to bylo obrovský nadšení, deklamovaný nadšení, že jo. A najednou vedle toho tu Spartakiádu, no tak ono je to takový skoro stejný, tak ono mezi to dá zase nějakou tu nacistickou epochu, která se tam taky objevovala, aby teda byl nějaký ten viník těch pomatených dějin ještě mezi tím. A opravdu, když člověk najednou na tom jednom místě začne pracovat s těma archivama, je to někdy až žalostný, ale taky krásný.
0: Je to pravda, že Václavské náměstí, kromě toho všeho, o čem jsme hovořili, je místo, kde se my Češi scházíváme. Pane Nárožný, stejná otázka jako na pana Kropa, na vás. Které místo vám chybí na Václaváku? Co vám chybí na Václaváku? Tramvaje, nějaká restaurace nebo místo, kam jste rád chodíval a když jdete kolem, tak si vždycky tak jako postesknete, že už to tam není?
2: Co tam bylo a co tam není? Mm-hmm. Tak to bych musel trošku asi vzpomínat a tady to není prostor.
0: No co třeba ty tramvaje? Vy jste vzpomínal v zákulisí, jak jste jezdíval tramvají na Václavák.
2: Tramvaje jsme jezdili, my jsme měli školu FAPS, Fakulta architektury a pozemního stavitelství v Dejvicích A my jsme zívali 11. Já tedy s přestupem, potom ještě do Vršovy. A představte si, že jsme jezdívali prostě s těma A1čkama prknama. Tak technici vědí, o čem mluvím. To je takový...
0: Ano, je tady nějaký architekt?
2: No ne, taky? To ano, nemusí být architekt, to stačí průmyslová, který taky, co je to A1. To je takovýhle prkno, ano, jak tady ukazuje pan kolega, takhle velký. A když nás nastouplo 8 do přeplněný 11, tak co bylo možné, že jo? Takže člověka občas tím prknem vytáhli ven, prostě samozřejmě a tak dále. A tak na tohle to si tak vzpomínám. Podniky, já nevím. Já se přiznám,

bife, protože maminka a tety říkali taky bife. Tak bife vašata. A to byla taková strašně dlouhá, hluboká nudle, kde se vařilo a kde hlavně, a to leckdo nevěděl, uprostřed byl takový dřevěný, vyhrazený prostor, oprkněný, a tam se točila plzeň. Ale vynikající plzeň, vynikající plzeň. A my ze semaforu, když jsme tam zkoušeli, tak jsme tam chodili v poledne, když byla pauza, na tu plzeň. Já jsem tam byl jednou a to už bylo v době, kdy jsme se Slávkem Šimkem a s Ludkem Sobotou začali dělat skeče naše v televizi a tak nějak jsme vstoupili do povědomí a už člověk tak jako občas se na ně někdo pousmál a někde nějak podepsal nějaký památník. A takže člověk občas hleděl na mít takový klid a vyhledával ho. A já jsem tam byl, no, šel jsem do toho bife, vlez jsem dovnitř, tam jsem si vzal sklenici plzně a teď jsem se dost dlouho rozhlížel, kde by si to v klidu u takového toho stojacího stolku, kde se stojí, vypil. Našel jsem si takový stolek, tam jsem si takhle ten politr dal a sotva jsem ho postavil, tak proti mně přišel venkovský pár dvou starých lidí. Evidentně venkovaní, slavnostně oblečený, ale po venkovsku, oba opálený, babička taková skoro v kroji, bych řekl, ale živá paní a vedle ní takový ten pán, takový ten opálený hnědej krk, vrásky jako zákopy, černý klobouk, bílou košili, která byla od svatby evidentně, na tom hubeném krčku to tak viselo s tou kravatou. A ten pán byl už takový hodně, jako řekl bych, slušně mimo. Ale paní byla velice živá. On tam měl malý pivo a ona takový dortíček a kafíčko a sotva do toho dortíčku kousla, zvedla ty oči a podívala se na mě. A teď jsem viděl, jak chvilinku přemýšlí, jak ty živý očička tam jezdí a pak tak... tak jako se usmála pro sebe a podívala se na tátu. A táta zvedl takhle ty oči mrtvý a zase zavřel nic. Tak ona zase na mě a takhle mi pohrozila jako prstičkem a zase... tak na mě ukázala zase za tátu a takhle vzala za rukáv a trošku s ním zatáhla, ukázala na mě a táta zase zvedl ty mrtvý oči, otevřel, zavřel, nic. Když to bylo po třetí, tak jsem říkal, kde pak, tahle ta baba, ta se na to nevykašle. Tadle ta nedá pokoj, to je jasný, to dojde i k verbálnímu projevu a taky, že jo, ale spojily se tři nešťastné věci dohromady. Tadle ta stařenka to nevydržela, najednou se zasmála ještě víc, natáhla ruku, prstem na mě ukázala, popadla ta, a takhle udělala. Já jsem vás poznala, hned, vy jste totiž pan Nárožný. No, co má člověk v takovéhle situaci dělat? Poraďte, co má říct. Nejlepší je chovat se normálně. Snažil jsem se chovat se normálně a decentně, tak jsem tak jako se pousmál vlídně, jak se to sluší na mladého člověka, vůči staré dámě, vůči staré paní. A začal jsem dělat takovou mírnou úklonu, takový malý pukrle, jako ano, poznala jste mě, je mi to i příjemný, ano, jsem to opravdu já, ale v ten moment, když jsem s tím začal s tou úklonou, ona skočila na toho dědouška, začala s ním lomcovat a křičet na celý to bife, táto, to je pan Nárožný, to je pan Nárožný. A ten děda, protože byl zřejmě nahluchlej, tak dost hlasitě řekl, a mám se posrat? Ono je to hrozný. On vlastně nebyl sprostej na mě. On okřik jí. Možná měl pocit, že jí to říká jenom do ucha. Že ani tak nekřičí. On vlastně napomenul tu paní, že co je jemu do toho, nebo jeho to vlastně nezajímá. Ale řeknu vám, když to bife se na vás dívá a vidí, že vy se ukláníte a do toho přijde tahleta hláška a spojí se to dohromady, tak vám řeknu, že jsem to pivo ani nedopil.

Vidíte, co všechno se člověk dozví, když si povídá o Václavském náměstí. Já vím, že celá řada posluchačů poslouchá tobogán Hospodyněk a vaří u toho, čili milé dámy, pokud jste teď poslouchali a v závěru historky jste spadli do hrnce, můžete si to všechno poskládat, protože na řadě je další písnička. Dášo, můžeme poprosit? Dáša Zázvůrková tady u nás v tobogánu dnes o Václavském náměstí. Milan Dvořák je opět doprovodí, jsou tady i fotograf Vilém Krop, Pavel Štingl, dokumentarista. A pozor, chystají se na vás další hosté.

0: Dáša Zázvůrková, Milan Dvořák společně s ní tady u nás v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha v dnešním tobogánu, ve kterém si povídáme o Václavském náměstí. Já mám v ruce teď knihu Viléma Kropa, jeho fotografií Václavák 50. až 80. léta. Já na těch vašich fotografiích miluju to, že fotíte nejenom tedy Václavák jako takový, ale i všechny ty lidi, kteří k němu patří. Tady třeba Františkánská zahrada, jaro první sněženky a cvrnkání kuliček. Dále je tady třeba pojízdný stánek, Míšu tady má pán za korunu. Je tady podzimní plískanice v pasáži u Baťů. Česká kniha do celého světa, nádherná fotografie, tahle neuvěřitelná fronta před prodejnou knihy na Příkopech čeká na první vydání afrického cestopisu Hanzelky a Zikmunda rok 1959. Pane Krope, víc než 50 let zachycujete život na Václaváku. Co lidé, kteří patří na Václavák, jsou nebo byly nějaké figurky, kteří k Václaváku neodmyslitelně patří?
1: Právě jste se zmínil o jedné, to je tam ten zmrzlinář s tím vozajíčkem. To byla postava velice zajímavá, měl takový moderní udělaný ze starého kočárku, z normálního dětského kočárku si to prostě české ručičky hezky prostě udělali a prodávali tam zmrzlinu a míšu a tyhle ty výrobky. A to je Srb, jak jsem se dozvěděl, ale posléze, že to je Srb. Ale nám byl prostě jaksi blízky, protože tam vždycky stával, on stával vždycky na rohu Jindřišský a Vodičkový naproti. Tenkrát tuším turista tam byl nebo něco takového a ten tam vždycky jako normálně stával. A že to je Jugoslávie, takže to jsem se dozvěděl až po 50 letech, kdy za mnou přišel na výstavu, kterou jsem měl na Václaváku, že přišel pán a prostě otevřenou šrajtofli a češtinou, na které byla poznat, že není teda jako rodili. Tohle to je můj táta, teď mě vede k tomu obrázku, tohle je můj táta, to od té doby prostě jako jsme tady a já bych tuhle tu fotku taky prostě mocimer mohl. No, teďka už nemá sice takový ten kočárek, jako u mě udělaný, jako měl jeho táta, má velikou firmu, má velikou cukrárnu na stanici metra, nebo někde tam, kde mě pozval, abych tam přišel, aby mi přinesl ten obrazek. No. Tak takových postav tam bylo hodně, pak byl tam ještě jeden velice zajímavý chlapík, ten vždycky prodával u Darexu takový, bych řekl, památky jako pražský a takový všelaký miniatury a známky, ano, všecko možný a nemožný. Byl taky proslulý tím, že jednou přišel a přitáhl takový prodejní stánek a to byl spodek z těch skříní kdysi, které byly vystavěny na panelácích v kuchyni, tak ten spodek celý uřízli, dali tomu dolů kolečka, no, dali na to střížku a tam měli všechny ty šuplíky a tam to všechno bylo. A s tím prostě vždycky Franta jezdil. Tak to byl taky člověk, který vždycky stával tam a tam bylo několik takových postaviček. No. Tak ty byly velice jaksi populární. No.
0: Ale to vlastně zůstává, protože když člověk jde po večeru Václavákem, tak i ty dámy, které tam stávají stále na stejných místech. Když jsme u těch dám, teď se obracím na pana Štingla, na pana Nárožného, vy jste se v zákulisí bavili, já jsem jen tak proletěl kolem vás o jakési dámě, jak jste jí říkali, baronka nebo pozor, hraběnka, vy jste jí taky znali, hraběnku. Pozor, kdo si pamatuje hraběnku? Tak vy jste z Prahy všichni, kdo to byl hraběnka? Pane Nárožný, pane Štingle, hraběnka.
2: Tak já nevím, já myslím, že ona měla takový to povolání asi, který je teďka ve smečkách ve dvou podněčích. Které nemohu jmenovat, protože bych dělal reklamu a to se nesmí. Ale denně kolem mě chodím a někdy, když jdu hrát do divadla, tak tam molky stojí a kouřejí mě, tak to zdravě a vždycky říkají, ahoj, dobrý den, tak co jdete do šichty, pane Nárožný? Já říkám, ano, prostě jdu do šichty, prostě, a oni zase se vrácejí a tak. A proto říkají, dneska máme zimu, co? Já říkám, no jo, no mi zase teplo v divadle, prostě, to je normálně, takže to je takový, to je takový problém prostě tohodle toho. Tak ona, myslím, měla něco takového. Hlavní stan měla u Šmelhausu. U Šmelhausu.
0: Ano, pane Štingle, vy jste tak ožili, jak jsme se o ní začali bavit. Vy jste se nějak blíž, nebo ne?
3: Já samozřejmě si ji pamatuju, protože člověk přes půl Václaváku spatří zářivý blondětý vlasy, že jo, přes celý záda. A když to obejde, tak najednou zjistí, že stojí tváří tvář osobě, který mohlo být něco mezi 60 a 120. Ale perfektně se nesla, byla dokonale nalíčená teda velkou vrstvou líčidel. A já musím dodat ještě jednu věc, on vznikl o ní na FAMU film, já myslím, že ho dělal Filip Renč a ten film byl naprosto úžasný v tom, že on vlastně tuto osobu jak si prokádroval, ona to byla bývalá soustružnice. Ona využila toho, že se vlastně v jisté době dalo mezi tu aristokracii stoupit tím způsobem, že prostě se nosilo, že oni jsou jaksi mimo hru a že teda jsou zdevastovaný každý po svém a ona hrála jakoby tu roli, že jako si říkala ta hraběnka a nosila jakoby ty atributy na sobě. No a ona, jak si ta šlechta tenkrát opravdu byla, ne, že by zrovna teda chodili takhle po chodníku, ale byla na okraji společnosti a ona do toho naskočila. A to je strašně kuriozní příběh, který se mi uzavřel až tím filmem.
0: To je skvělý, jak se pánové rozářili, vy taky záříte, když vzpomínáme na tuhle tu dámu. Škoda, že tu jsme nemohli pozvat, bylo by tady určitě veselo, ale pozvu dalšího hosta, který má k Václaváku velmi blízko. Představte si, že existuje Sdružení přátel Václavského náměstí. Přichází jeho předseda Tomáš Mikeska. Dobré dopoledne, pane předsedo. Posaďte se u nás v tobogánu, hezký den. Víte, co by mě zajímalo, jak vlastně vzniklo sdružení? Vy jste se dali dohromady milovníci Václaváku, nebo už jste se nemohli dívat, jak Václavák vypadá, tak jste se sdružili. Jak je to s vaším sdružením?
4: Já myslím, že to bylo skutečně o tom, že jsme se nemohli dívat na to, jak ten Václavák vypadá. Že stavíme se k tomu, jak ten Václavák vypadá, velmi kriticky.
0: Co vám vadí nejvíc na Václaváku? To by mě zajímalo. Víte, když tak člověk prochází Václavským náměstím, tu a tam ho něco napadne, ale...
4: Já si myslím, že tam jsou dvě takové nechestí, jsou z mého pohledu, a to jsou stánky s opečenýma klobásama a jejich smrad, který se šíří daleko. Jo. Těch stánků tam je možná 10, 15 a dále jsou tam, je tam nechest, která...
0: Do toho skočím, pane předsedo, přece když jako vyjdete na tom Václaváku, víte, ta klobása k tomu prostě patří, víte, jako když vyjdete večer z divadla, máte na ní ještě peníze, já teda rovnou platím za čistírnu, protože já to nějak neumím jíst tu klobásu, jo, takže...
4: No, já bych nechtěl, abychom se stočili jenom k těm klobásům.
0: Ne, pojďme dál, klobásy, dobře.
4: Ano. No, já myslím, že těch stánků tam je moc, že tam 10-15 stánků nepatří.
0: Stačí jedna, no na tu moji klobásu stačí jeden stánek, to je pravda?
4: No, dál na tom Václaváku, ten Václavák vypadá špatně a největší nechest Václaváku, největší bolest Václaváku je nechest v nočních hodinách. Jak už tady zmínil pan Nárožný,
0: ano.
4: Tak ve Smečkách existují dva kluby, v Opletalce existují také klub a tam na Václaváku neustále obtěžují naháněči do těch klubů. Když jdete po 10. hodině,
0: ano.
4: Nevím, jak mají ženy zkušenosti, ale chlapi především jsou tam ohroženi, protože jsou zváni a taháni přímo do těch nočních podniků.
0: Aha, já myslím, že ten chlap, co stojí u těch smeček, zved do činoheráku. Já jsem se s ním nikdy nebavil, víte, ale tak to asi ne, to je do toho klubu vedle. Ne, to mě zajímá, víte, protože normální smrtelník na Václaváku, myslím, po 22. hodině nikdy nebyl a pokud ano, tak to rychle proběh někam jinam.
4: Ne, naše sdružení se především chce starat o to, aby Václavské náměstí bylo dnem i noci bezpečným a atraktivním místem pro domácí i zahraniční návštěvníky, aby tam bylo dostatek míst pro posezení, pro zastavení. A to Václavské náměstí dneska není. Je skutečně v těch nočních hodinách se tam člověk necítí bezpečně a je to především způsobeno tím, že se tam skutečně shromažďují lidé, kteří jdou spíše za nechestí, než za zábavou. Ona ta nechest je taky zábava, to je fakt.
0: Pravda, že večer asi na Václaváku seženete úplně všechno, co potřebujete?
4: No, je to fakt, že to Václavské náměstí nikdy nebylo nějakým způsobem turistickou atrakcí. na Václavské náměstí se u Rakouska za první republiky chodilo žít, jo. A my chceme, aby se na Václavském náměstí chodilo žít, aby tam chodili žít opět domácí i zahraniční návštěvníci. To je základní motto našeho sdružení.
0: To je úžasný, to se mi líbí. Pan Náružný, myslím, ten rovnou vstupuje do vašeho sdružení.
2: No, já jsem jenom chtěl říct, že to je pravda. Já jsem potom Václaváku vždycky tu večer z toho divadla v 11, ve 12, na poslední metro spěchám a Václavák je shromaždiště podivných lidí. Vždycky s kamarádama žertujeme, že kdyby polovinu z nich policie sebrala, že by věděli, za co to je. Ale a taky jedna věc, která mě mrzí a rád si zbytečně postěžuju, protože já myslím, že to městská policie neposlouchá, to bogán. A myslím si, že by to spravil jeden městský strážník. Mě strašně bolí, že pomník, jak si myslel Beckův patrona české země, toho svatého Václava, kterýho tam máme s těma čtyřma zemskýma patronama, ještě tak, že je to takový odkladiště příšerný, že je to plný lahví střepů, nedojedených zbytků párku, že je ten pomník obložený vždycky v noci úplně celý. Oni to do rána tak nějak jako ukliděj. A když už pominu teda, že pro mladý lidi je to zároveň jako lehátko a opalovací terasa, tak čertovém, no tak když tak to takhle je, ale že je to takový zaprasený strašlivě, tak to mě trošku bolí, no. Myslím si, že by to spravil jeden strážník, protože který by ty lidi nějak odháněl nebo pokutoval, nebo jeden takový permanentní čistič, který by to obsluhoval.
0: A já myslím, že pokud poslouchá...
2: Když někdo dojí, že by to odnes.
0: Ano, ano. Pan Krop se ujal mikrofonu.
5: Já jenom jako kontrast k tomu, co říká pan Nárožný. Tak si představte, že jste na Václaváku a jste v prvním poschodí, kde máte redakci a na balkóně jste a teďka koukáte a přes ten Václavák klidně, zcela klidně chodí lidi s táckama, na níž mají pivo nebo občerstvení, protože z jedné strany byly ty administrativní budovy, že jo, jak byla ta naše práce a když bylo, tak se poslala prostě, já vím, paní svačinářka, že jo, pro občerstvení, tak šla takhle s tácem přes ten Václavák. Nebyla sama, protože já, když jsem například koukal z toho balkonu, tak jsem to viděl, jak ty lidi přes ten Václavák celou tu šíři klidně prostě procházejí, že kouknou doleva, jestli náhodou něco nejede, aby je neporazilo, ale hlavně, aby to pivo přivezli celý, že jo, domů do redakce, že jo. Takže a to takhle nahoru, když jste koukala, koukal jste dolů, tak to byla taková jakoby v uvozovkách promenáda prostě stácky, takhle a chodilo se tam, tak takovej to byl Václavák proti tomu, co teď říká pan Nárožný.
0: Podobné, ale ty tácky tam zůstávají. Ano, abych zapůsobil, aby byl náš tobogán trošku vzdělávací. Na dílku, na šířku jste říkal 682 metrů dlouhý a 60 metrů široký. Takový je Václavák. Dáša se vrací sem na jeviště. Pardon? Združení mě opraví, vy jste to přeměřili a přišli
4: jste
0: na něco.
4: Já mám doplněk, prosím vás, ten Václavské náměstí má podle zemské míry 22x2 provazce. Jo? To bylo za Karla IV. A jeden provazec je 30,7 metrů. Jo?
0: Takže když to rychle spočítám, tak je to
4: 22x2 provazce.
0: Jo, to je 680x60 zhruba. No já si to budu odkrokovat dneska odpoledne. Zároveň kouknu, jestli už tam bude stát ten měšťák pod sochou svatého Václava. A bude tam mít cedulku takový, toto byl nápad Petra Nárožného. Pak vám přijde účet za toho strážníka. Je tady další písnička, Dáša Zázvorková, kterou tentokrát posílí Petr Macháček, no a písnička, kterou ze Semaforu taky určitě hodně dobře znáte.

0: Petr Makáček, Dáša Zázvůrková. Nejen ze Semaforu, ale můžete je vidět i v Národním divadle v dobře placené procházce Vanilka a Pošťák. Poznal jsem vás. Vy jste si všimli, že do našeho tobogánu, vy, kteří jste tady, přibyl další host. Já se dívám, že se na něj díváte tak nedůvěřivě. Je mu 10 let a jmenuje se Vojta Krojc. Dobré dopoledne, Vojto.
1: Dobré dopoledne.
0: No zatím netleskáte moc, jako jo, nadšeně, ale až uvidíte, co Vojta dovede. Vojta je totiž jeden z našich největších odborníků na městskou hromadnou dopravu. Až do Zlatého oříšku se s tím dostal. Vojto, prosím tě, Václavské náměstí z hlediska městské hromadné dopravy. K tomu jsme se ještě nedostali, to je velmi zajímavé místo, viď? Proč?
1: Je to velký dopravní úzel jako všech tří liněk metra, vlastně ABC, dvě přestupní stanice, Mustek muzeum. Na Můstku je to přestup z Bčka na Ačko a naopak a na muzeu z Ačka na Cčko a zase naopak.
0: Ano, ano, začneme tím metrem rovnou. Jaké jsou to stanice Můstek, muzeum, jakým způsobem byly vyrobeny, jak jsou hluboké? Víš jenom tak jako základy, co tak jako běžného člověka zajímá?
1: Muzeum na Cčku je hloubená stanice, obklady jsou vlastně z bílého a černého mramoru.
0: Ano.
1: A muzeum na Ačku je to ražená stanice, je hlouběji pod povrchem, jako
0: ano,
1: než
0: no, to
1: na Cčku.
0: Ano, je 10 díl, ano.
1: Je ražená, trojlodní a ty obklady jsou z vypouklých hliníkových desek hnědé a šedozelené barvy.
0: Dej pokoj, vidíš to? To ani nemusíte jezdit do Prahy, Vojta vám to všechno řekne. Tak to máme metro, co tramvaje, prosím tě, jak jezdí na Václaváku a jak jezdívali? Oni jezdívali od zhora až dolů, že jo?
1: No, tramvaje na Václaváku jezdili vlastně od roku 1900. Až do roku 1980, ale kvůli vlastně tomu metru si mysleli ty, co to jako stavěli z dopravních podniků, že to bude efektivnější to metro, takže už jako ty tramvaje, že tam už nebudou potřeba.
0: A to se teda přešlo, to se jako zmýlili. Myslíš, že měli zůstat tramvaje na Václavu?
1: No, ale pak ještě ty tramvaje byly ještě 5 let vlastně potom jako otevření metra B dole na Můstku, jaké ulice na Příkopě.
0: Ano.
1: A to je vlastně, to byla nejstarší tramvaj v té době z roku 1875, tam sloužila 110 let.
0: Dej pokoj.
1: No takže jako v tom 85. roce minulého století to zrušili, takže zrušili
2: Ježíši
1: vlastně...
2: Ježíši Kriste, ten kůž zná jména řidičů.
0: Dej pozor. Pane Nárožlí, já vám něco ukážu. Kde bydlíte? Na jaké zastávce? Tramvajové nebo...
2: Skalka.
0: Jak přijel pan Nárožlí sem do tobogánu, Vojto?
1: Takže přijel Ačkem.
0: Ano.
1: Ze Skalky na náměstí Míru.
0: Ano, no tak to bylo jednoduchý.
2: Ano.
0: To
2: ano,
0: bylo jednoduchý. Ano. Jak jsem přijel já od z Harfy?
1: Z Harfy jste přijel linkou 3 na Florence.
0: Ano.
1: A z Florence Cčkem na muzeum. A dá na IP Pavlova.
0: Ano.
1: A z IP Pavlova nějakou linkou 22 nebo až ta sem.
0: Ano, ano,
1: na
0: ano. Teď jsi se pěkně seknul, já jsem byl taxíkem ráno, víš, abych tady byl rychlej. Je dopravní prostředky na Václaváku, co takové trolejbusy? Jezdívali tady někdy trolejbusy?
1: Trolejbusy na Václavském náměstí jezdili 20 let od roku 1947 do roku 1967 a ze začátku tam jezdily dvě linky, 52 a 53. A pak tam jezdilo těch linek trošku víc, když se to rozvinulo to.
0: Ano, no. Než to zrušili úplně. No. Jak to bude vypadat do budoucna? Budou se teda vracet tramvaje? Kdy se projedeme z muzea až dolů na Můstek?
1: No, z muzea až dolů na Můstek asi se ještě neprojedeme. Asi ještě hodně
0: to vypadá dlouho. Tak špatně?
1: Ne. Ale projedeme se jako od muzea do té poloviny toho Václavského náměstí tak přibližně v roce 2013.
0: Vidíte to? Vojta Krojc, teď mu zatleskejte, tohle všechno on dovede. Tak a já už mám ruku šmátralku v obálce, vrátíme se k tobogánu, který jsme vysílali z Karlštejna a ptali jsme se vás, jak se jmenovala poslední manželka Karla IV. Eliška Pomořanská, byla správná odpověď. A kdo pak dostane fotografii všech účastníků minulého tobogánu a samozřejmě Cibulkův kalendář pro pamětníky, který vyšel ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 Praha, Maruška Bílková. Maruško, blahopřejeme a tleskáme, posíláme odměny. Otázka dnešního tobogánu. Pište na tobogán Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogán@rozhlas.cz. Poslouchali jste Vojtu? Dokdy jezdili tramvaje na Václavském náměstí? No, kdy byly zrušeny? Jeden rok, jeden letopočet po vás tentokrát budu chtít. Pohled na hodiny je velmi smutný. Povídalo by se o Václaváku samozřejmě dál a dál, ale ten dnešní tobogán končí a vejde se do něj opravdu už jenom rozloučení a ještě jedna písnička. Těšte se na příští týden, to si budeme povídat o tom, jak dopadla naše novoroční předsevzetí. Bude tady odborník na hubnutí, na skoncování s kouřením i na cvičení. Jo? Kromě toho přijde třeba Jiří Krampol, a nebo Daniel Hůlka. On teď zhubnul, tak kromě toho, že bude zpívat, nám řekne, jak se mu to podařilo. Z toho dnešního tobogánu se loučí fotograf Willem Krop. Architekt Petr Nárožný. Dokumentarista Pavel Štingl. Předseda Sdružení přátel Václavského náměstí Tomáš Mikeska. Desetiletý odborník na městskou hromadnou dopravu Vojta Krojc. Hrál nám Milan Dvořák, zpíval Petr Macháček a o závěrečnou písničku se postará Dáša Zázvurková. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou nebo naviděnou se těší, to už jsem říkal, Aleš Cibulka, já už radši končím. Mějte se hezky.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.

0: A je to tady. Největší fotbalová událost letošního roku se přiblížila ke svému vyvrcholení. Nepochybuji, že ani vy, vážení posluchači, ale ani vy, vážené posluchačky, nebudete při finále mistrovství světa chybět u obrazovek. A teď si představte, kdyby se pojednou před očima diváků začal odvíjet následující děj a kdyby se ve vašich uších ozvala slova, která by zněla přibližně takto.
1: 10 metrů od hranice trestného území, míč zahrává Čambal přehráním až na pravou stranu na Junka, Junek bojuje s Bertolino, odcentroval, ale Ferrari na pravém halvu zachránil. Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, Puč dá branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0. Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě setí. Teď, kdybyste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách raněn, ránu dostal do hlavy. Teď obešel dva Italy a vstřelil kombimu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku. V 26. minutě vedeme 1-0, už proveden výkop a Italové teď přirozeně, že půjdou do toho.
0: Zní to trochu jako pohádka. Ostatně, stejně jako v pohádce, i v tomto příběhu je mnoho dnes už nereálných momentů. Naši fotbalisté se do letošního finále neprobojovali a Italové se dokonce nedostali ani na celé mistrovství světa. Ta krátká pohádka byla vzpomínka na rok 1934, kdy se českoslovenští hráči utkali ve finále s Italy, kdy v něm po jistou dobu vedli 1-0, aby nakonec získali stříbrné medaile po porážce v prodloužení v poměru 1-2. Slyšeli jsme hlas legendárního rozhlasového reportéra Josefa Laufra. Ona pohádka se pak opakovala o 28 let později, kdy čeští a slovenští fotbalisté opět hráli ve finále mistrovství světa a opět v něm vedli 1-0, ale opět v něm prohráli, tentokrát 3-1 s mužstvem Brazílie. Od té doby, tedy od roku 1962, se podobný snový scénář na mistrovství světa už neopakoval. To nám ale nebrání, abychom si dnes připomněli něco z historie této nejoblíbenější hry na celém světě. Z historie domácího fotbalu, ale také z obrazu, který fotbal zanechal v české literatuře a v české populární hudbě.

0: Už jednou jsem tu zmínil jméno slavného rozhlasového sportovního komentátora Josefa Laufera. V následující zvukové ukázce nám Laufer objasní, jaké problémy nastaly, když se ona hra, o které víme, že k nám přišla z Anglie, usídlila u nás. V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. století v původně cyklistických a také veslařských klubech. První veřejný zápas se konal 15. srpna 1892 v Roudnici nad Labem. V té době se novináři ocitli před problémem, jak původně anglické názvosloví vztahující se k fotbalu přeložit do češtiny.
1: V prvních letech měli sportovní novináři začátečníci značné potíže s názvoslovím, neboť jazyk český neznal ty četné výrazy, kterými oplývala většinou anglicky psaná pravidla jednotlivých sportovních odvětví, postupně u nás vznikajících. Co byste dnes řekli výrazu míčiště, kterým je míněno hřiště, čili správněji hrací plocha? Tehdejší pravidla kopané doslovně říkají:
2: míčiště vytkne se buď brázdami nebo kameny, holemi, deštníky a podobně. Šaty odložené nejlépe dáti do středu hranic, kdež zůstanou všem hráčům na očích. V každém případě nutno jest míti tyče pomezní, asi 3 metry vysoké, není-li těchto po ruce, zarazíme tam hole.
1: Autor vysvětluje také účel hry, který byl zprvu málo známý. Říká:
2: účelem hry jest obhájení mety mezi tyčemi pomezními, jež jaksi bránu tvoří, do území nepřátel. Hraje-li se o přebor, volí každá strana jednoho soudce a ti to dva volí třetího za vrchního. Napřed ustanoví se čas 30, 40, 60 minut, jak dlouho se má hrát. Hra začíná se uprostřed míčiště, kam se míč položí a kopem z místa do hry se dostane.
1: Poučení pokračuje tímto způsobem, jehož smysl dnes jen těžko chápeme. O hráčích stran čteme ve starých zádech.
2: Účastníci hry rozdělí se nějakým způsobem, nejlépe hřebím ve dva tábory. Každý z nich má svého náčelníka, vůdce, kterého všichni musí být poslušni. On řídí hru a dává pozor, aby nepřátelé nedopouštěli se chyb na úkor jeho strany. Náčelníci mezi sebou rozhodnou hřebím, kterému přísluší volba mety a kterému jest hru započíti.
1: Chápeme, že prvým hráčům kopané a činovníkům, k nímž patřili samozřejmě soudcové, dnešní rozhodčí, a také první sportovní novináři, působila pravidla se spoustou nezvyklých výrazů potíže, které mohli jen postupem doby, aspoň s částečným úspěchem, zdolávat.
0: Slyšeli jsme opět hlas reportéra Josefa Laufera. Ukázky z textu četl Jaroslav Čmehl. Nahrávka, ve které Laufer vyprávěl jako už poměrně starý pán, pochází z roku 1961. Ve stejném roce pak vznikla rozhlasová parodie, která si dělá legraci z oné náročné profese rozhlasového sportovního reportéra. Vlastimil Bedrna nám tu nyní předvede, jak by zněla reportáž z fotbalového utkání, kdyby ji dostal za úkol divadelní kritik.
3: Vždy ochotný expert Slavoj Dynamec, známý to divadelní teoretik a kritik. A tu ho máme.
4: Svěže zahrané představení, inscenované s velkou emotivní silou, nás jen utvrdilo v přesvědčení, že soubor Tatranů dovršuje jednu vývojovou etapu své konsolidace. Pod novým vedením trenéra Čočmelína, který sepnul architekturu hry nosným leitmotivem polovysokých míčů, se mu podařilo odvést plnokrevnou podívanou Tařka bez kazu. Hra, v první polovině neúnosně rozvleklá, se v druhé části vzepěla k mocnému společenskému účinku. Otřesný okamžik, kdy Havrda obchází rezignujícího brankáře hostí, z jednoho kusu skvěle uhnětého korolou mladším, nese v sobě přímo třaskavý ideový náboj a patří tomu nejlepšímu, co jsme letos na našich okresních hřištích viděli. Z vyrovnaného souboru tatranských, v němž není protagonistů, si zapamatujeme Lebžurdova středního záložníka, postavu až marnotratně obdařenou rysem vznostné vitality, zvláště v trestném území. Podjubanský na levém křídle se znovu projevil jako jiskřivá tvůrčí osobnost s nevyčerpatelnou zásobou fotbalových špilců. Škoda, že při házení autů upadl do žánrové drobnokresby. Je s podivem, jak vyrostl od poslední hry v Suchardici malý Petule, a kterak naplnil vyčerpávající úlohu stažené pravé spojky složitým nervním podtextem. Kam jde však tvé směřování, baníku Pekanice? Neoprostíš-li se co nejdříve od degenerujícího pošilhávání po rádoby módním systému Hurá zatím, budeme s jitřivým znepokojením registrovat tvé další prohry. Že v souboru zdravé jádro je, chce se nám nepochybovat. Aspoň Hrzňa a Bumcárek, i když trpěli pohybovou indispozicí záložníků, statovali heroicky až do finále. Citlivé režii rozhodčího Žatoplecha z cerkve bychom snad vytkli jen zálibné prodlévání na detailech, nepřímé volné kopy a podobně. K celkovému úspěchu přispěli vydatnou měrou i střídmé a funkční drezy účinkujících. Poučené, žel prořidlé obecenstvo se srdečně bavilo a v závěru se vynutilo opakování několika pokutových kopů. Tedy úhrnem, kus tvořivého usilování Tatranu Tatrná, vítězství, které probojovává cestu dalším výbojům až do druhé ligy.
3: Moc krásně jste to řekl, soudruhu Dynamče, ale jaksi pro úplnost.
4: Ano, prosím.
3: Jak to utkání vlastně dopadlo?
4: Člověče, nevím, vždyť jsem musel o přestávce letět na Spartak Brniště, abych stihl i jejich premiéru pozdní sezóny. Jo, a kdy bude honorář?

natáhne svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš, ať go!

0: To nám tu o fotbale zpíval herec Karel Heger. Jeho zpěv předznamenal jednu ze skvělých rozhlasových čedeb, které už v roce 1954 natočil režisér Jiří Horčička. Šlo o četbu ze sportovní povídky Eduarda Basse s názvem Klabzubova jedenáctka. Nepochybuji, že tento krásný hold hře zvané fotbal všichni znáte. Pustím vám z ní krátkou pasáž. Označil bych ji za výbornou instruktáž všem současným fotbalovým trenérům. Starý Klabzuba věděl dobře, jak vychovat zdatné hráče.
1: Starý Klabzuba přísně dohlížel, aby každý uměl všecko. A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat, falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat, hrát hlavou, kopat desetimetrovky a roh, házet aut, brát míč s nohy, chytat jej na prsa, kombinovat třemi vnitřními nebo spojkou, křídlem a halfbackem, přehrávat na křídla, podnikat výpady nebo zase je zarážet, provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci, dobíhat, vybíhat, vyrážet míč robinzonádou, stáčet jej ve větru, dělat klamavé pohyby, nestát offside, přeskočit nastavenou nohu, hrát s jedním bekem, kopat špičkou, nártem, holení, kotníkem, patou. Jak vidíte, bylo toho moc, čemu se Klabzubovi kluci museli učit. Ale to ještě nebylo všecko. K tomu ještě přišla zvláštní cvičení běhů a skoků. Museli běhat všechny vzdálenosti od 50 jardů do 2 mil, skákat do dálky i do výše, o tyči i trojskokem, provádět běh s překážkami a hlavně rychle startovat. A to ještě nebylo všechno. Ještě museli házet koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena. Museli se křížkovat v řecko-římském, aby celé tělo bylo pěkně tuhé. Museli přetahovat lano, aby měli celou postavu jako ze železa. Ale především, než vůbec něco začali, museli cvičit s lehkými činkami dechová cvičení, protože starý Klabzuba říkal, že bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják. Zkrátka, měli tolik co dělat, že se v poledne přihnali domů jako vlci, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo pekáči. Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali. Moc řeči přitom nebylo, každý byl rád, že může své tělo složit a ani se nehýbat. Za hodinku si starý Klabzuba vyklepal fajfku, hvízdl na kluky a už se šlo znova. K večeru si i starý Klabzuba natáhl kopačky, přidal se ke svým klukům, aby jich bylo 12, a pak hráli šestice na dvě branky. Večer vtrhli domů jako velká voda, Klabzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody, sprchy v chalupě neměli, pak jim dal lehkou večeři a po chvilce hovoru je zahnal spát. A ráno se začalo znovu. A tak se učili den za dnem po 3 roky.
0: Po takto důkladném a systematickém tréninku Klabzubáci, jak se všem 11 bratrům říkalo, vyhráli vše, co se vyhrát dalo. Stali se postupně mistry Čech, mistry Evropy a nakonec odjeli do Austrálie, kde se stali mistry světa. Ten příběh byl, kromě uvedené rozhlasové podoby, dvakrát zfilmován a několikrát zdramatizován pro uvedení na divadelní scéně. Hlavní poselství Basova příběhu je založeno na poznání, že vzájemná soudržnost, poctivost práci a odmítnutí nečestných praktik, tedy respektování fair play, jsou vlastnosti, které vedou k dosažení těch nejvyšších cílů. No, hezké poslání, vidíte, jen škoda, že se v praxi ony zásady fair play vždy neuplatňují. Tím, kdo má za povinnost hlídat při fotbale dodržování všech pravidel, je rozhodčí neboli sudí.
2: Jeden čas u nás bydlel fotbalový soudce.
3: A už nebydlí?
2: No tak od té chvíle, co odpískal proti těm domácím desítku, tak u nás přestal bydlet. Totiž pověst vypráví, že poslední stopa vedla někam k Boubínu, jo? Tam prý byl spatřen chlap v trenýrkách, který pořád volal: když se vám to, pánové, nelíbilo, tak jsme se přece mohli dohodnout. To mám kvůli desíce spolknout modřínovou šišku? A začal vokusovat Boubín. No jiná zpráva se nedochovala.
3: Tady už bylo opravdu na čase, aby se ve věci rozhodčích něco udělalo.
2: Jež to souhlasím. Víte? A tvrdě zakročit.
3: Ano, tvrdě.
2: A nebát se trestat.
3: Nebát.
2: A pranířovat. A pranířovat. A nebát se vychovávat.
3: Vychovávat.
2: Kam by to vedlo? Ne, představte si, že u nás na ohradě se objevil nápis. Obecenstvo je vůl.
3: No ne.
2: No, co už si ty rozhodčí dneska dovolí?
0: O fotbalových rozhodčích bychom mohli najít mnoho úsměvných příhod, nejen tu, kterou zde vyprávěla Vladimíru Čechovi Jiřina Bohdalová. Já jsem ale pro tuto chvíli vybral vyprávění, které ukazuje povahu rozhodčích v jiném nežli v komickém světle. Bude to pohled velmi laskavý a kdo jiný by nám dokázal přinést laskavost, nežli František Nepil.
4: Tak už se zase těším na angínu. Angínu dostávám totiž na jaře, jak tak prostydnu na prochladlé a zavlhlé lavičce na stadionu. Už se mi prostě ze všeho toho sněhu zase stýská po fotbale. Nejpřitažlivější zápasy, česky se jim říká kasamače, hrají se tedy vždy ve dnech, kdy nevím, kde mi hlava stojí a kdy doma nestihnu ani vynést smetí. Proto musím předstírat, že na tu kopanou jdu utrácet čas z hlubších důvodů. Obyčejně tvrdím, že si tam vlastně osvěžuji jazykovou zásobu a to ani moc nelžu, protože to kopalistické názvosloví je nevšedně košatou záležitostí. Opravdový návštěvnický kozák umí poznat, kdy byl fotbal čajíčkovej a kdy to byla bramboračka, umí rozlišit dělovku od žíně, šouráku, pecky, bomby, jedovky a pumelice a při gólu ví, zda ho tam hráč šoupnul anebo smrknul. Nesmí tedy říkat takové gramatické nesmysly, jako že někdo vstřelil vedle, protože opravdický profik zavrčí, že by ta branka musela

klobásu. Ti všichni, a jejich třeba 20 tisíc, jsou unizóno ve stejnou dobu dobře či špatně naladěni, jsou stejně dlouhou minutáž trpěliví a všichni tu trpělivost ve stejné minutě náhle ztrácejí. Jejich reakce se vždy soustřeďuje na rozhodčího, tomu neodpustí ani štych a jsou nespokojeni vždycky, když píská proti těm jejich. A tady nemohu zapomenout na zvrat, který se vyvrbil při jednom upísknutí. Abyste tomu rozuměli, když ku příkladu vaši postupují s míčem a soupeř je sfauluje, neboli nabrousí či zmasí, má to soudce odpískat. Odpískat to však nemá v tom případě, když se hned při tom faulu situace vyvine ve zřetelný prospěch vašich hráčů. No a ten soudce, kterého mám na mysli, se tedy upísk. Odhvízdal přestupek, ale v tutéž chvíli dostal míč na nohu náš chlapec a jen to napálit. Hvizd se naspátek vcucnout nedá, ale dá se na něm trvat. Soudce si však svou chybu uvědomil a obratem se hráčům omluvil rozpažením rukou, gestem, které říkalo: je mi líto, chlapci, poškodil jsem vás, vím, že to byla branková situace a už to nemůžu napravit. Bylo to gesto srozumitelné i pro tribuny a v tu chvíli se stalo to, na co nezapomenu. Těch nezvladatelných 20 tisíc diváků, kteří začali ječet a nechtěli už nic než sudího rozsápat, obratem propuklo v bouřlivý potlesk. A nás 20 tisíc diváků dostalo nádhernou lekci. Každý z nás přece ve svém povolání o něčem rozhodoval a jistě nejeden i o závažných položkách či dokonce o lidech. A tady na hřišti jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, že prestiž takového rozhodčího neklesne ani opíť, když to své upísknutí zveřejní a když tu chybu nezačne obhajovat jako mezek. Všech nás 20 tisíc to jeho gesto ocenilo víc, než kdyby ten kiks neudělal. A tak i vám přeji, abyste na fotbale i jinde měli oči i pro tohle a aby se vám to v zápalu hry nevykouřilo z hlavy.

0: To byl Ivan Mládek, jistě jste ho všichni poznali. Teď ale ještě k tomu, co všechno můžeme jako fotbaloví fandové zaslechnout na stadionu. O přínosu fotbalu českému jazyku pohovoří Jiří Štuchal.
1: Vy možná chodíte na fotbal, abyste si prohnoubili znalosti češtiny. Možná. No ano, poněvadž na fotbalu, tedy to se prohlubují znalosti češtiny, neboť na tribunách rozkvětá čeština takovým zvláštním exotickým půvabným květem. No jaká jsou tam přirovnání, takové příměry. Uhni předměte se třeba volá na rozhodčího, který se plete. On tam musí být, protože to víte, leco se děje ve skrumáži, brankař vyskočí a někdo mu stáhne trenky, žal. A už je tam, to jako... A volají na něho ošklivě, když je poněkud silnější postavy. Kam s tou urnou na kuřata? Ale má to jakýsi půvab, chápete, že nakopané se dovíte, jestliže rozhodčí se tam nějak motá a náhodou vleze do nějaké přihrávky, která letí náhodou od hráče domácích ke hráči domácích, no, tak jsou domácí fandové nesmírně rozezlení a už volají, zhasni tam bludičko, jdi na křivoklád skautovat a takhle, no. Vymýšlejí si velmi hezké věci, já tam rád chodím, tam jsou taková zábavná přirovnání, jednou jsem viděl hezkou scénu, útočník to měl tak rozbaleno, jak se říká v pravých pojmech fotbalových, že už se s tím nedalo vůbec nic dělat. Musel střelit nebo to zahodit, no a on si vybral přece jenom to první, což nebývá tedy tak častým zvykem. No a střelil, brankář zachránil, tedy míč přišel jako záloha, jako vyúčtování přišel drn. Mokrý. Brankář poklepával míčem, vyplivoval a na tribuně se ozvalo: vyplivni ponraví a nehraj divadlo! Vždycky nakopané se mnoho dovíte. Pojďte a zapisujte. Všechna stará přirovnání, že branka spadá pomalu jako šraňky. To už je za námi. Fandové stále vymýšlejí něco nového. Co je ty spací voze? Probuďte ho, dejte mu mopeda. No. A kromě toho, že se volá na rozhodčího, kterému se samozřejmě týká a volá se na něho, rozhodčí k telefonu, volají z svokárny. Kromě toho se dovíte ještě mnohé pestré zajímavosti a drobnosti. Choďte na kopanou. Já, co chodím na kopanou, už mám takhle tlustou sbírku z prostáren na nadávy. A jakých? Všichni se diví, když jich užívám. A zdá se, že někdy fanda už nemůže z místa. Už nemůže z místa, ale zase něco vymyslí. Byl to případ takového rigorózního rozhodčího. Ten si vám počínal ne jako rozhodčí fotbalový, ale spíš jako předseda senátu. Vždycky. Jo, tam, ne, až tam tomu drnu. Ne, nemám co hovořit, hovořím jenom s kapitánem, tímto směrem, kopat a hotovo. Ohromně přísně si počínal a fandům se to nelíbilo, když rozhodl proti domácí. To víte, za mnou stál jeden domácí, domovník a říkal, no, ten se nepřetrhní, paragrafe. Ze začátku. A potom už to nemohl vydržet a zase neprospěch domácích. Šalebné rozhodnutí a zvolal na něho rozhodčího. Se zbláznil, ty eminentní pumprdente. Eminentní pumprdent. No a nezakládá to skutkovou podstatu nějaké urážky, protože nikdo neví, co je to pumprdentní tise. Fandové jsou vynalézaví. Fandové přijdou na mnoho věcí a když na nic už nemohou přijít, tak si zase pomohou. Zase si pomohou. Já vidím jenom toho fandu, jak už vystřídal všechno, co je známo, už vymyslel mnoho věcí a najednou zase mu jejich špatně zahráli, tak ještě vykřikl, to je jedenáctka! To není jedenáctka, to je pítel darebáku, invalidi domů! Ale i když toto řekl, tak jsem si myslel, teď je u konce, neboť mu přeskočil hlas. Ale zase mu udělali chybu a on vzal čepici. Obrátili proti nebi. Určitě to byl ateista, poněvadž byl v neděli dopoledne nakopaný. A obrátili proti nebi a volal, pane bože, hoď mě něco do čepice, ať mám čím po těch blbounech hodit.
0: Yeah. Úvahu o přínosu fotbalu českému jazyku pronesl Jiří Štuchal v silvestrovské rozhlasové estrádě v roce 1960. Od té doby uběhlo už více než 6 desetiletí a nevím jak vy, vážení posluchači, ale já mám dojem, že vyjadřování fotbalových fandů za onen čas značně přitvrdilo. Jen jako malou ilustraci vám nabízím následující píseň.

Ty mlč, ty páprdo, no ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladáku. Víte, bou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš povalejš.

0: Víme to všichni, kteří se o fotbal aspoň trochu zajímáme. Někdy se dění na stadionu musí řešit před disciplinární komisí. V následující scénce budeme svědky, jak jedno takové jednání komise probíhalo. Když vám prozradím, že ve scénce zazní hlasy herců Vladimíra Hrubého, Josefa Hlinomaze, Milana Neděli a Milana Macha, pak už dobře víte, že půjde o velkou nadsázku. Přesto však možná, že vám některé kroky a některá rozhodnutí oné fiktivní komise mohou připomínat jednání reálná.
1: Tak koho tam ještě máme?
2: Dusila přece. Dusila,
1: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
2: Dusila.
1: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
3: Jo.
1: No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
3: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
2: Lidsky?
3: Skoro lidsky.
2: Lidsky.
3: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
2: Já vím, já to nepíšu.
3: Musíme to brát v úvahu.
1: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš? Výmluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám?
3: Máš pravdu.
2: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
3: To vidím,
2: co? Tak by to přečet.
1: Hacourka.
2: Hacourka.
1: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
2: S Lochtínem, ano.
3: No čti,
2: já to přečtu rovnou, jo.
3: No, čti, co tam máš, no.
2: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
3: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
2: To právě tady je, to je zápis.
3: Zápis.
2: Zápis o utkání?
3: No.
2: Jiskry zadní těhlovice?
1: No.
2: Sestaojem uměteli?
1: Slavojem!
2: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
1: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
2: Ale oj i voj!
1: Ale tak bych prosil slavojem!
2: Ale oj i voj!
3: Vždyť je to jedno.
2: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tady čtu, jak je libo.
3: Čti.
2: V 75. minutě. Co to čtu?
3: Ten minuta není, to je ta.
2: To minuta.
3: No.
2: V 75. minuta.
1: Co?
2: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
1: Slavoje jsem říkal.
2: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
1: No tak.
2: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
3: Ať je to jedno. No.
2: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje! Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
3: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
2: Škrtil ho, dusil.
1: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
3: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
2: Teď nevím, kde jsem byl.
1: Čtida.
2: Tak od začátku, nebo od začátku, já nevím, kde
3: jsem byl. Od začátku.
2: Tak v 75. minutě...
3: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
2: Abych nezdržoval, jo?
3: A čti.
2: V 75. minutě, ano.
3: No.
2: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
3: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
2: Jo.
1: Někdy.
2: Fotbalistům někde říkají závodníci.
3: To může být.
2: Oni hodně, no jo.
3: No.
1: Čti.
2: No. Co?
3: Čti.
2: Od začátku?
3: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
2: Aha. Závodníka Slavoje Pěnkavu?
1: Slavojem jsem říkal.
2: Slavojem?
1: No všem.
3: Pěnkavu?
2: Napadl závodníka Slavojem.
3: Slavojem Pěnkavům?
2: Závodník Jiskry dusil?
3: No.
2: Přičem ho škrtil?
3: Hele! Škrtil ho bez míče nebo s míčem? A jestli to bylo rukama?
2: No to asi škrtil zřejmě s míčem. Asi rukama.
3: Ej, soudruzí, to je normální. Podívej se, co je v pravidlech,
1: Jo, v pravidlech, no. no počkej, tady. Kopání bez míče.
2: Je kopaná.
3: Kopaná bez
1: fotbal. No počkej, to není ono. No. Klamání rozhodčího tělem.
2: No to je
1: těžké. Jo, ale teď cizím nebo svým.
2: To je záludný, to.
1: No to tady není. Jo, facka s výstrahou, to se nepasuje, to ne. Zlomená klíční kost.
2: Zlomená klíční kost přeci.
3: V krku není klíční kost.
1: No, to jo. No tak vidíte, no tak v pravidlech to není.
3: Tady to není.
1: To zase dělá někdo od zeleného stolu, že?
2: Ano, prosím, ano. A utržený od života.
1: No.
2: Ano. Já čtu dál. Nařídil jsem proti domácím nekompr.
1: Ukáž. No jo, nekompr trestníkov. A nekompromisně trestníkov. Prosím tě, no, pořádně, ale zdržu.
2: Já zdržu. Když ještě zkracuju nekompr, jo? Tak zdržu, jo? Nařídil jsem proti domácím nekompr trestníkov. A závodníka Dusila jsem napomenul.
1: No.
2: Ono napomenul. Týž prohlásil, abych šel pískat na nádraží.
1: No jo, ale na který?
2: No jo, no to tu není právě na který.
1: No tak prosím, to tu není, no. Hacourek,
2: no.
1: A jak má potom komise pracovat, že jo? No má pravdu nebo nemá?
3: O co se máme opřít teď?
2: Dovolíte, abych se přihlásil?
1: Ale přihlášte.
2: Tak já se hlásím.
1: No.
2: Jo, ale... já, pardon, já se hlásím, poslovo. No. Čtu dál. Když byl závodník Dusil pro tento hanlivý výkrok...
1: Co?
2: Výrok. Vykázán ze hřiště, no. Prohlásil, že mi to srovná u krku.
1: A srovnal?
2: Zápis končím, nepležím v nemocnici a píše se mi obtížně.
1: Tak to teda asi srovnal, že jo? No a co teď s tím budeme dělat?
2: Jestli dovolíte, aby se přihlásil.
1: No, přihlášte.
2: Tak já se hlásím. Já bych myslel potrestat soudružky. Soudruzi. Jak si pro výstrahu. No.
1: A přísně, tvrdě, že jo? No o to jsme tady, jenom žádný mazlení, soudruzi.
3: No,
1: má pravdu nebo nemá?
3: Máš pravdu, tedy správně potrestat, jenomže je škoda, ten Dusil, to je nejlepší levá spoj na okrese, ale... víš? A Jiskra reprezentuje náš okres pohárů, víš? Jo. A když Dusil nenastoupí za 14 dní proti Tatranu, tak jsme...
2: Já vím, nepíš.
3: Můžeme to zabalit, zkrátka.
1: To mi se nepletí, Josef, víš, to sem nepatří, to se ví, že třeba věc uváží, že jo, tvrdě a spravedlivě. No. O to jsme tady, jenom nic tak nějak překotně rozhodovat, to ne.
2: Pokud možno...
1: Žít nám vychovává naší mládež, je vedoucím dorostu, no. Jak to vlastně dopadlo, když ho škrtil ho?
2: To já se podívám.
3: Ten Pěnkavá přece střílel trestnej kop a dal gól.
2: A jo.
1: Co?
3: Dal gól.
1: Pádi, on dal gól.
2: On dal gól.
1: Jak ho mohl škrtit, když dal gól?
2: Asi špatně.
1: Je vidět, že šlo jen o pokus, jak já říkám. No ale v pravidlech to není, no.
2: Ovšem, soudruzi, ten zápas byl na 14. řádku Sazky, prosím, jak bych tak řekl, před očima veřejnosti.
1: Počkej, skákej mi do řeči, nech mě domluvit. Že říkám, že šlo o pokus, že jo. A každý se pokuse musí trestat hned zárodku. To by to za chvíli vypadalo na hřišti jako na tom.
2: Holubníku.
1: No, třeba. Nebo na posvícení,
2: nebo na posvícení taky.
1: No, když v Sazce, tak je to jasný, soudruzi. Tvrdě. To bude trestní komise od nás zvlášť požadovat, aby náš návrh byl přísný.
2: Já teda
1: navrhuju nejmín 2 týdny.
3: Když ho neuškrtil.
1: Podmíněně, soudruzi.
3: No proto.
1: No.
0: A nyní nastal čas, vážení posluchači, abychom vstoupili do děje dalšího klasického literárního díla, které pojednává o fotbale, zejména však o fotbalových fanoušcích, zarytých příznivcích 2 pražských klubů. Poslechněme si úvodní část dramatizace díla, jehož autorem je Karel Poláček a který svůj román pojmenoval Muži v offsideu.
4: Povídám vám jedině Viktorka Žižko.
5: Dejte si říct Slávie.
4: Viktorka Žižko.
5: Ale Slávie.
4: Viktorka Žižko.
5: Slávie.
4: Slávie jsou saláči a hadrníci.
6: Sportovně uvědomělému obecenstvu, které se pilně dostavuje na zelený trávník, aby bylo přítomno zápasu předních mužstev, napínavému boji místních rivalů, ukázněnému obecenstvu, jež pamětlivo své dobré pověstí nepodněcuje fanaticky své mužstvo, nenapovídá svým hráčům, tomuto obecenstvu předkládáme vyprávění, které se nazývá Muži v offsideu, aneb ze života klubovních přívrženců. Mnohý z vás z nás doslechu tuto napínavou a dobrodružnou historii. Nejeden z vás sledoval pohnutý život pana nadčarace, konfekce a gumáky, který ví všecko a nemá žádnou radost na světě, a jeho choti, jež se nepřestává divit, jaký je to člověk, ten její člověk. Zajisté mnohý pán i dáma ze Žižkova pocítili sympatii k panu Emanueli Habáskovi a jeho panu otci, kteří žijí podle víry viktoriánské. A což slečná Emilka, která, ačkoliv její rodná výska jsou Vršovice, následovala hlasu svého srdce a přiklonila se k Viktorii Žižkov. Je to dobré povzbuzení pro mladé slečny, které pro lásku jsou pronásledovány svými tatíčky. A ti, kteří podivuhodnou náhodou neznají tohoto díla, těm předkládám dnes první část tohoto románu, aby každý mohl doplnit citelnou mezeru ve svém vzdělání. Dovíte se z něho, že ten, kdo by zradil svůj klub, nemá štěstí ve svém životě. Uslyšíte, která pan Habásko starší byl pronásledován jednou vdovou a jak ta vdova dobře založila svou útočnou akci proti jmenovanému pánovi, že již dokonale rozvrátila jeho obranné řady, takže se zdálo, že pan Habásko bude rozdrcen rozdílem třídy. Než pan Habásko starší nezahyne, ale obětavou hrou potvrdí svou pověst a vyvázne z nebezpečí. Při čtení tohoto románu zatřepetá se vám bránice jako míč v síti podle vyběhnuvšího brankáře, který obětavě chránil svoji svatyni. A proto buďte pamětliví, mé rady, a poslechněte si román Muži v offsideu. Budete po celý rok ve skvělé formě a nikdy nebudete trpět indispozicí. Ovšem, kdo opomene poslouchat čtení z této knihy, ten bude doživotně odpískán.
0: Abychom ani my nebyli doživotně odpískáni, poslechneme si alespoň část dialogu o něch dvou zarputilých fandů Viktorky Žižkov. V úloze Emanuela Habáska staršího uslyšíme Rudolfa Dejla mladšího, jeho syna pak hrál v režii Jiřího Horčičky Jaroslav Mareš.
7: Syn se mezi řeči rozhodl, že si otce úplně nakloní, neboť potřeboval z něho vymámit nějaké peníze. Počal otce velebit a tvrdil, že se ani u šroubků tak dobře nejí jako u něho a že neměl být krejčím, ale kuchařem. Mezi řeči ledabile nadhodil, že dnes je ligový zápas mezi Viktorií Žižkov a Sláví.
8: Na mou duši, málem bych zapomněl.
9: Půjdeš?
8: Kdepak, mám moc práce. Zítra musím Humbergerovi odvádět dílo. Jak typuješ?
9: No, mám velký starosti. Podrazil. Asi nenastoupí, protože má Vejron. A vůbec sestava se mi nelíbí. V takový sestavě jim to Slávka naklepe.
8: Nápad, že můžeš mluvit tak hloupě, prosím tebe. Na Sláví se vždycky dovedou vytáhnout. To by tak bylo, aby to nedovedli nandat takovým hadrníkům. Já říkám, bude to nejmíň 3-0 pro Viktorku. Vzpomeneš si na mě?
9: Vy jste táto na ramněkách? To vy si představujete. Já se vám divím. Vy mluvíte, jako by hrál Prokop nebo Brevurda.
8: No však, že mluvíš o Prokopovi. Mohli by ho vytáhnout ze starého železa a postavit. Ten by to ještě dneska zaválel.
7: Jeho tvář se protáhla úsměvem, z něhož vyzařovaly blahé vzpomínky.
8: Prokop, ten můj kluk zlatá. Ten by tej dnešní mládeži ukázal výkon. Ty jeho přihrávky a uličky, to klamání hráčů, já tě říkám, to bylo jedinečný. A ty rasantní útoky, takovej brankář měl co chytat. Kde pak dnešní mládež? Nemá to bojovnýho ducha a nedovede se vzepnout k výkonům. Co se dneska vidí? To není fotbal. Bejvávaly doby, kdy se před námi třásla Evropa. Celý svět chodil na Žižkov učit se kopaný. Breburda, Prokop a ještě tenhle ten...
7: Jelínek.
8: Jo, Jelínek. Dávali hodiny, jo. A dneska jsme s celým uměním v troubě.
9: Co je to všechno platný, takový vzpomínky patří historii. Řečima se to nespraví. A já ti řeknu, že možná nemáš ani pravdu. Za těch starých časů, o kterých mluvíš, byl docela jiný styl. Dneska se hraje vědecký fotbal a takový Prokop by byl na hřišti nemožný.
8: Dědo, háje se svým rozumem. Ty víš houby. Copak ty jsi pamětník?
9: Náhodou viděl jsem Prokopa hrát a to v době největší slávy.
8: No dobře, ale měl jsi toho tenkrát pojem. Když byl takovejhle špunt. Jako dneska to pamatuju, jak jsme s mámou chodili na zápasy. Nebožka máma, chudák, vždycky říkávala, že má před tebou pokoj jen na hřišti. Jak jsi uviděl mužstvo, takhle si zatřepal ručkama a křičel, Viktorka! Jo, zlatá máma.
7: Stařec potlačil slzu a zadumal se. Až teprve syn přerušil ticho.
9: Jo, jo, co je to platný, my to nepředěláme. Hlavní věc je, aby jsme to dneska vyhráli. Slávia i Viktorka mají stejně bodů. Teď jde o všecko. Buď to bude mít pohár Letná nebo Žižkov.
8: Dečko, Žižkov, pamatuj si, Žižkov a žádná Letná. Aby bylo pěkný, aby nad námi měla Letná vrch.
9: No, jsem žádostivej. Už bych měl čas.
8: Jdeš?
9: Jak bych nešel?
7: Vstal a narazil si čapku.
8: No, co stojíš? Jdi a koukaj, to vyhrajeme.
9: No jo, ale dáte mi na vstupenku, že jo?
8: Co? A to zas ne.
9: Helejte se, táto.
8: A ani nápad. A ti budu ještě platit zábavu. Máš mít svý.
9: Jaká pak zábava? Tadyhle... Podívejte se, koukněte se, všichni tam budou.
8: Žádný nic. Když máš dělat, tak máš moc řečí. Dneska jsi měl mít službu a vytratil ses jako smrad. No, to by tak hrálo.
9: No, je dobře.
8: Na kopálišti já peníze nemám. Kdo chce mít roztopášnosti, ten má mít taky místo.
9: No, teď je dobře.
0: Ano, na lístek na fotbalové zápasy je potřeba mít stále více peněz. To nám ve velké míře potvrzuje i právě končící mistrovství světa. Většinu našich fanoušků však ceny vstupenek na zítřejší finále trápit nemusí, sejdeme se k němu jistě všichni u obrazovek. V duchu jistě s tajnou nadějí a s tajným přáním, aby finále, které se bude opět hrát za 4 roky, bylo i s účastí našich hráčů. Ale pokud by nebylo, nic se neděje, protože i tak fotbal, to je, co milujeme nejvíc na světě, to je ta hra, co od malička dostanete. Jak o tom na závěr našeho fotbalového pořadu zpívá Jan Pokorný, neboli Pokáč. Hezké fotbalové zážitky přeje všem posluchačům stanice Pohoda Jiří Hubička.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Příjemné poledne přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu opět po týdnu Václav Hybš. Vítejte při poslechu Šlágru od srdce. Dnešní vydání má jednotící téma, kterým je jméno Zdeněk Borovec. Libretista, výtečný a nesmírně pracovitý textař se spoustou neotřelých nápadů, současně však také můj vzácný přítel. Zdeněk Borovec se narodil v Praze roku 1932 a za mnoha svými kolegy textaři, zpěváky a muzikanty se do hudebního nebe odebral v roce 2001, tedy v 69 letech. Nejprve si poslechneme tři písničky se Zdeňkovými texty v podání Evy Pilarové, Valdemara Matušky, Milana Chladila a Nadi Urbánkové.

Před lety mě požádala Československá televize o veselou písničku. Tak já jsem požádal Zdenka Borovce, aby mě udělal text na téma Kdo neumí jodlovat, je hlupák, ani se snad nikdy neožení. Tak Zdenek napsal, můj dědeček mě učívával jodlovat a ostatní už dospíval Jirka Korn sám.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Sjest!
1: Sjest čí?
0: No sjest z kopce dolů přece.
1: Ó, dívku, co máš rád, když chceš si brát a řekneš máte.
2: Ještě řekněte mates, to by byl vrchol.
1: Poznáš druhej den, že krása žen, ta není gratis.
2: Ta už vůbec ne.

0: ba ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě.
0: Gratis, svět je jako otec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
0: Gratis, než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda, vodu ti ne.

0: Český rozhlas Dvojka. Šlágry od srdce. Vybírá a uvádí Václav Hybš.
1: Dnešní vydání pořadu nahrávek mého orchestru je věnováno výhradně textařskému odkazu Zdeňka Borovce. Jestliže jsem se zmínil o tom, že byl Zdeněk jako textař nesmírně pracovitý, dokládá to i následující číslo. Napsal hodně přes 15 stovek písňových textů a je obecně pokládán za klasika novodobého českého písničkového textu. Respektovaný hudební teoretik Ivan Poledňák o něm napsal. V případě Zdeňka Borovce je oceňováno především spojení technického fortele s myšlenkovým poetickým nápadem.

Poznali jste jistě písničky Ajajaj, kterou zpíval Bohuš Matuš, Varšavský koncert Karel Gott, Až mi pán Bůh vzkáže Valdemar Matuška. Kromě spolupráce snad s celou domácí skladatelskou špičkou psal Zdeněk Borovec texty i na zahraniční skladby. Na rozdíl od mnohých jiných textařů se však vždycky snažil ctít původní textový obsah. Říkal totiž, že autor původního většinou anglického či francouzského textu dobře věděl, proč psal právě o tomhle a ne o něčem jiném.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Poslouchali jsme písničky s texty Zdeňka Borovce. Užijte si zbytek neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu šlágru Od srdce s Václavem Hybšem zase za týden, samozřejmě na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Tanečník, choreograf, pedagog, dlouholetý člen, herec a umělecký šéf baletu Národního divadla v Praze. Všechny tyto profese spojovalo jméno Vlastimila Harapese. Právě v těchto dnech by oslavil 80. výročí svého narození. Jeho vzpomínky na stěžejní momenty života si můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Řekne-li se u nás v České republice balet, pak si většina lidí vybaví patrně tituly Labutí jezero nebo třeba Louskáček a zcela jistě jedno jméno. Jeho nositel, muž mnoha talentů a zájmů, fatalista a podle mého odhadu i optimista, umělec, který byl 42 let angažován ve Zlaté kapličce, se dnes ohlédne za 7 dekádami svého života. Vítám Vlastimila Harapese, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já začnu takovou možná trošku netušenou otázkou v případě tanečníka, baletního umělce, ale ona se vyjeví opodstatněně. Kdy jste hrál naposledy na housle?
1: Tak to asi opravdu před těmi, 60 lety asi.
0: Ale dá se říct, že vás vlastně přivedli k tanci?
1: No, nechtěně ano, pravda, protože já jsem teda toužil umět hrát na housle a maminka mě šla přihlásit do hudební školy v Chomutově na ty housle právě a tam viděla, že je rytmika a říkala si, ten Vlastík náš neustále poskakuje a prospěvuje si, já ho tam přihlásím, ať to má nějaký řád, takže tím to vlastně začalo.
0: Tak ať to má nějaký řád, tak já řeknu, že jste se narodil 24. července 1946 do rodiny, kde už byly 3 děti, 30. Byl jste vytoužené dítě, nebo možná vytoužený syn?
1: Pozor, ale já jsem 6. dítě, protože ještě přede mnou byly 2 sestry a ty zemřely, než já jsem se narodil.
0: A cítil jste se být zvlášť hýčkán jako ten jediný mužský potomek?
1: Vůbec ne, já jsem vyrůstal jenom s tou nejmladší sestrou. Ta nejstarší byla o 17 let starší, ta druhá o 12 let a ta nejmladší o 6 let, takže ta mě měla na starost a ta mě šidila, kde se dalo, protože samozřejmě, když mě bylo 10, bylo 16 a už měla úplně jiné zájmy, tak mě zavřela doma a utíkala se svými spolužačkami a kamarádkami někam asi za klukama. No a pak dostala vejprask, když rodiče přijeli z práce, z Chomutova kam dojížděli, takže to bylo takové všelijaké.
0: A jak jste se tam doma zavřený nebo žádko zaměstnával?
1: To už jsem uměl číst, tak jsem také četl. Asi to bylo od poha. Na to nezapomenu, protože jsem čet a strašně jsem se bál, že jsem vlez pod stůl. To byl takovým náhrdelníku. Ten, co dělal ty šperky, tak dělal tak výjimečné šperky, že pak, když je měl někomu odevzdat, tak počkal na toho, co si je koupil a zavraždil ho. Mě to inspirovalo k tomu, že jsem chtěl být zlatníkem, že bych vyráběl takové zvláštní nádherné šperky, protože moje maminka měla strašně ráda šperky. Doma jsme měli granátové, ještě po babičce s těmi českými granáty, krásně rudé, červené, takže jsem si myslel, že bych jí tím udělal velkou radost.
0: Jaká byla vaše maminka?
1: Maminka byla zvláštní, myslím, že to byla velká osobnost, krásně zpívala, hezky malovala. Když jsme psali knihu se Zdenou Frýbovou, spisovatelkou, tak jsem říkal, moje matka byla vzpurná. Jiný výraz jsem nenašel, takže potom, když zemřela, když jí bylo 90, tak jsem říkal, já ji musím vidět, protože jsem za ní byl v neděli a potom v úterý ona zemřela, tak jsem říkal, já ji musím vidět, musím, protože musím vidět ten výraz v té tváři. Vím, že umřít nechtěla. A říkám to kvůli tomu, že jsem se byl na ní podívat před tím obřadem a takový mír v té tváři jsem neviděl za celý život u té svojí matky. Ona vypadala jako stará šípková růženka. Jsem se tak uklidnil, že zemřela určitě v pokoji a se smířením.
0: A tím tolerantním a mírnějším byl u vás tatínek?
1: Tatínek mě dostal k narozeninám, já jsem, jak jste říkala, 24. a táta 25. července. A byl samozřejmě ve Lvu narozen, moje matka v Beranu a pak jsem se dočet, že to je nejlepší spojení. Ten jejich vztah byl takový velmi harmonický, i když teda ta výměna názorů byla někdy
0: ohnivá.
1: Tak jako opravdu. Ale myslím, že jim to velmi klapalo a že jsem měl štěstí, že jsem mohl vyrůstat v takovém harmonickém prostředí.
0: V Drouškovicích.
1: Chomutova.
0: Víte něco o původu toho svého zajímavého, netradičního příjmení?
1: Příjmení Harapes. Já jsem kdysi v jednom časopise napsal, myslím, že to byl Mladý svět tehda, To bude asi staročeská nadávka, protože byly harapany, to byly povětrné ženštiny.
0: Ale to tak... jste si vymyslel, teď si nevymýšlejte ve Střídobném větru. Vážně?
1: Ne, to bylo
0: vážně
1: opravdu,
0: si to
1: harapany
0: myslíte?
1: Jsou povětrné ženštiny, tak jsem si vymyslel, nebo jsem vydedukoval, že to bude nějaký takový pes, povětrný pes. A právě mě jeden lingvista napsal potom, že se hluboce mýlím, že to v hebrejštině znamená nepokoř. Takže já jsem vlastně Vlastimil Nepokoř.
0: Tam je to dobrá napsal. Charakteristika vaší životní cesty?
1: Já myslím, že jo, že určitě. Tak, jak se říkala správně, jsem optimistický fatalista, ale je pravda, že jsem se nemusel nikde pokořovat a držel jsem se toho, že připravenému štěstí přeje.
0: Co říkali u vás doma a co říkali vaši spolužáci v Drouškovicích na to, když jste oznámil, že jako střední školu jste si zvolil taneční konzervatoř?
1: V té hudební škole to poradili rodičům. Říkali, podívejte, ten váš chlapec má pohybové nadání, výborně slyší hudbu, měli byste to zkusit na konzervatoř. No tak jsme s mámou jeli, já jsem udělal ty zkoušky a když jsem se dozvěděl, že na konzervatoři se už nebude vyučovat matematika, fyzika, chemie, tak jsem radostně souhlasil. Pak jsem zjistil, že hlavní obor je klasický tanec a to bylo martyrium, mě to vůbec nešlo. Měl jsem neustále 4 minus dokonce, tak museli přijít rodiče, teda máma přijela. Mě napomenuli, že by se mnou rozloučili ve škole. Pak jsem zjistil dodatečně zase s tím odstupem času, že to nebyla moje vina, to byla vina těch profesorů. Samozřejmě, protože lvi se mají chválit neustále. A tam mě vůbec nechválili, jenom mě stráželi a to mě vlastně brzdilo. Kdyby řekli, jo, hele, Harapes, už je to trošku lepší, tak já bych se býval rozkrájel a já jsem se opravdu snažil hrozně. Ale protože byli pořád nespokojeni, no tak jsem prostě byl asi neúplně ve formě. No.
0: Ale toto vaší muzickou křehkou duší muselo pořádně otřást, ne?
1: No jo, no a ještě k tomu, když jsem přišel do té školy, já jsem měřil asi 1,50 m. Žádná ta spolužačka se mnou nechtěla tancovat, třeba ten folklor, ty lidové tance, tak to mě bavilo. Klasika byla hrůza. Já jsem měl z hlavního oboru 3 na maturitním vysvědčení.
0: Takže vaše cesta k duším studentů, protože vy jste učili jak na taneční konzervatoři v Praze, tak v současnosti jste uměleckým šéfem Mezinárodní konzervatoře v Praze. Vaše cesta je cesta chvály?
1: Víte, když mě bylo 50, tak jsem si říkal, já, když se mi něco bude líbit, tak půjdu a řeknu těm interpretům, bylo to báječný, strašně se mi to líbilo, bezvadný. A když se mi to nebude líbit, takže to nebudu nikomu říkat. Ale ti, co si o to řeknou, tak mají smůlu, protože jim musím říct pravdu. Když vidím takové nějaké představení a nejsem spokojen, tak říkám, zázrak se nekonal. Protože každé to představení by mělo být takový malý zázrak.

0: V roce 1965 Vlastimil Harapes úspěšně dokončil státní konzervatoř. Měl jste nějaký kurážný plán, jak by v ideálním případě měla vypadat vaše profesní budoucnost?
1: Určitě, protože nám ve škole pouštěli řady filmů tanečních, baletních a mně se strašně líbil balet 20. století, Maurice Béjart, takže to jsem si myslel, že bych mohl zkusit, jestli by mě nepřijali tam. Vůbec jsem neuvažoval, že by mě třeba mohli vzít do Národního divadla, ne, že bych to někdy podceňoval, ale Labutí jezero vůbec nebyl můj sen.
0: A udělal jste proto něco?
1: Neudělal jsem proto nic, proto jsem sem taky nedostal. Po té škole jsme účinkovali v prvním muzikálu filmovém Starci na chmelu a hned následně mě angažovali do Markéty Lazarové u pana Františka Vláčila, režiséra, takže jsem musel odložit. No a pak jsem se taky zamiloval, to už pak člověk jde těžko pryč.
0: Už zůstává ve své domovině.
1: Tak.
0: Do Národního divadla vás přijali nedlouho před vaším 20. rokem. O 5 let později jste tady začal působit jako sólový tanečník. Říká se tomuto v baletu zářivá kariéra, nebo je to chronologie docela běžná?
1: Já si myslím, že to byl takový úzus, který vládl v té době. Prostě jsem přišel, dostal jsem sborovou smlouvu a hned jsem tančil sóla. Bylo to v podstatě výhodné, protože každé to sólo bylo zvlášť placené. Příplatek k tomu. Já potom, když jsem šéfoval, tak jsem přijal třeba Dariu Klimentovou rovnou ze školy jako solistku. To si myslím, že, jak jste řekla, ta hvězdná kariéra byla v tom postavení.
0: Tak vy jste si to solistku odpracoval, i když jste se soli začal poměrně záhy.
1: Tak, ale musel jsem tančit i v tom sboru, což třeba ona už nemusela.
0: Mohu jednu takovou citlivější otázku?
1: Jo.
0: Uměl byste s odstupem let odpovědět popravdě, jestli si myslíte, že vám v určitou dobu úspěch zamotal hlavu, že jste třeba vykazoval nějaké hvězdné manýry?
1: Já myslím, že ne. Neustále máte něco před sebou, s čím se musíte vyrovnat. Na to nebyl čas vůbec.
0: To není otázka času. Charakteru, ne?
1: Charakteru. Ale musíte si na to udělat čas. Vy domýšlivě. Já jsem tady hvězda. To ne. Asi jsem byl neustále nespokojený s tím, co.
0: Byl jste k sobě samozřejmě náročný. To už vyplývá z toho všeho, co jste tady naznačil. Asi jste byl náročný i k lidem kolem sebe, ke svým partnerkám nebo k těm tanečníkům. A nároční lidé to taky nemají jednoduché. Ti nebývají vždy oblíbení. Vy jste to, tak troufám odhadnout, možná vykompenzoval tím úsměvem, humorem. Jak to bylo s vaší náročností a potažmo tedy oblíbeností u kolegů?
1: Člověk se, myslím, pořád učí. Ze začátku, když jsem dostával ta sóla a úplně ne, že by se mi to povedlo podle mého pocitu, tak, jak by to mělo být, to nebylo, tak já jsem se mračil i při té klaněčce, mě potom psali faninky, proč vy se mračíte, když vám to tak sluší, když se smějete, tak jsem si říkal, no jo, když vlastně ti diváci si to nezaslouží. Naopak, když se mi to nepovede, tak o to se musím víc usmívat.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak v dokumentu o Darie Klimentové vyprávěla její maminka, že ji učila úsměvu. Co s vámi a s vaším uměním udělala půlroční stáž v Leningradě? Vy jste tam odcestoval jako člověk, který se přiznal k tomu, že vůbec netoužil po rolích princů a tam jste si toho prince v Labutím jezeru nakonec tak krásně vypracoval.
1: No, to bylo štěstí, že tady přijela Marina Šamševa, což byla asistentka Jurie Grigoroviče, kdysi tady, myslím, že 63. stavěli legendu o lásce v Národním divadle. To byl nádherný balet a ona mě potom, když jezdila na takovou kontrolu, jak to vypadá, tak mě viděla, když už jsem byl angažovan v Národním divadle a říkala mě, že bych měl jet na tu stáž tam, že tam je skvělý pedagog Aleksandr Ivánovič Puškin a že by bylo dobře, kdybych se tam objevil. Takže jsem požádal o tu stáž, to se mi podařilo. Jako myslím, že jediný od nás tady jsem měl tu možnost, že jsem tam nastudoval v Michajlovském divadle v Leningradě, tehdejším Labutí jezero a 3x jsem si ho tam zatančil s tím ruským souborem, s partnerkou Ludmilou Filinovou. Bylo to skvělé, taková ta zkušenost. Dokonce si pamatuju, že jsem měl zkoušku na jevišti 24. prosince na štědrý den, na štědrý večer. Takže jsem byl takový z toho zaražený, že všichni doma jsou asi u stolu a rozdávají si dárky a tam zkouším Labutí jezero.
0: Tak když jste pracoval i na Štědrý den, tak to jste asi neměl moc času vstřebat realitu tehdejšího Sovětského svazu, nebo byl jste také mezi lidmi? Nasál jste to dění?
1: Určitě.
0: Jak na vás zapůsobila ta země?
1: Ti lidé všichni jsou takový, jako kdyby měli klapky na očích a znají jenom ten svůj obor. Balet je pro balet, opera je pro operu, činohra je na činohru a moc se o to, co je okolo, nezajímají. Samozřejmě, že přišly vojska v tom 68. Takže jsem viděl i ty dvě polohy, jak se k tomu staví, a taková ta intelektuální část určitě, jim to bylo jasný, že to je něco, co by být nemělo.
0: Vy jste se tam každopádně smířil s princem, pak jste ho tančil nesčetněkrát. Byl vám někdy protivný?
1: Ne, ta hudba je tak krásná a když máte dobré partnerky, tak je to radost, protože vlastně v té původní choreografii toho Petipy a Ivanova, to je geniální choreografie a to se nedá ničím nahradit. Když jsem tančil v Tokiu s tokijským baletem, nebo na Kubě, nebo v různých těch zemích, a teď jsem seděl na tom trůně, slyším tu muziku a tak zapomenete, kde jste, protože ta muzika je všude stejná. A když jsem se podíval vedle na trůnu, seděla královna a tam Japonka, tam zase byla úplně černá, tak to byla taková legrace, zábavný v podstatě.
0: A byla i taková role, po které jste toužil a nikdo vám ji nenabídl?
1: Já jsem měl to štěstí, že v tom 71. roce Miroslav Kůra s Petrem Weiglem studovali Romea a Julie Sergeje Prokofieva a tam mě obsadili hned do dvou rolí, že jsem tančil Merkúcia v první premiéře a v druhé premiéře Romea, takže to bylo báječný. Vždycky samozřejmě mě byly bližší dramatické role. Jestli to byl Macbeth, nebo i ten Spartacus, technicky náročné, myslím. Ono i to Labutí jezero můžete pojmout dramaticky. A že bych měl vysněnou roli, to se říct nedá, protože, jak jste správně řekla, jsem fatalista, takže jsem to bral tak, jak to přicházelo, tak takhle, že to má být. A i v tom životě je to asi snažší s touto filozofií brát ten život.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Vlastimil Harapes. Mistře, jak důležitá je v baletu paměť? Jak moc na ní musíte klást důraz, jestli to přichází automaticky po těch hodinách tréninku, že už tam ta choreografie prostě je, anebo někdo to dáno má, někdo nemá a někdo si musí dát hodně záležet, aby si uhlídal všechny figury, kroky, variace?
2: No právě, jste to přesně pomenovala. Samozřejmě se také stane, že je, jak se říká, okno. Že na jednu výpadek, ale je to úplně to též, co musí mít i hudebníci, muzikanti, zpěváci. Ta paměť tam být musí a někdo tomu musí věnovat více času, aby si to zapamatoval. Je to nepříjemné, ale stane se to.
1: Když se to stane při tanci, když přijde okno, no, co děláte?
2: No. Tak mně se to stalo jednou. Bylo to s Martou Drotnerovou, s partnerkou, která báječně tančila, taková tanečnice, která tančila na 200%. V životě nepromluvila na jevišti, tak soustředěná úžasně. A tančili jsme v Rudolfínu, v té koncertní síni, takový ten valčík, běhali jsme a zvedal jsem, asi skvělý to bylo. A najednou ona mi řekla, já mám okno. A já jsem byl tak překvapený z toho, že ona promluvila, že jsem řekl, ale já taky. Tak jsme běhali a jsem si vzpomněl, že přijde zvedačka, jak jsem řekl, zvedačka, jo, že on naběhla prostě a zvedl se mě a pak už jsme se samozřejmě chytli.
1: Takže okno se vyběhá. No. Co patří k dalším nočním můrám tanečníků?
2: Já jsem měl ty sny o tanci, kdy ten sen mě vlastně velmi pomohl. Třeba jsem nevěděl, jak na určitý prvek, třeba vzduchová túra, že musíte vyskočit, dvakrát se ve vzduchu otočit a dopadnout. A já jsem ve snu přišel na to, jak bych na to měl jít a pak jsem to zkusil a ono to opravdu šlo.
1: Nechal jste si narůst křídla.
2: Asi.
1: Jak důležitý je pro tanečníka kostým?
2: Kostým vám buď to pomůže, nebo vám vadí.
1: A hlídal jste si to?
2: No já nevím, asi jsem to vždycky nějak si uspůsobil tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
1: Hudbu milujete, to se o vás ví. Jak moc jste ji vnímal při vlastních představeních?
2: Určitě. Já jsem to už někde také říkal, že jestli bylo 20 představení za té mé kariéry, s kterými já jsem byl na 100% spokojený, že hudba byla skvělá, podlaha nevadila, světlo nevadilo. Prostě, že to tak všechno vyšlo, tak jestli 20, to asi není moc. Za těch 20 let nebo 25 let toho tancování.
1: My ale to víme, že jste náročný.
2: Kdy opravdu si řeknete, je, dneska to tak vyšlo. To bylo tak prýma. Je to vzácný. To je i s tou partnerkou, že to vyjde, ta Michaela Vítková. Mě potom vždycky, když jsme spolu tančili Romea, ona Julii, tak říká před představení, prosím tě, neříkej mi na jevišti kozo. Když spletla něco, tak já si neudržel, říká, ty kozo jedna.
1: Vůbec myslím, že pro diváky a posluchače je překvapením, že baletní umělci hovoří na pódiu. To se od nich až tak úplně neočekává.
2: No tak nemělo by to být.
1: A vy jste patřil k těm povídavým?
2: Ne, nemůžu říct, ale jak jsem byl v tom napětí a ta partnerka mě udělala něco, co jsem nečekal, no tak jsem si musel takhle ulevit.
1: Ta partneřina, to je velká chemie a velká kapitola v baletu. Já jsem už v tom zmíněném rozhovoru s Dariou Klimentovou četla o jejím trápení s jedním partnerem, kterého doslova nenáviděla. Teď se vás nechci ptát na to, jestli jste zakoušel nenávist, ale možná na ten opačný pól, jestli jste zakusil tu euforii a téměř štěstí a slast z příchodu třeba nové partnerky, s níž přišla i nová chemie a přeskočila jiskra. Znáte to? Měl jste to?

0: takové štěstí?
1: Určitě. Určitě bylo to párkrát jenom, pravda. Třeba jsem měl partnerky, že jsem měl pocit, že tancuju s Ježkem, že se k ním nemůžu dostat. Prostě to nějak nešlo. A pak třeba přijela jedna solistka z Londýna, z Covent Gardenu, a tančili jsme Žizel. Asi na dvě zkoušky, opravdu to nebylo víc. A já jsem měl pocit, že s ní tančím 20 let.
0: A říkal jste jí zůstaň.
1: Ano. Ne, ne, přátelé jsme v podstatě v kontaktu, nekontaktu, ale víme o sobě a bylo nám dobře spolu. A krásně nám to šlo, nádherně. Opravdu, jako kdyby to bylo od jak živa, jako že spolu tančíme 20 let a s těma, kterýma jsem tančil 20 let, tak to bylo vždycky jako poprvně.
0: Pamatuje si umělec i třeba jeden jediný aplaus večer, kdy to na něj přišlo jako déšť, jako sprcha z toho publika? Máte i tento typ věmů, zážitků a pamětí?
1: Takový aplaus byl nádherný v Řecku, když jsme tančili pod Akropolí. Je to divadlo Herodota Attika. A tančili jsme tam Romea a to byl potom asi tou akustikou a tím všim opravdu tak, jak jste to pomenovala, jak déšť, takový sešup bouřky toho aplauzu. A sám pro sebe jsem zažil takový nevšední úspěch v Košicích. Tam jsem tančil pro změnu Prince v Labutím jezeru a těsně před představením řekla Černá labuť, že je v jiném stavu a že se neodvažuje dělat ty těžké věci. A já s velkou odvahou jsem řekl, no tak já to zatancuju sám, no to nevadí. Tak ty sola její.
0: Těch 32 toček?
1: Ne, na špičce, že, ale 32 toček jsem tam odtočil tu kódu, všechno, ty rondy a to byl takový úspěch, že jsem nevěděl už, jestli si mám na tu klaněčku lehnout, sednout, kleknout. Opravdu nezapomenutelné.
0: Co to bylo? Hec?
1: Asi mladická nerozvážnost taky trochu, že? Ale odvaha to musela být.
0: Národní divadlo bylo vaším jediným stálým angažmá. Na jeho jevišti jste vytvořil na 50 stěžejních postav tradičního repertoáru, i když jste tedy léta působil jako stálý host v Porýní. Bylo to tak, pane Harapesi, dobře, nebo vám někdy možná bylo líto, že jste si nevyzkoušel stálé angažmá ještě někde jinde, nezakusil jiné kraje, jiné mravy, jinou atmosféru, jiná pódia?
1: Právě tím, že jsem hostoval v řadě zemí a byl jsem také stálý host v Římě, v Itálii, skoro ve všech městech, pak jsme byli na zájezdě v Austrálii, v Japonsku, tak vám můžu říct, že to je všude stejný. To divadlo. I vlastně v tom souboru stejné typy lidí, i těch charakterů, i to, co tančejí, tak je, jestli jsou takový některý šikmovoký nebo jinou pleť, to vůbec nehraje roli. Myslím, že vždycky jdou k tomu divadlu stejný typy. Záleželo na tom, jak vám, kde to vedení jde na ruku. Jestli využívá těch vašich schopností. Já jsem třeba ve Skotsku hostoval 2, skoro 3 měsíce. Tak to tam přece jenom ten život v tom divadle poznáte. Ty lidi, kteří tak jako fluktuovali, tak nevím, jestli to je ten nejlepší způsob.
0: A řekněte mi, kdyby to pozvání ke stálému angažmá přišlo z Itálie, z Říma, vzal byste ho?
1: Ke stálému ne, právě, to určitě ne. A také jsem tam později učil potom na akademii.
0: A podle všeho jste tam byl velmi spokojený a šťastný?
1: Já jsem tam vůbec nejšťastnější, kdybych neměl žít v Praze, tak bych žil v Římě. Zní.

0: Vlastimil Harapes se v 17 letech objevil ve Starcích na Chmelu, v 18 dostal roli ve vynikajícím snímku Markéta Lazarová. Následovaly filmy Pana a netvor, jak vytrhnout velrybě stoličku, jak dostat tatínka do polepšovny, jak se krotí krokodýly, Operace mé dcery nebo Den pro mou lásku. Přemýšlel jste někdy výhradně o herecké dráze?
1: Vlastně, když jste zmínila Markétu Lazarovou, tak pan režisér Vláčil říkal, no podívej sem, ty bys měl jít ještě na Damu, na to herectví, a kdyby se ti nelíbilo to tancování, tak aby se věnoval tomu herectví. Tak jsem o tom tak přemýšlel. Byl jsem zvyklán, abych tak řekl, jestli jo nebo ne. A říkal jsem si, když to bylo té námahy toho tréninku za 5 let na konzervatoři dost, tak teď nic nebudu dělat a budu slavný, budu filmová hvězda. No, ale ta Markéta se točila roka půl, většinou to bylo v exteriéru, a najednou mě začala chybět ta hudba a v podstatě i ta námaha, jak se tam nic nedělo, pořád se čekalo na počasí. Takže to mě vlastně odradilo a říkal jsem si, ne, ne, já udělám konkurs do Národního divadla, když mě vemou, tak se do toho pustím a budu stejně slavný, jako kdybych hrál v tom filmu.
0: A vy jste chtěl být slavný?
1: No, to se podařilo v těch Starcích na Chmelu, protože tam jsem dělal takové to křoví, jak se říká. To už ty spolužáci tam dostali roli, ale já jsem teda roli nedostal až v té Markétě.
0: No, slávy jste se každopádně dočkal. Zúročil jste potom tyhle své zkušenosti herecké, filmové, třeba i při režijní práci, ke které jste se později dostal společně s choreografiemi?
1: No hlavně, když jsem šéfoval těch skoro 13 let v Národním divadle, tak jsem chápal tu funkci tak, že to je moje starost šéfa, abych vlastně korigoval všechny ty inscenace. A třeba mě velmi těší, že jsem mohl ovlivnit i takového tvůrce, jako byl Jurij Grigorovič, když tady stavěl balet Raimonda, tak jsem říkal, Jurij, ale takhle, víte, pro nás, pro naše publikum, to je moc, měl byste to zredukovat, zkrátit. A on, ne, ne, ne, to já bych vůbec neobstál, to by byla taková kritika, u nás to nejde. A pak už dost před premiérou přišel a říkal, ty si budeš asi zlobit, ale já si myslím, že jsi měl pravdu, já bych to zredukoval, ale oni už se šijou kostýmy na ty další čísla v tom baletu. Já jsem říkal, Jurij, kdybych si to měl platit ze svých peněz, tak jenom to všechno udělejte, tu korekci, jak jsme se o tom bavili, takže to udělal a mělo to potom opravdu velký úspěch. A nebo si vzpomínám na Josefa Bednárika, režiséra, studoval se balet Isadora Duncan, čo byla slavná americká tanečnice, která se uškrtila na té šále, která se namotala na kolo v té Bugatce, tak přišel a říkal, no já potřebuju tu Bugatku na jevišti, že jo, to auto. Já jsem říkal, ale Peďo, to je balet. Zajedno nemáme peníze, na auto nebude. Ještě. A tímhle způsobem to by udělal každý ocel. To ne, teda to v žádném případě. S tím nepočítej. Tak se nad tím zamysli, to jde určitě udělat jinak. No a pak přišel a říkal, já ti moc děkuju, že jsi mě vyhodil s tím nápadem, protože přišel na to, že stačí jedna plachta stříbrná, že to je jako ta kapota toho auta. Pod tím byli 4 tanečníci, kteří nosili a jezdili po celém jevišti. Všichni pochopili, že to je auto. Já, když jsem šéfoval, tak jsem vlastně dohlížel právě na ten herecký projev, aby to nebylo o tom prázdném tancování, že někdo jenom předvádí techniku, jako nemám rád, když v opeře někdo tvoří tóny. Já už chci slyšet, že zpívají, že ten hlas je libozvučný, tak u toho tance, aby to mělo smysl. Zvlášť, když to není abstraktní balet, kde to je zas trochu o něčem jiném. Samozřejmě u toho dějového baletu jde o to, aby se i herecky vyjádřil ten děj, a u toho abstraktního baletu tu hudbu nejenom, že slyšíte, ale že ji vidíte. Že vlastně ten tanec by měl být zviditelnění hudby. Tak jak se to podařilo třeba Jiřímu Kiliánovi v symfonietě Janáčka. Prostě něco úžasného, že vidíte hudbu. Když se splní to, že se ta hudba zviditelní, tak to je pro mě ta ideální záležitost, proč ten tanec má právo na život.
0: To je krásné vidět, jak jste prostoupen uměleckými hodnotami vždy a všude, určitě i v té šéfovské funkci, byť tam se k tomu přidružily různé manažerské vedoucí starosti,
1: ano, ano, ano.
0: Které vás třeba zaskočily, které vám byly nemilé.
1: Hlavně nemilé bylo to, když se musíte s někým rozloučit, říct, že už s ním nepočítáte. Tak to je velmi, velmi nepříjemné.
0: A co nakládání a s prima balerínami?
1: To taky je,
0: to je
1: záležitost,
0: kapitola, co?
1: No, to, primadony jsou všude, to je v opeře nebo baletu, to tak bývá. Tak to je taková ta těžší část, ale pro mě to bylo velmi poučné, to šéfování, v tom naučit se diplomacii. Myslím, že to je vůbec pro život to nejdůležitější.
0: A vy jste se to opravdu naučil až tehdy jako šéf baletu Laterny Magiky, potažmo jako šéf baletu Národního divadla?
1: V té době mě to donutilo o tom přemýšlet. Jakým způsobem sdělíte těm lidem ty nepříjemné věci? Tu kritiku musíte říkat neustále. Jenom jde o ten způsob, jak to říct.
0: Opíral jste se třeba i o zkušenosti s nějakými lidmi, kteří uměli působivě a dobře vyslovit kritiku směrem k vám?
1: Třeba právě to setkání s režisérem Petrem Weiglem, s těmi režiséry, s kterými já jsem se setkal, tak to bylo svým způsobem štěstí, i když film je taky taková uzavřená společnost a už se tam moc toho neřeší. To už je vybraný, ale třeba si vzpomínám operace mé dcery, Ivo Novák, režisér. V půli filmu říkám, pane režisére, vy jste takový jako ke mně, no nepříjemný, musím říct, že já jsem vám nic neudělal. A on řekl, no to je proto, že jsem tě na to nechtěl. Chápete to, v půli filmu říkám, ale proč jste to neřekl na začátku? Protože já jsem musel dělat kamerové zkoušky. Stanislav Rudolf, který napsal ten příběh, no tak si přál mě a Martu Vančurovou. A Marta nemohla tehda, takže pan režisér si vybral Janu Šulcovou, s kterou měl už nějakou práci za sebou. Tak jsem říkal, prosím vás, tak jste to mohl říct. Já bych nechtěl dělat s režisérem, který mě nechce. Takže jsme si to takhle jako vyříkali a nebylo to příjemné v této atmosféře pracovat.
0: Máte dar se z takových konfrontací a debat oklepat?
1: No tak ono vám nic jiného nezbyde. To musíte, protože se musí dál a musíte to přejít, ale opravdu to patří k takovým těm nepříjemným zážitkům z toho života. To si člověk pamatuje.

0: ohromný talent, fyzická krása, dobrá psychika, řekla bych, a asi i nějaké to štěstí a fajn lidé na životní cestě provázeli Vlastimila Hrapese. Já vás často potkávám ve společnosti, vždycky tam působíte jako rybka ve vodě. Jste rád i sám?
1: No, musím říct, že mám rád ticho.
0: A proto chodíte do společnosti. No,
1: lidi mám rád, já myslím, že to mám po svých rodičích, kteří byli takový hodně společenští. Třeba si pamatuju, jak moje maminka jezdila do lázní každý rok a vždycky přijela, vyprávěla, jak to tam bylo všechno nádherný. Můj táta ved tam ochotnický kroužek v Drouškovicích, divadelní, a měli rádi prostě kolem sebe lidi.
0: No a když se zahalíte do toho ticha, co pak děláte?
1: Spím. Nejradši spím. Teď už v tomhletom věku. A dřív jsem to vůbec nepěstoval. Na to nebyl čas. Jsem byl pořád buď to na tom sále, v cvičebně, anebo na tom jevišti, anebo jsem hodně cestoval. Ale v životě jsem nebyl třeba na dovolený. Celá ta léta, i když jsem třeba byl v Římě celé prázdniny, tak jsem tam byl pracovně. Ale přes den jsme leželi u moře a večer jsme si zatančili. Takže to bylo takové příjemné s užitečným spojení a v podstatě pro mě ideální.
0: Na jevišti jste ale dodnes docela často, protože působíte třeba v Semaforu, máte zájezdové představení s Uršulou Klukovou. Je to pro vás potřeba, nutnost, zábava, nebo třeba jenom neochota říct někomu ne, někoho zklamat? Co to je?
1: Ta neochota, to by, myslím, bylo tak na posledním místě, ale někdy to nejde, protože nemůžu být na dvou místech najednou. A jinak to je určitě to, o čem jste mluvila předtím, ta potřeba komunikace s těmi lidmi. Teď třeba mě čeká setkání se seniory v Teplicích, tak se těším, nebo teď jsem byl nedávno v chráněných dílnách na takové besedě a mě strašně těší, že já si myslím, že nejsem žádný bavič, ale když se ti lidé smějí a najednou určitě zapomenou na svoje problémy a vidíte ty zářící oči. A to samé i v tom Semaforu, tam to divadlo je malé a tady diváci je vidíte, vnímáte, protože sedí skoro u toho jeviště blizoučko, tak prostě mě to velmi těší, že můžu být takhle blízko u lidí.
0: Vy se angažujete i v hnutí speciálních olympiád pro mentálně postižené. Co vám dává kontakt s těmito lidmi?
1: Zajedno jsou to lidi, kteří se bez té naší pomoci neobejdou. Já jsem tam už 25 let od založení jako čestný předseda, to znamená, že z toho není ani koruna. Takže to dělám rád a vlastně jsem absolvoval řadu světových olympiád, kde jsou tisíce těch sportovců a jsou skvělí, je tam nádherná atmosféra. A potom si myslím, že já mám s nimi společnou jednu charakterovou vlastnost, že nevím, co je to závist. To oni nevědí. A že jsou tady proto právě, aby nám nastavovali zrcadlo, protože jsou jaksi neustále trochu jako děti. A to by bylo asi dobře, kdyby jsme si to uvědomili a někdy se taky tak chovali. Ne, myslím nezodpovědně, to ne jako děti, ale tak jako radostně a uměli si užít jaksi určité chvíle.
0: Kdybych teď měl dělat něco jiného, šel bych se věnovat psychologii nebo psychiatrii. Uvedl jste v jednom rozhovoru, čím jste k tomu disponován. Něco už tušíme z toho vašeho povídání o lidské duši. Tak. Umíte naslouchat?
1: No právě to se snažím. To je také věc té diplomaci. Nejenom řešit ty věci a poroučit, nebo říct svůj názor, ale hlavně nejdřív teda vyslechnout tu druhou stranu, nebo několik těch stran, když se jedná o kolektivní nějakou záležitost, tak si myslím, že to je velmi důležité umět naslouchat.
0: Když se ohlížíte, můžete mít dobrý pocit z toho, že jste lidem dokázal pomoci?
1: Tak soudě podle ohlasu, vždycky mě to udiví, že už jsem zajedno tak starý, ale že je spousta lidí, kteří si pamatují ta představení a se chovají velmi mile ke mně, kdekoliv, kamkoliv přijedu. To člověka potěší, no.
0: Optimistický, radostný, otevřený novým vlivům, novým poznáním, lidem. Existuje vůbec něco, co se vám v životě nepovedlo?
1: No tak to si radši nepamatuju a hlavně se tím neužírat.
0: Já o vás vím, pane Hrapesi, že máte rád citáty a hezké rezonující myšlenky. Pošlete něco našim posluchačům?
1: Dobře. Tak zrovna teď si vzpomínám na jeden, který zní: odloučení slabé city tlumí a silné zvětšuje, jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.
0: Tak my si z toho dnešního setkání s vámi odneseme krásné umělecké vzpomínky a dotek s optimismem, s nadějí a s radostností. Co říkáte?
1: No dobře, tak ještě přidejte ten stříbrný vítr, ne?
0: Děkuji vám, že jste do něj přišel. Naším hostem byl Vlastimil Harapes. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Schováváš se za černou orchidej. Schováváš se za blídnou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Ano, přátelé, právě jste se dočkali. Ta chvíle, kdy trumpety a nejen oni začnou překrásně zpívat, je tu. A samozřejmě také zpěváci a zpěvačky se dali do díla. Právě dozněla polka Antonína Borovičky a textaře Jiřího Voldána zpívali Josef Zíma a Svatava Černá s orchestrem Antonína Votavy. Jaké to bude pěkné, až zkrátka ty trumpety budou. V podstatě, pokud je o dnešek, skoro celou hodinku budou překrásně zpívat. A je tu další polka Andělíčku můj, ale nedejte se zmást, téma bude spíše milostné. Autor Ada Siegel, hudba i text, hraje Vinohradská kapela Oty Pihrta a zpívá Eva Svobodová. Na ní naváže Valdemar Matuška, s kapelou Petra Finka nám zaspívá Ten táhlý valčík lovili rybáři. Jména autorů se bohužel nezachovala, ale třeba melodii si s Valdou určitě zaspíváte. A do třetice to bude, jak je u nás v této chvíli zvykem, tango. Až spoza velké louže převzatý druh tance, který se ku podivu ujal i u nás středoevropanů. Milan Baginský a Standa Tatar, Lodi se vracejí, taková romantika. Text překvapivě napsala Marie Hanzelková. Spolu s Karlem Hegnerem ovšem bude zpívat Jana Janošková. Orchestr Jana Slabáka řídí Milan Baginský. Tolik tedy úvodem, posloucháte pořad U muziky dnes s Eduardem Hrubešem.

Vladimír Fuka a Míla Cink jsou autoři, kteří se evidentně dobře vyznají v dívčí duši. Jinak by totiž nedokázali stvořit takový evergreen, tedy rozuměj nestárnoucí hit, jakým bezesporu je polka Dva šátečky mám. My si dnes zahrajeme verzi, kde se té písničky ujal Karel Waldauf se svým orchestrem společně se zpěvačkami Ivanou Sajnerovou a Irenou Čiškovou. Za povšimnutí stojí zejména vysvětlení, že ten první šáteček je na cestu sváteční a ten druhý na cestu zpáteční. Míla Cink, autor textu. Pak to bude lidová v Pošumavském kraji. Zaspívají Josef Hejduk, Hana Kopecká za doprovodu Klatovských dragounů s dirigentem Karlem Rambouskem. A do třetice pak ještě zazní česká muzika, takový parádní pochod z pera Františka Chmocha. Zvládal jak muziku, tak i texty. Orchestr Václava Hybše zase hravě obsáhne jak muziku, tak i zborové zpěv.

Posloucháte hudební pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se na chvíli vypravíme za humna, neboli k sousedům. Jana Janošková a Jožina Ducháčková spolu se Šohajkou přednesou polku Václava Maňase a Vladimíra Salčáka Voděnka z Kalena. Hornobojani, taková šikovná kapela z takzvaného Hanáckého Slovácka, pak dá k lepšímu valčík Antonína Pavluše V tém mistřínském dvoře. Zaspívají Petra Novotná a Antonín Koráb. Hornobojany řídí Karol Porubský. A ještě jednou novinky z Mistřína. Lidovou v Mistříně na dolině zaspívají Miloslava Pašková a Marie Kolajová. Mistříňanku řídí Zdeněk Fribord.

Teď si, vážení, připomeneme kapelu s poetickým názvem Květovanka. Řadí se mezi pražské orchestry, i když kapelník Josef Husák, přesně řečeno, je vyslovený Kladeňák. Podstatný je ale, řečeno leteckou terminologií, akční dosah kapely a ten je skutečně úctyhodný. Květovanka baví publikum nejen u nás, ale i v zahraničí, jmenujme alespoň Německo, Rakousko, Holandsko a pozor, třeba i Mexiko a dokonce Indonésii. Nejprve si pustíme Pochod Karla Kolety, Dostal jsem šavlenku a po nich směs písniček s názvem Pod krkonošské tance. S Květovankou si zaspívají Jarmila Luňáčková a Jana Skalická, Vratislav Velek a Jiří Škvára. Tento opus upravil a také diriguje Miroslav Císař.

A Květovance bude patřit i dnešní finále. Co ještě uslyšíme? Stokrát mě Matička říkávala, pochod Karla Kolety a Vladimíra Sýkory zaspívají Věra Fialová a Jaroslava Kolertová. Květovanku řídí, to si málo kde můžou dovolit, hned dva dirigenti, Miroslav Císař a Josef Husák. A jako tečku za dnešním programem nám ještě Vratislav Velek zaspívá Směs Polek a Valčíků Antonína Nývlta na texty Marie Voříškové, Vildy Sýkory a Roberta Filipa v přímo velkokapelové úpravě. Tento opus nastudoval a diriguje Miroslav Císař. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase na příští posezení s muzikou. Váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: je potlesk, já vám ho nechávám, vám u rozhlasových přijímačů. Tleskejte ještě, ať si to vychutnají doma krásně, že jste tady, že je vyprodáno v Pražském divadle u hasičů. Hezké, dobré dopoledne. Tady paní se otáčí a kontroluje. Hele, jediný volný místečko. To je krásný pohled. Zdravím vás všechny u rozhlasových přijímačů. Zdravím vás všechny v nabitém Pražském divadle u hasičů. V přímém přenosu začíná Tobogán. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Ještě než se vrhneme k dnešnímu tématu, prosím vás, technické informace pro naše dnešní vysílání. Vy, kdo jste nepřijeli, můžete litovat. Dnes totiž na pekli paní Marie Pěnčíková, která slaví 80. narozeniny, a paní Iva Sedláková z Počenic přivezli kantoři z gymnázia Kroměříž a přátelé Toboganu. Děkujeme, je jich tady 37, přijel celý autobus. Tím jako nechci říkat, že když napečete, vždycky to takhle budu hlásit, ale budu. Děkujeme. Dámy a pánové, já mám na začátek na vás dneska jednu takovou otázku, podpásovou. Jsou vás tady v tuhletu chvíli, tady v divadle u hasičů, zhruba 400. Ptám se vás, a opravdu zvedněte ruku, kdo by byl schopen, alespoň stručně, odvyprávět děj opery Prodaná nevěsta? Se vším všudy. Kdo, s kým, kde, co, kecal, tohleto. Je tady někdo takový? Dívám se mezi vás. Nikdo. Tady paní jedna osamělá se, no je. To je paní Cermanová. Dobře, ona hrála Mařenku, tak to ví. Ale hele, skoro nikdo. Otázka druhá. Prodaná nevěsta. Když bych se zeptal, víte vy, kdo v téhleté opeře Bedřicha Smetany, kdo tu nevěstu vlastně prodal a komu? Nikdo. No, hele, normálně bych vám nadával, ale já to taky nevěděl. My Češi pořád myslíme, že známe opery, že bychom odvyprávěli Rusalku a Prodanou nevěstu a tak dál a tak dál. A ono ne. To je pořád nějaký, že jo, proč bychom se netěšili, znám jednu dívku, ale děj dohromady nedáme. A proto i já jsem ocenil skvostný počin nakladatelství Radioservis a postupně vycházejí na CDčcích opery, kde se dozvíte nejen, která árie kam patří, ale o čem to vlastně je, protože je to zpracováno, řekl bych, způsobem rozhlasové hry, ale co bych mluvil, o tom celém bude dnešní Tobogán a já pozvu muže, který to má všechno na svědomí, protože to vymyslel. Dámy a pánové, herec, hudebník, písničkář, režisér, autor tohoto projektu, pan Jan Jiráň. Příjemné dobré dopoledne. Vítejte u nás v Toboganu, posaďte se.
1: Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne, tady máme napečeno, potom si můžete vzít až jako odměnu, zatím ještě.
1: Až jak budu odpovídat?
0: Myslíte? Ano, možná tu krabici zavřu, až podle odpovědí. Honzo, co tomu říkáte? Jsme my Češi opravdu takový, a to není ostuda, že všichni si myslíme Prodanka, no jo, tak víme, co se tam zhruba děje, Rusalka taky. A potom, když přijde na lámání chleba a takhle se někdo zeptá, že bychom to fakt nedali dohromady?
1: Je pravda, že se říkávalo, co Čech to muzikant, ale já už si to docela delší dobu nemyslím, protože my jsme s Ypsilonkou objeli celý svět. A celý svět jsme objeli právě s úpravami oper. Třeba jsme hráli Mozarta v Praze, kde jsme hráli Dona Giovanniho za 18 minut, takovou zkratku. Upravoval to tehdy Mirek Kořínek. A musím říct, že jsem byl šokovaný, když třeba v Anglii nebo v Africe ty diváci reagovali na ty hudební vtipy. Na to, jak to tam je někde zkrácený, jak najednou zpívá jiný herec jinou árii. Když to v Čechách jsem tak smutně viděl ty reakce, že reagují na to, že to zpívá třeba Jirka Lábus. Už tak úplně nepostřehli ten
0: humor. Čili jinými slovy, na Jirku Lábuse v Africe moc nereagovali.
1: Reagovali spíš právě ano, velmi, ano. Velmi pěkně, jo. Ale reagovali na něj jako právě na toho pěvce.
0: Ano.
1: Mimochodem, Jirka Lábus je takový pěvec, který si myslím, že by klidně mohl jít do toho Národního divadla, což nám jistě za chvíli předvede.
0: Určitě, no bude zpívat, prosím vás. To jste ještě neslyšeli, svolejte rodiny k rozhlasovým přijímačům, ale Honzo, kde se zrodil ten nápad? Já vím, že původně je tak jako prezentováno, že ta CDčka jsou pro děti. Nebojte se klasiky, ale já zastávám ten názor nejenom pro děti, pro celé rodiny a hlavně pro nás dospělé, kteří tvrdíme, že víme a nevíme, pro doplnění velmi sympatickým způsobem našeho vzdělání hudebního.
1: Já si tak naivně myslím, že opera patří do základního vzdělání, že bychom měli všichni tak trochu se v té opeře orientovat. Nemusíme jí milovat, ale orientovat se trochu by bylo docela dobrý. A další naivní moje představa je, že každý, kdo dostane šanci operu pochopit nebo poznat, tak si ji zamiluje. Takže jsme vymysleli spolu s kolegy a s Radioservisem takový velký projekt v rámci Nebojte se klasiky, že budeme dělat takový procházky operou. Já jsem vzal zásadně, jsme začali se 4 operami, vzal jsem ten děj, libreto, slovníky a přepracoval jsem to libreto do takového divadelnějšího tvaru. Nechal jsem to zahrát skvělým českým hercům všech generací. Byla veliká radost pro mě, že ať už jsem se zeptal těch mladších herců, tak říkali, no to je nápad. Já mám malé děti a já jsem nevěděl, jak bych to do nich dostal. To určitě se zúčastním. Starší herci zase na to reagovali. Když jsem mluvil s panem Munzarem třeba, tak říkal, no to s vámi do takového projektu jdu i zadarmo.
0: A jak řekl, tak udělal.
1: Neudělal, ale udělal moc hezky vypravěče Rusalky.
0: Tak pojďme konkrétně jmenovat, protože ta plejáda těch osobností je neskutečná. Kdo se toho účastnil, ať jako vypravěč nebo jako herec? Kdo je tam třeba?
1: Tak vypravěče Prodané nevěsty dělá Libuška Šafránková, Carmen vypráví Ivan Trojan, Luděk Munzar vypráví Rusalku a Kouzelnou flétnu vypráví Marek Eben. Ale pak tam máme další hlavní role, já myslím, že to si později můžeme k těm jednotlivým operám dostat, ale věřím, že vzhledem k tomu, že ty opery zahráli tito skvělí herci, já nevím, od Vojty Dyka počínaje z té nejmladší generace až po Iliu Racka z těch starších herců, tak že by to snad mohlo být tomu českému publiku bližší. Dozví se z toho děje najednou odkaď, kam to vede, kdo prodal tu Mařenku a komu. A zároveň, když už jsem měl tu fabuli připravenou, ten příběh od začátku přes prostředek až ke konci, tak jsem si z rozhlasu půjčil nádherné nahrávky většinou z 60. let, třeba s panem Hakenem a tak dále, těch oper. A do toho děje jsem ty zásadní árie vstřihnul. Takže pro tu rodinu, když pojede třeba na výlet nebo bude mít doma černou hodinku, tak si můžou pustit tu operu, uslyšej ten děj, zahraný herci, ale zároveň uslyší ty zásadní, řekněme, 10, 12, 15 árií.
0: Krásný, to by mělo být uzákoněno, hele, to by měli politici uzákonit, že se budou doma poslouchat opery. Když nedovedu si představit politika, který někdy slyšel nějakou operu, teda teď se tady ozvalo, no... No, dobře, kecalu je tam dost. Ale já teď pozvu další 2 hosty dnešního Tobogánu, kteří se aktivně zúčastnili tohohle natáčení a k opeře mají velmi blízko, možná blíž, než si myslíte. Dámy a pánové, přicházejí Naďa Konvalinková a Jiří Lábus. Hezké, dobré dopoledne. Naďa se líbá s panem Jiráněm, podává mi ruku, líbá se... Ano, to byly 2 rozhlasové polibky od Nadi Konvalinkové. Jiří Lábus se zdraví s panem Jiráněm se mnou. Ano, Naďa Konvalinková v černých šatech, tmavě zeleném svetříku. Jiří Lábus taky ve svetříku. Já jsem chtěl říct tu barvu, ale tak jako...
2: To se nedá.
0: To se... Ne, je to...
3: Hraně... Je norský vzor, norský vzor.
0: Norský vzor. A tady ještě mikrofon norského vzoru.
4: Ano, norský vzor mám, ano.
0: Norský vzor, krásný, sám pletl? Ne, to je...
4: Ne, to jsem... To mi pletli ve Spojených státech jedna... Pletařka z Černoška to byla. Margaret Whitfordová se jmenovala, takže ne. To je tovární svetr, abyste věděli.
0: Vy to říkáte tak vážně, že bych no, vám to věřil. No, to je svetr od Černošky.
4: Ale je krásný, ale už je.
0: Je krásný, no, ne, v rozhlase můžeme říct cokoliv.
3: Malinkou už ti filcovatí, měl by si
4: no,
3: skoro. Jsou takový válečky, který ty chlupy ti z toho lepidlem stáhnou.
4: Ale to mám, to dělám jen na svým těle tohle řecko, a ono to nepomáhá.
0: Jo, takhle, no. Kdyby to nebyla reklama, tak se zeptám, Jirko, v čem perete, ale tak... Pojďme se vrátit k opeře. Samozřejmě první otázka je na Snadě. Jaký je váš vztah k opeře? Jirko, u vás se to ví, ale Naděnko, Co ty, čekala jsi, že si někdy zahraješ díky tomuto projektu v opeře?
3: No tak to by mě vůbec nenapadlo, protože já už od pradávna měla s hudebním sluchem malinko problém. Na damu paní profesorka Salabová ze zpěvu za tři. V naší rodině nikdo nespíval, nikdo mě k hudbě nevedl. Koncerty, ty jsem viděla jenom ty povinný, co nás táhli do školy. Takže já jsem se s hudbou začala setkávat trošku teda na divadelní fakultě. Pak teda díky tomu angažmá v Plzni, kde byla jak opera, balet, opereta a činohra, takže já jsem mohla díky volným večerům vidět teda několik oper v plzeňském divadle, takže zaplať pán Bůh za ty dary, že takhle jsem se pomalinku k opeře přiblížila. Nicméně, protože jsem nebyla vedena, tak mě jako prostě samotnou nenapadlo jít na operu. Takže, že jsem se teď dostala do opery, že jsem se konečně dozvěděla, o čem je kouzelná flétna, že teda hraju maminku v Prodaný nevěstě, no tak to je pro mě zázrak.
0: Já ani netušil, že tam nějaká maminka vůbec je. To mě víš.
3: Je to paní Krušinovou tam hraju, no, víš, ano. Maminku Mařenky.
0: Ano, no. To je pravda. Jirko, jak je to u vás? Tak vy jste z operu vyrůstal, vy jste, to jsme slyšeli, budoucí...
4: Jak to víte, že já jsem nevyrůstal z operu. Co? No, takhle, já musím říct, že takhle... já jsem viděl první operu, to si vzpomínám, to mě bylo asi skutečně, jsem hrozně malý kluk, jestli 8, v studni Blodek. To je jednoaktová opera. A to si pamatuju, to zaspěl. Jo, ha, ha, ha, to bude švanda. Jo, to bude švanda, jo, tak to jde dál, že jo. To je taková tam árie, to je taková známá z té opery, že jo. A pak tam ještě byla jednaaktová opera, to už si teda nepamatuju. A mě to teda strašně zaujalo, si pamatuju tehdy. Jsem to sledoval s takovým jako dítě, to mě se strašně líbilo. A bratr, který byl o 2 roky mladší, jako se jel vedle mě a ten u toho usnul. Tak to bylo zvláštní, jak už to jako působilo na mě to. A potom moje maminka pracovala jako zdravotní sestra v Národním divadle. Jo, takže
0: To bylo povolání zdravotní sestra v Národním divadle.
4: No tam dneška Národní divadlo. Ano, na foniatrii a Národní divadlo tam má.
0: Jo, takhle na foniatrii, já jsem myslel, že na chirurgii.
4: No, tam fyzikální terapii, tam byla, takže tam třeba léčila baletní umělce, když třeba měli něco s nohama nebo takhle. Ale hlavně teda hlas na ORL, nebo jak to říká, že jo, tak tam pracovala a protože občas dostala vždycky volňásky od třeba od nějakého zpěváka nebo nějakého tam z toho z divadla, tak jsem chodil pak jako dost často i s mojí maminkou na opery. Musím říct, že teda já vůbec hudbu mám velice rád, a když jsem vlastně skutečně musím říct, že málo kdy jsem těm zpěvákům třeba rozuměl, jo, ale mě to nevadilo. Já jsem tak poslouchal tu hudbu a oni jako někdy třeba zpívali tak jako, že člověk neměl v těch výškách se ztrácel, jo, ale...
0: A až potom člověk zjistí, že zpívá německy vlastně celou dobu, že vlastně nerozumí.
4: No dřív se ne, dřív ty, vlastně se, to až teďka se zpívají originálech opery, ale dřív vlastně za mýho mládí a dětství se všechno zpívalo vlastně v češtině většinou, i ty cizí opery.
0: Ano. No takže i vy jste ocenil to, že teď vychází tenhle ten projekt, nebo existuje, ano. Že si osvěžíme, že si zjistíme po letech, o čem to vlastně je ty opery,
4: ano,
0: že
4: no,
0: jo?
4: To, a ten si ohromný počin Honzy Jiráně, že tohle udělal, že vlastně tu operu zpřístupnil vlastně širšímu publiku.
1: Tak ono dřív zpřístupnil teďko širšímu publiku, se říká, ale dřív tu Prodanku nebo Rusalku si zpívali i Selky na poli, že jo? Uměli ty písničky.
0: Když jste naposled viděl Selku na poli? Viděli jste někdy někdo Selku na poli? Vy myslíte, že si bude pokladní v hypermarketu zpívat? Proč bychom se netěšili? To by jí zavřeli do blázince.
1: Přál bych si to.
0: Jo, no tohle už vůbec, ale znám jednu dívku, dovedete si představit taxikáře, který si zpívá operu, to by byl automaticky za Magora. To je smutný, ale je to tak, na to Selka na poli.
1: No ale je pravda, že to uměli i třeba Pradlenky uměli, že jo, taky.
4: Já neznám Pradlenku, která by zpívala teda, promiň, ale já nevím, ale...
0: Ale tak možná, že
4: já
0: by...
4: Já znám jednoho pasáka, který zpíval, znám jednu dívku, tam má Dukáty, no.
0: Ale ten, co jí chtěl koupit, toho už nezajímala ta chalupa, že jo? To o to tam nešlo. Jirko, vy jste kecal. Ne, jako...
4: Já zpívám kecala. No,
0: ano, promiňte, hra je kecala, je kecal právě. Na tomhle. Vy jste se tam vyřádil naprosto úžasně. Na tomhletom CDčku. To byla radost, ne? Naděja, no, maminka, vykecal.
4: Ten text je daleko rozšířenější na tom CDčku. V tom divadle toho textu tam tolik není, jo? Ale tady je daleko víc ten mluvený text, že vlastně.
1: Já jsem ti přál.
4: Moc děkuji, Honzo, děkuji.
0: Ano, a my děkujeme, budeme poslouchat při černých hodinkách. Jak zdrží tu elektriku, budeme poslouchat od pana Jiráně opery. Ale v dnešním Tobogánu se samozřejmě bude zpívat a hrát. Zpívat, to už jsem prozradil, bude Jiří Lábus. No a aby mohl dát první, předpokládám, árii, proto přichází pan Miroslav Kořínek. Hezké, dobré dopoledne. Ale to je hezký. Pan Kořínek mě varoval, že vůbec nechce mluvit a že půjde rovnou k pianu. Viděli jste ten úprk? To byl běh na 60 metrů, pane Kořínku. Aspoň něco řekněte, ať vidí, že umíte mluvit. No, tak to je pan Kořínek. Dobré dopoledne.
2: A co jste říkal?
0: Že jste pan Kořínek a že budete doprovázet pana Lábuse.
2: Já jsem tady za smetanou, mě jdou blbě na sluchátka, víte.
0: To bude dobrý, to se vám bude líbit. Miroslav Kořínek, Jiří Lábus, v přímém přenosu to Bogdan.
4: Já vás zpívám z Prodanky Kecela. Já jsem se začal učit zpívat na divadelní fakultě v Praze, kde jsem měl povinný předmět zpěv a paní učitelka zpěvu tehdy o mě říkala, že mám silně vyvinutý orgán. Tak se vám to budu snažit dokázat. Paninko, se odhlením.

Všetky krásy sveta, všetky krásy sveta, všetky krásy sveta v ní vidí. Až přijdou časy, kde ho ošidí. Až přijdou časy, až přijdou časy.

0: Slávu živě za doprovodu Miroslava Kořínka na dvojce Českého rozhlasu. Publikum šílí, Jan Jiráň vykřikuje bravo.
1: Děkuji vám.
0: Ano.
1: Tam někdo zve krámo místo bravo, teda nevím. Do...
2: Jirko, máš nádherný orgán.
0: Vidíte, a ukázali jsme ho i před polednem. Jirko, to mi řekněte, někdy není vás škoda na všechny ty rumburaky? Víte co? Že jste to nepěstoval tady, jak říkal paní Ráň, vy jste opravdu mohl být druhej
1: haker? Neupřímně řečeno vám řeknu, já když jsem dělal zkoušky na RAMu, tak pan jeden písničku mi vybíral jeden bývalý zpěvák z Národního divadla, pak tam působil jako inspicient a on teda říkal, že mám opravdu ten vyvinutý hlas, takže bych, kdybych se chtěl věnovat zpěvu třeba, takže bych třeba mohl zpívat, ale já jsem si říkal při svý povaze, to je povolání, který vyžaduje takovou sebekázeň, jo, ten operní zpěvák, že jo, teď se musí tak pořád hlídat. A já bych trpěl celý život. Jak se znám, tak se to nejde.
0: Ale tak my jsme aspoň rádi, že ze svého zlata v hrdle aspoň takhle utrousíte.
1: No to trousím, a dneska, teda, to
0: trousím. A dneska, a bude trousit ještě dvakrát, jo, to je nádhera. Nadinko, nenapadlo ti někdy, proč ti pán Bůh nenadělil, že by si zpívala, tančila, víš, jako?
2: Ej, tak hele, já zpívám hodně ráda. No. Zpívám hodně nahlas, ale vždycky na mě křiče, Naďo, potichu, seš falešná. Takže prostě pro mě vždycky, takže ve mně vzbudil ještě mindrák, jako, jo, v tom dětství. Ale musím říct, že v průběhu života, že jsem hrála v muzikálovém divadle, v městských divadlech pražských, dokonce jsem v Nejkrásnější válce zpívala jako Andrea píseň Julián a s orchestrem, no buď hodil orchestr mě, nebo já orchestr, ale docela jsem se to naučila. Dokonce na premiéře vstal ředitel městských divadel, pan Poživil, a řekl, stal se zázrak, Konvalinková zpívá. Takže já jsem se už hodně naučila. Dokonce pro mě pan Daněk, teda Oldřich Dudek a pan Klempíř složili písničky, takže a byly tak těžký, že já jsem si najala profesora konzervatoře, teda už v důchodu, a on mě chodil učit jako prostě ty intonace, rozšiřovat rejstřík, a nějak jsme seděli vždycky u otevřenýho okna, a najednou jsem říkal, ty krávo, zavři už hubu, to se nedá poslouchat. Tak
0: jsme... No, jiný takže, za to platěj, víš, a tady tě nechtěli.
2: Jasně, ale takže jsme se dopracovali, že jsem se opravdu jako pár těch písniček docela dobře naučila, jsem schopna je jakoby zaspět, když vedle slyším ten tón, který mě vede, víš?
0: No počkej, vlastně tvoje velká hitovka Ano, maestro, to byl přece majstrštyk, že?
2: No tak to právě mě nabídl Jiří Korn, když jsme spolu natáčeli Honza Málem Králem, a říkal, Naděnko, jestli by jsem s ním neudělala písničku, a říkám, Jirko, ale teď já nespívám. A říkal, Naděnko, to nevadí, tam budeš jenom mluvit.
0: A krásně, byla si lepší než Korn. Krásně, krásně. Tak to jsme malinko odvedli řeč od opery, ale my teď pro vás máme takové malinké překvapení. My jsme s Honzou Jiráněm popsali, jak to zhruba na tom CDčku vypadá, že je tam vypravěč a kombinace vlastně činohry nebo dialogů, rozhlasové hry a potom té arie. Pojďme si malou chvíli pustit, ale možná by bylo dobré, Honzo, říct, kam se teď vrtneme, v jaké situaci jsme, abychom si to uvědomili.
3: Já se přiznám, že nevím. Teď jsem divadle u hasičů.
0: Ano, a pustíme si, já na něj mrkám, tu ukázku z té prodané nevěsty. Jak jste vybral?
3: Jak ano. Jsem vybral? Já, ano. Jak no. Přichází Kecal?
0: Jak přichází Kecal? Ano.
3: Ano. Tak teď si to pustíme.
4: Na návsi se objevili Mařenčiny rodiče. Spolu s nimi kráčel starší prošedivělý muž. Hovořil halasně a důležitě. Prý dokáže všechno na světě. Všude byl, všechno viděl a všechno zařídí. Také se podle toho jmenoval Kecal. Jeho povoláním bylo dohazovat ženichy nevěstám a nevěsty ženichům. Ale ne podle toho, jak se k sobě mladí hodili, ale jak šel majetek jednoho k penězům druhého.
5: Když jste dal, pane, k motře slovo, a tím pádem je všecko hotovo. Mně můžete důvěřovat. A to vám povídám, že jestli se vaše dcera bude spěčovat, nějak cukat, uvidíte, jak ji naučím pěkně poslouchat. S tím já mám bohaté zkušenosti.

0: Wolf. Wszystko je gotowo, wszystko je gotowo, je gotowo, je gotowo, je gotowo, je gotowo.
1: No, co říkáš, matko? Já jsem spokojen.
2: Já také, ale taková věc se přece nedá provést za jediný den. Musíme to nejdřív pořádně promyslet, táto, a po

0: za sebe je to opravdu nádhera, je to strhující, nádherně se to poslouchá a hlavně člověk si vůbec třeba utřídí, každý zná ty árie, ale kde tam vlastně jsou a proč tam jsou v tu kterou chvíli? Jak jste vlastně, Honzo, vybíral ty opery, kterými jste začali, protože předpokládám, že nekončíte v těchto úpravách?
1: No velmi rádi bychom pokračovali, protože teď jsme udělali takový ty základní kameny, který z toho operního repertoáru v Čechách známe. To znamená ta Prodaná nevěsta, Rusalka, Kouzelná flétna, Carmen. Jsou to krásné opery, plný písniček, árií, který vlastně znají i laici, aniž by si to uvědomili, protože myslím si, že každý zná i ty některé árie z filmu, ale neumí je zařadit. A velmi rádi bychom pokračovali teďko s čtveřicí čtyř italských oper. Chtěl bych udělat jednoho Pucciniho, Verdiho, Donizettiho a Rossiniho, čili dvě zábavné, dvě komické opery, dvě vážné. A snad na to teda seženeme peníze a fanoušky, aby nás v tom podpořili, protože, jak vím od svých kolegů herců, všichni se na to těší, že budeme pokračovat dál.
0: No tady Naďa kývá mám... s Jirkou, ty už se vidí v nahrávacím studiu.
2: Já už se hlásím o obsazení.
1: Já mám velkou radost z toho, že mi volají lidi, rodiče, dětí, a proto vím, že to není jenom pro ty děti, protože ty rodiče se mi přiznávají, říkají, představ si, tak naše dítě mi tuhle řeklo, já jsem myslel, že operu nemám rád a já ji vlastně rád mám. Jiný rodič mi volal a říkal, no představ si, že naše děti usínají s Rusalkou. No to by mě v životě nenapadlo, že by při opeře usínali.
3: To bych taky chtěl usínat pak... s Rusalkou.
1: Potom...
0: A to je otázka, jestli synům je 15 a 16, Bůh ví, co to je za holku, jako, že? Komu tak říkají.
1: Dospělí zase se přiznávají právě k tomu, co jste vy tady zkoušel s naším dnešním publikem, že některé věci vůbec si neuvědomovali, ačkoliv byli na té opeře třeba 20krát.
0: No protože jo? Nerozuměli.
1: Odkud přišel ten medvěd, najednou vědí, kde se tam vzal.
0: Ano.
1: Takže mám z toho radost, že ta odezva je takhle široká, jak od dětí, tak od rodičů, od dospělých. Tuhle jedna učitelka v mateřské školce říkala, že to zkusila i v té mateřské školce a že byla potěšená, když ty děcka šly spát na ten polední klid nebo potom v obědě, že jo? A když usínali, tak někdo z těch dětí už si zpívalo papageno.
0: Inteligentní chlapeček.
3: A nebylo nějaký. To papa kámo? Ne.
0: Ne, on říkal papa, ty je tam trápili hlady, ale Honzo, uděláme to jednoduše. Publikum máme, myslím, že diváci, posluchači jsou nadšení, ale já teď pozvu ředitelku, ta o tom rozhoduje.
1: Výborně.
0: Jo? Chovejte se slušně, ty na to prachy daj. Dámy a pánové, přichází ředitelka radioservisu Kateřina Konopásková. Hezké, dobré dopoledne. Dobrý den. Paní ředitelka, přináší ta CDčka, o kterých mluvíme, a pozor, ta, která přinesla tuhle tu krabičku, kde jsou ty čtyři zmíněné opery, o ty budeme dneska hrát. To znamená, tu závěrečnou otázku, kterou já dneska v tobogánu položím a příště budeme losovat, vyhrajete, hele, jak si každý chytnul jedno CDčko, ano, pan Jiráň, dvě, Prodaná nevěsta, Rusalka, Kouzelná flétna, Carmen, paní ředitelka, ta má krabičku, jenom jí zbyla. Ale nebojte se, CDčka vrátíme a budeme o ně hrát. Paní ředitelko, příjemné, dobré dopoledne.
4: Hezké dopoledne.
0: Já jsem rád, že se vždycky vidíme tady v tobogánu při příjemných příležitostech, ať je to neviditelný herec, nebo vždycky, když se něco podaří, tak z tohohle musíte mít jako taková maminka radioservisu velkou radost, ne? To
4: velkou
0: je nádhera.
4: Velkou radost mám. My jsme k tomu dlouho spěli, ale některé ty dobré věci prostě se musí někdy vysedět a my jsme si na to počkali. My už jsme začali před rokem vlastně, nebojte se, klasiky, kdy jsme představili čtyři české skladatele a čtyři světové. A vlastně my jsme asi před 5 lety byli na veletrhu ve Frankfurtu, kde jsme tak okukovali, kam to mluvené slovo spěje v Evropě, kudy máme jít. A potkali jsme tam v německém rozhlase projekt, který představoval dětem hudbu. A říkali jsme, to by nám slušelo, to se nám líbí. Takže jsme potom nějaký čas scháněli ty peníze, počkali jsme si na to a loni to bylo s Vandou Hübnerovou a se Sašou Rašilovem, jsme představovali těch 8 skladatelů a kam dál. A protože s Honzou Jiráněm už jsme se potkali chvíli předtím a udělali jsme 2 krásné projekty pro děti Pučálkovic a Minu a Pošta v zoo pro nás udělal. A tak jsme si povídali a... tak je jasné v Ypsilonce, že mají všichni k hudbě kladný vztah, ale vyšla z toho opera a Honza Jiráň říkal, že by měl chuť to udělat a jsme si říkali, a to je asi to je ten správný člověk, který dokáže převyprávět tu operu

0: protože dělá to mluvené slovo už dlouhou dobu, pracuje s ním. No a slovo dalo slovo a máme na světě 4 opery v krásném zpracování. Já jsem šťastná.
1: Podařilo se, podařilo se. A je z toho určitě znát, s jakým nadšením jste natáčeli a že nejenže nebyla potřeba přemlouvat herce, vaše kolegy, ale že si na tom opravdu zgustli. Už teď, když třeba myslíte na ty opery do budoucna, myslíte na některé své kolegy, komu by to třeba ještě slušelo? A teď jsme slíbili, že ještě prozradíme další jména těch, kteří tam účinkují kromě Naději a Jiřího Lábuse.
2: Tak určitě mám radost, že při tom natáčení panovala opravdu moc milá atmosféra a bylo vidět, že herci si to užívají, že se těší pak na ten výsledek. To mě volali, kdy už to konečně vyjde. A když to konečně vyšlo, a musím říct, že tady udělal Radioservis ještě úžasnou věc, že nepošetřil na tom obalu. A Robert Trytina, výtvarník, udělal takovou malou encyklopedii. Každá ta opera, když se rozbalí, tak opravdu tam je na malé ploše velmi vydařená encyklopedie o té opeře. Takže ten posluchač se může dozvědět pár zajímavých detailů, který můžou rozšířit i to poznávání té opery. Takže to je moc prima. No a pak už se začaly množit takový prosby od těch kolegů, jestli by si mohli ještě koupit celý ten komplet, že hráli třeba jenom v jedné ty opeře, ale že by chtěli i ty další. A samozřejmě dneska už se těší, že budeme pokračovat dál, že uděláme ty 4 opery. Pro mě by bylo příjemné, kdyby jednou za čas společně s Radioservisem vznikla taková knihovna těch oper, kdybychom se dobrali k takovému číslu třeba 20 oper.
1: Ale já myslím, že mu vyžebrám 4 další a jak ne, paní ředitelka je vlídná.
0: Míří
1: jak
0: vysoko. Ne, a to je potřeba.
1: No, samozřejmě, samozřejmě. Ale zase všichni víme, co dostaneme od Ježíška. Budeme tam mít opery.
2: Ano, když jste se mě ptal na ta jména, tak ano. Řeknu třeba Kouzelnou flétnu, tak tam hraje Jan Podměšil, Ivan Trojan, Dana Černá, Tatiana Medvecká, Josef Sommer, Jiří Lábus, Jaroslav Satoranský, Klára Trojanová. Teďko mám prodanou nevěstu, tak tam je David Novotný, Andra Elznerová, Jirka Lábus, Petr Vacek, Naďa Konvalinková, Ladislav Gerendáš, Lenka Loubalová a Rosťanová.
1: Ano, pro vás, prosím vás, kdo si u rádia myslíte, že pan Jiráň má tak fenomenální paměť? Ne, Naďa mu podstrkuje ta CDčka, on to čte. Jo, abyste si řekli, hele, Jiráň i v těch letech si pamatuje.
2: A Ruselku tam
1: hůř na to vidí, já vám to podržím.
2: Spolupracovali Klára Sedláčková, Ilja Racek, Vojta Dyk, Tatiana Wilhelmová, Jana Sinková, Oldřich Navrátil a poslední jména u Carmen, Tereza Bebarová, Ondřej Vetchý, Robert Jaškov, Klára Trojanová, Michal Pavlata, Jakub Slach a Zita Morávková.
1: No, to je úžasný, to jsou lidi, kteří by se k opeře třeba nikdy ani nedostali. Tady měli šanci si ji zahrát nebo zaspívat. Jiří, můžeme poprosit o další, a co to bude tentokrát? Jaká árie?
3: My doděláme pro Danku.
1: Doděláte pro Danku? Ano, bude, prosím vás, prodaná nevěsta komplet. Miroslav Kořínek stále u piana, Jiří Lábus u mikrofonu.
4: Když už pozděje, pícha honiti, potom běduje, když už se nedá čeho měniti. Rozumný však muž

0: Lábus. Miroslav Kořínek u piana, fenomenální Jiří Lábus. A v přímém přenosu Tobogán dnes o tom, že opera je opravdu pro každého. Děkujeme, děkujeme, to se bude hodně reprízovat. My tady na vlnách rozhlasu a nejenom dvojky, ale samozřejmě i na Radiožurnálu a dalších stanicích, pokud posloucháte, tak v těchto dnech se vydáváme o 10 let kupředu v takové naší akci, když letos slavíme 90. Jaké to bude, až rozhlas bude slavit 100. O tom si hodně povídáme, ale o čem ještě tuším nebyla řeč, opera za 10 let. Bude se hrát, bude se zpívat, zažije svou renesanci a nebo už nikdo nebude vědět, co to je. Jak byste tipli, že to bude s operou v roce 2023? Honzo, co tipujete vy?
1: Tak já si myslím, že v roce 2023 budeme mít 30. CDčko s naší operou. Ta knihovna se rozšíří z 20 na 30. To já si myslím, že na bílé dni. Rozhodně se na operu bude chodit a víc, právě proto, že ten náš projekt bude fungovat a lidi pochopí, že ta opera je plná nádherný muziky a krásných emocí, krásný stylizace. Prostě je to pěkný. A soukromně navíc si myslím, že vznikne první opera, kterou napíše hudebník, který nebude umět noty.
0: Protože k tomu se blížíme.
1: Já si myslím, že jo, mně se to stalo nedávno ve Španělsku, kde trávím léto a scháněl jsem španělský písně. A všude měli jenom ty zpěvníky, jako, že tam je text a nad tím akordický značky. A já když ty písně neznám, tak potřebuju ty kuličky, já potřebuju ty notičky k tomu. A tam tu harmonii a pak ty slova, tak abych měl komplet tu píseň. A scháněl jsem ji strašně dlouho, žádný takový sešítek jsem neobjevil, až pak v jednom zapadlém obchůdku s hudebními nástrojemi jsem objevil 3 sešity těchhletěch písní španělských s notama. A já jsem strašně zajásal, křičel jsem na ten krám, vypadalo to, že jsem se zbláznil a držel jsem vítězoslavně ty sešity a ten prodavač na mě tak zíral a říkal, vy si to chcete koupit. Já jsem říkal, no jistě, kolik to stojí? A on říkal, 1 sešit 7 €. Jsem říkal, no to je zadarmo, to je za babku, no tak to vám. A teď jsem začal tahat ty peníze a on tak chvíli mě pozoroval a říkal, víte co, vy jste měl takovou radost, já vám to dám zadarmo. A já jsem říkal, fakt? A proč mi to dáváte zadarmo? Já si to zaplatím. On říká, víte, tyhle sešity já tu mám strašně dlouho. A muzikanti už dneska neumějí noty, oni to všechno dělají v těch počítačích. A on už by si to stejně nikdo nekoupil, takže já vám to dám. Pak jsem přijel do Čech a zjistil jsem, že jsem si šel koupit, měl jsem 1000 korun a šel jsem v trafice si koupit noviny. A ta trafikantka říkala, nemáte menší a stály ty noviny 14 korun. A já jsem myslel, že má problém jako s těma drobnejma. A on říká, no drobný já mám, ale já nevím, kolik bych vám měla vrátit zpátky. A teď já jsem si říkal, no to je zvláštní. A odpoledne jsem šel s paní, co mi pomáhá žít na brusle. Zaparkovali jsme auto, nasadili jsme brusle a vedle nás zaparkovalo další auto. A tam maminka vytáhla kočárek a nazouvala si ty brusle. A my jsme odjeli a když jsme čekali na konci té cyklostezky a čekali jsme na pivo, tak přijela ta maminka s tím kočárkem a v tom kočárku nebyly děti, ale 2 psíci. A já jsem pochopil, že vlastně muzikanti neznají noty, trafikanti neumějí počítat základní počty a psi se vozejí v kočárku. Takže z toho mi vychází, že za těch 10 let vznikne první opera, kdy ten muzikant nebude umět ani ty noty.
0: My to budeme samozřejmě připomínat v rozhlase za těch 10 let, takže uvidíme, pozveme si muzikanty, zjistíme, jestli umí noty, pak zajdeme do trafiky a možná za těch 10 let bych se do toho kočárku i bál podívat, co tam. Ten to pes ještě nedivím. Možná je lepší varianta. Nadinko, jak to vidíš s operou a se světem vůbec za 10 let ty?
2: Tak já si myslím, že díky tomuto projektu, protože už teda od kočárku děti budou poslouchat tu nádhernou hudbu, díky tomu to budou poslouchat i rodiče, díky tomu se opera mezi námi a ty nádherné skvosty rozšíří, že nakonec budou taková hudební setkání, že na Žofíně bude stát velikánská mušle, kde budou hrát orchestry a zpívat se operní árie. Lidi tam budou chodit, sedět tam jako na dekách a konzumovat a poslouchat tu krásnou hudbu a v podstatě celý svět se zlepší.
0: No, tebe bych šoupnul do funkce. Ty jsi tak optimistická, to je radost. Já bych jí to i věřil. Na Žofíně bude mušle, to zní krásně. To možná jediný se vyplní, ale... Jiří, dívám se na vás, opera a rok 2023. Jak to vidíte vy jako prognostik?
3: Jako prognostik. Ne. Víte, já si myslím, že lidi jsou absolutně nepoučitelní, že to rozhodně asi lepší nebude, spíš naopak, ty další. Ale opera, věřím, že rozhodně nezanikne, protože už se říkalo, že konec opery bude v roce, já nevím, v roce 2019, co. Opera porád žije, porád bude žít, i když budou třeba různý už takový ty úpravy, že Ruselka bude v kosmu třeba se bude hrávat, že? Jak jsou takový ty inscenační úpravy dneska těch oper, že se to dává do různých historických údobí a úplně třeba kolikrát nesmyslně a nefunkčně. Ale myslím, že opera stejně zůstane operou, protože lidský hlas je nesmrtelný.
0: Paní ředitelko, jak to vidíte vy? Operu si hýčkáte v Radioservisu rok 2023.
4: No my jsme si slíbili s Honzou Jeráněm, že budeme mít těch 30 CDček, ale jestli CDček, jak to bude s CDčky
0: jo, to
4: za
0: je
4: těch
0: pravda,
4: 10 let?
0: No jo, to už bude něco jako, někdo říká, já mám něco na vinilu, on říká, ty máš ještě CDčko, ježišmarja.
4: Ale ona bude možná renesance, protože vinyl se vrací obrovsky. Už v těch Spojených státech, kde jsou nejvíc napřed a ta CDčka už tam nejvíc mizí a jenom si stahují do těch aut a komputerů a mobilů a tak podobně, tak ale jsou zároveň největšími konzumenty vinylu. Jak víme z naší listovny, tak nejvíc, co vyrobí vinyl, ty staré LPčka, tak se vozí zase do Spojených států. Tak já si myslím, jako, že ta opera tady bude, že právě spojená s tím hlasem a tak. Jaké to místo a jak moc, to se uvidí. Takže budou i ta CDčka, já si doufám, že uvidíme to postavení, ale budeme je zároveň i šířit do těch mobilních telefonů. Ale proč ne? Já si myslím, hlavně když budou lidi poslouchat něco tak pěkného, jako přináší opera.
0: To už možná bude tak, že se narodí dítě a dají mu nějaký čip do hlavy a tam rovnou budou ty árie a všechny ty věci, že bude zpívat, hrát. Ale když jsem mluvila o těch deskách, hele, my jsme si koupili na chalupu starý gramofon, vytahli z půdy starý desky, je to nádhera, jak to skáče, jak to šumí. Udělali jsme si víkend se Semaforem, všechny ty staré věci jsme si pouštěli, jak si to člověk osvěží. Kupujte gramofony, to je povolená reklama. Vytáhněte staré desky a připomeňte si je. Ale zpátky pohled do budoucna, co budete dělat vy v roce 2023? Leto je za 10 let, než se třikrát otočíme, je to tady. Honzo, jak si představujete sebe? Už budete jenom žít ve Španělsku jako rentier, že vám ty opery vydělají a budete si říkat, kde já to vlastně žil původně?
1: Ve Španělsku možná budu, ale ne jako rentier, to bych musel dělat asi jiný povolání a nevěnovat se tomu krásnému hobby hrát divadlo a pěstovat hudbu a hezké věci, protože na ty hezké věci se docela doplácí.
0: Tak začněte dělat hnusný, ale to vynáší dneska.
1: To je pravda.
0: Jo?
1: Oni se i vystavují hnusné věci, ale no? Prostě to funguje.
0: A lidi si je i kupujou.
1: Já jsem...
0: Honzo, vyděláte moc hezký věci na to, abyste byl bohatý.
1: Já jsem staromil a mám tu odvahu dělat, snažit se dělat hezké věci. Tak já nevím, za těch 10 let mě určitě paní ředitelka Kateřina z Radioservisu bude honit, ať konečně dokončí tu 30. operu.
0: A
1: budu honit termín.
0: Ano. No a kde budete konkrétně vy?
1: Já budu na jednom malém ostrově ve Španělsku.
0: Na Střelecky. Jo. No protože tam bude ta mušle. Tam bude ta mušle. Ano. Tam bude velká mušle a budou se tam schánět penzisti z celý Prahy, protože ta bude tak velká, že no nic. Ale Naděnko, kde se vidíš za 10 let?
2: Tak 72, no mi bude, tak já věřím, že zase budu jezdit s tím divadlem, protože když vidím tu Květu Fialovou v 84, jak každý večer někde skáče, tak já si myslím, že to budu mít stejný, že budu teda, ale si to, posílám to do vesmíru tak, abych hrála méně, přitom mě to uživilo, abych ještě měla hodně času na to odpočívat a prostě relaxovat, no.
0: To je hezká představa. A počkej, 72 let, Naděnko, to už budeš v penzi, ne? Nebo já nevím, v kolika se teď
2: chodí. Já už jsem teď v penzi.
0: Ty jsi penzistka.
2: Já jsem penzistka.
0: Je, a kolik máš důchod? 2,5?
2: No Květa už je penzistka.
5: Já už jsem taky v penzi. Nic moc to není. jestli by penzisti byli takhle veselí jako vy, Jirko, tak to se má celá republika.
3: No, já jsem pod práškama. No,
5: myslím, že ještě chvíli to povedem, jak to vedem, a budem všichni, aby jsme to vydrželi. Víte, Jirko, ale Jiří Lábus za 10 let.
3: No.
2: To už budeš po 5 plastikách.
3: No, určitě, že jo. Já myslím, že budu, no a budu takový Delon chudých konečně, že? Takže si myslím, ano, to asi tak bude vypadat.
2: No, abys tak mohl hrát toho prince, víš?
3: No konečně, ano. Já myslím, že za 10 let se třeba
1: se zamyslel.
3: No třeba se ožením, ještě víš, starý kolena.
5: No, nikdy není pozdě, pojďte na karlo.
2: To tomu nepřeju.
3: No a pak si myslím, že třeba za 10 let tak si zahraju třeba dědečka ve Furiantech, jo, to bych mohl, jo. No, nebo co ještě jsou takový předsmrtný postavy. Takový nějaký.
2: Nebo ještě Krále Líra.
3: Krále Líra.
5: Vy byste dal hezky i babičku.
3: No že jo. No.
2: Teď je v módě, že hraje kde kdo.
5: No tak když jsou psi v kočárku, proč by nemohl Jirka hrát babičku?
3: No, ale já si myslím, že pokud mi bude zdraví sloužit, tak pořád budu otravovat lidi.
5: Kežby. Opera žije, opera bude žít dál. Hele, dáme si ještě jeden nášup. Mně se moc zalíbilo, jak vás to začalo bavit, to poslouchání. Tak tentokrát se vrtneme do jiné opery a bude to opět na malou chvíli, abychom vás jenom tak trochu namlsali. Tentokrát to bude Kouzelná flétna.
6: Nešťastný papagéno nadobro ztracen v chrámové zahradě hraje na zvonkohru a marně se rozhlíží, zdali se papagéna někde neobjeví.
7: Hrajte kouzelné zvonky. Třeba mi váš krásný hlas přivábí mou milovanou ženušku. Sotva se mi spatřil, tak mi zmizela.
8: Kdo to tu tak sladce hraje?
7: Cože? Papagena, jsi to ty?
8: Ano, já.
7: Že už mi nikdy neutečeš. Patříš už jenom mně?
8: Patřím už jenom tobě, papageno.
7: A vezmeš si mě? Budeš mou ženou?
8: No, ne tak zhurta. Takovou věc si musí člověk promyslet.
7: Papageno.
8: Ale ano, budu tvou ženou a ty buď mým mužem. A ať nás bohové obšťastní dětičkami.
7: Nejdřív jednou malou papagenou.
8: A pak malým papagenem.
7: A pak malou papagenou.
8: A pak malým papagenem.
7: A pak malou papagenou.
8: A ještě papagenem.
7: A pak papagenou.
8: A papagenem.

0: To byla další ukázka, nechce se mi do toho mluvit, ale poslechněte si potom sami doma. Ivan Trojan, Marek Eben, Dana Černá, ty jste slyšeli v ukázce z kouzelné flétny. Tady v tobogánu... Tady v Toboganu si povídáme o nádherném projektu Radioservisu a Českého rozhlasu Nebojte se klasiky. Naďa Konvalinková, Jiří Lábus, Miroslav Kořínek, Kateřina Konopásková, Jan Jiráň. Budeme se pomalu loučit, ale pozor, k té naší soutěžní otázce jeden nebo jedna z vás, kdo nám napíše, získá tuhletu sadu 4 oper. Otázka bude velmi složitá, protože si to fakt musíte zasloužit. Nejdřív kontakty Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz a já vlastně zopakuji otázku, kterou už jsem tady hned v úvodu pokládal. V té prodané nevěstě, kdo a komu ji vlastně prodal? A aby to bylo jednodušší, poprosím naše dnešní hosty o jejich verzi. A teď můžete beztrestně lhát.
1: Tak já nebudu lhát.
0: Už teď bych tomu nevěřil.
1: V Ypsilonce ji prodávám já.
0: Ano, a komu? No. Kdo přijde zrovna? Kdo je při penězích?
1: Panu Švábovi.
0: Nějaký, já jsem se nějaký pán z Chrudimska, že teď kolegovi, má prachy, tak si koupí prodanou.
1: Já myslím, že to je dostatečná.
2: Výborně.
0: Jako, hezky, to hezky, výborně. Jo, výborně. Tak to je varianta.
1: Je to nápomocný, ne?
0: No mě já to moc nepomohlo, ale jak to teda znělo?
1: No v Ypsilonce, kde ano. Hrajeme 16 let nebo 17 let prodanou nevěstu,
0: ano.
1: Tak skutečně já ji prodávám. Tu nevěstou je Jaruška Krečmerová a ano. Tu teda jsem si dovolil, protože jsem byl dost chudej prodat.
0: Ano, no pozor, teď jsem to konečně pochopil, dejte mi čtvrt hodiny a vím všechno. Tak hezká nápověda. Naděnko, kdo komu prodal v prodané nevěstě nevěstu?
3: No nikdo nikomu, protože to nakonec dobře dopadne a prodaná nevěsta není prodaná.
0: Aha, dobře. No a co kecal na to?
2: No tak... Já jí hlavu velmi dlouho branou nevěstu a vím, že prodanou nevěstu prodal kecal Medvědovi.
0: To už je ta nová verze, kde budou hrát i ty psi v tom kočáře. To už je, ano, to je verze 2023. No paní ředitelko, vy to taky dobře znáte. Co Kateřina Konopásková nám na to řekne? Jaká je její verze?
4: Jaká verze? Tak já řeknu, že jí prodal Vašek Jeníkovi.
0: No nesmějte se, ale je všechno možný. Vašek Jeníkovi. A zaběhnu i za Miroslavem Kořínkem, začal hovořit na začátek. Mirku, kdo prodal komu prodanou nevěstu v prodané nevěstě? To je inteligentní otázka, jsem sám vymyslel.
5: Prodaná nevěsta není vůbec na prodej.
0: No, to jsme vám poradili hezky.
2: Jakože, že ve výprodeji, nebo co, jak jsi to myslel?
0: No ale dnešní doba je taková, že kdybych šel do krámu, tak bude v akci.
2: Asi jo. Bych se měl pro nevěstu v akci, to bych se viděl teda.
0: Prodaná nevěsta v akci, je 14 korun 10 deka. Tak prosím vás, já teda nevím, jestli někdo správně odpoví, já jsem v tuhleto chvíli, paní ředitelka pořád drží tu prázdnou krabičku, my tam opravdu šoupneme ty CDčka, já už jsem začal pochybovat i o správné odpovědi. No, každopádně za týden budeme losovat, za týden budeme vybírat, zopakuj kontakty, Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. My se pomalu budeme loučit, samozřejmě poslední árii Jiřího Lábuse, Miroslav Kořínek bude hrát, ale než se rozloučíme úplně nakonec, pozvu vás k poslechu příštího Tobogan. Nebo doufám, že dorazíte sem k nám. Představte si, že v těchto dnech je to 30 let od premiéry, kdy se na obrazovkách objevil seriál Návštěvníci. Je to 30 let, neskutečný, pamatuju si to jako dne, už i já to pamatuju. My jsme pozvali samozřejmě kompletně návštěvníky, pan Pepíček Bláha, ten už bohužel nedorazí, nicméně podařil se nám šalamounský kousek a opravdu přijdou Josef Dvořák, Dáda Patrasová i Jiří Datel Novotný jako kompletní návštěvníci a dorazí i ta malinká holčička, láska toho hlavního představitele, Klára Polertová Trojanová. Takže za týden tady u nás návštěvníci, za 14 dní se budeme věnovat hasičům a za 3 týdny to bude ta slíbená oslava 90 manželského páru, který jste si vy vlastně vybrali. Takže v Toboganu se máte vlastně na co těšit až do konce roku. Jsem rád, že jste dorazili. Možná poslední jedna větička na závěr od každého. Našimi hosty byli Jan Jiráň.
1: Hezké dopoledne. Já věřím, že poslechem těch našich oper snad dostaneme do té společnosti trošku více noblesy a kultivovanosti.
0: Naďa Konvalinková.
3: A já nám všem přeju krásnou budoucnost s nádhernou hudbou.
0: Děkujeme. A Jiří Lábus.
2: Dobrou chuť.
0: Loučí se i Kateřina Konopásková, ředitelka radioservisu od Piana, Miroslav Kořínek, který již je připraven k poslední árii. Ano, Jiří Lábus, dobrou chuť a zapomněl zpívat. Od mikrofonu se loučí a za týden na viděnou a naslyšenou se opět těší Aleš Cibulka. Hezký víkend, děkujeme.
2: Zaspívám, dobrý. Na závěr zaspívám árii z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Budu zpívat italsky pár dvě vody Mantovského. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou. Takže můžeme.

Questa mi torna grata, forse un'altra domani lo sarà. Grazie. Každý ve víno s vatením hlavy, veď buj nedávý k tanci a hrám. Pod každým nad dnou, dívenku ladnou, měj se k ní mile, zavedi k nám. Měj se k ní mile, zavedi k nám, zavedi k nám, zavedi k nám. Já ale zahraj blbče. A zejde ráno v seznamu lásek.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Rádio Nocturna. Tak se v rozhlase v 60. letech jmenovaly přímé přenosy a představení malých divadel v rozhlasovém vysílání. Pro dnešek jsme pro vás vybrali vystoupení divadla Semafor v pražském rokoku na Václavském náměstí právě na 1. máje roku 1968. Hezký poslech.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu. Vysíláme Radio Nocturno.

Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás na 5. májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám zaspívá Jiří Suchý se svojí 12-letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: vrátím se zpět. Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu,
1: někde v Jemenu,
0: neboť každý

ten, kdo bacil, kadeřníka, zvíka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky. Kdo chce, abych začal zpívat, ať zvedne ruku. Nikdo, tak poslouchejte.

chtěl bych být mašinfírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu. A jednou se svým strojem, že dojedu až k vám. A na tebe, že s tím strojem dojem

0: Dobrý večer, paní Panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
0: Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
0: ano, to jste nazvala
1: vedoucího
0: správně.
1: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
0: jistě.
1: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí
3: aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvím.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď nevím.

0: Já vím, že takhle se k tomu má asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu, a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než ano. Pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no,
0: už to jde.
1: Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlu, byla nevěrná s Country Beatem. A my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají. Já jsem ji špehoval, víte, šel jsem se podívat. A moc se mně to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To
1: diváci,
0: rybička,
1: no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: nechali,
0: vynechat.
1: Že jo?
0: Jo, já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznáme, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co, pane barone, a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě, a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán Kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první. Nošení brnění, oblečení, připevnění, provedení. Složení brnění, rezivění, čištění. Článek 1. Nošení brnění. Brnění je ústroj kovová, plechová, železná nebo bronzová, starší typ. Brnění se nosí nejčastěji hlavou vzhůru, nohama dolů. Ruce pak visí podél těla. Brnění se nosí do boje, někdy z boje a na recepce. Brnění smějí užívat jen rytíři či jimi pozvaní hosté. Rytíře v brnění rozlišujeme podle váhy brnění na muší, bantamové, lehké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem z hora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo. Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

ty víš, že přísahal každý z mužů, kteří žili tam, že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas sám. Koutek Jackson, ty jeho kousky dobře znám, ten podvodník Jackson.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel a politik Milan Uhede. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Milana Uhdeho si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Prožil okupaci, stalinismus, naděje plná léta 60. normalizaci, listopad 89. i demokracii. Je autorem mnoha divadelních a rozhlasových her, také povídek, písňových textů i básní. Několik let strávil v politice, ovšem dle vlastního mínění si tam nepočínal úspěšně. Za úspěch naopak považuje, že to poměrně včas rozpoznal a vrátil se zpátky za psací stůl. Muž s výrazným přednesem, dunivým hlasem a názory, co mají váhu. Muž, který bývá ze všeho nejraději označován jako dramatik, pan Milan Uhde je hostem Stříbrného větru a já si toho velmi vážím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Uhde, když začínáte psát hru, trápíte se obvykle hodně s první větou?
4: Ne, já první větu obvykle znám ještě dříve než název. Ale trápím se po dokončení. Zpravidla hry dokončuju. Ale po odstupu 2-3 měsíců si je znovu přečtu a pak nastává škrtání, zpochybňování, úpravy a v řadě případů i k naprostému zmaření textu a zahození.
3: Co to o vás vypovídá tato vlastnost, že vy opravdu neváháte nejednu hru vyhodit, vyřadit, zlikvidovat?
4: To je slabý talent. Jiří Kratochvíl mi jednou, když jsme na toto téma spolu mluvili, povídá, génius se neplete. Kdo se moc plete, má důvody o sobě pochybovat.
3: Mně se zdá, že jste na sebe neskutečně přísný a jste také zajímavě disciplinovaný, protože například na rozdíl od Milana Kundery, se kterým se přátelíte někdy od počátku 50. let, jste nebývale vstřícný vůči kritice. To je velká vzácnost mezi umělci, mezi tvůrci. Tušíte, jak jste se propracoval a kdy jste se propracoval k tomu nastavení, se kterým dokážete přijímat kritiku, poučit se z ní a nechápat ji jako nepřátelský výpad?
4: Já jsem měl dvojí štěstí. Když jsem se stal autorem první divadelní hry Král Vávra, tak jsem měl řadu výborných kritiků, kteří se za tu hru postavili. A já jsem se setkal s faktem, jak je to příjemné a pěkné, když vás kritika pochválí. A druhá zkušenost byla negativní. Když jsem jako svou druhou hru zveřejnil a úspěšně ji zadal Národnímu divadlu, to je hru Děvka z města Théby, tak ostře negativní kritice ji podrobili takový vynikající mužové, jako byl profesor Jan Patočka. A já jsem z jeho kritiky brzy pochopil, že má pravdu ve všem všudy. A já jsem si uvědomil, jakým obrovským darem dobrá negativní kritika pro autora je. Mně kritika profesora Patočky pomohla se orientovat, byť byla negativní. A já jsem skutečně při našem prvním setkání, tuším 69., kdy měl v Brně přednášku veřejnou, a já jsem se mu představil. A on se domníval, že mu jdu vyčinit. A já jsem mu poděkoval. A to nebyla žádná póza. A od té doby jsem bral každou kritiku jako určitý impuls. Negativní kritika, i když je nespravedlivá, já si myslím, že jsem si takových také užil, takže to je pro autora velká příležitost, aby se nad sebou pořádně zamyslel.
3: Ale já si pořád říkám, že takto úžasný a vzácný přístup musí mít kořeny ještě někde jinde a přemýšlím, jestli to mohlo být i ve vaší rodině.
4: No tak maminka mě nekriticky zbožňovala. Tatínek dospěl posléze k názoru, který před mými sourozenci nezatajoval, že Milan je blázen. Poněvadž jenom blázen se dostane do strašlivého rozporu s režimem, který má perspektivu tady být 200, 300 i 400 let dále. Můj tatínek mě bral vždycky trochu ironicky.
3: Co to s vámi dělalo? Jaký byl vlastně váš vztah, když jste si od tatínka poslechl, že jste blázen?
4: Tatínek měl na svět pohled právníka. On byl vynikající právník, jako stvořený, aby vyučoval práva, a shodou nešťastných okolností přišla válka a tak dál. Zkrátka živil se praxí právnickou. A jako právník se díval i na můj úmysl stát se nejenom studentem filozofické fakulty, ale i věnovat se poezii. Já myslím, že on první poznal, že básnický talent nemám, pak to poznali i jiní a já taky. Ale on zkrátka byl nešťastný z mého rozhodnutí, že práva rozhodně studovat nebudu. Pač rozumný člověk a dobrý člověk studuje jenom práva, všechny ostatní obory jsou škodlivé, směšné, nedostatečné a tak dál. Já jsem to nebral úplně vážně, ale já jsem měl katechetu, ten se jmenoval Josef Nedoma. Byl to muž, který se dostal potom do těžkých rozporů s komunistickým režimem. Charismatický, vysoký muž, který mi jako zaujatému věřícímu tehdy vykládal, že největší síla zpovědí je v tom, že jsem k sobě přísný. Jakákoliv kritika, kterou křesťan vznáší na někoho nebo na něco, začíná kritikou sebe sama, poněvadž říkal, ty máš sám sebe pěkně po ruce. Všechny ostatní máš na distanc. Tam už ta nelítostnost, to není spolehlivé. Ale sebe musíš poznávat, s sebou si nesmíš být jist, protože křesťan každou myšlenku začíná vyznáním hříchů. A to vlastních, ne cizích.
3: Takže to byl katecheta, kdo to vás tak to nastavil.
4: Který mě také získal, že mu budu ministrovat. Bylo mě 11 let. Ale rodiče se postavili proti, měli velmi pochybný důvod, že mše, kterou vysluhuje tady tento muž, začíná v 7 hodin v Králově poli a to by museli mě ráno doprovázet, nemohli by mě nechat samotného, to byla výmluva, já jsem jako 10letý po Králově poli všude chodil. Oni prostě už těsně před rokem 48 nestáli o to, aby se nějak zúrazňovala ta víra, protože nedaleko Božetěchovy ulice byl sekretariát komunistické strany a tam v neděli dopoledne sedali 4 takový veselí pánové, kteří si všímali, kdo tak leze pořád do toho kostela. Nemluvil pro pána Jána, mladý muž, který ministruje.
3: Chtěla jsem se zeptat, jestli jste mohl s rodiči otevřeně hovořit o tom střetu ideologií, což u vás doma bylo velmi žhavé téma, protože tatínek, ač právník odchovaný první republikou, vstoupil z existenčních důvodů do komunistické strany, měli za sebou lecos během války, k tomu se možná také dostaneme. Hovořili jste o tom světě plném rozporů a střetů a podivných kontrastů?
4: Ne. Můj tatínek měl ke mně takový ironický vztah, byl kritický. V jeho větách se skrýval jakýsi posměšek, buď vůči sobě samému, nebo vůči partnerovi. A já jsem byl fanatik už za protektorátu, kdy jsem pod vlivem svých vyučujících zbaštil hrdinství německých vojáků pod Stalingradem a velice jsem svému otci vyčetl, že neodvedl na Winterhilfe, na takzvanou zimní pomoc, obojí lyže, maminčiny i svoje. Odvedl jenom maminčiny, maminka nebyla dobrá lyžařka, a svoje lyže schoval pod uhlí. To jsem objevil a měl jsem to velice zazlé. Takže tatínek těm mým fanatickým výlevům byl vždycky ironický. Po 45. roce jsem zahořel pro Rudou armádu a vytýkal jsem mu, že není dosti nadšený, že je sice členem komunistické strany, tím se stal až v únoru 48, ale že vůbec neprojevuje mnoho nadšení Rudou armádou. A já jsem také tatínkovi velmi hořce vytkl, když On, který na rozdíl od maminky uměl šít na šicím stroji, připravoval vlajku sovětskou tím, že vzal vlajku hitlerovskou hákovým křížem v tom bílém kruhu uprostřed, ten vystřihl a do Vedně tam vetkal na šicím stroji kus velkých pánských rudých trenýrek a ono to barevně téměř zapadalo. A já jsem mu to strašlivě vytkl, strašně.
3: Člověk si říká, že ta absence rozprav mohla dopadnout tedy předivoce, ale vy jste si to svým intelektem a setkáváním s jinými lidmi dokázal v životě ukočírovat.
4: V této situaci došlo naopak k velkému konfliktu, který vyvrcholil tím, že tatínek pravil mé matce: Oluško, odveď toho idiota. Protože hrozilo, že dojde k brachiálnímu vyrovnání názorového rozporu. Toto trvalo neustále. Já v tom svém fanatismu jsem vydržel hodně dlouho, téměř až do roku 1956, do Chruščovova referátu.
3: Pane Uhde, a bylo vám doma dobře?
4: No, to, že mi bylo dobře, byla převážně zásluha maminčina. Ona byla člověk srdečný, city na dlani, takže ona ty rozpory tlumila.
3: Ale ta záležitost, kterou jste rozpoznal až s velkým odstupem, a sice dění za druhé světové války, kdy vaše maminka židovka musela velmi složitě zápasit o svůj život i o život váš, ta se nějak do vašeho vztahu a vašeho osobního prožívání promítla? Cítíte tu záležitost jako, řekněme, trauma?
4: To byl drtivý úder, já to jinak nedovedu nazvat. I když jedna moje kamarádka, jejich názoru jsem si vážil, jednoho dne už jako více než padesátníkovi řekla: ty si ten rozpor prostě pěstuješ. S tímto rozporem vůči otci jsou mladí muži hotovi ve 22, ve 24 nejpozději. Nevykládej, že ty to prožíváš v 55. Jsteš bolestín a pěstuješ si to. Neberu tě vážně. A já jsem ale opravdu do poměrně vysokého věku, určitě do těch 55, to jsem už byl ministr kultury, já jsem to prožíval stále jako živou věc, já jsem s tím pořád zápasil, já jsem si to ověřoval, rodiče o tom se mnou nechtěli mluvit. A já jsem po fízlovsku, musím říct, pátral mezi vrstevníky mých rodičů, právníky, soudci, advokáty, bývalými advokáty, důchodci, jestli by mě nedovedli říct, jak to opravdu tehdy bylo. Chtěl se můj otec rozvést, nebo to byl jenom takový strašák? Všichni říkali: já už si to nepamatuju. A nebo druhá reakce byla: já o tom nechci mluvit, nenuďte mě k tomu. Takže já jsem pořád hledal motivace. Vlastně do velmi vysokého věku jsem nevěděl, jak to bylo. A teprve, když se vyklízel dávno po smrti mých rodičů rodinný dům v Králově Poli, nošili se tam dokumenty, které svědčily o tom, že mé představy byly naprosto falešné. Nebylo to tak, bylo to jinak.
3: Takže falešné představy o tom, že se váš tatínek za svou židovskou manželku nestavěl dost rázně, o tom, že složitě odolával pokušení rozvodu, což by vlastně mělo fatální následky. Přičemž svou roli v tom příběhu sehrál i váš židovský dědeček, který se o svou dceru pochopitelně velmi bál a byl ochoten podstoupit podvod, aby bylo uznáno, že on, dědeček, není synem židovských rodičů. Nakonec to pod tlakem učinila přímo vaše maminka, ale vraťme se, pane Uhde, k vám, k těm vašim falešným představám. Jak to tedy bylo?
4: Například nebyla pravda, že dědeček Geiger, otec mé matky, od začátku trval na tom, že zůstane tady, když jeho dcera nepůjde s ním do emigrace. On žádal o emigraci, on se zoufale pokoušel dostat do Spojených států a vláda Spojených států, přestože on byl finančně zabezpečený i s manželkou, odmítla, protože ručitel ve Spojených státech už za dva své bratrance české židovské se zaručil. Ten zápas mého dědečka byl daleko věcnější a já jsem si ho v něčem idealizoval. Naopak se ukázalo, že on byl skutečně iniciátorem celého toho rozvodového pokusu, který skončil v prvním kole dobře. Takže moje maminka zůstala majitelkou rozsudku, že není židovka. Ale iniciátorem byl dědeček. Nebyla to moje maminka a rozhodně to nebyl můj otec.
3: Co tohle všechno udělalo s vaší maminkou?
4: změnila se. Advokáti, které jsem vyslýchal, potom říkali, no ona byla nesmírně populární, jediná advokátka v Brně zpočátku, pak přišli další, a neobyčejně půvabná. Takže byly stížnosti, že soudci rozhodují kauzy v její prospěch, protože se jí koří a snaží se jí zalíbit a tak dále. A několik takových stížností se skutečně řešilo. Řídila auto a mého otce učila řídit, on to neuměl. Když v roce 45 poprvé se pokusila, auto jsme měli na špalkách, samozřejmě nebyl benzín. Po celé této kauze poprvé objela jedenkrát blok a nechala toho, řekla, mně to nejde a já se necítím. To byl změněný, čili nesmála se a o této věci nechtěla tvrdošině, nechtěla mluvit, protože mě řekla, já ti to vyložím všecko a ty to napíšeš, žádný takový.

0: I brní vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V roce 1952 se Milan Uhde, coby začínající básník a také svazák, začal pohybovat mezi členy brněnské pobočky Svazu spisovatelů. Ještě vám nebylo 16 a už jste tam seděl vedle básníků Mikuláška, Kainara. O čem jste se s těmi velikány bavil, pokud jste vůbec našel odvahu se s nimi pouštět do hovoru?
3: Já jsem tam přišel a vůbec jsem si nebyl tehdy vědom, že to je dějinný rozpor. Prostě šlo tehdy o to mladými neinformovanými hlupáky zacelit díry, které tam zbyly v tom tvůrčím spisovatelském prostředí poté, co někteří spisovatelé byli kriminalizováni, zavřeni, odsouzeni, znemožněni, nesměli publikovat a tak dál. A to bylo potřeba někým nahradit. A mládež, samozřejmě nevědomá. Já jsem byl jeden z těch mládežníků. Ale já jsem tam pochopil, co ti básníci velcí, kteří tam seděli. Čerstvý laureát státní ceny Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Karel Capone, tehdy známý, dnes poněkud zapomínaný, Milan Kundera, který sice nebyl členem brněnské pobočky, ale záhy jsme se zblížili a tu jsem pochopil, co všechno tihletito lidé vědí a umějí. A co to je být naprostý začátečník, který svůj talent ničím nedotvrdil, jenom je drzí a prostě nosí jim své pokusy. Oni byli ke mně nesmírně otevření. Josef Kainar si přečetl jednou za půl roku 4-5 mých nových básní, zavrtěl hlavou a řekl, není to v tom. Tomu jsem rozuměl. Oldřich Mikulášek byl poněkud obšírnější, říkal, chlapče, ty jsi talentovaný, ale zatím to není dobré. Já jsem na ně dál. A bylo to velké školení, protože jsem tam přišel k poznatkům téměř zadarmo, ke kterým bych normálně přicházel bolestnými, nezdařilými experimenty. A vyvrcholilo to už v redakci Hosta do domu s Janem Skácelem, který mi řekl, to musíš pochopit, ty jsi zatím neukázal žádné básnické. Ty napodobuješ Oldřicha Mikuláška, ty chceš mít sami jedničky, že? Ale takhle to nejde, víš? Tak...
2: A jak přišel ten nápad, že tedy když literátem, tak nebudete básníkem, ale dramatikem? Kdy jste pochopil, že ta tvorba obrazů a dialogů je dobrým polem působnosti, dobrým terénem pro vaši kreativitu?
3: Drobný krůček a nepodstatný jsem učinil jako voják, když jsem založil divadlo poezie, které skutečně několikrát vystoupilo s poezií Langstona Hughese, takovou tou civilistickou, takovou přidrzlou. Ale hlavně, když jsem se potom vrátil po 18 měsících, já jsem měl jako absolvent filozofické fakulty zkrácenou vojnu o 6 měsíců, protože jsem kroutil 3 roky vojenskou katedru, než ji nám zrušili. A já jsem měl kamaráda Zdeňka Čecháčka, později publikoval jako režisér amatérského divadla pod jménem Zdeněk Turba. A ten mě pozval na představení svého divadla poezie My bujaré pokolení z díla Bertolda Brechta. Já jsem najednou viděl, že ta poezie se dá dělat ještě úplně jinak. Já jsem pěstoval takovéto oficiálně se tvářící divadlo poezie, tak všichni jsme byli velice zadumaní.
2: A vy sám jste taky hrál divadlo, že ano?
3: Já jsem účinkoval v tomto divadle poezie, protože mě bylo blbý je tam vyhnat a sám se tam jenom kochat jejich rozpaky a nezdary. Ale Zdeněk Čecháček mě ukázal divadlo plné humoru, plné uličnictví, plné takových velice zvláštních situací, velmi mladých, velmi takových rebelských. A já jsem se tam dal jako neplacený a trpěný dramaturg, který začal dělat poezii jako pořad. Mě ti básníci velcí nenaučili dělat poezii, o tom se tam nemluvilo, jak se dělají básně. Ale oni mě naučili číst poezii. A tak já jsem jako čtenář vybíral básně a sestavoval jsem je pro to divadlo. Některé ty pořady měly úspěch, protože byly satirické, byly humorné, A já jsem začal sonovat veliký pořad z díla Karla Havlíčka. Nevěděl jsem, jak do toho, a mezi tím jsme se pohádali. S kamarádem Radimem Vašinkou, to mě trvalo několik desetiletí, než jsme si zase přišli na chuť a smířili se a obnovili kamarádství z let gymnazijních. Takže já jsem to dílo havlíčkovské, které jsem připravoval pro divadlo X, nabídl Mahenově činohře, kde mě dramaturg Bořivoj Srba, když se na to podíval, na ten pouhý scénosled, řekl, to nám nedovolí. Ale tady je v Brně speciální satirické divadlo, to má volnější režim. Zanes to Sokolovskému a ten to přijme.
2: A představení vašeho krále Vávry ve večerním Brně bylo obrovským úspěchem. I vy jste byl spokojen?
3: Já jsem si byl vědom toho, jak jsem se dostal do dobrých rukou. Já jsem tam přinesl rukopis, který byl nerealizovatelný. Především byl strašně dlouhý. Sokolovský pravil, pane Uhde, je to o půl hodiny další. Musíte to seškrtat, máte na to 3 dny, máme pátek, v úterý mám čtenou zkoušku a tam potřebuju hotový text. Já povídám, no já nevím, jestli se mně to podaří. On povídá, jo, v tom případě budu škrtat já. A já provozuji dvojí škrty. Jedny, když vidím, že mě ty herci neuhrají. A druhý škrt, když nevím, co s tím. To mě vyděsilo tak, že jsem začal škrtat, nešlo mě to. Ale ujala se toho moje první žena, která tu hru

0: Mě. Přišel jsem tam, povídá, premiéra ohrožena, vy jste zradil. Odpověděl jsem Švejkovou větou, Ježišmarja, kdy? No, protože ten text je seškrtán profesionální rukou a tu má v této republice jediný, Karel Kraus, a to je náš veliký nepřítel, vy jste se obrátil na našeho velikého nepřítele a ten teď to rozšíří a tak dále. Podařilo se přesvědčit, že ho neznám. Tak prostě ten seškrtaný text šel do výroby a já jsem věděl, že tak, jak to moje první žena seškrtala, takhle to sám neumím. Takže jsem ochutnával to, co jsem nechtěl dlouho uznat, že divadlo je týmová věc, je to kolektivní věc. Tam nejde jeden se postavit, takže já to všecko udělám. Další věc, já jsem napsal dialogy, které nebyly hratelné, rozvláčné. Já jsem tehdy obdivoval Vančuru, ta jeho klenutá souvětí, takže zuřila na jevišti hádka, ale ona to nebyla hádka. Paní Beránková se do toho vmísila, předchozí žena Sokolovského, povídá, pane autore, zkuste to napsat krátkými větami, to takhle nejde, než já to vykoktám, tak on se může nasvačit.
1: Vy už nastupujete zase do toho sebekritického tónu, ale my se stejně dostaneme zase do propadu, nebojte, z té euforie let 60., kdy se vám dařilo, kdy jste se stával prominentem a výraznou osobností, nastal sešup poměrně záhy, protože po zakázání hosta do domu jste se roku 70 stal spisovatelem povolání na volné noze, ale to trvalo jenom 2 roky. Pak vás zakázali a vy jste dalších 17 let nesměl publikovat. A u tohoto bych se také potřebovala zastavit, protože za první dobrý krok ven z toho zmaru označujete svůj podpis Charty. Ale já myslím, že STB si na vás opravdu pochutnala, že vám ukázali velmi ostré zuby. Co byste označil za jejich vůbec nejkrutější tah vůči vám?
0: Ty ostré zuby nebyly vždycky tak ostré. Byly dvojí verze. Pane doktore, posaďte se, tak to jsem si říkal, aha, to bude něco takového, jako byl tady Čestmír Císař a věděl jste o tom, byl jste tam na té schůzce s ním, kdo tam byl všechno. To byly pane doktore. A nebo pane Uhde, tak si sedněte, nebo pane Uhde, my se vás chceme zeptat, tak jsem říkal, a je. Oni ke mně nebyli nikdy ostří. My jsme byli, jak to Ludvík Vaculík nazval, jiná obslužná kategorie nebo skupina než mladí chartisté, jako třeba Petr Pospíchal, kteří byli biti a páchali na nich experimenty, že je vyvezli k hranici a předstírali, že je tam zastřeli, protože se pokusili o přechod hranic a tak dále. Tyto hrátky se mnou teda nikdy nedělali. Oni jednoho dne na mě vyrukovali s tím, že moje klidné živobytí, že si pěkně tady píšu, co chci, posílám to do ciziny a dostávám za to honoráře, tak to už na příště nepůjde. Já buď půjdu na svaz spisovatelů a tam se domluvím s nimi, za jakých podmínek budu smět tady publikovat, a nebo podám okamžitě žádost o vystěhování. Ta bude kladně posouzena a pracovníci brněnské STB, kteří mě měli na starosti, mě přijdou zamávat do Ruzině. A do 14 dnů řeknu, kterou z těchto možností jsem si vybral. Nač oni řekli, při tom rozmýšlení, mějte na paměti, my máme veškerou moc, máte děti, máte ženu, tak o tom uvažujte. To byla jasná řeč. Vyhrožovali. Já jsem to vyřešil tak, že jsem po 14 dnech, když mě pozvali, já jsem řekl, podívejte se. Já jsem svým přátelům v zahraničí napsal, že jste mě vyhrožovali a mé rodině a že všecko, co se stane mně a mé rodině v příštích dnech a týdnech a měsících, máte na svědomí vy. To jsem vykonal a nepůjdu ani na svaz spisovatelů, ani nepodám žádost. Já jsem myslel, že teď tedy tygr zařve. A oni řekli, moment, půjdeme jinam. A odvedli mě na pasovku, kde nejsou odposlechy. A řekli, ale to bylo naprosté nedorozumění. Nám jde o to, abyste mohl publikovat. No nechcete publikovat. No tak je to k vaší tíží, protože tady bude socialismus, pane Uhde. Ale jestli teda chcete, my jsme jenom vám chtěli pomoct. Vy jste to špatně pochopil.
1: Pane Uhde, říkáte, nebyly to ostré zuby, ale psychologicky rozhodně ano.
0: Jiní zkusili daleko víc, víte, to je potřeba připomínat.
1: Ta situace, kdy vaše žena živila rodinu a vy jste dělal muže v domácnosti, trvala 17 let. přes existenční starosti a propady. Dalo se v tom období

0: období najít i něco přínosného? Navzdory veškerému tomu pocitu zmaru, který jste nutně musel zakoušet.
1: Já jsem nešetřil svou ženu. Na ní jsem valil všechny hrůzné představy, všechny starosti, všechny deprese. Nic jsem nezanačel. Byl to hrozný nápor. Vím, že nemálo chartistických partnerek to nevydrželo. A nelze se na ně zlobit. Moje první žena toto unesla. Ale nemohl jsem si to dovolit vůči dětem. To jsem zdědil po rodičích, kteří pro mě za okupace vytvořili bezstarostné prostředí rodiny. Já jsem něco tušil, ale oni mě to vždycky rozmluvili. Já jsem se k vlastním dětem snažil chovat stejně. Veselé, žádné starosti, všechno je legrace, humorné básničky, poslouchali jsme Ivana Mládka a zpívali si ho a já jsem jim četl Morgensterna a já nevím co. To mě ukázalo, že život může být taky nazírán z ty lepší, poctivější stránky.

0: dělá sestřičku.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dramatik, filozof, někdejší politik pan Milan Uhde. Na disent vzpomínáte jako na ohromné společenství. Čím vším vás fascinovalo a povznášelo?
2: To bylo úžasné, jak jsem se stal svědkem soudržnosti rodiny. Uším jsou prostě všichni věděli. Před dětmi se to netajilo, že tatínek byl zadržený. Všechno se otevřeně probíralo. Různé názory na to. To bylo něco, co já jsem neznal, tuto otevřenost. Solidarita. Když Martin Šimsa odmítl nastoupit vojenskou službu, což znamenalo vězení, paní Šimsová nás pojala do takového toho solidárního, výměnného, nechci říct obchodu, ale výměnné akce, odložené boty, které se dají použít, se nabídnou do rodiny, kde jsou menší děti. To byla obrovská záležitost. To bylo pro mě neméně silné svědectví o solidaritě jako solidarita chartistů. Když mě zavřeli na 48 hodin a pak mě to ještě o 48 hodin prodloužili, tak chartisté brněnští usoudili, že to mohlo být pro mě dost tvrdým zážitkem a přicházeli mě pozdravit. Víte, to člověka ubezpečí o tom, že i v té tísnivé skutečnosti je možná hrdá a téměř normální lidská existence.
1: Pocity přátelství, vstřícnosti, solidarity, dobrodění jste zakusil i od divadelníků, protože na vás pamatovali v divadle Husa na provázku, pro které se vám v ilegalitě a díky statečným tamním lidem podařilo napsat 3 hry pod cizími jmény. Nejslavnější se stala Balada pro banditu. Je to pro autora hodně trýznivé nebýt u zrodu, u inscenování díla, u jeho úspěchu, u těch ovací, které pak nastanou? Bolí to?
2: Naopak. Já jsem byl samozřejmě vždycky velmi osobivý vůči svému autorskému právu a hlídal jsem u krále Vávry pořád. Není tam ale, tam je avšak, je to literárnější. Ano, mě o to šlo, když jsem nesměl vůbec nic ani na cizí jméno. A teď najednou přišla příležitost, pro mě nesmírně cenná, protože moje poslední premiéra byla v roce 67 nepovedená, naprosto pomílená věc a já jsem neměl příležitost to zkusit. Já jsem si nevěřil, zatímco přátelé o 7, o 8 let starší, jako Pavel Kohout, říkali, jsem vynikající autor, všude hraný, vy jste mě zakázali, to je výjimka, všude jinde mě hrajou. Mě nikde nehráli. A teď přišel provázek, zadali mě to, já jsem samozřejmě řekl, to jsou všechno blbý náměty. Ten Olbrach, to byl starý komunista, který náhodou teda z té strany vystoupil, ale pak zase po 45. do ní vstoupil, dejte mě s tím pokoj, to opívání sociálních buřičů, to jsou sociální patologické jevy tohleto. No a Moštík, to je sentimentální idyla, ta pohádka má, jak kdo se na to má koukat, to je za 20 minut odehraný, co se tam bude dít a tak dále. Já jsem to potom napsal a ono to mělo úspěch. A na té Baladě pro banditu jsem šel na tu 15. reprizu, to je známá historie, že mě nepustil režisér na premiéru, pač věděl, že já si text opakuju s herci. A já jsem tam na té 15. reprize pochopil, že to je dobrý představení. A že ten text mluví a že si to pomůže samo. Provázek mě zachránil život, já mu děkuju. A těm lidem, kteří o tom věděli, to byl jediný režisér, pak to pochopil taky Petr Oslzlý posledně, ale mlčel. A nikdo další, ani vynikající odborník Miloš Štědroň, který psal tu muziku, vůbec ho nenapadlo, že už se mnou spolupracuje, vždycky mě vzkazoval, že musíme spolu něco udělat. A že tam není moje jméno. Já jsem si uvědomil, že to je obrovský štěstí, že můj text se hraje a že je hratelný. Mm. Že ta slečna, která seděla vedle mě, taková 18-letá, program nebyl dotištěný, já jsem měl program od Zdeňka Pospíšila. Vytáhnu program, ona říká, je, ty máš program, půjč mě. To byla hrdost. Že ona tleská a netuší, že kus toho potlesku patří mě. To bylo v tu chvíli tak zanedbatelný, tak směšný. Mě to jednou provždy na mou duši zbavilo ješitnosti a pýchy na to, že mě hrajou.
1: Jak se vám tvořilo v duchu lidové písně a její poetiky? A podotázka, mně připadala vždycky trošku taková podivná, ta lyrická nota zbojníka Nikoli. ani tak nevoní kořalička sladká, jako mě voněla mojí milé jabka, kde se v něm brala tahle něžná struna.
2: No, já jsem původně myslel, že k tomu napíšu své songy, ale Zdeněk Pospíšil mě z toho vyvedl. Povídá, milý, to nepůjde. Mně tak uvěří ty dialogy, víš? Až přinesu zrýmovaný texty a ty to budeš rýmovat, já tě znám. A budou to takový ty filozofický, nudný, který já nemám rád. To tam nemůžeš, fakt. To musíš vymyslet nějaký jiný řešení. Já jsem přišel na příští schůzku a povídám Zdeňku, bude to lidová poezie, ukrajinská, podkarpatoruská, slovenská, moravská, i nějakou českou. On říká, jo, to mě uvěříš. Dobrý, to je dobrý. Jenže já jsem chtěl Nikolu jako opravdu takovej ten sociálně negativní živel, nezačlenitelný. Já jsem netušil, že v tom dialogickém libretu tam je ta lidová poezie nejenom obdivná. Ona držela palce těm zbojníkům a vnášela tam milostné vztahy, především ten vztah té ústřední dvojice. Já jsem tam tu liriku potřeboval. A teď ona tam byla taková velice pěkně obnažená, že jo. Tak jsem to okamžitě tam všelnil, netuše, že to vnese do toho textu akord, který tvořil určitou složitou reakci. Na jedné straně je to teda zabiják, ale je v něm takováhle lirická nálož.
1: A ještě ten Donutil, jak to zpíval, vidíte, to byl lirik.
2: No a povídám, Doňa to hraje výborně, Zdeňku. Vůbec ne, sežmel jsem ho, povídám, nebuď sladkej, je sladkej, aby ho ty osmnáctky žerali. To není dobrý výkon. No, on chtěl toho tvrdýho, ale v tom Zbojníkovi byla ta lirická potence, na kterou já jsem tehdy neměl. Ale ta poezie lidová mě zastoupila a diktovala mě tempo. Donutila mě ty dialogy proškrtávat, protože ta poezie je úsečná. Ten dialog musel být taky takovej. A to omezení, ve kterém jsem se ocitl, se ukázalo být předností. To byla další lekce, která mě poučila, že divadlo je moudřejší než i ten nejmoudřejší jeho tvůrce. Protože to divadlo tvoří s vámi všichni předchozí divadelníci. Všichni vložili svou moudrost do toho divadla, takže vy, když vstoupíte jako autor na scénu a dobře té scéně nasloucháte, tak to divadlo vám půjčí ku své moudrosti, kterou v tu chvíli nemáte. Já nevím, jestli to je v poezii, v románové tvorbě, v povídkové tvorbě, ale u divadla jsem si tím jistý. To je něco jako v ekonomii neviditelná ruka trhu, na kterou pořád někteří sočí a říkají, to je blbost. Není to blbost. Neviditelná ruka divadla také existuje. To je paralela.
1: Když vás tak poslouchám, patříte, pane Uhde, k těm tvůrcům, kteří se stotožňují s myšlenkou, že jsou pouhým médiem, že skrze ně ty myšlenky přicházejí, procházejí, hledají cestu mezi lidi?
2: O ne, já nejsem médium, takový talent nemám. Já to musím vypracovat. Mám negativní postavu, ale nemohu na ní z hurta. Já se jí musím zastat, jako ďáblův advokát. Musím říct, no počkejte. A vy byste v té situaci jednali líp? Já bych líp asi nejednal. Kdyby mě takhle tlačili, já bych řekl, no tak já vám to řeknu, teda to, co chcete slyšet. To je ta moudrost židovské anekdoty, kterou miluju, jak k tomu rabínovi přišel Kohn a říká, Zilberstein mi strašně ublížil, vypráví mu historii. Rabín říká, no to bylo od Zilbersteina škaredé, máš pravdu, Kohn. Druhý den přichází Zilberstein, vypráví stejnou historku, ale s opačným znamenkem. Říká, Kohn mě strašně ublížil. Ano, říká rabín, máš pravdu, Zilbersteine. Oběma setkáním je přítomen rabínův žák, říká, učiteli, to není možný. Oba přece pravdu mít nemohou. A rabín říká, milý synu, i ty máš pravdu. Víte, to je dramatik, který ví, že ta pravda se tváří. Není pravda, že každý má svou pravdu, to je výmluva. Pravda je, ale ten si myslí, že ji má, ten si myslí a vystupují jako nositelé pravdy. Nikdo nevystupuje jako nositel zla. Málo který říká, já jsem zlej a budu ještě horší. Ne, všichni to myslí dobře. Adolf Hitler to myslel dobře s Němci, s těmi ostatními, ale s Němci to určitě myslel dobře, že z nich udělá hrdinný národ. Všichni na světě to myslí dobře. A já teď jako dramatik musím se jim dostat na kůži. Aha, tak on si myslí, že má pravdu a taky kousek má, musí mít, jinak nestojí za to o něm psát. To není médium, tohle to je chytristika autorská.
1: A jak smýšlí opravdě Milan Uhde, nikoli dramatik, ale člověk?
2: Já jsem přesvědčen, že pravda existuje. O tom mě moji přátelé jako Ladislav Hejdánek, který tomu zasvětil celý život filozofa, přesvědčil. Jenže pravda je jako řeka, ona plyne.
1: Ten obraz pravdy jako řeky, ten si uchovávám v mysli.
2: To je Ladislav Hejdánek, prosím, to já kradu, ale kradu s uvedením okradeného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Pane Uhde, dění po roce 89 bych ráda shrnula pod jednu nebo dvě otázky. Ta stěžejní se opírá o váš výrok. Zjistil jsem, že intelektuál do politiky nepatří. Proč?
3: Protože intelektuál musí planout pro pravdu. Profesor Patočka řekl, že intelektuál na rozdíl od duchovního člověka plane pro provoz, aby to odsejpalo, aby to fungovalo dál, proto je ochoten lecos odbýt kompromisem. Duchovní člověk ne. Ale podle mého názoru intelektuál hodný toho jména nemůže fandit jenom provozu, musí být závislý na pravdě, musí ji hledat. A politik, demokratický politik, musí dodržovat respekt k výsledku hlasování. Já jsem při své politické činnosti byl svědkem situací, a někdy to byla i moje osobní situace, kdy jsem hájil nikoli pravdu, ale takzvanou evidenci. Takových situací jsem zažil několik a já jsem se s tím smířil. Vstoupil jsem do politiky, tak musím respektovat základní přístup. Vítězí ten, kdo má většinu hlasů. Že nemá pravdu, no, to je sekundární záležitost. Ale snášet to trvale, řekl jsem si, ne, to musí mít své omezení. Z původně dvouletého byly 4 roky, pak další 4 roky, ale po těch 8 letech mě bylo jasné, že musím pryč, protože jednak ta pravda zapíraná bolela a já jsem nedokázal ji zveřejnit a říct, moje strana nemá v těchto věcech pravdu, odchýlila se. Tak když jsem s ním šel, už bylo pozdě, už byly věci rozběhnutý, takže nešli zastavit. Ale já jsem věděl, že tam nejsem na svém místě a dříve, než mě dali najevo, že by bylo dobře, kdybych skončil. A já jsem v tu chvíli už to dávno věděl.
2: Jaký byl návrat po ukončení vašeho politického působení do světa v uvozovkách normálních lidí?
3: Byl komplikovaný zejména tím, že jsem trpěl syndromem únavovým, jak to nazvala lékařka, ke které jsem se uchýlil. Ten únavový syndrom může tak do půl roku odeznít, ale nikde není napsáno, že musí odeznít. To vám může zůstat. Já vám otevřeně říkám, vy jste na pokraji svých sil a já jsem taky půl hodiny po snídani usínal. Odpoledne neustále děti viděli otce, který usínal jako 90-letý fotr ve svých, já nevím, 62. To bylo hrozný. To odeznělo. Ale neodeznělo, že ve mně spousta lidí viděla politika a viděla ODSáka. Klausova straníka, kterým jsem byl, i když jsem postupně nabýval stále kritičtějšího vztahu. Takže, že by mě všichni zvali na pivo a říkali, napiš pro nás něco. No, nastoupil jsem dráhu starobního důchodce.
2: Ono i to zžívání s rodinou bylo asi složité. Nenapadlo vás, že oběti, které jste veřejnému životu přinesl, byly až neúnosně veliké?
3: Ne. Já jsem šel do politiky se souhlasem rodiny, i když u dětí poněkud hořce přiznaným dodatečně, že jsem se s nimi naradil. To byla chyba, skutečně to byla chyba. Všechno šlo tak překotně, ale výčitky po této stránce nebyly. Já jsem odešel do politiky od rodiny, která byla mým nestatečným depresivním počínáním mezi lety 72 až 76. Tak ničivé to byly vlivy, že v podstatě narušení, ke kterému tehdy došlo, jenom ukázalo v roce 98 při mém návratu, že už vlastně se nemám kam vrátit.
2: Když jste zmínil děti, od nich jste si nenechal říct jejich názor na váš vstup do politiky, chtěla jsem se zeptat, jestli jste si od nich někdy později nechal v nějaké životní záležitosti rád poradit.
3: To se nedá říct, protože moje dcera, ona mě měla ráda a má mě ráda, ale myslím si, že je přesvědčena, že jsem z té politice si počínal bludně. A syn, my jsme v dobrém spojení, i když je činný v zahraničí jako manažer, ale měl od začátku nesmírně kritický vztah k Václavu Havlovi. V tom jsme si nerozuměli a dodneška si tak úplně nerozumíme, i když si myslím, že syn měl podobné výhrady, jako měl filozof Petr Rezek.
2: Pane Uhde, mám na vás poslední otázku. Budeme se loučit a to téma chci otevřít. Když se zeptám na lásku ve vašem životě, přičemž vím, že jste zažil krach jedné velké a významné lásky, stejně jako lásku pozdní s pečetěnou manželstvím, jaký je to společník ve vašem žití, ta láska?
3: Trvalý. Já jsem už od útlého věku byl všelijak zamilovaný. Komický rys to mělo, když jsem nastoupil do první gymnázia, poněvadž mý rodiče posedli myšlenkou, že jsou staří a že brzy zemřou. Otec se dožil téměř 90. Tak mě přemluvili, že jsem souhlasil s tím, že pátou třídu obecnou absolvuju v prázdninovém kurzu, abych se čtvrté třídy šel přímo do gymnázia, neboť rodiče právníci, kde si objevili v nějaké vyhlášce, že je to možné u velmi talentovaných jedinců. Mě za takového prohlásili. Já jsem skutečně tu diferenční zkoušku ze všech příslušných předmětů složil a nastoupil jsem do první třídy do gymnázia se spolužáky a spolužákyněmi, to byla novinka, kteréžto spolužákyně byly nejméně o rok starší.
2: Vy jste se teď tak blaženě zatvářil.
3: A oni to byly krásné holky. V mé vzpomínce jsou to krásné holky všecko. A já jsem se postupně do nich zamilovával a oni mě dali některá citlivěji, některá méně citlivě, že to je blbost naprostá. Já jsem byl taky nejmenší ve třídě fyzicky, ale ten začátek, to byla permanentní zamilovanost. Já jsem vždycky měl někoho, koho jsem zbožňoval, byť i tiše, na dálku. Někdo o tom snad ani nevěděl, no oni to ženy i mladá děvčata poznají. Já jsem si myslel, že Evu Šlapanskou miluju tajně a všichni to věděli. Já jsem ty dvě lásky v životě prožil doopravdy a nikdy jsem se své první ženy dobrovolně nevzdal. To bylo dlouhé poznání, ale já jsem o to svou vlastní vinou přišel, ale mě to docházelo strašně pomalu, strašně dlouho, jako mě pomalu docházel konflikt s otcem. Ale dostavilo se to a považuji se za doklad lživého tvrzení, že každý může mít lásku v životě jenom jednu. Podle mě to není pravda. A nebo jsem vedl jak ta jedle, což se mě několikrát v životě přihodilo. Jed na to nevezmu, ale ruku do ohně za to dám.
2: Víte, i kdybyste byl vedle jak ta jedle, tak to stojí za to cítit, že láska je vaším věčným souputníkem. Moc děkuji za dnešní krásné setkání. Naším hostem byl pan Milan Uhde. Naschledanou.
3: Já děkuji a naschledanou. Heaven, I'm in heaven.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda. Písně

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tři setkání s osudem. Zaváté a odváté stopy Josefa Poláka.
1: Jen co dojdu k hlavnímu vchodu Východoslovenského muzea v Košicích, nemohu si nevšimnout velké bronzové desky. Vím o ní, že ji vytvořil akademický sochař Miroslav Bonk. Odlity nechali zdarma ve východoslovenských strojírnách a odhalena byla 29. října 2003. Na desce čtu, že v této budově působil v letech 1919 až 1938 ředitel Východoslovenského muzea doktor Josef Polák. Významný český muzeolog, historik umění, inspektor muzeí a podporovatel slovenského výtvarného umění. Dívám se na tu desku a snažím si představit, jaké to tu bylo, když do tohoto vchodu každodenně vcházíval právě doktor Josef Polák. Podle fotografií a obrazů, které se dochovaly, to byl nepřehlednutelný, tmavovlasý muž s jasným pohledem. Člověk, který již na první pohled sršel energií, optimismem. Byl výjimečný, nepřehlédnutelný. Přesto byl svého času odsouzen k zapomnění. Než se objevila jistá Helena Miškufová, košická novinářka, a lze také říci, že československá novinářka. A kromě toho předsedkyně košického slovensko-českého klubu ve Slovenské republice. Paní Miškufová mě do Východoslovenského muzea doprovází. Byla to právě ona, kdo vůbec jako první usilovala o vyrobení a hlavně umístění zmíněné bronzové desky.
2: Oni mi sem tu desku nechtěli dát a furt je dovnitř někde malou a tak. Já prostě musí být venku. Nechtěli, památkáři nechtěli dovolit. No prostě nejen vyrobení, ale umístění byl problém.
1: Přestože je už po zavírací hodině, přece jen máme štěstí. A do muzea se alespoň na chvíli dostaneme.
2: Dobrý den, nehněvejte se, my se chceme jenom podívat do vestibulu, můžeme?
3: Nech se páči.
2: Děkujeme pěkně. Mám tu českého hosta.
3: Jasné, kejlen to, nech se páči.
4: To je nádhera.
2: To je krásný vestibul. Polák by byl tady měl být. A tohle jsou zakladatelé.
1: Jak mi Helena Miškufová vypráví, právě tady u fotografií někdejších ředitelů muzea, se v ní kdysi zrodil nápad zjistit o doktoru Josefu Polákovi více.
2: Já jsem vlastně zaregistrovala osobu doktora Poláka začátkem 70. let. Jako novinářka jsem jenom šla k řediteli Východoslovenského muzea po takové dlouhé chodbě, kde jsou fotografie všech ředitelů. Tak já, kde vidím něco, tak čtu všechny jména a tak. A tak jsem věděla, že tam je Josef Polák. Tak mi bylo jasné, že teda Slováci se nepíší Josef, ale Josef. Tak jsem ho tak zaregistrovala, že kdo to je. A potom někdy začátkem 90. let se vzpomínalo někde, že tu dělal výstavy a tak jsem se nějak dostala vlastně k tomu, že jsem v měsíčníku, který jsem začala vydávat tenkrát pro Čechy a Moravany na Slovensku, jmenovala se to Česká beseda, uvedla pár poznatků o Josefu Polákovi, ale to ještě nebylo teda s návštěvou archivu Východoslovenského muzea. Na to se na mě nakontaktovala Magda Veselská, že odkud já mám ty informace, tak začal náš kontakt.
1: Vzpomínána doktorka Magda Veselská je vedoucí oddělení dokumentace Židovského muzea v Praze. Začala jezdit do Košic, kde pátrala zejména v archivech, aby se stala jednou z největších znalců života a díla doktora Josefa Poláka. Helena Miškufová a Magda Veselská začaly skládat jako pomyslnou mozaiku Polákův životní příběh. Výsledkem se mimo jiné staly výstava Magdy Veselské Muž, který si nedal pokoj a také filmový dokument scenáristky Heleny Miškufové a režisérky Luby Kolové Návrat tanečnice. Mimochodem, jedinečný dokument obohacený o hrané sekvence v podání předních herců, jakými například jsou Saša Rašilov či Vanda Hübnerová. Pojďme tedy nyní s pomocí obou vzpomínaných autorek pátrat po osudech Josefa Poláka. Narodil se 3. února 1886 v Praze, v Josefově. Doktorka Magda Veselská v jedné ze svých studií na téma doktor Josef Polák, uvedla.
0: Narodil se v rodině drobného židovského obchodníka. Po gymnáziu začal na přání rodičů studovat na Karlo Ferdinandově univerzitě práva. Ve volném čase se ovšem věnoval svým soukromým zájmům, historii a umění. Navštěvoval proto také přednášky v právě se formujícím semináři dějin umění Chytila, Hostinského a Matějky a vedle toho byl častým návštěvníkem kavárny Union, označované za tehdejší náš Ústav umělecko-historický. Zde potkal řadu svých budoucích celoživotních přátel, intelektuálů i umělců.
1: Pro vysvětlení. Název Karlo Ferdinandova univerzita platil do roku 1918. Poté se začal užívat název Karlova univerzita. Ale zpět k Josefu Polákovi. Ten na této univerzitě promoval v roce 1909. Poté absolvoval praxi jak u soudu, tak i v advokacii. Stále se však věnuje svým uměleckým zálibám. Kromě toho působí v česko-židovském hnutí. Jak Magda Veselská uvádí, publikuje v této době například i v česko-židovském kalendáři, což byl ve své době první židovský časopis psaný v češtině. Doktor Polák tu publikuje zejména statě s historickým obsahem. Přichází rok 1914. Polák rukuje do první světové války. Je zraněn a po vyléčení se ocitá vnitře, u pomocných jednotek. Pracuje v nemocnici. V té době je už ženatý. Jeho manželka však ještě v průběhu první světové války zemře. Pro Poláka je to první velká rána osudu. Přichází 28. říjen 1918 a vznik Československé republiky. Ovdovělý Josef Polák se dobrovolně hlásí, co by propagační důstojník na Slovensko. Přesněji na východní Slovensko. Co tehdy patřilo mezi jeho úkoly? Helena Miškufová vypráví.
2: Jezdili od města ke městu po Slovensku a informovali lidi, že vznikla nová republika, protože asi si dneska málo kdo umí představit, jak to vlastně vypadalo, protože na těch vesnicích a na těch malých městečkách asi lidi moc nevěděli, že vznikla nová republika, když všude vlastně vládla maďarština, že a dominance teda byla maďarská. Tak jsem přijel a vedení města mu nabídlo, jestli by se neujal při ochraně památek Východoslovenského muzea.
1: Budovu Horno-Uherského muzea, které v Košicích vzniklo v roce 1872, našel částečně vybrakovanou. Lze říci, že i vykradenou. Ty nejvzácnější kusy stihli Maďaři, kteří tu před rokem 1918 vládli, odvést do Budapešti. V dalších letech se Josef Polák bude ze všech sil snažit, aby odvezené památky dohledal a přivezl zpět, ale bezúspěšně. V roce 1919 začíná ta nejpozoruhodnější etapa života doktora Josefa Poláka. Etapa, která měla trvat bezmála 20 let. To i přesto, že on sám původně počítal s tím, že v Košicích bude jen dočasně. V době svého košického působení nachází svou další ženu. Jmenuje se Margareta a pochází z Vídně. Její otec má kořeny v Chorvatsku, matka pro změnu v Čechách. Rodina je velmi dobře situovaná. Na rozdíl od Josefa Poláka, který, což pro dnešního člověka je spíše neuvěřitelné, pracuje v muzeu první roky bez nároku na mzdu. Do toho všeho se manželům narodí v roce 1921 syn. Dostane jméno Tomáš. V roce 2013 vydala Helena Miškufová knihu Češi v Košicích. Jedna kapitola je věnována právě Josefu Polákovi. Můžeme v něj najít i citát z dopisu, který Polák napsal v roce 1921 svému příteli Zdeňku Virtovi.
0: Narodil se nám kluk a jmenuje se Tomáš. Jinak se mi vede bídně, mám finanční starosti, rodina spotřebuje strašně a já dosud nevím co a jak. Kromě muzea jsem se o nic nestaral a nemám příjmů. Ku podivu, že mě to ještě víc žene k práci, třeba že se množí výčitky svědomí, že se nestarám o rodinu. Založil jsem spolek výtvarných umělců východního Slovenska, asi 30 členů. Přeložil jsem Čapkovo RUR do maďarštiny. 13. prosince je premiéra tu a taky Pešť to bude hrát. A konečně začneme kolem Vánoc vydávat měsíčník pro staré a nové umění, historii a sběratelství. Pro léto 1922 jsem rozhoupal velkou společnost pro uspořádání národopisné výstavy východního Slovenska tu a už se všechny korporace spojily k práci. V muzeu mrznem, nemáme ani uhlí, ani dřevo, třeba že jsem dostal darem 5 vagónů, dodnes je tu nemám a vůbec nevím, kde mi hlava sedí, když vstanu od práce.
1: Mimořádná vůle však žene Poláka stále dopředu. Má svou vizi. Cíl vytvořit z východoslovenského muzea kulturně společenské centrum mnohonárodnostního města. Za peníze, které jeho žena dostala věnem, nakupuje, samozřejmě se jím souhlasem, nejrůznější sbírkové předměty. Mnohé vzácné předměty schání na nejrůznějších aukcích, mezi lidmi. Je pečlivý, systematický, což se mimo jiné projeví v katalogizaci muzejních sbírek. Je přesný až puntičkářský. Helena Miškufová mi pověděla.
2: Mimochodem, to je krásná ukázka archivu Východoslovenského muzea, kde jsou takové ty velké archivní knihy a tam je přesně vidět jednak Polákův rukopis, ale je tam třeba například, co koupil, odkud koupil, za kolik to koupil, kde to je uloženo a ještě tam nakreslil vždycky malý obrázek, jak to vypadalo. To je taková dokumentární kniha i jeho pečlivosti.
1: Popisování předmětů, jejich evidence, nákupy od soukromníků, z antikvariátu, které měl podchycené nejenom v Čechách, ale třeba také v Německu, účast na aukcích starožitností, kde získával další sbírkové předměty, to je pouze část Polákovy činnosti v Košicích. V Košicích také organizuje historické, vlastivědné a jiné přednášky, nejrůznější vzdělávací akce. Píše pro rozhlas, rozhlasové hry, přednášky. Muzeu zřizuje veřejnou čítárnu. Přitom ale stále nemá v ruce jmenovací dekret na místo ředitele muzea. Definitivy, jak se tehdy říkávalo, se dočká až po 7 letech usilovné práce. V roce 1926. Někteří místní nacionalisté však jeho jmenování nesou těžce. V tehdejším časopisu Slovák se o doktoru Josefu Polákovi psalo.
0: Místo správcovské neobdržel akademický malíř Josef Hanula, ale český žid doktor Josef Polák, který sice může být dobrým obchodníkem, kšeftařem, ale k památkám církevního rázu nemůže mít žádný citový vztah. Stala se tak křivda nejenom slovenskému umělci, ale slovenským muzeálním a historickým památkám.
1: Polák se ale nedá odradit a s novou vervou se pouští do práce. Šíře jeho zájmu je skoro až neuvěřitelná. Někdejší právník je nejenom skvělým muzejníkem, archivářem, ale intenzivně se zabývá například slovenským výtvarným uměním. V době, kdy do Košic přichází maďarský výtvarník Eugen Krohn, Polák mu navrhne, aby tu založil později legendární Krohnovu grafickou školu. Touto školou postupně projde celá řada později známých výtvarníků, košických modernistů. Polák organizuje výtvarné výstavy, pomáhá začínajícím talentovaným malířům, především svými kontakty. Pro umělce hledá mecenáše. Do roku 1938 se mu podaří zorganizovat neuvěřitelných 220 výstav. To ale nebylo zdaleka všechno. Opět je mi slovo autorce knihy Češi v Košicích a scenáristce filmového dokumentu o Josefu Polákovi Návrat tanečnice Heleně Miškufové.
2: Pomohl i založit Židovské muzeum v Prešově, které teda dodnes funguje a je vlastně součástí Židovského muzea v Bratislavě, protože člověk, který žil v Prešově, měl sbírky po lidech, kteří začali odcházet, protože cítili, že se blíží válka a tak. Přišel prostě za doktorem Polákem, zda by mu nepomohl ty sbírky nějak utřídit. Tak samozřejmě to byla parketa jeho, tak se tam s ním dal dohromady a tak vlastně vzniklo to první Židovské muzeum v Prešově, které dodnes je.
1: Přichází rok 1927 a Josefu Polákovi se podaří na tehdejší dobu nevídaný kousek. Dozvěděl se totiž, že v malé obci Kožuchovce se chystají zbourat dřevěný kostelík. Bylo to poté, co si postavili kostel nový. Doktor Polák dostal nápad. Rozhodl se kostelík rozebrat a převést do Košic, což mimochodem znamenalo překonat vzdálenost více než 130 kilometrů. Později o tom všem svému příteli Zdeňku Virtovi napsal.
0: Posílám několik snímků, jak už stojí ten malovaný kostelík z kožuchovců u nás za muzeem na zahradě. Až to bude docela hotové, vypíši vám podrobně celou proceduru a jak jsme ty trámy, každý zvlášť zabalený do papírů a slámy, tahali asi 7 kilometrů bez cest a silnic pralesem a pak těch 130 kilometrů nákladními auty do Košic. Dnes už jsem bez starostí, podařilo se to. Kmeny, jež byly úplně schnilé, jsem upravil tak, že jsem ponechal jen asi 5-centimetrovou vrstvu s malbou ze starého dřeva a k tomu namontoval nový kmen.
1: Kromě kostelíka dostal Polák do Košic třeba také zvonici z Ašváně, někdejší podkarpatské Rusy, která tehdy byla součástí Československa. Přibyla také brána z Moldavy nad Budvou. V Košici, který vznikl, jedinečný skanzen lidové architektury. Na vzpomínaný kostelík se právě teď dívám. Stojí na zahradě hned za muzeem. Vstup do objektu je však není bohužel pro veřejnost zapovězen. Zatímco v době doktora Poláka žil tento kostel bohatým kulturním životem. Helena Miškufová vysvětluje.
2: Během tuším 60. let se stalo to, že restaurátoři použili materiál při restaurování, který je karcinogenní, takže do toho kostelíka se už nesmí chodit, aby se člověk nenadýchal. Ale předtím, za doby doktora Poláka, on tam dělal koncerty reprodukované hudby. Úžasná atmosféra. Se přiznám, že my jsme si tam dali gramofon, když jsme natáčeli ten dokumentární film, tak jsme si to poslechli, jak to tam asi znělo a bylo to, ta chvíle nás teda samozřejmě nepoškodila.
1: Josef Polák byl kosmopolitním člověkem, v tom dobrém smyslu slova. Přestože v Košicích tehdy žili lidé několika národností, Slováci, Maďaři, Češi, Rusini, Němci či Židé, nikoho neupřednostňoval. Měl dobré kontakty i s představiteli katolické, evangelické či řeckokatolické církve. I pro ně totiž zachraňoval vzácné památky. Byl člověkem, který spojoval druhé. Jeden příklad. V Košicích se tehdy operetní či operní představení odehrávaly výhradně maďarském jazyce. Josef Polák začal jednat se zdejším maďarským spolkem Farago. Jeho členy přesvědčil, aby se na zdejší scéně mohl hrát Smetanova Prodaná nevěsta. Opera měla u košického publika nevídaný ohlas. Tedy v Košicích prvně zazněla česká opera. Na řadu potom přišli další. Později představitelé společnosti Farago věnovali Josefu Polákovi bronzovou sošku Tanečnice s věnováním. K této sošce se ještě vrátíme. Josefu Polákovi se v Košicích začalo opravdu dařit. Byl uznáván a ctěn. Vycházely o něm příznivé články také v českých novinách. Ministerstvo školství a národní osvěty dalo Josefu Polákovi další šanci. Stal se inspektorem muzeí na východním Slovensku a podkarpatské Rusy. V knize Češi na Slovensku se ještě uvádí.
0: Kromě toho jej státní referát na ochranu památek v Bratislavě jmenoval do funkce odborníka na povolování vývozu památek mimo území Československa. Je málo známé, že Josef Polák pro Slovensko zachránil celou řadu kulturního majetku.
1: Do osobního života Josefa Poláka však přichází další tragédie. Další druhá velká rána osudu. Jeho žena Margareta náhle umírá. Stává se tedy podruhé vdovcem. Tentokrát má ale na starosti teprve 8letého syna Tomáše. Pak se u něho přihlásí na základě inzerátu, který vyšel v českých novinách, mladá žena, Jiřina Ševčíková, a chce se starat o Polákova malého syna. Jiřině je souzeno, aby se záhy v roce 1934 stala Polákovou třetí ženou. Uplyne několik dalších šťastných let, pak se ale začnou stahovat, obrazně řečeno, mračna. Přicházejí mnichovské události, zrada západních spojenců a odstoupení našeho pohraničí ve prospěch nacistického Německa. Na Slovensku sílí klerofašistické hnutí, včetně proti československých aktivit Maďarů. Následuje 2. listopadu 1938 vídeňská arbitráž. Ta, co by součást plánu nacistického Německa na rozbití Československa, nadiktovala také změny československých hranic ve prospěch Maďarska. Naše země potom musela Maďarsku odstoupit část území jižního a východního Slovenska, včetně jeho západní části Podkarpatské Rusy. Co bylo s Josefem Polákem a jeho rodinou? Jak pokračoval jeho život? Ptám se Heleny Miškufové.
2: To se dotklo teda tisíců Čechů, kteří tady žili, že v 38. přišla prostě hlídka a na hodinu zavřela muzeum, všechno zlikvidovala. Tenkrát vlastně ani nepředpokládali za doktorem Polákem vidět kus práce, protože zatímco v roce 1918 byla návštěvnost v muzeu nějakých pár tisíc lidí, tak v roku 1937 bylo 120 tisíc, takže on to byl ohromný nárast. A vlastně i Ministerstvo kultury v Praze, které dělalo kontroly zde, tak zjistilo, že práce za doktorem Polákem je úžasná. Takže prostě Polákovi si mysleli, že když udělali takový kus práce, takže snad i vedení nového slovenského státu uzná a ponechá je v tomto působišti, ale nebylo tomu tak. Doktor Polák musel odjet, nuceně samozřejmě, za asi pár osobních věcí a zde zůstaly například zablokované některé věci, které měl zapůjčený od soukromníků, například obrazy některé, jo, že už je prostě nestihl ani odevzdat.
1: Mezi věcmi, které Josef Polák stihl odvést, byla již vzpomínaná soška bronzové tanečnice, kterou, jak už víme, mu věnovali umění milovní členové maďarské společnosti Farago. Josef Polák se tedy vracel do Prahy pouhé 4 měsíce před osudovým 15. březnem 39. roku, kdy nacistická vojska vstoupila i do Čech a na Moravu. V Praze se Josef Polák stal zaměstnancem tehdejšího státního ústavu Fotoměřického. Autorka výstavy o doktoru Josefu Polákovi nazvané Muž, který si nedal pokoj, doktorka Magda Veselská, ve své již zmíněné stati uvedla.
0: Po návratu do Prahy se z nového místa ve státním ústavu fotoměřičském zabývajícím se fotodokumentací movitých i nemovitých památek netěšil dlouho. Pro židovský původ byl vyhozen. Na jaře 1942 se však na něj se zajímavou nabídkou obrátili zástupci Pražské židovské náboženské obce, tehdejšího správního orgánu českého a moravského židovstva. Polák se stal muzejním odborníkem v právě vznikajícím židovském ústředním muzeu v Praze, jehož záměr definoval jako vybudování instituce dokumentující v co největší úplnosti život Židů v protektorátu ve všech jeho aspektech a zároveň instituce, která své poslání nevnímala striktně muzejně, ale s přesahy do jiných oborů, například památkové péče.
1: Já jen dodám, že záměrem nacistů bylo vytvořit z tohoto muzea něco jako skanzen, cituji nyní Reinharda Heydricha, vyhynulé rasy. Protože záměrem Velkoněmecké říše bylo, jak známo, evropské Židy doslova vyhladit. Tím, že Josef Polák měl za manželku takzvaně nežidovku, byl v prvních letech okupace chráněn. Ovšem jeho povaha pomáhat každému, kdo to právě potřeboval, ho přivedla do protinacistického odboje. Opět má slovo Helena Miškufová.
2: Začal pomáhat různým organizacím a pronásledovaným a dokonce odboji mladým komunistům, přestože nikdy teda ani ona, ani jeho žena Jiřina v komunistické straně nebyli, ale pomáhali, kde se dalo a právě jednou se stalo, že gestapo chytilo kontakt, který přenášel dopis a peníze, on je podporoval i penězi teda, takže zjistili, o koho jde a nakonec skončil Osvětími.
1: Osud opět udeřil. Po třetí. Tuhle jeho ránu Josef Polák již nepřežil. Gestapo si pro tehdy 58-letého doktora Josefa Poláka přišlo 8. srpna 1944 časně ráno. V Osvětimi byl ještě počátkem ledna 1945. V době, kdy sovětská armáda byla již na dosah, začali nacisté organizovat

0: chránil před nacisty spoustu uměleckých děl z konopiště i celé soukromé sbírky. Dle zpráv jeho spoluvěznů se vždy choval statečně a nikdy si před Němci nezadal. Měl jejich úctu a jeho spolutrpitelé v něm našli duševní oporu. Mnozí říkali, že ho měli raději než svou rodinu a nebýt jeho, že by nepřežili. Byl jejich duševní oporou.
1: Ve filmovém dokumentu, který byl s velkým úspěchem promítán na Slovensku, přičemž na své uvedení v České republice bohužel stále ještě čeká, vystupuje kromě například doktorky Veselské a dalších také synovec Josefa Poláka, pan Pech. Ten Heleně Miškufové věnoval sošku tanečnice. Té tanečnice, kterou Josef Polák v roce 1938 odvezl z Košic do Prahy a která se uchovala až do dnešních dnů. Pro Helenu Miškufovou to byl, jak dnes přiznává, mimořádný okamžik.
2: On mi tu sošku dal za to, že vlastně jsem se zasloužila o umístění pamětní desky Josefu Polákovi na Východoslovenské muzeum. Takže vlastně já jsem říkala, doktor Polák se vrátil domů v ty krásné sošce, tanečnice, kterou, až se s ní pokochám dostatečně, taky dám Východoslovenskému muzeu.
1: Příběh doktora Josefa Poláka se završil. Příběh muže, který desítky let dokázal čelit síle osudu, včetně nejrůznějších protivenství. Patřil mezi ty výjimečné osobnosti, které přichází na svět proto, aby inspirovali a ovlivňovali v tom dobrém smyslu slova druhé. Aby po sobě zanechali velké dílo, aby po sobě zanechali stopy. Vnitřní síla takových lidí spolu vytváří sílu každého národa. Velkou sílu věnoval svému národu také doktor Josef Polák.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: Markéty Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Na jihu Evropy bojují hasiči s rozsáhlými požáry. Ve Španělsku platí celostátní stav nouze. Jiří Lábu se dnes dostane na letní filmové škole výroční cenu. A počasí sobotní odpoledne bude slunečné s teplotami až 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Hasiči na jihu a západě Evropy se snaží zastavit rozsáhlé lesní požáry. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. Celkem už domovy opustili desítky tisíc lidí. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Plameny se nekontrolovaně šíří například v okolí Madridu. Na místo míří premiér Pedro Sanchez. Hašení tam komplikují vysoké teploty. Situaci ve španělském hlavním městě popsala spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Ferenčíková.
2: Už včera bylo oznámeno, že požár se dostal do situace, kdy vlastně není možné ho uhasit. Pouze teda je možné se snažit o to, aby se dále nešířil. Dnes se k pracím připojí 4 hasičské letouny, 2 přiletí z Řecka a 2 z Itálie.
1: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni klesl jejich počet asi o 30 na zhruba 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky stojí za poklesem hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Plzeňská vodárna vybuduje nový zdroj pitné vody na řece Radbuze. Projekt za 700 milionů korun zároveň poslouží jako náhrada v případě havárie na za momentálně jediný zdroj pitné vody z Úhlavy. Hotovo by mělo být v roce 2030, říká mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
3: Vybudování náhradního zdroje významně posílí bezpečnost a stabilitu dodávek pitné vody pro Plzeň a její okolí. V podmínkách probíhající klimatické změny je diverzifikace vodních zdrojů nezbytná nejen z hlediska dlouhodobé dostupnosti vody, ale také pro zvládání mimořádných situací.
1: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes ocení za významný přínos filmu Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Sobota bude většinou slunečná, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Neděle bude podobná, akorát ráno a dopoledne se můžou na jihu a jihozápadě místy objevit přehánky. Noční teploty 17 až 12 stupňů, přes den se pak vyšplhají na 27 až 32 a na horách bude kolem 23.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na 12. kilometr, tam zasahují o nehody 3 osobních aut v levém pruhu. Aktuálně se zdržíte asi 20 minut. D1 ještě jednou ve stejném směru, tedy z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na Velké Mezříčí východ. Na kilometru 152 se zpomaluje, kolona se táhne až na kilometr 155. Tam se pomalu sunou v levém pruhu silničáři a sekají trávu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne až na 21. kilometr. Tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem počítejte se zdržením před omezením u Záhoří. V obou směrech je to tam navíc než půl hodiny. Tak jeďte opatrně. V pořádku, dojeďte. Tolik zprávy a začíná tobogán.
0: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Krásný den vám od mikrofonu Dvojky a Pohody přeje Aleš Cibulka. Pokračujeme v letních reprízách a já musím říct, že i ta dnešní bude stát za to. V září u nás v Toboganu slavil své 80. narozeniny muž úzce spojený s naší rozhlasovou stanicí Ondřej Suchý. Pozval si tenkrát Radůzu, Janu Paulovou a taky svého bratra Jiřího. Že jste to tenkrát v přímém přenosu neslyšeli, tak teď máte jedinečnou možnost.
1: Dámy a pánové, děkujeme. Děkujeme. Dneska bez jakéhokoliv mého úvodu, protože nechci ubírat čas hostům, kteří jsou připraveni v zákulisí. Dámy a pánové, já jsem šťastný, že ten dnešní tobogan můžeme věnovat muži, který slaví kulatiny příští týden a který je vlastně mým velkým učitelem nejenom v tom rozhlasáctví, ale i v lásce k pamětnickým filmům ke 30. 40. letům minulého století. Já kdybych šprtal sebe víc, nikdy nebudu vědět tolik, co on, a nepřestanu mu závidět to, že se s těmi legendami on měl šanci setkat. Dámy a pánové, 80. narozeniny dneska v Toboganu slaví pan Ondřej Suchý. Krásné dobré dopoledne. Ondřej Suchý na vlnách Českého rozhlasu. To je nádhera. Studio S1 povstalo a vítá. To se nám tady stává zřídka, kdy mistře uchop mikrofon.
2: Já...
1: Stojící studio S1 a roztřesený Ondřej Suchý, já tě snad prvně vidím takhle v rozpací.
2: No, já vám děkuji. Nerad bych začínal své vystoupení s pláčem, ale pravda je, že tohle jsem nečekal teda od vás. To bylo krásné přivítání a já vám vůbec děkuji, že jste dorazili taky.
1: Je vyprodáno. Pojď se posadit, tohle to je tvoje místečko.
2: Tohle je moje?
1: Nebo... Tohle je tvoje místečko.
2: To je moje.
1: No jistě.
2: Tak.
1: On přijde ještě někdo od vás z rodiny, tak to si nechávám mezi nás, víš. Prozraď mi prosím tě jednu věc. Jaký to je? My jsme se dlouho neviděli a já jsem opravdu čekal, že v šatně bude sedět vedký stařík, který se bude chystat na osmdesátku. Ty vypadáš ty vypadáš líp než tehdy.
2: No tak, ano, děkuji. Ne, já vám mám co říct, ale teď jsem opravdu, jste mě vyrazili dech, takže nechávám slovo tady Alešovi, kterého velice obdivuju, protože, a obdivuju ho i proto, protože on dělá tu práci, kterou jsem kdysi dělal a vím, že to sice působí zábavně, ale nakonec je to práce a aby jsme udrželi pozornost lidí, tak musíme hodně přemýšlet, respektive Aleš musí hodně přemýšlet, aby byl rafinovaný na svý hosty. Doufám, že budeš rafinovaný i na dnešní hosty.
1: Já jsem rafinovaný ve dne v noci, já nedělám nic jiného. Abych tě zbavil toho ostychu, aby vás legend tady bylo víc, já když jsem se toho hosta, který teď přijde, ptal, jestli to slovo legenda se mu líbí, nebo jestli už ho trošku štve. On na to řekl nádhernou věc. Já se bojím toho, aby jednou neřekli, ježiš, on už zase jde ten starý legenda. Dámy a pánové, už zase jde ten starý legenda. Tady u nás v Toboganu pan Jiří Suchý. Dámy a pánové, něco, co tu ještě nebylo. Po druhé, hned v úvodu toboganu, stojí celé studio S1. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý, tady u nás v toboganu.
2: A vše sedne, můj bratr.
1: Mistře legendo, vaše místo je zde. Posaďte se u nás. Pan Jiří Suchý, pan Ondřej Suchý. Bratři Suší v plné kráse. Jiří Suchý jedním gestem ukončil potlesk. Posaďte se u nás, mistře. Posaď se u nás taky, mladší mistře. Pane Suchý, Jiří Suchý, co tomu říkáte,
0: že máte tak starýho bratra. Já vím, on byl vždycky o hodně mladší a teď dědek.
3: No, já už se na to 93 let zvykám. Víte, že budete jednou takhle starý, a takže už k tomu nemám co dodat.
2: Už mě to nepřekvapuje, víš?
3: Už mě to nepřekvapuje. Já jsem to čekal.
0: Ne, vylítlo ze mě vzadu v šatně, když jsem oslovoval oba pány a řekl jsem jim kluci. Což je krásný, že tihle ti dva bráškové to oslovení snesou. Kluci, já mám ohromnou radost z toho, že tohle vaše dnešní setkání klaplo a vy prej máte i na odpoledne naplánovaný mejdan. Ondřej, to je pravda, že vy budete pokračovat s toboganu?
2: To vymyslel můj bratr, že když už se vidíme jednou za rok, takže bychom měli udělat mejdan ve dvou.
3: To bude mejdan ve dvou.
2: No.
3: Jo, ale už roztočíme to, víš? Jsme takový roztoči.
2: Já vám musím něco říct. Já jsem si vymyslel takový slogan. Život je pohádka, jsem rád, že v ní ještě straším.
0: Je krásný sledovat, jaký nádherný vztah mají oba bráškové společně. Je opravdu málo co dostane, ale to, jak jste se viděli v šatně a jak jste se bratrsky bezelstně objímali, to bylo kouzelný. To bylo opravdu kouzelný, ale pane Suchý starší, vy prý si běžně na narozeniny nechodíte, neslavíte je společně a dneska je to díky toboganu výjimka. Je
3: ano,
0: to pravda?
3: Ano. Dokonce já se přiznám, já se snažím, už nikam takhle nechodím a odmítám, poněvadž už toho mám nějak prostě dost, ale přece bratrovi musím jít gratulovat, poněvadž to už by bylo to poslední, kdybych to odmít. Ne, to předposlední. Poslední by byla bratrovražda, že jo? Ale kdo z nás by byl Kain a kdo Abel?
2: Já vám musím říct, že já jsem před touto událostí zavolal svého bratra a říkal jsem, podívej se, já vím, jak nesnášíš prostě oslavy a tak dále. Já tě zprošťuji, poněvadž já ani na tvoje narozeniny nechodím, na tvoje premiéry nechodím. Vůbec nic se neděje, nevšímej si toho, bude mě 80, nech to bejt. A přišel mi mail, ve kterém stálo, vzkázal mi pan Cibulka, jestli bych mohl přijít na tvoje narození do tobogánu. Tak jsem mu odpověděl, že když bys to dovolil, a proto ti píšu, jestli proti tomu nebudeš nic mít, že bych se tam rád přišel podívat, ale není to, můžeš říct, že ne, ale já bych hrozně rád o to stál, abychom se setkali. A takhle mě utřel, tak jsem samozřejmě mu odpověděl, že jo, víš, a už je tady. No, prostě tobogán je, ano, tobogán je jediné místo, kde oslavujeme naše setkání, moje narozeniny, jeho, hele, můžu říct, že už oslavujeme i tvoje říjnový narozeniny.
3: Vezmeme to šmahem všecko. Já už bych to vzal až do konce. Všecky narozeniny bys, všecky budoucí narozeniny bychom oslavili dneska a pak už se na to vybodneme.
2: A Aleš Cibulka.
0: Hele, my to natočíme do foroty a pak už budeme vždycky jenom reprízovat. 95. Jiřího, šup ho, tohleto stovka, máme to předtočený.
2: No a je to pravda. Jedině ty by si to namluvil jako tak, vítám k 85. a jeho bratra, kterému je už
0: 112.
2: Ne, to kolik mu bude. A že by si jenom napsal, že by si jenom namluvil tyhle z ty úvody a vždycky bychom ti sehráli, teda dneska jsme ti sehráli takový jako naše setkání antre.
0: Nádherný to bylo, ale nechal bych tam tu poznámku, že vypadáte pořád stejně.
1: První otázka, kterou bych se rád dozvěděl, určitě i vy, kdo jste tady, ta je vlastně ta nejjednodušší otázka, kterou začíná každý setkání. Jak vy se vlastně máte? Pane Suchý starší, jak se máte?
3: Já už se nemám. Já nevím, já už tak prostě to beru. Ten život je v podstatě, když se vezme průměr, tak můj život je takový solidní, žádný karamboly už v posledních, já nevím, asi 40 letech se mě nedějou a už to beru tak, jak to je. A moc se tím nezabývám. Já se prostě mám a to mě stačí. A jak to nechávám na osudu.
1: A já ještě doplním, já doufám, že můžu se to smířit, že nic neprozradím, konec konců byste to našli, že za těch pár dní na začátku října bude panu Jiřímu 94 let. V takovýhle kondici. Všechno nejlepší přejeme, mistře.
3: Děkuju.
1: Ale rovnou si přetočíme i pro příště. Tak, 95. narozeniny za 14 dní slaví Jiří Suchý. Všechno nejlepší, mistře. Tomu si připravujeme na příští rok.
3: Jo, jo, tak.
1: Dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Jiřímu Suchému je 100. Všechno nejlepší, mistře. My to pak vždycky jenom vyměníme.
3: Já vám děkuju. Aby to znělo autenticky.
1: A... Mistře, já si pamatuju ještě vašeho bratra. Ten tady tenkrát ještě byl.
3: Ne, já měl bratra. Takhle to bude vypadat, že jo? Jednou.
1: To je nádherný. Já se na to těším. Co jste říkal? A pak řeknu, a teď nám zaspívá Iveta Simonová. Ty už je 130. Ne, samozřejmě i dneska se bude tady v tobogánu hrát a zpívat. A já jsem šťastný, že Ondřejova volba byla právě taková, že přichází sem do tobogánu Raduza. Krásné dobré dopoledne. Radka Vranková přibíhá s Pugetem, s Taškou a já jdu s mikrofonem.
4: Já přeju panu Suchému mladšímu všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí. Jsem ráda, že jste mě pozval, že jsme se po těch letech setkali. Tahle je pro vás.
3: Děkuji, děkuji. A já sem nic neslavím.
1: Je, děkuji, to je
4: krásné. Ještě pro hosta, který přijde.
1: Vy jste dokonalá, to je krásný. A ne, to je naprosto úžasný. A nesete i švestičky z vlastní zahrádky.
4: Švestičky z vlastní zahrádky, ale ty jsou tady pro pana Suchého mladšího. Může se třeba bratrsky podělit, ale nevím, jestli to bude odměna.
1: Ne, to on nedá, jak ho znám. Ale co to je v té tašce, to by stálo za to popsat, protože posluchač je zvědavý, že co to je?
4: No já jsem trošku grafoman, pokud jde o písničky. Já jsem si teďka dělala pořádek v ochranném svazu autorským, zjistila jsem, že se jich napsala strašně moc, takže je tam strašně moc mojich CDček, je tam i CDčko, který jsem natočila tady se Sočrem, no je tam všecko.
1: DVD.
4: Dvě dokonce.
1: Čili to jsou vaše sebrané spisy.
4: Právě jsem udělala to, že na svůj YouTube nahrávám písničky a lidi budou hlasovat, který mám dát na CDčko, protože už nechci vydávat dvoj CDčka.
1: To je fascinující. To je autorský přetlak, co by za to jiná zpěvačka dala?
4: Ne, to je úchylka, to není.
1: Tak to jste tady správně. Dámy a pánové, tady u nás v toboganu Jiří Suchý, Ondřej Suchý a právě teď u nástroje rovnou poprosíme o první písničku. Můžem, ano. Raduza tady má nejrůznější hudební nástroj. Ano, bere elektrickou kytaru, usedá stejně tak jako my.
4: Pan Suchý říkal, že má rád, když zpívám francouzsky, tak v téhle písničce zpívám francouzsky. Je to písnička z Paší, který jsem zamýšlela napsat a nakonec zbylo jen pár písniček, protože mě to hrozně vyčerpávalo emocionálně. A v téhle písničce se zrovna Ježíš se svým otcem dost jako hádá a pře a je takový docela adolescentně drzej, klade nepříjemné otázky. A je to písnička o velkém strachu, o tom, že někdy v životě přijdou chvíle, kdy potřebujete, aby někdo s váma byl, protože vy se třeba umíte ubránit, ale potřebujete, aby vás někdo podpořil. Takže já bych nám všem, vám všem přála, aby když to budeme potřebovat, aby s náma někdo byl. A ta písnička se jmenuje Já tě prosím, buď tu se mnou. Já tě prosím, buď tu se mnou. A ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

0: zpívala a tančila Raduza tady u nás v přímém přenosu toboganu. Děkujeme moc, Radko. Tady u nás v toboganu, ano, Ondřej Suchý, Jiří Suchý, Ondřej Suchý se hlásí.
1: Hlásím se k Raduze, protože já bych tady rád něco prozradil.
0: Já myslím, že to je to správné místo.
1: Tady je to správné místo. Raduza, já jsem myslel, že jste vyučená brašnářka, ale vy jste zaučená brašnářka.
2: Ano, ano.
1: Svojí jinou profesí. A já jsem si dovolil jednoho dne, že bych si nadělil k narozeninám, ale k Vánocům nějaký brašnářský výrobek od Raduzy. Vnutil jsem se jí jako zákazník a požádal jsem jí o pásek, Já jsem ho dostal, uzavřeli jsme krásný obchod a já vám musím říct jednu věc, že já ten pásek nosím, já ho mám i tady na sobě.
3: Ne,
1: ale
3: fakt jste ale milej.
1: Ale jenom kousek. Já totiž, já bych vám ukázal víc, ale představa, že já bych nechal i kolovat. Představa, že mi v tobogánu spadnou kalhoty před 100 lidma v obecenstvu, tak to bych opravdu, to by byly blbý narozeniny.
0: My ti budeme věřit, že tam je. Ano, je tam.
3: No jo.
0: Milí posluchači, ano.
3: Děkuju, děkuju, to je mi ctí teda. Děkuju.
0: Já myslím, že teď zajásali hlavně posluchači u rozhlasových přijímačů, že viděli tvůj pásek, který vyráběla Raduza.
3: Ano, ano.
0: To je nádhera.
1: A že přitom nemusel kolovat a já tady stát se staženýma kalhotama. Tak a teď už zase mlčím.
0: To by bylo krásný. Jenom abyste viděli to zákulisí toho. Já během toho, co Raduza zpívala, tak jsem tak jako gentlemansky, jak jste viděli, tady je na stolečku voda a říkám Jiřímu Suchému, mistře, kdybyste potřeboval, je tady voda. Vy jste mi odpověděl, což mě úplně fascinovalo. Já už jsem se ráno myl. Což to jsem vám musel říct. A vybavila se mi chvíle, kdy v toboganu slavil 80. Jiří

0: čase tady u nás v Toboganu. Dámy a pánové, Jana Paulová. Janičko, krásné, dobré dopoledne. V nádherných letních květovaných šatech přichází, ano, Raduza, mikrofon, oslavenec. Jana dostává růžičku od Raduzy, polibek oslavenci Ondřeji Suchému.
1: Děkuju moc krát, děkuju.
0: Janičko, jak jsi tak líbala Ondřeji, měl jsem pocit, že pan Jiří taky lačně se dívá, jestli taky na něj
1: já
0: polibek vyzbude.
1: Já bych ho tak strašně ráda líbala, jsem se to už jako předudělala v tom zákulisí.
2: Já tě k tomu mýmu bratrovi nepustím.
0: Podívej se na ně, jak si nechá sám pro sebe.
2: Strhnul pozornost a já mám narození.
1: To je pravda. A já hlavně teda se musím omluvit. Teď trošičku, jak mi Radu zadala tu květinu, musíme všechno hlásit, protože je to v rozhlase, že?
3: No jasně.
1: Tak mám chuť ti předat, protože jsem ti květinu nepřinesla. Protože já dávám chlapům kytky jenom na rakev. Takže se máš snažit těšit ještě pořád, rozumíš, jo? Tak jsem si vzala aspoň květovaný šaty, abych ti aspoň nějak ti to okvětovala tady dneska.
2: Já jsem rád, že nic jako na rakev nemusíš to. A děkuju za ty šaty, já bych si je hned s dovolením...
1: Zkusil.
2: Odnes. Aby tady taky publikum něco mělo.
1: Ano, nebudeme jim kazit celý den, jo?
0: Ne, a to už si chtěl sundavat kalhoty před chvílí, on je teď... Jak je mu
1: pořád
0: těch 80,
1: stejnej, prostě.
0: Tak je dědek nějak chlípně naladěnej, já nevím.
2: Strašný.
0: Děti, co kdybychom si sedli třeba? To je jako, je to hezký, ano. Víte, ale vzhledem k legendám, ano.
4: Chudá... Já myslím, vzhledem k věku. Vzhledem... Věku legend.
0: Ano, děkuji. No a možná teď je na snadě, aby si otajnil, tak jak to bylo s Radkou, proč si vybral jí, to už víme, jak je to s tím páskem. Proč ta volba padla právě na Janu Paulovou?
2: Jo. Ježišmarja, my jsme...
1: Mě to teda moc si toho vážím. Děkuju ti moc za to pozvání.
2: Já
1: mě to hrozně překvapilo.
2: Že si toho vážíš.
1: A vzhledem k tomu, že jsme se neviděli, ale tak strašně dlouho, no. Možná 20-30 let, tak se bojím, že v těchto intervalech to už moc krát nestihneme.
2: Přidej, my jsme se museli vidět někdy v 87.
1: Až roce. Takhle dokonce, viď? Fakt,
2: ale to
1: jo.
2: Jsme byli mladí a já, ty jsi byla v kavárničce dříve narozených a vzpomínali jsme na tvého tatínka, Frantu Paula. A to byl písničkář, byl to komik a tak, ale napsal spoustu krásných písní a my jsme dvě zpívali. Přátelé, mám konečně příležitost tady vysvětlit. Nikdy jsem nechtěl zpívat v kavárničce dříve narozených. Nikdy jsem nechtěl tančit, poněvadž já bych mohl ve Stardance snad jako komická vložka na 2 minuty vystoupit. Neumím tancovat. A teď se rozhodli, že budu zpívat píseň Miluji tě. Má lásko, miluji tě. A budu tančit s Janou Paulovou. Prej klid, Ondřeji, protože tady je taneční soubor, taneční páry. Jste tady namačkaný, nikdo nebude vidět, co děláš s nohama. Jako, jak to tam pytlíkuješ. No. Janička, profesionál, tak ta byla ladná. A já jsem si teda nevěděl rady. Přátelé, já jsem udělal jedno fópa, že v mezihře, abych zakryl svoje jako nešikovné pohyby, tak jsem Janu políbil na krk. Co jsem
4: koho
2: potom...
4: na krk?
0: Janu políbil na krk.
2: Ne na krk, jo. Jsem jí.
4: Já myslím, to že Janu na krk.
1: Mě na krk.
2: Já žiju na vesnici. Tam, když se to vysílalo, vybíhla první sousedka. Já si taky posínku na krk. Já jsem tam měl takovou vám ostudu. A žena potom říká, víš, ono to není zrovna, to je takový jako, to se nedív těm lidem, že tak si toho všimli. No, Janičko, ale nebylo ti to nepříjemný, viď?
1: Ne, já jsem doteď...
2: Tobě nikdo nenadával.
1: Doteď mě nikdo nenadával. A můžeš uklidnit, že se doteď nepamatuju, takže... No, tak. Že to ve mně, ale jinak samozřejmě ta spolupráce ve mně zanechala nějaké vzpomínky, no. Ale tohle nějak mě už z té hlavy vypadlo. Ale myslím teda si tě pamatuju jako skvělýho tanečníka.

0: A ty jsi měl takový jako šarm a zpíval jsi krásně a byl jsi vždycky hrozně milej. A vždycky jsem trošku měla pocit, jako kdyby si po mně trošku jel. Ale to byl jenom pocit, protože takový pocit nejspíš měla i ta sousedka z té vesnice, co chtěla, aby si líbal na ten krk. Prostě tak to rozdával, ty jsi to tak jako rozesíval tu pozornost.
1: Víš, co jsi mě udělala jednou na Václaváku, jako jsme se viděli po letech a Jana byla. Tak co, ještě jsi šťastně ženatej? No. Tak jsem šťastně ženatý, ale k tomu jsem se já nechtěl tady dostat.
0: Hele, no ale to je taky zajímavá taky, informace.
1: Je to taky protože, zajímavá.
0: No právě.
1: My budeme slavit,
0: to můžeš 80 říct?
1: Za nedlouho budeme slavit zlatou svatbu. Jiříš, zlatou svatbu. Víš, co to je zlatá svatba? To je...
2: To jsem slyšel něco o tom. Ale nevím, jestli... Vím, po kolika letech... Po 50.
0: Po 50.
2: Po 50, že jo.
1: To je ostuda. Náš tatínek byl první, kdo použil slogan ještě daleko před nohavicou, že říkal, v 50 se volá sláva, sláva, v 80 hamba, hamba.
3: Ne, ale teď mě napadá, že vlastně jsem se Janičky i Radky ptal, jak se s tebou seznámili. Vy vlastně společně s tvými osmdesátinami budete s Jiřím slavit výročí vašeho seznámení. Protože vy už se v úterý znáte 80 let. Vzpomenete si, kdy jste svého bratra viděl poprvé a jaké to bylo?
2: No, abych tak řekl pravdu, já jsem byl o 14 let starší a takovýhle mrňata mě nezajímali. Takže jsem to bral jako, jo, má to být a tak. A pak přišlo takový údobí, který jsem nenáviděl, že jsem musel jezdit s kočárkem. Kluci ostatní už začali chodit za holkama a tak a já furt s kočárkem se tady po Spořilově. Takže můj první vztah s oslavencem byl takovej rozpačitej. Ale čím jsme byli starší, tak jsme se vlastně zblížili, poněvadž nejdřív jsme byli 14 let od sebe, no ale když mně bylo 64 a jemu 50, tak už jsme byli usedlí staří pánové.
1: Hanba, hanba.
2: Jo, takže pak už jsme se začali mít rádi dokonce. Tak daleko to došlo a dneska jsem šťastný, že mám bratra.
1: Hele,
2: to bylo hezky řečeno, víš?
1: To bylo hezky řečený, no.
3: Je nádherný, že padají ty matematické zákony, že když se narodil byl o 14 a že se ten rozdíl zmenšuje. Ano, ano, čili tu stovku ano. Budete slavit už společně. Ty totiž, bratra, doženeš.
1: Jo.
3: No jistě, no matematicky.
1: To... Aby ho nedohnal k slzám.
2: To si nemůže dovolit přece.
3: To je pravda, to by bylo nestoudné.
1: Já vám něco ještě prozradím. Já jsem měl takový období se svým bratrem, on by se stal posléze mým učitelem. Já jsem ho měl dokonce radši než tatínka, přestože byl na mě velmi přísný. Ale musím vám říct, když mě bylo 20, přišel jsem za ním a říkám, Jiří, já jsem nešťastný, já mám tolik úhrů, já se toho nemůžu zbavit. A on říká, já to znám, to jsem byl taky uhrovatý, ale mám pro tebe dobrou zprávu. Ve 30, jako když utne, už nebudeš mít ani jednoho úhra. Já teď, když to rekapituluju, tak opravdu ve 30 to skončilo. Přišla 40, já jsem přišel a říkal, Jiří, já jsem úplně vyřízený, mládí pryč, 40 let, já to tak těžce nesu. A on říká, to znám, to jsem zažil taky, ale můžu tě ujistit, že v 50 tě to bude úplně jedno. A v 60 taky. Pokud vím, tak jsem naposled u něj byl a říkal jsem, ty furt dostáváš nějaký ceny, já nedostávám nikde nic. A on říká, počkej. Až ti bude 70. Hlejte, ale ono to začalo. Já už jsem dostal cenu teď, že jsem jako dobrý textař písní. Dokonce, a to si udělám malou reklamu, jak bude krátce krátká. Od pondělka, můžu říct na Suprafonu?
3: Ne, to nesmíš. Ano, Suprafon s námi spolupracuje.
1: Od pondělka na internetu, můžu? Mm-hmm. Jo, na internetu se objeví, že jistá nejmenovaná firma gramofonová vypustila do digitálního světa, to můžu říct, do digitálního světa 55 písniček, který digitalizovali a vybrali z desek, který... Já jsem vám napsal tolik písniček a teprve teď se to dozvídám. Tak 55 v pondělí ráno prej budou vypuštěny do digitálního světa. Sice nevím, co to je, Jiří, ale doufejme, že nás budou informovat.
2: A to oni to vypustějí z programu? To...
0: Ne.
3: Právě do programu.
2: Jo, tak.
3: Ale je krásný,
2: tak
3: že...
2: Tak ho vpustěj.
3: Ano, to teprve začne znova to žít. Ano, tato hlava vymyslela i Žížalu Julii, jako to jsou neskutečné věci, ale včera, když Ondřej napsal nádherný se mi bratři pletou, to je legenda vedle legendy, když napsal krásný mail, tak já jsem mu psal, můžu to lípnout na Instač?
1: No, takovou větu mě napsal. Já nevěděl, jestli je sprostej, nebo...
3: Zdvořilej.
1: Co to znamená?
3: Potom možná, ano, během té odpolední oslavy, děkuji za pozvání, vám to kluci vysvětlím. Dámy a pánové, v přímém přenosu vysíláme Tobogán s bratry Suchými, s Janou Pavlovou. Radko, než bude další písnička za nás, my jsme tak jako podobná generace, a to by mě opravdu teď zajímalo, jak vy se cítíte tady mezi legendama, vybraná zpěvačka, Ondřej mohl vybírat z českých zahraničních zpěvaček, ze všech, vybral si vás. Janička vedle vás, oba kluci, jak si to tady užíváte? Já si připadám jak ve snu. Tohle, kdyby mi někdo řekl k malýmu Alešovi z Chodova, tak mu řeknu, že se zbláznil.
1: Já musím na Aleše prozradit, že se hlásila z Francie zas, že ano. Přijde, a já jsem řekl, ne, já chci Raduzu.
3: No, jistě. Dobře, zas u nás nedávno byla, rozumíš tomu? A my tak jako po roce, ona by tu byla zas a nic nebude. Raduza je tu.
4: No, tak teď jsem úplně zapomněla, jaká byla ta otázka.
3: Jak se máte?
4: Já se mám výborně. Já jsem trošku jako ADHD, ne hodně, já jsem hodně ADHD, takže já hodně zapomínám, takže já vždycky zapomenu, že je někdo legenda. A mě spíš jako těší, že jsem tady mezi milýma lidma. Takže já vůbec vlastně nechápu, proč mě pozvali. Když já vůbec vlastně ani nevím, kdo jsem.
3: Ale zase je hezký vidět, vidíš, s tím zapomínáním a s psychikou Ondřej Jiří, je prýma vidět, že na jevišti je na tom ještě někdo hůř než vy, ale...
4: Rozhodně.
3: Janíčko, stejná otázka na tebe. Ty jsi tady, a to je hezký, být prakticky nejmladší na jevišti, to už se taky člověku nestává často.
0: No, tak já tady nejsem nejmladší na jevišti, ale třeba třetí nejmladší.
3: To je
0: super.
3: Když se ti to stalo?
0: Teď už jsem dlouho na jevišti nejstarší, tak ještě čmaně, moje co starší. Dobře, jako prásko.
3: No, ale vypadáš nejmladší jako doplně Janíčka. Ano.
0: To bych tak nevěděla, ale dobře. Já vás mám dobrýho optika, tak já vás zavedu. Dobře. Ano.
3: Děkujeme. Jak ty si tohle užíváš? Prosím tě, takovýhle narozeniny.
0: Já si to užívám moc, protože s panem Suchým jsem se potkala dokonce i na jevišti. Hrála jsem jeho Smutku bláznivých panen, sice asi třikrát, ale nikdy na to nezapomenu. Takže jsem vlastně ve stejnou dobu hrála i v divadle stejném, jako byl pan Suchý. Pan Suchý pro mě byl vždycky opravdu legenda. Už tenkrát, když byl ještě mladý kluk vlastně, protože to je taky už nějakých 40 let. A s Ondrou jsem strávila taky krásný čas v životě, protože my jsme to točili v Ostravě, takže vlastně jsme měli možnost i s těmi hosty, kteří tam přijížděli, jako František Kožík a Zita Kabátová, ti staří umělci, kteří už teda jsou na druhém břehu, tak jsme s nima mohli trávit pak po těch kavárnách, než se ta kavárnička se točila, tak po těch opravdových kavárnách krásný večery a povídání a myslím, že jsme se s Jirkou a s Ondřejem, že jsme se měli vždycky rádi, že někdy mezi náma nebylo nic špatně. Takže pro mě to, že po téhle době jsme se zase, že mě pozvali, já si to nesmírně vážím, ale taky se přiznám, že vůbec vlastně mě to hodně překvapilo. Ale děkuju moc za to. Děkuju.
3: Vidíš to, jako rozdáváš radost krásnou. To je...
0: A ještě teda, abych se podívala tady napravo, tak se přiznám, že Raduza je pro mě prostě moje milovaná zpěvačka. Já si připadám jak ve vaně naplněný až po okraji šlehačkou právě.
3: Je, to je hezky řečeno, Radko, no a teď...
4: Děkuju. Mě právě děkuju, Jano, že jste mi dala mikrofon. Já jsem právě strašně šťastná, že jsem se mohla s váma po těch letech seznámit, protože vás samozřejmě pozoruju z dálky a obdivuju a děkuju i, že můžu sedět tady na jevišti s panem Suchým a s panem Suchým, protože jejich textařský umění to je něco, z čeho my všichni se učíme. A jsem šťastná, že tady můžu být i s tebou, protože vlastně taky se tak jako zpovzdálí známe strašně dlouho. Já jsem chodila do školy, že jo, takže nebudu to rozebírat. Prostě
3: ona
4: jsem
3: vám
4: strašně
3: nechtěla říct, že chodila do školy, ale že chodila do školy s mým Michalem, ona to
4: přesně
3: nedořekla.
4: Tak.
3: To vypadalo, že se chlubíte, že jste vychodila základku. A už jsme si vlastně, teď jste mi tykla, takže už
4: ale,
3: se vlastně
4: ale to
3: tykáme.
4: Mimochodem to je teda úspěch, že jsem vychodila základku, protože já neumím ani násobilku, jo, takže
1: to já jsem uměla číst, děti taky neumějí.
4: Ne, já uměla číst ve 4 letech, ale násobilku jsem se nenaučila. Prostě, no.
3: Všechny důležité informace již máme.
4: Ano.
3: Dámy a pánové, přímý přenos toboganu na dvojce, na pohodě. Ondřej Suchý slaví 80. Jiří Suchý 94. Jana Paulová se blíží stejně jako já k 50. A společně jsme ve vaně plné šlehačky a ještě nám k tomu bude zpívat a hrát Raduza.
4: A písnička se jmenuje A žili šťastně až do smrti.

každičký tvůj šedý vlas. Já vím, že duše nezahyne, ale tělům už chýlí se čas. Ne, to v pohádkách nikdy není, co to znamená.

0: Radům za živy je tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Moc ti děkujeme. Moc ti děkujeme. Radům za živě na dvojce i na pohodě. Ondřej Suchý slaví v přímém přenosu tobogano 80. Tady Jiří Suchý, Jana Paulová. Ondřej, a ledva se rozkřiklo, že budeš slavit, začali naši pravidelní posluchači psát. Představ si, přišel mi mail. Přejeme jim oběma, vám oběma, pánové, aby jim to stále běhalo, aby měli jen krásné vzpomínky na své tehdejší sny, aby měli stále elán a radost. Tajná zpráva z Klínce, Naďa a Ivan Krauzovi. Yeah. Moc zdraví a pozdravuji. Yeah. Napsala mi jedna pravidelná posluchačka, že prý mám připomenout, že pan Jiří Suchý je nově zapsán, to je on, ukazuje na sebe, ano, to jste vy, v České knize rekordů za nejdelší spolupráci ve dvojici, 55 let společně s Jitkou Molavcovou. V pondělí vstupují do 56. sezony. Mail zaslala, tady jsem si to někam napsal, Jitka Molavcová osobně. Jitko, zdravíme tě. No jo, ano. Pozor, a máme tady další gratulanty. V první řadě vlastně další muž, kterého svým způsobem prozradil a pozval Ondřej. Tomáš Koloc, novinář. Tomáši, krásné dobré dopoledne. Vy jdete i s dárkem, co nesete?
1: Já nesu obrázek a on má svoji historii. Tohle je opravdu matiné idolu, protože když mi bylo takových 14, takže všichni jsme ta generace mámu, tátu, strýce, tetu, pozvěte do kabaretu, malý televizní kabaret, tak to je Ondřejová písnička. A tehdy můj táta koupil knížku, která se jmenovala Basta Budion na každý pád. A mně se líbila tak, že jsem dokonce i ty kresby z ní, z těch komiků si zvětšil a vyzdobil jsem si s nima pokojíček. A pak, když mě bylo 18, tak jsem se zase zamiloval do semaforu a prostál jsem asi tak, já nevím, 3-4 hodiny a čekal jsem, až vyjde mistr Jiří. A když vyšel, tak asi ještě, tak jsem ho pozdravil, řekl jsem mu, že se mi líbí jeho tvorba a asi tak ještě půl hodiny jsem tam stál skoprněle, že se mi to podařilo. Jo. A říkal jsem si, že si určitě udělám divadlo, pak se mi to nepovedlo, ale pak jsem začal psát do novin a říkal jsem si, tak já se asi přikloním přece jen tomu Ondřejovi. No a protože on sice neví Instač, ale je na Facebooku, tak jsme si začali psát a ve chvíli, kdy jsem zjistil jednu informaci z toho našeho společného oboru, z těch vlastně starších herců a komiků a tak dále, tak on řekl, hele, pojď, půjdeme si tykat. A potom mě začal psát a vlastně mě tehdy sdělil, že bych chtěl psát vlastně svoje paměti po kapitolkách a že nemá kam to umístit. A já říkám, hele, pojď, já dělám v novinách, tak to probereme s šéfredaktorkou. A mně se podařilo svýho idola hodit mu lano a udělat z něho svýho kolegu. Takže my spolu teďka vlastně pracujeme a já jsem schromáždil kolem sebe takový malý fanklub. Patří do něj můj kamarád Martin a taky do něj patří můj kamarád grafik a sochař Jarda Svoboda. Takže my jsme pro něj připravili takový dárek. To je obrázek, na němž je vlastně, jsou všechny fenomény důležitý, které se týkají Ondřeje. To znamená cirkus, myši a Arménie.
0: Nádhera, no pojďte to předat, ano, další dárek, nádherný obrázek, Ondřej Suchý jako karikatura a jsou tam tvé slavné myšky, to je nádhera. No a když už jsme u toho předávání cen, klidně zůstaň stát, protože my tady u nás v rozhlase v Toboganu máme jedno takové ocenění, které předáváme opravdu jen velmi výjimečně. Ale když připomenu tvou rozhlasovou kariéru, s Československým rozhlasem Ondřej začal spolupracovat v roce 1962. A připomenu pořady Padesátník za korunu z Nostalgické myši, Malé nostalgické muzeum zábavy, Evropské muzeum zábavy, Strakaté muzeum zábavy, Bazárek pro pamětníky. Za svou tvorbu obdržel v roce 93 prý Bohemia Radio. V roce 99 Národní cenu prý Bohemia Radio. Ty ceny jsou konečně tady, dámy a pánové. Jiří Suchý a Semafor už před časem vstoupili do síně slámy, kterou jsme pojmenovali podle Tomáše Slámy. Dámy a pánové, dnes u příležitosti jeho 80. narozenin vstupuje do síně slámy pan Ondřej Suchý. Jste tam samý legendy, bude se ti tam líbit. Ondřej Suchý v síni slámy.
2: že mě to připomíná mého kamaráda Tomáše Slámu. Jsem z toho rozpačitej, ale že vlastně i ten Tomáš je tady připomenut. Děkuji, děkuji.
0: My děkujeme, děkuji. Vítej v síni slámy. Dámy a pánové, ano, nový obyvatel. Jak je ta hodina krátká, co? To je neskutečný, ale prosím tě, Ondřej, jenom důležité, Jiří už to vlastně ví, devadesátiny děláme v toboganu dvouhodinový. Snaž se, žij zdravě, sportuj, za 10 let si to řekneme.
3: Ondřej, nesportuj.
2: Nesportuj.
3: Nesportuj. Já jsem se dožil takového věku, protože nekouřím, nepiju a nesportuju.
2: Je pravda, že jsme v rodině neměli ani jednu zlomeninu.
3: Ne.
2: Ne. Čeho? Nikdo.
3: Ne.
2: Protože jsme nesportovali.
0: No jistě, pak se musí měnit všechny ty kyčle vykvrdlaný a podobně, to je na nic. Závěrečná otázka. Napadá mě, v dnešní době, žijeme ve světě, v jakém žijeme, jak to děláte, že jste se z toho nezbláznili? Co byste poradili všem, kteří jsou tady, kteří jsou u rozhlasových přijímačů? Jani, tvůj pověstný optimismus, to, že boříš jakýkoliv mýty o tom, co v jakém věku se dá a nedá dělat, je něco, co bys poradila těm, kteří si říkají, a to je blbá doba a politika, já nevím, co se děje ve světě. Je něco takového?
4: Možná úplně neřešit věci, které vyřešit nemůžu. Možná vidět ty věci v tom lepším světle a hlavně nestrácet humor a všechno, i sám na sebe především se dívat trošku s nadhledem a umět si prostě ze sebe dělat prdel a z toho ze všeho, co se děje.
0: Zlatá slova. Děkuju. Jana Paulová. Co Ondřej Suchý, když to vezmu podle věku, co radíš ty? Celý svůj život si bavil všechny své diváky, posluchače, čtenáře. Co teď už jako osmdesátník můžeš radit, když to přijde až v úterý? Co nám poradíš?
2: Já radím, buďte nostalgičtí. Nostalgie nemusí být zrovna smutná záležitost. Je i nostalgie veselá a upřímně řečeno, to, co jsme v minulosti tady zažili za srandy, říkám v minulosti, ne, tak je dobrý se vracet k různým Holcmanům, Burianům a tak dále. To je jediná moje rada, kterou občas využívám. A jinak, Aleši, ty jsi říkal, jestli se nezbláznila z toho. Já jsem se zbláznil. Já odjedu tady odsaď, kde je mi krásně, kde se směju, usmívám. A pak přijdu a jsem chvíli blázen. Ale právě si musím vždycky vzpomenout, že zapomenout na to, co se teď děje a vrhnout se zase zpátky k těm srandám, který nám tady nechali Šterclové, no, futurista, já nevím, prostě od, ale i Luděk Sobota, Šimek s Grossmanem. Teď je toho tolik ke smíchu. Mimochodem, znáte povídku Šimka a Grossmana, vyšla na CDčku soutěž jedlíčků. Tam jeden prostě vyhraje a není to Čech. A ten český zástupce té rodiny říká, nabízím ti remízu, budu linku nenasytný. A ten jedlík knedlíku ještě se vezme do pusy a řekne, my Ukrajinci neznajem remízy. To teď vyšlo, představte si, ne, že bych teda, takhle jsem to nemyslel, ale vracejme se ke srandám, které byly.
0: Rozumíme. A děkujem za tu radu. Tleská Jiří Suchý, mistře legendo. Co vaše rada, jak se nezbláznit z dnešní doby, jak si užívat života?
3: No, já si myslím, v dnešní době je to humor, který je aspoň trošičku k smíchu. Jinak už nic vlastně. Važme si ho a užívejme si ho. A kdo má trochu schopnost ho vyrábět, nechť ho vyrábí. Je to pro národ a pro všechny užitečné.
2: Podepisuji.
0: A my vám tímto děkujeme, vám všem, kdo jste na jevišti, že pro nás celý svůj život ten humor vyrábíte. Dámy a pánové, loučíme se. Radka s poslední písničkou, ano. Dnes se společně s vámi loučí Jana Paulová, čerstvý obyvatel Síně s vámi, pan Ondřej Suchý. Jsem šťastný, že opět po čase dorazil pan Jiří Suchý. Děkujeme moc. U mikrofonu i u kytary Radka Vranková Radůza. A od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně, ať je humor, ať je zábava.

0: Děkujem.
1: Tolik toboganové narozeniny Ondřeje Suchého. Mimochodem Jiří Suchý bude letos 1. října slavit své 95. narozeniny. Ovšem přemluvit ho k tomu, aby uspořádal oslavu, to je věc zhola nemožná. Přišel dokonce s velmi netradičním nápadem. Prý nám půjčí svůj semafor, svoláme gratulanty, diváky, ale on u toho nebude. Tak uvidíme, jak to dopadne. Krásné léto vám i nadále přeje za celý tým toboganu Aleš Cibulka.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: Začíná rozhlasová pohádka.
5: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Takové je základní poselství pohádky o sportovním duchu, která byla natočena už v roce 1980. S Františkem Filipovským, coby staříčkem, a s Josefem Abrahamem v roli ducha jménem Buď fit, nahlédneme do jednoho ledového království, kde odjakživa vládne jenom sportovní duch. Kluci na ledě střílejí branky, jako když bičem mrská. A i rozhlasoví reportéři tam mají své důležité místo.
6: Pojďte, lidičky. Nahlídnem spolu dneska do jednoho ledového království. Ale nemyslete si, nepanuje tu žádný zimní král, ani ledový kníže, císař nebo vévoda, a ani žádný kalíf, šejk, chán či maharadža. V našem království odjakživa vládne jen a jen sportovní duch. A tak se tu večer co večer volá hurá a sláva a do toho. A soudci spravedlivě pískají a hokejisti střílejí branky, jako když bičem mrská. I kluci od rádia tady mají svou kouzelnou komůrku plnou drátku a mluvítek. Proč? Inu, aby vyprávěli o našem spravedlivém vládci, sportovním duchu, a hlásali jeho slávu po celém širém světě.
7: Vážení posluchači, hlásíme se vám ze sportovní haly, kde se dnes sešly tisíce diváků.
8: Právě tu probíhá napínavé stretnutie v hokeji SK Bivoj Praha, Tejecký rad Brno.
7: A pozor, hráči slavného mužstva SK Bivoj právě získali tuto.
8: Ich útočníci sa prebíjajú do obrany tretiny súperov. Aj, aj, aj, kľúčka, prekrásna prihrávka na branku.
9: Hraj

0: Áno, vážení priatelia, a je to 2-2.
1: Vyrovnávací branku posíla do soupeřovy svatyně vyhlasný útočník Bivoje Praha, sám kapitán družstva Slávek Pukrle.
2: Ta sedla. Malná sláva, ten chlapec umí zahrát, když chce. A fanouškové ho mají rádi.
0: A je tu koniec druhej tretiny. O víťazstve teda rozhodne záver stretnutia.
2: A teď se celý stadion pohrne za mnou.
3: Limonády, mošty, perlivá ovocenka.
2: Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch.
3: Limonády, mošty, ovocenka.
2: A co ty, holčičko, nedáš si taky pohárek?
4: Děkuju, starečku, nechci.
2: Pro pána, to je přece naše Dulinka.
4: Vy mě znáte?
2: Holenku, v tomhle ledovém království znám každého človíčka. Ale co je to s tebou, Dulinko?
4: Když já jsem tak nešťastná.
2: Co pamatuju, od jak živa si mívala jen veselý kukuč a na ledě jako motýl, bělásek.
4: Jak pěkně to dovedete povědět, stařečku. Ale co je to všecko platné, když on pro mě má tak sotva slovíčka?
2: Už vím, do koho se nám naše hvězdička zakoukala.
4: K čemu všecky ty kroužky a skoky a piruety?
2: Slávek Pukrle, náš kapitán, hokejová hvězda. Za chvíli ti ho fanoušci přinesou na ramenou.
4: Vidíte? Nevidí? Neslyší? Slávku!
5: Duli! Ty jsi tady? Slyšela jsi, jak mi provolávali Slávu? Na ramenou mě nesli. A viděla jsi vůbec ten můj gól?
4: Tvůj gól? Tvoji fanoušci?
5: Taky bys mohla mít svoje fanoušky. Ale to bys musela...
4: Být taky hvězda, já vím. Ještě jsem nevyhrála ani jedinou medaili.
5: Ale kapitánově nevěstě by medaile slušela.
4: Nevěstě. Slávečku.
5: Počkej, a co to děláš? Lidi koukají.
4: Já se tak těším.
5: No, ale nezapomeň. Nejdřív medaile, pak svatba.
4: Kdyby se dala přičarovat.
5: Je, jenomže kouzlá čáry nejsou.
2: Že nejsou. A to by se Zochu divil.
3: Limonády, mošty, perlivá ovocenka.
5: Dědo, kde jste se tu vzal?
2: Kdo mě potřebuje, najde mě všude. Dejte si pohárek, kapitáne. Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch. Perlivá ovocenka, na sílu, na kuráž.
5: To já mám dosti bez vás.
2: Jak myslíš, chlapče? Jen abys mě ještě jednou tuze nehledal.
4: Kde je?
5: Co kde? Jak se objevil, tak zmizel, no.
6: Slyšíš? Poslední třetina. A moji fanoušci mi drží palce. Plné tribuny. To je kouzlo i štěstí. A já jim teď předvedu, jak dovede zahrát kapitán Slávek Pukrle. Dobře se dívej, Duli!
4: Tomuhle on říká štěstí. Jen bruslí o led zazvoní. Už na mě zapomene. Jsem zase sama.

0: mě si zapomněla, Dulinko? Nevíš, že každé království má svého kouzelného stařečka?
1: Což pak se dá láska vyčarovat. A já, hloupá. Místo, abych cvičila, chodím.
0: Plakat na hokej. Přestaň, Juli. Však už mu napravím hlavu. A když ne po dobrém, tak po zlém.

0: Běží poslední minuty dramatického utkání. Pukrle vybojoval tutouč, ličkuje, překonává obránce.
1: Ale nepřihraje. Všecku slávu by chtěl jen pro sebe. O to ne.
0: Přerušená hra. Ano, viděli jsme Pukrleho faul na brněnského obránce.
2: Ano, a Pukrle si půjde sadnout na trestnou lavicu. Ale Pukrle sa škrípi s rozhodcom. Odmieta sa podriadiť jeho verdiktu.

0: SK Bivoj teda bude hrať v poslednej minúte oslabený o svoju najväčšiu nádej. Bully? Presilovka 5 na 4. Ctirad Brno získava puk, prihrávka.
1: Tak to máme 3-2 pro Brno. A Slávek se nám vrtí na trestné lavici, jako by seděl ve vosím hnízdě. Tak to končí, když někdo plete Slávu se štěstím.
2: Vážení posluchači, náš přímý přenos končí. Od mikrofonu se s vámi loučí sportovní reportéři
0: Janko Zubaj
2: a Převysl Šafář.

0: najednou je tu ticho jako v pohádce. Prázdné tribúny, opuštené kluziště. I kluci od rádia už zbalili ty svoje drátky a mluvítka. Každému se chce domů, do tepla.
1: To je ale fujavica.
2: Aspoň kdyby tu silnici posypali.
1: Primraza. Škrko mám vyschnuté. Však to teda je bol zápas.
2: A kde tu vlastne sme?
1: Hádam na Vysočine.
2: Jo, jaký som smedný. Žízeň, tu si nech zajít. Na téhle silnici hospodu nepotráme.
1: Čo to vravíte? Veď tam sa svieti.
2: Ale krk bych na to dal, že tady nikdy žádná hospoda nebyla.
1: No vidíte, krčmička ako malovaná. Ufanouška. Pozrime sa tu.
2: Silnice je jako kluziště. Já dál stejně nejedu, dokud to neposypají.
1: Zaklopeme. Hádám nám dovolí a ohriat se.
0: Vítejte, chlapci, vítejte. Už na vás čekám.
1: Starky, jako z rozprávky.
0: Tak, tak, tak. Jen pojďte, pojďte. A co si dáme?
2: Co máte? Taková ztracená varta v kopcích?
0: A to se moc pleteš. Stačí vyslovit přání.
1: Já jsem strašně smedný.
0: Já vím, já vím, já vím. Vínko? Pivečko? A nebo něco ostřejšího?
1: To nie. Kolega je vodič a já nepijem.
0: To ti chválím, hochu, to ti chválím. Tak čím můžu sloužit?
2: Poctivou vepřovou teď v noci stejně nemáte.
0: Proč by ne?
1: Bravčové. Tak to by to bol veril.
2: Jídlo se nosí samo.
0: A co tobě, mládenečku? Tonik, kofolu, matonku, vincentku, pepsikolu. Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch.
1: No, keby byla perlivá ovocenka.
0: Dobře si molil. A nebudeš litovat. Ať ti ta láhev slouží ke štěstí. Pamatuj, jen ke štěstí.
1: Kam zmizel? Krčmička tiež ako keby sa do zeme prepadla. Možno sa nám to všetko iba snívalo.
2: Máte ce ovocenku?
1: Naozaj. Tá jediná nám zo všetkého zostala.
2: Divná láhev.
1: Skutočne. Ako by sa vo fľaši prevalovala hmla. Ale čo? Nech je to všetko pravda, lebo čary pekelné, otvorím ju.
3: Sem duch sportovní, neboli sportovní duch, buď fit k tvým službám, pane.
2: Pro Pietran, Janku, to nám tady ještě scházelo.
1: Počkajte. Nezriekajte sa ho, kolega, taký športový duch.
2: Je nesmysl, hloupý vtip, radši tu láhev zahoď.
1: Ale prečo? Je moja.
2: Jak myslíš? Ale ja na klúzla nevěřím, počtám na tebe v autě.
1: Pán kolega!
3: Očekávám tvé rozkazy, pane.
1: Aké rozkazy?
3: Kdo má čarovnou láhev perlivé ovocenky, je můj, tedy pán. Tomu sloužím.
1: A... Čo dokážeš?
3: Umím všecko. Pracuju ve všech sportovních disciplínách. Kdykoliv otevřeš láhev.
1: A čo krivdy na ihrisku? A fauly? Vieš ich tiež očarovať?
3: Jak by ne. I zbabielosť a strach.
1: Teda všetko, čo nie je ozajstné športové zápolenie.
3: Všetko. obličej, pane.
1: No tak a...
2: Dojedeme v pořádku.
4: Buď fit. Jsi tu?
3: Jste, pane. Ještě nějaké přání?
4: Neuteč mi.
3: Neboj se. Stačí pokynout a v mšiku jsem zpátky v hlavě. Ale pořádně si mě zašpuntuj, abych ti nevybrachal.
4: My dva já buď fit. Ten náš šport ještě dáme do poriadku. Tak teda, buď fit, šup do fraše.
0: Má fištrón, chlapec. Jen abys mým kouzlem vyrukoval vždycky v pravou chvíli. Sportovní duch by měl přece sloužit i vládnout všem. A zrovna dneska se u nás bruslí. Bruslení mám rád, když do tance zanotujou housle a flétničky a nad ledem se rozlítnou blízkavé hvězdičky bruslařského nebe. Je to v našem ledovém království jako v té nejpohádkovější pohádce.
1: Dobrý večer, vážení športoví poslucháči. Sledujem majstrovstvá v krasokorčulovaní a svoju malú voľnú jazdu ide práve pretekárka Duliša Fážová. Krokové variácie. Duliša Fážová má na sebe bielu sukienku s blízkavými flitrami. Pozor, menšia kolízia a pád. Smola. Neviem, ako jej výkon hodnotí sudcovský zbor.
5: Umělecký dojem. 4, 4, 4, 4.
0: Dulinko, co je to s tebou dneska?
6: Já nešťastná.
0: Lidi, jedna prohra a takových slz. Že by naší Dulince najednou chyběl sportovní duch?
6: Tati, jen 4 body. Co si mám počít?
2: Dostala, stolik zasloužíš, Duli.
6: Jak to mám udělat, abych byla aspoň trochu slavná? Jinak mě Slávek nebude chtít.
2: Slávek, uprle. To on ti pořád fantazíruje o slávě a medailích, že?
6: Je nejlepší útočník a kapitán. Za nevěstu chce jen krasobruslařku z medailí.
2: Pro jeho hloupé vrtochy už pomalu nebudeš mít z těch bruslí ani špetku radosti.
0: Krinda pána, to je nášku a vědování. Ale když tu slávu opravdu nechce jen pro sebe, platí tedy má. Jen aby jí taky nepopletla hlavu.
7: Limonády, mošty. Hej, chlapče, kam pak?
1: Domov, starky, domov. Preteky skončili.
7: A co vyspovídat ještě nějakou tu hvězdičku? Třeba Dulinku Šafářovic?
1: A o čem by som sa s ňou zhováral? O tom, ako ju priťahovala zem?
7: Správný reportér by měl vědět, proč se vyhrává i proč se prohrává.
1: Máte pravdu, starky. Nech je po vašom.
8: Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý, Janko, dobrý. Co máš ešte na srdci?
8: Vašu Dulinku, pán kolega.
2: Co snad má?
1: No, také maličké interview.
2: No tak ešte ty mi z Janči, už tak si s ní nevím rady. Vždyť nám těma svojima slzama rozmočí půl kluziště.
1: Veď ona sa usmeje.
2: Co bych za to dal, kdyby konečně přestala fňukat?
1: No, čo by si za to dal?
2: Člověče zlaté, třeba za ženu bych dal tomu, kdo ji rozveselí.
1: A čo keď zajtra vyhrá?
2: Ne, to by museli mít souci vlčí mlou. Copak nevidí, že ta moje holka nemá ani zamar sportovního ducha?
1: Já verím, že zajtra zažiarí jako to slnko na nebi. No a teraz, keď dovolíte, budeme natáčať. Dobré, Dulinka?
2: No, jak myslíš?

0: No tak. Dulinka. Povedzte mi predsa niečo.
1: Vždyť ste slyšel, že nemám sportovního ducha. To prece každý vidí.
0: No. Čo nie? Môže byť? Zajtra predsa idete svoju veľkú voľnú jazdu.
1: Medaily už stejne nedostanú.
0: Čo vy môžete vedieť?
1: To bych musela mít od všech soudců samé šestky.
0: Aj zázraky sa niekedy dejú.
1: Za takový zázrak bych dala všetko na svete.
0: Ja by som nechcel všetko. Ja by som nechcel, aby ste sa pekne usmiali na ten svet. A aj na mňa.
1: Janko.
0: No vidíte, že to ide.
1: Jednu jedinou medaili.
0: Prečo iba jednu?
1: Bylo by v ní celé moje štěstí.
0: A keby ste ju mali?
1: Měla bych, co jsem si nejvíc přál. Pak už bych jen chtěla někam daleko odtud.
0: Kam?
1: Víte, jak krásně je u nás na horách. Popadnu lyže a běžím. Přes bílé louky. Zasněženým lesem. Z větví se sype sníh. A všude je pravé slunce. A opravdový let.
0: Dulinka. Dulinka, vy ste to najlepšie dievča na svete. Zajtra musíte vyhrať. Určite budete prvá.
2: Dobře si začal, hochu. Jen ať si hviezdička svou slávu ochutná. Ať sama pozná jej líc i rub. A rub slávy mnohdy hořkne na jazyku.
3: Vážení priatelia, hlási sa športová hala v Prahe. V svojej veľkej voľnej jazde sa pripravuje pretekárka Duli Šafářová.
4: Pán kolega, vezmite to na chvíľočku za mňa.
5: Janko, zbláznil sa z vlastní dcera, stejne to zas poplete. Ty, Janko, Janko, ja mám väčší strach než ona.
6: Vážení posluchači, Andulka Šafářová nám vyjíždí na let.
7: Na start, připravit, buď fit.
8: Začaruj sudcov, teraz musí rozdávať iba šestky.
9: Ale no tak, to přece nejde, pane. Jsem sportovní duch a soudci vedú k spravedlnosti.
8: Don Paroma, na čo ťa mám? Ja som to predsa slúbil.
9: Ale slúbil. Tak vyjádři si jasný, pane.
8: Veď je to jasné. Duli musí dostať medailu.
9: Tak to máš říct rovnou, pane. Přiješ si bronz, stříbro, nebo zlato?
8: Samozrejme, že zlato a ponáhľaj sa, práve sa chystá na toho nešťastného Luca.
9: K službám, pane. Rýchlosť, bytosť, síla, vtip. Bojuj.
6: No, to je nečekané. Luc. Rittberger. A dvojitý Luc. Plejáda dvojitých skoků bez jediné kolize.
9: Spokojen, pane.
8: Joj, ako by nie. A teraz trojitého axlička, mohol by si ho pre Dulinku vyčarovať?
9: Co by ne? Jen pekne seď, pane, a dobre se dívej, jak se dělají poctivé čáry a poctivé manály. Bojuj!
6: Trojitý!

0: sveta. A kvety pršia na ľadovú plochu. Obecenstvo jasá. Jasá a prečo by aj nie. Stáva zo svojich miest. Duli ďakuje a rumenec v jej tvári žiari ako tie kvety v jej náručí.
1: Spokojen, pane.
2: Nádherné, buď fit, nádherné. Teraz si odpočiň. Zaslúžiš si to.
1: Dík za uznanie, pane.
3: A je to. Maličko čarování a Dulinka nám září jako hvězda. Jak málo stačí někdy ke štěstí.
4: Limonády, mošty, pro závodníky a závodnice.
5: Obyčejná limonáda.
4: Ojejej, nosánek nahoru. Jen aby ti do něj nenapršelo, holčičko.
6: Andulka, počkajte na mňa. Andulka.
5: Duli, odpusťte a nezdržujte. Fanoušci na mě čekají.
7: Aspoň se na mě pousmějte, keď jsem...
5: Viděl jste, co dokážu, když chci?
7: Vy?
5: Ano, já. Já jediná skočila trojitého axla. Za chvíli mě ponesou na rameno.
7: Všetku slávu vám vyčaroval můj športový duch.
5: Jaký duch? A přestaňte mi pořád pod nos strkat tu ovocenku.
7: No, len zapozrite.
1: K službám, pane?
5: Je mi duch? A jak ošklivě se třepetá.
1: No dovolte.
7: Poďakovať by ste sa mu mali. Len povedz, buď fit, ako to bolo.
1: Rychlost, hbitost, síla, tip, bojuj, dip.
7: No?
1: A ať se mi nepoškrabuje.
5: Něco takového, jako bych slyšela prve. Na ledě. A pak jako by se najednou ve mně probudil.
7: No samozřejmě, športový duch. Můj buď fit bol pri vás.
1: To teda bol.
5: Janko, půjčte mi tu láhev.
7: Na čo? Medailu už máte.
5: Ale mohla bych vyhrávat medaily za medailí. Janku, že mi pomůžete?
7: Dulinka.
5: Když vás pěkně poprosím. Nechci sportovního ducha jen pro sebe. Slávek by ho taky potřeboval.
7: Pukrle. No, tak keď chce váš kapitán slávu, nech si ducha hledá sám.
5: Ale kde ho máme hledat, Janko?
7: Na Vysočine. Buď fit. Hýbaj do fraše.
1: Hýbaj?
7: Hýbaj.
1: Tak já teda hýbám.
5: Však my už se Slávkem poradíme sami.
7: Dulinka.
5: Musím jít. Slyšíte? Volají mi. Moji fanoušci.
7: A já pre ňu. Čary a zázraky.
3: Neházej flintu do žita, chlapče. Sláva je vrtkavá i štěstí. A v hospodě u fanouška si každý může vybrat podle svého gusta.
5: Takové náledí. Slávku, vraťme se.
8: Duli, že ty jsi nechala napovídat nějaké hlouposti.
5: Já toho sportovního ducha slyšela na vlastní uši. A trojitého axla si přece viděl sám.
8: Třeba to byla náhoda.
5: Já a trojitý axl. To nemyslíš vážně. Janko má opravdu sportovního ducha v láhvi.
8: A kde říkal, že to je?
5: Prý na Vysočině.
8: Tak, vystup, jsme na místě.
5: Tady?
8: Vystup a přestaň šňukat. Sportovního ducha najdu, i kdybych měl prohledat každou závěj, rozumíš?
5: Je mi zima.
8: Pro slávu musíme něco vydržet.
5: Já vím, ale když mě zebou nohy.
8: Radši se pořádně rozhlídni.
5: Je, světýlko.
8: Hospoda.
5: Kde se tu najednou vzala? Slávku, já se bojím.
8: U fanouška. To bude ono.

0: Už na vás čekám. Co si poručíte?
1: K jídlu nic, ale žízeň. Žízeň máme náramnou.
0: Byl by tu tonik, kofola, matonka, vincentka i poslední láhev perlivé ovocenky.
1: Je, ovocenky. Slyšíš, Taduli?
2: Ber, když ti napísí.
1: Ale sám si vyberu. Plzeň máte?
0: Jak pak by ne, chlapče. Ale myslel jsem, že jsi sportovec. A to tvoje děvče taky?
1: Už jsem řekl. Dvě plzně. Ale lahvové.
2: To je rychlost.
0: Ale opatrně s nimi. Když myslíš, že je v nich tvé štěstí a sláva.
2: Kam zmizel?
1: I hospoda jako by se do země propadla. Ale ty dvě láhve nám zbyly. Hned uvidíme, co nám ten dědek podstrčil.
3: K službám, pane.
4: Tvé přání, pane.
1: Hele, duchové.
2: Jeden pro tebe a jeden pro mě.
1: Oba jsou moji. Já jsem jejich pán.
2: A co já?
1: Musíš počkat. Mám před zápasem. Hej, příšerky. Nebo jak vám říkají?
3: Fanoušek, pane. Já jsem, pane, fanánek.
1: Jo, vy nejste sportovní duchové? Ale to je...
3: Klid, pane. Jsme přece z láhve od piva.
5: Jen z láhve od piva se rodí opravdový fanoušek.
3: Neodříkej se našich služeb, pane.
5: Budeš nás potřebovat.
3: My přece čarujeme slávu.
5: Uděláme z tebe, pane, nejslavnějšího útočníka na světě.
3: Uděláme tě miláčkem publika. Nemám pravdu, fanoušku?
5: Jistě, že fanánku. Jsme démoni.
3: My jsme démoni sportovních hvězd.
1: Slyšela z Duly? Tohle jsme potřebovali. A ne nějakého ukníkaného sportovního ducha.
5: Pozor, pane. Nechceš vědět, jak nás přivolat zpátky do láhve.
1: Proč? Jen si leďte a ukažte, co umíte. Dnes večer se přece hraje o první místo. A já jsem kapitán.
0: O leco se tu dneska hraje. O slávu, o lásku a hlavně o sportovní čest. Tak pozor, lidičky, hází se buly.

0: na dobu.
1: Vážení poslucháči, Pukrle má puk a neúprostne ide na bránu. Obecenstvo sa dvíha zo sedadiel.
2: Už to začíná. Dneska bude v našem ledovém království náramně horko. Jo, pivo. Po něm je v každé hospodě veselo. A kouzla a čáry od fanouška ty teprv dovedou, jak se patří rozparádit.
3: Jdeme na to, fanoušku.
4: Máme volnou ruku, fanánku.
3: A hala je vyprodaná, hlava na hlavě.
4: Dneska si užijeme.
3: Beru si jižní tribunu, fanoušku.
4: A já si kopánek zakouzlím na severní, fanánku.
3: To bude mera.
4: To bude mazec, to bude nádhera.
1: Prerušená hra? Ale, čo sa to robí na ihrišku? Ostravíme na názorov medzi hráčmi, vážení poslucháči. Rozhodca sa vrhá medzi bitkárov.
2: A je to tady. No počkej, Pukrle. Dneska si slávy užiješ, až ti z ní půjde hlava kolem. Moje fanoušky a fandy žádná síla na světě už nezastaví.
1: A je to škandál, vážení poslucháči. Kam zmizol náš vyspelý športový divák? Vážení priatelia, obecenstvo háže na kozisko papiere, paradajky. Je to hrôza.
5: To je nesportovní závěr utkání. Diváci vnítají přes hrazení na ledovou plochu. Soudce prchá po straním chodem, hráči se stahují do šaten.
2: Snad nám neutíkáš, Pukrle. Sláva se ti nějak rychle začala zajídat, kapitáne.
6: Fanoušci! Fanánci! Kde jste? Zpátky do lahví!
3: Ani nápad, pane. Dal jste nám přece volnost, pane.
7: Slávek Pukrle, za vyvolání potyčky mezi hráči, zákaz činnosti do konce sezóny. Stadion uzavřen pro nekázeň publika.
3: Čistá prácička, fanál. Paráda, fanoušku.
4: Ta volna.
3: Ta radost.
4: To vyšlo, kamaráde.

0: to vyhráva.
1: Tak, Milánkové, volnosti jste si už užili až. Všeho do času. Fanoušku, fanánku, domů. Ticho. Zpátky do lahví. Tak. A pořádně vás zašpuntovat. Pukrle, dohrál si. Máš, co jsi chtěl.

0: Taková ostuda. Na ledě se nesmím ukázat. Co na ledě? Ani lidem, abych nechodil na oči.
1: Slávečku, nekřič, chtěla jsem ti přece pomoct.
0: Moc krásně si mě pomohla, moc krásně. A fanoušci ti mi zavařili.
1: No ale sám si jim dal volno.
0: Že já ti věřil. To bylo pořád, jedem si pro sportovního ducha.
1: Neměl si sporoučet pivo.
0: Hokejku mi vzali, ze stadionu vyhnali, fanoušci mě opustili.
1: A já ti nestačím.
0: Ne.
1: Ty máš rád jen sebe. A vždycky jsi měl. Já hloupá.

0: já. Tak už se to stává, že všecka sláva polní tráva. Janko, jen abys nepropást tu pravou chvíli. Kdepak si, chlapče, nezapomněl jsi na můj dar?
1: Tvoje přání, pane?
2: Tak to přece Duli nemůžem nechat buď pít.
1: To tedy v skutku ne. Bylo by to nesportovní. Vidím, že se naučil správně používat mých služeb.
2: Netáraj a urob přece boláčo.
1: Ano, velice rád, pane. Síla, odvaha a vtip.
3: A nebudu brečet. Pro Slávka ani pro Slávu.
2: Prekrásne, buď fit. Tak toto bolo to najlepšie, čo si doteraz vyčaroval.
1: Díky za uznání, pane, díky za uznání.
4: Dulinka.
3: Janko, vy se na mě nezlobíte.
4: Hneval by som sa, keby ste sa na mňa aspoň raz neusmiali, Duli.
3: Nejsem Duli, som Andula.
4: Ale?
3: Z Duli je konec a s mou Slávou taky. Už o ní nestojím.
4: Naozaj? Tak to som rád.
3: Chtěla bych závodit, ale jen tak, aby nezáleželo na tom, kolikátá budu. Jenže takový závod na světě není.
4: Ako by nie?
3: Zase už začínáte s vaším sportovním duchem vymýšlet nějaké čáry a kouzla?
4: Nie.
2: Športový duch. Drieme vo fľaši.
4: Ale ten pretek, na ktorý vás pozývam, ten je uzajstný. Chcete ísť so mnou?
3: S vámi. A kam?
4: No čo ste zabudla na pravý ľad a pravé slnko?
3: Vy by ste se mnou jel na hory.
4: A nielen na hory, ale na pretek, kde nikde prehrá.
3: Platí.
4: Lenže v tom rozprávkovom preteku si všetci musia potýkať, Anička.
3: Dobrá, Janko. A i když prohraju, trápit se nebudu.
4: Nie, Anička, teraz už nikdy neprehráš.
5: Vážení sportovní přátelé, hlásíme se vám z našich Jizerských hor. Všude je plno sluníčka, z větví se sype sníh a kolem nás jiskří radost.

0: Jízerská 50. je závod, kde není poražených. Vítězí každý, kdo se nevzdává.
1: Horký čaj, horká limonáda. Ten, kdo se napije, kouzlem něm ožije. Co povídám, ožije. Tady je přece sportovní duch jako ryba ve vodě.
2: Aničko! Aničko, kde jsi?
3: Přidej! Přidej, Janko! Jsme už u cíle. Všichni jsme vyhráli.
2: To jsem ti vrámil.
4: Do něj je to krása.
5: Janko Zubaj doběhl jako 3002. Andulka Šafářová je 1812.
2: Aničko!
3: Táto!
2: Janko!
4: A teraz pán kolega?
6: Splňte, čo ste mi slúbil. Já, že jsem ti něco sliboval.
4: No samozřejmě, povedali jste přece, že dáte Andulku za ženu tomu, kdo ju rozosmeje. No a prosím, smeje se.
6: To byla jenom taková legrace, prosím.
3: Jenže teď už není.
6: Není? No to je mi pěkné nadělení. Ty poslíš, Janko, že ty jsi mi tu holku přece jenom nalákal na toho kouzelného ducha.
3: Ale táto, toho už přece nepotřebujeme.
4: Pozrite, pán šafář, vaše ovocenky.
7: Tam drujeme a čaká,
3: že ho vrátíme, kam patří.
7: Tak.
6: Do hospody u fanouška. Mm-hmm. Tak běžte, děti.
3: Jsme na místě, Janko.
4: Svítí se.
3: Ve mláhev?
4: Ne, počkej. Zasloužil by si odmenu za všetko, co pro nás urobil.
3: Tak taky otevři.
4: Anička, mám?
3: Máš, Janko.
4: Dobre. Buď fit. Môj posledný rozkaz. Bež.
5: Bež? Kam?
4: Utekaj.
5: Ty mi dáváš voľnosť, pane?
4: Len choď. Na svete ťa ešte budú potrebovať.
5: Díky, pane. Rýchlosť a bytosť cíla v
4: A veľa šťastia!
3: Jen prázdná láhev nám zůstala.
4: Tak, a pôjdeme späť.
1: Kam by ste v takovém nečase? Už na vás čekám.
3: Stařečku, je pozdě a táta jistě vyhlíží.
4: Víte, aspoň ozvať by sme sa mu mali. Máte tu telefon, Starky?
1: V hospodě u fanouška je všecko. Jen jestli vy máte korunku.
3: Janko, máš korunu?
4: Korunu? Ne. A ty?
3: Já taky ne.
4: No, čo teraz?
1: A co takhle? Prázdnou láhev na zálohu?
4: No, len tu od vašej perlivej ovocenky.
1: Vrať mi ji, chlapče. A tady je korunka. A... Opravdu je láhev prázdná. Vidím, že si s mým kouzlem uměl správně poradit. Tak to má být, děti. Sportovní duch ať slouží i vládne všem. A taky všem ať nosí radost z poctivého sportování.

0: Alena Riegrová byla autorkou pohádky o sportovním duchu z roku 1980, kterou jsme dnes pro vás vybrali. V režii Karla Weinlicha účinkovali František Filipovský, Andrej Hric, František Hanus, Silva Sekvencová, Zdeněk Žák, Josef Abraham, Jaroslav Kepka, Petr Pospíchal, Jan Faltýnek a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

nehod. S větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drek,

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana...

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: naši českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šimánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání bylo velmi sváteční, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáte v budoucnosti ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při příštím setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky s muzikanty, na které se zrovna zavede řeč. Nuže, tolik slovo na úplný začátek, a teď už prosím, račte vstoupit.

Ja vás vítam, dámy a pánové, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám naše dnešní milé hosty, klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Kontrabasistu Vítka Fialu. No a teď toho hosta nejvzácnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Průchovou.

0: Paní Bruchová, mám na vás pár otázek. Myslíte, že mě na ně odpovíte?
1: Já doufám,
0: Když budou slušné. Já jsem si uvědomil, že jsem nečetl mnoho rozhovorů s vámi, ve kterých byste hovořila o Slovensku, kde jste se vlastně narodila. Myslím, že jste tam až do svých 13 let pobývala. Vy jste uměla slovensky?
1: No, to je logicky. Chodila do školy na Slovensku, samozřejmě. A ve 12 jsme se vlastně Čechuní von, tak jsme išli. A takže tatínek byl z rodiny učitelský z Blatný, z jižních Čech, a maminka byla se z Ostravy, z Vratimova, takže to bylo takový krásný československý, a oni tam nesli kulturu, tam založili prostě zpěvecký, takový, oni tomu říkají zpěvokol, že jo, a tak dále, protože to byla vysloveně takový česká menšina tam v Ružomberku, no a teď tam měli, hráli divadlo, maminka byla altistka, učila se, studovala ve Vídni zpěv, no a pak byla válka, takže to všechno padlo, no ta první teda. No a potom my jsme se tam jako se sestrou Zdenou narodili a v 26. sestra o kousek dřív. No a pak tatínek byl přesunutý jakožto zaměstnanec vojenské správy civilní, tak do Trenčína, což bylo nádherný, protože to je tak krásné město, jestli jste tam nebyli, tak tam, až pojedete, tak se tam zastavte. A tam jsem prožila ty nejhezčí léta takovýho, jak bych řekla, no, tam byl společenský život, teď tam byl Sokol, že jo, tak jsme měli každý rok dvě akademie, kde jsme prostě tančili, zpívali, nošili nám roby, měli jsme jako, prostě jsem zpívala, hrála, teda tančila princezu Hyacintu, a každá jsme měli růžovou, bledě modrou a bílou robu a paruky, takový ty, no a teď oni to tak krásně všechno připravili, no a první moje účinkování bylo s panenkou. A to bylo takhle, jsem byla v první třídě, mám z toho fotky takový. A teď se chodilo cvičit, jo, nacvičovat to. A maminka měla jiný starosti, tak mě nechodila, nevodila, jako teď vodit. Tak aby jsme byli pod Sokolicemi, to bylo takový vyslovně už na konci Trenčína pod takovýma skalama, kde skutečně ty sokolové zřejmě nějak byly a vír tam občas hučel a to. A já jsem se jako pochopitelně bála, tak jsem měla panenku pod paži a teď jsem na plný pecky zpívala, abych podehnala všechno, abych se nebála. Tak to je taková vzpomínka na ten Trenčín. A pak scouting. To bylo fantastický, nemáte představu, kdo se teď chová slušně a je noblesní. A já se ptám, nebyl jste náhodou scout? A řekne ano. Tak, jestli máte tu zkušenost, tak já vám pro scouting tu zkušenost.
0: Vy jste se zmínila o sestře, která se narodila o něco dřív. To mě vždycky velice zajímá, tyhle sourozenecké vztahy. Jaké jste měli, jak si v dětství vztahy se sestrou?
1: Dobrý. Zdena byla o 4 roky starší, je to taky jediná, která se vrátila k tomu kantorskému řemeslu, tak učila, a já jsem teda taky učila chvíli na konzervatoři, kdo ví, jenže jsem to vzdala za 2 roky nebo tak nějak, protože z jazzových 100 děvčat ani jedna nezaspívala frázy, nebo aby, jak když se mi předspívávala, tak 2 z té 100 a tak dále. Říká, to nemá smysl, tak buď to máš, nemáš v sobě, nebo... No, a Zdenička je výborná, to je moje ohromná opora, protože teď už nemám Honzu a moje děti se rozprchly různě, tak to vnímám oporu.
0: Jo. Tady mám maminku, že absolvovala Vídeňskou konzervatoř, to už jste vysvětlila, že vlastně kvůli vám asi potom a kvůli té válce, že se nevěnovala tomu profesionálně, nebo?
1: Ne, to už jsem měla rodinu a děti a to už nepřipadlo v úvahu, to jako se věnou, jako ty maminky dřív nechodili do práce, nebo ne tak prostě byli doma, se přišli doma, bylo na vařinu, maminka krásně načesaná, v čistý zástěrce, to byla radost přijít poledne domů na vařinu a tak dále, no.
0: Víte, co by mě zajímalo? Na Slovensku jste začala chodit do kina, že jo, jako dítě, tu jste poprvé přišla do biografu, vzpomínáte si na to?
1: No, ani tak bych, byly odpolední představení, tak to byl takový jo. Chaplin, nebo něco takového, jakože bych nějak na ty filmy, to byla ještě malá, moc jsem to jako, to moje sestra, ta už v té době víc, ta už chodila i tancovat, že jo, to je mít 12 nebo 16, to už je rozdíl, že jo, no.
0: A jakou roli hrál tatínek ve vašem životě?
1: No, byl krásný pán. Vypadal jak jak by řekla, jak Masaryk, měl Vradu bílou a prostě no tak později bílou. Například on byl v Písku, chodil do nějaké ty školy lesnický a právě pak se přestěhoval na to Slovensko a on byl obrovský takový, jak bych řekla, takový bohem, že jo. Vlastně on dělal kurýra za první války, on vozil nějaký tajný spisy a tak dále. A pak cestoval, furt cestoval, no a byl takový, jako bych řekla, všem všecko odpustil a byl hrozně laskavý.
0: Svého manžela jste viděla poprvé v orchestru na Zlínských filmových jižních.
1: Ty všecko víte, jak
0: co
1: je to
0: možné. Já jsem se na vás připravoval, taková vzácná návštěva, to víte, že jsem to všechno studoval. Čím vás z těch všech muzikantů on zaujal, že jste si ho potom posléze vzala?
1: No to nebylo tak jako jednorázový. No, my jsme tam byli v tom Zlíně, to byly takzvaný filmový žně. No, a tam právě my jsme se sestrou jeli z letního bytu, to jsme byli v Řeznici, a my jsme byli na to tak zařídila. Mamince řekla, že nás tatínek pustil a tátovi v Praze řekla, že nás máma pustila. Tak jsme jeli normálně, jako no, mě bylo málo, mě bylo 14, a zde mě bylo tak 18. A teďkon, jako tatínek říkal, teď tam je vyprodáno, tam není kde bydlet, jak to, že to může, teď to hrásilo rádio. A ona říkala, ne, my to máme zařízený. Tak teď jsme byli na tom nádraží, už jsme nasedli do vlaku a teď jsem se ubil táta. A říkala, tak jak to máte zařízený? A teď mě vlítla do vedlejšího kupe, říkala, pojďte dělat naše přátelé, nějakým dvěma pánům, říkala kluku. A říkala, no my jsme přátelé, my jim zařídíme. Strašný. Co ty holky si uměli, já teda ne, tomhle tom směru, já jsem se učila. No, a pak jsme byli v tom Zlíně, bylo to opravdu krásné, byli jsme v takovým jako baťovským internátu, kde ty děvčata měly dovolenou prázdniny a my jsme tam měli, tam se bydlelo, třeba nás bylo víc na tom pokoji a byli tam prostě různý lidičky, byla tam jedna maminka s nějakou malou holčičkou, herečkou, která hrála v nějakým tom filmu, no nevím. A tak jsme šli večer do toho společenského domu, kde hrála nějaká brněnská kapela, protože už jsme byli tenkrát jako dost, že to tak muzikantská rodina, no tak jsme měli zájem. A tam jsme potkali Honzu a říkal, no to je fajn, že jste, ale přijďte se pojďte do kavárny Moravy, tam hraje Elita českýho jazzu z Prahy, jsou tam, jmenují se Elite Club a přijďte si nás poslechnout. A vy už to stejně znáte, já jsem to už tolikrát říkala. No tak jsme tam šli, teď jsme neměli peníze, samozřejmě jsme jako na jednu limonádu, tu jsme jako pili celý večer a blondýny dvě a oni říkali, přijďte zítra zás, vy jste takový sluníčka, my nám se dobře hraje, když tady jste. No a tak to tím to prošlo, pak jsme odjížděli, tak oni přijeli na nás, ne že by kvůli nám, ale přijeli na nás, stupiště hráli tam k tomu vlaku, co odjížděl na Prahu. No a pak jsem náhodou Honzu potkala na Národní třídě před metrem, jo, palác metro tady, ano, na Národní, ano, třídě, naproti Redutě. A říká, je, vy jste, a víte, že my hrajeme tady v akváriu, tady to je tak krásný prostředí, tam se hraje jazz a přijďte se podívat. No, to víte, tenkrát se nesmělo tančit, protože Němci to nedovolili, tak se poslouchalo. A to bylo daleko hezčí, protože tam byl Vašek Jermanov, zpíval krásný, že jo. Teď tam byla Stella Májová a špičkový jazzmeni, tam to byli Horčík, Dunca Broš a prostě Honza na tu basu a tak dále. Tak jsme tam chodili, byli, no a byl Silvestr z 41. na 42. jsme si dali pusu o půlnoci a vůbec nic nevím, jako že bychom byli zamilovaní. A on říká, tak zkusíme to spolu. No, jsem šla domů a řekla jsem mámě, tak a já jsem potkala svého osudového člověka.
0: Tak a já už mám právě do tohoto místa připravenou nahrávku z roku 1947, kde osudový člověk Vlasty Průchové, Jan Hamr, naspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha svůj hit, písničku Pánu Baura, Háli a Moravce, Hřebík v botě.

0: A je to pravda, že pan Hammer původně nechtěl, abyste zpívala?
1: Jo.
0: Jo.
1: No, protože všechny ženy kapelníků, muzikantů zpívaly. Nebudu je jmenovat. To. Prostě to byla manželka tohoto v kavárně Alfa, v kavárně, já nevím, Fénix a všechny, a teď, že jo, Kafka, to všechny měly ženy, všechny zpívaly. Ne, ty nebudeš taky takové jedna. Ale kapela říkala, ale ona to cítí, ona to umí, ona to frázuje. Taky, tak on říkal, no tak, když myslíte, no tak, jako, no tak pak jsem takhle zpívala někde, jako jenom v soukromě nebo v takových nějakých setkáních. No a tak potom to byly, ona byla študáci, to bylo těsně po válce, 45. roce medici a právníci jako Muc a Juc, že jo, udělali si kapelu, no a byli v Mariánkách, hráli v tom hotelu, jo, kdybych věděla,
0: už
1: nevím, no naproti divadlu, ale to je jedno, Evropa. Evropa, kde?
0: No, vidíte,
1: no, a vidíte, ono to dojde, ale musíte počkat, až cinkne ta mince. Já tam mám občas předplacený. A, tak, prostě, tak oni mi poslali telegram a mým rodičům říkají, pusťte Vlastu, bude se svým, my jsme byli zasnoubeni s Honzou už tenkrát, Vlastu se svým snoubencem strávit prázdniny. A jako nebojte se, nic se nestane. A mě poslali Vlasto, pořiď si jedny šaty, nauč se pár písniček a přijeď. No tak to bylo, to mě bylo akorát 20 let, no tak jsem jako s dovolením rodičů a vůbec přijela. Na nádraží mě čekala motorka, na tu motorku mě Petr Leden nasadil a já zdržela jsem se. A dojeli jsme tam, no tak, tak jsme hned zkoušeli stupnice, jako v čem, co, kde, kolik, co umím. No a od toho momentu jsem nepřestala.
0: Já jsem si vypsal takovou zajímavost, malej Honzík, teda dneska Jan Hammer mladší, se narodil prý jen pár hodin před promocí pana Jana Hammera staršího.
1: Ano, oni se takhle akorát se sešli.
0: Prosím vás, i nastalo posléze období po nějakém roce, že jste přes den vychovávala dvě malé děti a večer jste zpívala v Alhambře, odkud jste ještě o přestávkách přebíhala přes Václavák a stačila zpívat i v kavárně Alfa. Je to tak?
1: Ne, ne, to není tak. To je,
0: to já Vladimír jsem akorát, Dvořák napsal.
1: Ne, ne, ne. To jsem, to bylo později. Jsem měla 3 zpívání za večer, jo.
0: Jo, to.
1: To bylo na přeskočení to. A to už byly děti větší, už byl Honza 10letý, Andrea 5letá, ale do Alhambry mi nosili Andreu kojit, a protože jsem to musela, protože mě tak drahý byt, který do dneška mám, strašně drahý byt, ale nepůjdu tam, říkám, tam mě vynesou nohama napřed, tam já musím dožít. A takže jsem Honza měl jako lékař po promoci 12, tak co jsme mohli 4 lidi z toho být živi, to nešlo. Tak se šla hned zpívat a prostě, a to bylo jako krásný, to bylo, jmenovalo se to Zmakotřas do vesmíru. Představte si, že tam byla stará doba, prostě Cezar, Misalína a tak dále, to byla Hanička Vítová a střídala se Zitou Kavátovou. A já jsem veškeré ty pořady, ty dějství uváděla písničkou, která byla na to napsaná. No a nakonec to bylo, představte si, že tam bylo přistání na měsíci. No, krásně, tam byla taková maketa, no štercotový, to tam rozvázal, krásně. A teď to představ, já jsem se to dožila v Americe, že jsem viděla, já jsem tam viděla v té době, akorát, když oni přistáli na měsíci. To se říká, tak ty si to předběhla o kousky dřív. No a tak, takhle to bylo. A potom, když teda se ptáte na ty zpívání 3x za večer, to bylo teda už úplně o mozek, protože jsme zpívali odpoledne s Krautgarterem Čaj v Lucerna baru. Pak jsem zpívala v Alfě večer, normální, do půlnoci. A od půlnoci do 2 nebo do 2:30 jsme hráli v Jaltě, jsme založili s Ferdou Havlíkem jazz klub. Jo. Jenže víte, jak nás ty čišni si hnali. Tam chtěli dělat nějaký šmajchl, aby nám tam z my jsme vlastně ty hosty vyhnali. Tak pak Ferda řekla, asi to bude lepší, když půjdu tamhle do smyček dělat semafor. To začalo tenkrát člověk z půdy. No.
0: Tak Původní české písničky pro vás psal často spolu s vaším manželem taky textař a básník Jaromír Hořec.
1: No,
0: předpokládám, že známe Blues pro malého chlapce, bylo psáno v době, kdy se měl narodit Honzík.
1: No, ale to nenapsal právě Jaromír, to napsal někdo v Brně.
0: To někdo napsal?
1: No právě, to je omyl veliký. No, to bychom nechtěli
0: smutu ukrást. Vidíte, tak jste mě chválila.
1: Oni to k tomu, že ten Honzík skutečně tu muziku dělal, tak oni to nějak přifařili k tomu Jaromírovi, ale Jaromír napsal všecko ostatní, znamená Docela všední obyčejný den, Blues, Černá kolebavka, Nedělní vláček, A G Jazz, že jo, to byla krásná písně, ale furt nemůžu najít slova. Teď to běželo v televizi, tak si to musím opsat z té televizního záznamu. No, a co
0: se ještě chtěla? Já jsem se ptal na toho pana Hořce, jestli jste byli asi přátelé.
1: Kouzelný člověk, moudrej, protrpěl si chudák za to, že napsal, když nám vládli holiči, tak ho zavřeli. A tak byl pan na tom v Ruzyni byl. A tak ten člověk byl kouzelný. A když náš Honza přijel prvně z Ameriky, tak jsme jeli na Spořilov, kde oni bydlejí, a chtěl mu poděkovat za tu sloku, jako, že někdo písničku skládá a neví, že ho má jeho milá ráda.
0: Ano.
1: A to je Ivonka, přesně. On si vzal svou spolužačku tady. A takže on je v tom studiu, točí a ona tam doma s dětičkama vaří a vůbec neví. A on šel za tu sloku poděkovat. Muž šel za tu sloku poděkovat. Tak to mám taky ráda.
0: Písnička Až nám bude dvakrát tolik byla jedním z prvních viditelnějších úspěchů začínajícího Karla Gotta. Když jste s ním tenhle duet zpívala, měla jste už tehdy tušení, o jakého zpěváka jde, co to bude prostě potom v následujících desetiletích?
1: No tak to jsem neměla, ale můj muž říkal, ten má obrovskou jako perspektivu. A já si pamatuju, jak jsme měli tenkrát turné takhle, jezdili jsme na Ostravsku, že jo, tam pro ty študáky a učně a různě. A to jako jsme měli. A to on přišel takhle z publika, hledáme nové talenty, to bylo ve Slovanském domě, odtaď přišla taky paní Čeřovská, takhle z publika, a on přišel a jodloval. Jo, to byl jeho takový parádní numer, a takže on pak Krautec jako, no tak byste mohl s náma jít na ten zájezd, a tak. A říká, paní Pruchová, myslíte, že to myslel vážně, pan Krautec, že mě vemete sebou? A říká, no když co řekl Karel, tak to je jasný, no. A tak jel s náma a už pak se to vyvinulo.

0: jak šel pryč, to je taky. Jsme hráli v tom Pygmalionu, to bylo nádherný jazzový prostředí, prostě to, tam se tančil jitterbug a tam nahoře hrá černovská kapela. A oni nás navštěvili, no prostě byl to Harlem v Praze. Taky to napsali, vyfotili ve světu obrazek a říkali, tak to se nesmí a tak nám to zakázali a zavřeli to hotovo. Takže on co měl, tak šel hrát do Lázeňskýho, do Maria, do Frantových, šel hrát do nějakého baru a tak jako po konci, když tak jednou skončil, tak takhle smoking a trumpetu pod paží a postavil se před ten klub, říkal, kde je Západ? A oni mu řekli, tak. A on šel s tou trumpetou do Německa a dostal se to. No. To už je změně, no. A skončil nějak v Brazílii a prostě opravdu úspěšný byl, velice úspěšný byl. No. Tuhle se přihlásila jeho dcera, ke mně přišla. Já jsem Duncovo, co říkám, jašmarja, malá holčička byla, takhle miminko. On měl v 18 letech, měl to děťátko. A je to krásná holka, no tak.
1: No tak, co kdybychom si hned teď Duncu Brože také poslechli? Zahraje vám skupina Rytmus 48, v níž Dunca Brož hrál na trubku a Jan Hamr na vibrafon a dále pak pánové Stuchlý, tenor saxofon, Langer, alt saxofon a klarinet, Vrba, bicí, Zjarko, kontrabas a konečně již rovněž v rozhovoru zmiňovaný Vladimír Horčík na piano. Právě jeho skladbu s názvem Jarní procházka nahrála tato skupina, orientovaná na bebop, na desky Ultrafon v dubnu roku 1948.

0: 50. a vlastně i 60. léta nebyla, já vám, jak jste teď vlastně sama řekla, nejvíc nakloněna. Já jsem si vypsal jednu vaši autentickou vzpomínku z doby, kdy jste byla s Točerem v Rumunsku.
1: Jo.
0: V Rumunsku jsme měli velký úspěch a museli jsme na závěr přidávat 5x svaté.
1: Ano.
0: Bohužel druhý den nám bylo opět doporučeno, abychom posluchače příliš nerozdováděli. Tak prosím, to se psalo v 60. letech v našich novinách. Povězte, jak to... To vám bylo doporučováno nebo vytýkáno?
1: Ne, oni,
0: jakým jak bych vám to řekla,
1: my jsme měli tak veliký úspěch, to byl amfiteátr venku, veliký, krásný, takový jako, bylo to takový antický nějaký, takový jako bych řekla, ne sochy, ale tak bylo to krásný, to prostředí, kde jsme to hrali. A teď oni byli tak odvázaný, že jsme museli furt přidávat. No v Budapešti jsme byli v televizi, taky jsme přidávali a na ulici nás lidi potkávali. No my jsme jim to tam nesli, že to víte, plný takového toho nadšení jazzového. A ty to tam hltali. No a teď oni vám strkali kytičky těma pokynečkama, těma větráčkama do toho autobusu a nadšený. No ale pak... v hotelu přišel šéf ty agentury a přišel z Mikitka a říkal, tak a jeďte honem pryč. Tak jsme jeli na pobřeží a tam a Kratos řekl, ne, budeme hrát náš program dál. Takže jsme udělali celý pobřeží v Rumunsku a tam byli že jo, námořníci a tak dále, tak ty to vůbec to byli celosvětový různý lidičky a tak ty byli nadšení. No nás nemohli vyhrát, my měli slovu, my jsme to, ale co jsme hráli, do toho nám nesměli mluvit, takže Kratos byl tomu statečný, úžasně.
0: Teď nevím, jestli tato otázka je vhodná, nicméně bych se položil jí. Měla jste starší kolegyně, nebo respektive třeba taková Jeřina Salačová, Zena Vincíková, Inka Zemánková zpívali a vy najednou jste se 20letá objevila před mikrofonem. Brali vás jako konkurentku nebo měla jste s nima posléze třeba dobrý vztah?
1: To je různý. Tak Jeřinka byla strašně milej člověk, kouzelnej. Osobně to už jste viděl ty její vizáži, že jo. Láďa Salač, tak brácha a tak dále, my jsme se znali dobře. Tak ta byla kouzelná, když spěla Night and Day, že jo, to bylo to, já jsem to právě takhle v Lucerně slyšela, byla jsem nadšená, to mi bylo málo. Pak Vincíková říkala, já si vás vezmu do školy, já vás budu učit, jo. Jenže ona byla spíš šanzoniéra, že jo. A teďkon, co se týče ty třetí Inky, ta bohužel zatloukla svůj věk. Tam je takový rozdíl deseti skoro let. Protože já vím, já jsem na Gimplu, v Terci, já jsem zpívala její písničky děvčatům na chodbě, protože říkali, zaspěj nám toto, dívka rytmuzená. No tam mě bylo kolik, mě bylo 15 let a ona už byla, zpívala ve Vltavě s Malinou nebo Amyským a teď má o 10 let je mladší než já, no tak to mi jako nějak ale já jí to přeju Broučkovi, ona udělala moc pro to, no, to po mrtvých vše dobré.
0: No, já bych vlastně tady to povídání předtím, než vás poprosím o nějakou písničku, tak, že bychom naťukli takový ty slavný jazzmeny. Já jsem, jestli se nemýlím, tak Benny Goodman byl první jazzman světového jména, kterého jste osobně poznala v Belgii.
1: Ano, to bylo v Kombinatour, no, měli jsme párty v noční večerní. Ne, oni si nás sezvali, oni nás jako poctili tou, protože my jsme tam opravdu bourali ten stadion, protože to víte, přijeli spoza železné opony a udělali jsme Four Brothers, byla tam Anita O'Day, já jsem se jí ptala, smím, no to je její písnička, smím to zpívat, nebude vám to říkat, no já si to přijdu posleknout. No pak tam byli prostě takový obrovský jména, no a Benny Goodman tam byl jako pochopitelně jednička, no tak oni mě pro nás byla veliká podstava, vím, že tam byla malá Andrea, to by bylo, kolik jí bylo asi 12 let, a říká, co je to tam za andílka, co tam sedí? Ona by takhle stuhu měla ve vlasech, kuču měla holka. No, tak bylo takový Stan Getz a takový, byly tam tak krásný a teď to bylo poprvé a teď to byla televize, to přenášela do Ameriky a všude, no a to víte, my tam byla celá rodina, tak to bylo jako, že jak to, že jste tam nezůstali a tak dále, řekli, ne, protože manžela čeká plno pacientů, já musím ještě zpívat jazz kluby, děti ještě musí se naučit jako budou tady studovat a tak dále. Takže my ne, my jsme, ale pak přišli ty stipendijní jako obdarování, jak Honza dostal to, ten Boston a teda Honziček a Honza ten Washington. Takže jsme tam žili rok a Honza řekl, odsaď nikdy nepůjdu.
0: Malej.
1: Malej.
0: Jo, malej. Pardon, já si to můžu dovolit, poněvadž my jsme se znali právě.
1: No, jasně.
0: A on byl mladší ještě. Samozřejmě, že tady jsou ještě další jména. Já si myslím, že předtím, než taky padnou otázky z publika, že bych vás na závěr této první půle poprosil o nějakou písničku, nějaké zpíváníčko.
1: Na tam ten?
0: Na ten.
1: Dobře. Vyměním nohy za koloběžku. je to zlý. Tak já tím, že se to jaro pořád spožďuje, jak na to koukám, dneska byl takový vítr studený, takže zaspívám písničku a budu to jaro přivolávat. A jmenuje se to It Might As Well Be Spring. Říkají, že by to mohlo, ale ono furt ne, bejt jaro.

0: Děkujeme, pěkně, děkujeme. Děkujeme, mistra. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Děkujeme.
1: Tak a ještě jednou písničku bych vám zaspívala, a sice Kuřáci, ať mi odpustěj, je to proti kuřákům. A já jsem, tak mám tak nakřaplej hlas, řekla, že by řekl, tak kouří, já nevím co, já jsem v životě nekouřila. Ale zpívala jsem všech klubech, kavárnách, kde bylo na Houlíno, příšerně, že jo. No tak já jsem takzvaný second hand kuřák. A jmenuje se to Gun with the Wind. Vše odval vítr, i ten kouř, doufám. Gun with the wind.

0: Děkujeme.
1: Po přestávce, kdy jsme v rozhovoru s Vlastou Průchovou pokračovali, samozřejmě došlo nakonec i na onu v jejím podání nejslavnější píseň, Docela všední obyčejný den. Dnes jsme se o ní zmiňovali v souvislosti s autorem textu Jaromírem Hořcem a tak by se slušelo, aby zde zazněla rovněž. Mám ji pro vás přichystanou, ale v docela jiné podobě, než byste čekali. Vzhledem k tomu, že ji složil manžel Vlasty Průchové, doktor Jan Hamr, a také vzhledem k tomu, že jsme dnes na doktora Hamra hodně vzpomínali, vybral jsem tedy na úplný závěr instrumentální verzi téhle písničky, a to v podání, hádejte koho? Jasně, že skupiny doktora Jana Hamra. Tady máte, Docela všední obyčejný den.

Milí rozhlasoví posluchači, studiová skupina Jana Hamra dohrála docela všední obyčejný den jako foxtrot a Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Opakuji, že se všemi setkáte v budoucnu ještě jednou v druhé části této veřejné rozhlasové nahrávky pořízené 3. května roku 2003 v Šemanovicích u Kokořína. Teď už ale opravdu dobrou noc, popřípadě předem dobrý den vám všem přeje Ondřej Suchý.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Doufám, že jste uplynulý týden prožili příjemně a že jste se na naše dnešní hudební setkání těšili stejně jako já. Dnešní vydání Šlágru od srdce jsem sestavil výhradně podle vašich přání, jinými slovy, uslyšíte v něm výhradně písničky, o které si píšete. Tak ať je vám s nahrávkami mého orchestru znovu hezky.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také spíšla.

Budu vám vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná

prach na nábřeží řeky Temže, kde kdo život

Valdemar Matuška, poté Valda v legendárním duetu s Evou Pilarovou, zpívající herečka Daniela Šinkorová a na 7 strun hrál Karel Hála. Budiš mu země lehká. V dnešních šlágerech od srdce znějí výhradně písničky, o které si píšete, za dopisy, pohlednice, korespondenční lístky a maily jsem vám moc vděčný, protože bez vás u rozhlasových přijímačů by můj pořad ztrácel smysl. Moc děkuju.

Slyšeli jste v této sérii Už troubějí na horách jelení, zpívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Poté Milan Chladil zaspíval Já se dnes dopoledne žením, Naďa Urbánková přidala Mám ráda Žužu a Joška Černý Lásko, bože, lásko. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Není to tak dlouho, co můj orchestr oslavil půl století existence. A řeknu vám, uteklo to jako voda. Za těch 50 let se u našeho zpěváckého mikrofonu objevili snad všichni interpreti, kteří k naší hudební scéně neodmyslitelně patří. Také Vašek Neckář, Lucie Bílá a Jirka Korn.

Kdysi jsme s Valdou Matuškou jeli do Švýcarska, do Lausanne, kde se konal koncert pro UNICEF, tedy pro dětskou organizaci OSN. Prezidentem celé akce byl Charlie Chaplin, který v té době ve Švýcarsku žil. Učinkovali mimo jiné světoznámý houslista Yehudi Menuhin, legendární tanečnice Josephine Bakerová a slavnostní večer uváděl Petr Ustinov. My jsme tam s Valdou byli jediní z východu. Dostali jsme každý nádherné hotelové apartma a Valda najednou takhle v noci zaťuká na moje dveře. Držel v ruce obálku a ptal se, jestli ji mám také na nočním stolku. Měl jsem, tak jsme se do toho podívali. Oba nás nejdřív napadlo, že tam asi budeme mít nějaké franky, abychom si to v Lausanne trochu užili. Ale nic takového, byla to pozvánka na nějakou výstavu. Samozřejmě jsme si to tam užili, ale za své, které jsem navzdory tehdejším devizovým předpisům propašoval v ponožce.

Věřím, že jste poznali zpěváky Valdemar Matuška, Karel Hála a Pavel Bartoň. Na závěr dnešních šlágrů od srdce, ve kterých znějí písničky na vaše přání, nás potěší Petra Janu, kvartet ve složení Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Bohuš Matuš a Zdeněk Plech. A já se těším na naše společné setkání zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Všechno dobré přeje Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, milí přátelé, vítáme vás u 103. hodiny. Vítáme vás u těch našich pohádek o zašlejch časech.

touhletou roční dobou z komínů chalup voněl kouř pálenýho dříví. A ze sušáren švestek, kterých kolem Pavlíkova bylo tolik, se linula těžká, omamně sladká vůně sušených švestek, ale i jablek, křížal. A stromy a dráty elektrického vedení už byly bez ptáčků. Ty už byly někde, Bůh ví, kde na jihu, v teplých krajích. V údolích, tam, kde se držívaly mlhy, kvetly ocůny.

A podláky už byly odkvetlý, louky taky, jenom tu a tam nějaká kytička zářila jako zlatý drahokam, taková opožděná nějaká zapomenutá pampeliška nebo bodlák. A když přišel první mráz, tak my děti jsme z rozkoší ty zamrzlý zrcátka těch louží rozšlapávali. Ono to tak roztomile vrzalo a máčelo nám to boty a maminky se na nás zlobily, že budeme chrchlat, protože nastydneme od nohouch. Ale ty ornamenty, které vytvářela příroda na těch travách nebo bodlácích, na tom jsme jako děti mohli oči nechat. To byla ta krása, kterou nás příroda obdarovávala. Ta byla kolem nás, jenom se koukat. Jenom záleželo na každém z nás, kdo jak se bude koukat a jak co bude studovat a pozorovat.

ocůny nás dojímaly. Zvlášť oni byli takový něžně fialoví, ale byli prý jedovatý. Takže když krávy spásaly louky, tak ocůnů se ani nedotkly. A na polích, kde se černaly vyrovnaný řady rozveženého kompostu, který tak hezky voněl, tak tu a tam doutnaly hromádky, když se spaloval pejr nebo bramborová nať. A to tak zaplavovalo krajinu taky takovým vonavým kouřem, který už v těch podzimních dnech v nás probouzel takový zvláštní posmutnělý touhy. A strašáci z polí i ze stromů už byli dávno ukrytí v kůlnách, aby tam čekali na příští jaro, až je zase lidi postaví tam, kde vysadí makovice, nebo až je dají do stromů třešní. A my děti jsme si pekli brambory u ohníčku přes den, když jsme pásávali husy a pouštěli draky. A vždycky se nějaký drak utrh a skončil v drátech chmelnice a ty kostry těch draků měly potrhaný papíry a tu a tam bylo vidět v oko toho draka nebo taková držka, jak se tlemí, jak jsme my děti to malovali buď vodovkama nebo pastelkama a ty potrhaný zbytky draků visely na drátech chmelnic. A my jsme se těšili na večer, až si vydlabeme do řepy krmný, který se říkalo burgán. Takový otvor, to jsme tu řípu celou vydlavali a vykrouháme dvě díry, to byly oči, prořízneme tam hubu a dovnitř dáme svíčku a zapálíme ji a ta svíčka bude taky setřepotat ten plamínek a bude v tom burgánu plápolat. To patřilo k podzimu, že jsme dělali tyhle ty strašáky a jeden druhýmu jsme ty strašáky stavěli za okno.

Takže jsme se strašili navzájem. Jeden druhýmu jsme dávali za okno strašáka. Já jsem ho dal Pepíkovi Tyšerojc, ten zase mě, Pepík Sojka to dal Žabákovi Kopeckých a ten zase Jarouškovi a ten zase to dal Vlastíkovi Váňojc. Takže to byly podzimní večery našeho dětství, kdy před každým oknem se tetelilo světýlko svíčky, který prozařovalo těma vykrouhanýma očima a smějící se tlamou v tom burgánu, ten mihotavej plamínek svíčky. Taky nám prozařoval to naše dětství, ty večery podzimu.

To byly večery podzimu. A jak ty večery podzimu zněly? Jak ten život zněl? To se najednou vozvalo zaštěkáním. Jednoho psa k tomu se přidal druhej, třetí, čtvrtý pes se zavil. Z husích chlívků tu a tam se vozvalo zaštěbetání husí. Zase do toho pes štěknul. Hodiny na poště odbyly půl nebo celou, někde zavrzaly vrátka a v dálce zahoukal vlak. Najednou se rozbučely krávy ve stájích, jako kdyby si to řekli. U truxů, u fraňků, u nás. Zavrzala pumpa, to skoro každá ta litinová pumpa tak zvláštně vrzala. Já nevím, proč to ty lidi nemazali tenkrát, nemazali, mazali málo. Paní Černá, která měla mandl, vyprovázela paní Vosikovou Hokinářovou a pomáhala jí s velkým košíkem prádla domů, protože bydlela naproti. A někdo pustil rádio, který začalo hrát písničku a chlapi na rohu, který asi šli z hospody, se řechtali jako utržený ze řetězu, protože asi se smáli tomu, jak v hospodě mazali karty a jak jim šla nebo nešla, nebo padala karta nebo nepadala. Najednou se ozval pláč dítěte od truxu, kde měli dvě holčičky, ale i hrkotání povozu taženého koňmi, to nějakej sedlák jel asi spole, skoro za tmy.

paní Slámová, která bydlela hned za silnicí paní Štábní, se zlobila na papouška, ona byla se sudeta, ty prase jedno, hambatý. Ona si ten papoušek zlobil. Žando, slyšíš, tam měli papouška zelenýho, ten tak strašně zlobil. To ty si hodnej ptáček. Čuně jedno, abych tě uklízela klec. Ty to bytku. To byla paní Kotíková s paní Slámovou. Paní Kotíková zase byla paní Listonošová. Paní Slámová byla paní Štábní. To byli, to fopě, dvě byly ze sudet. Páni Štábní a páni Listonošová, Kotíková. A ty, když si spolu povídali, tak my děti jsme z toho byli úplně celý pryč, protože jak ty mluvili, to jsme nikdy neslyšeli. To byla taková ta poctivá snaha těch holek, který přišli ze sudet a přivdali se do Pavlíkova, že se učili česky a snažili se. Tak co ale paní Štábní na toho papouška zlopila. Ty dopitku, ty potvoro, já tě nebudu už uklízet, já se na tebe fyprdnu. Vidíš to, Žando? Takhle takovouhle by si potřebovala disciplínu.

No jo, ale na to hlavní jsem zapomněl, to byly vůně, které se linuly z každého stavení. Vařilo se večer, bramboračka, mlíková polívka. Někdo třeba měl držkovou polívku. To když já dostanu držkovou, to se chlapi smáli, když šli namazaný z hospody a ženský jejich se na ně zlobili, tak dostávali držkovou. Byly to dobroty, pečený brambory v troubě nebo na platně, ve šlupce. Brambory na loupačku, kyselý mlíko, babička si denodenně každý večer lámala chleba do kafe. A z každého stavení se linula jiná vůně a bylo vidět, co kdo, nebo bylo ve vzduchu cítit a bylo úplně jasný, co kdo večeří. Víš, Žaninko, že nebudeš tak zlobit jako slámovic papoušek, ta potvora.

A najednou se ozvalo typický vrzání koleček, jak pan Eichelmann, náš soused, přivážel se svým psem Bobíkem od obecní pumpy soudek vody. Ta voda šplouchala, ale pan Eichelmann to měl tak hezky udělaný, že ten soudek měl přikrytej poklopem a ještě převázaný modro-bíle proužkovanou utěrkou bavlněnou, nebo lněnou. To byla podívaná hezká. Pejsek měl krásný vyšívaný kšíry. A pan Eichelmann měl fousy jako císař pán a fajfku. A ze sousedního panošího újezda znělo zvonění klekání. A v některým stavení den končil a tam už se chystali spát, protože chodili spát se slepicema, ale v hospodě život teprve začínal, veselo a radost ze života. Kdo by chodil spát, když je tak hezky na světě? Najednou se ozvalo volání Jindro Jarouši domů, to volala paní Vítová svý dva kluky. A zahrčela roleta prodejny Konzumu družstva Budoucnost, jak pan Sýkora už končil prodej ten den, král Kovář ten den taky končil. Ale naproti naší ulici pan Hladkov ještě svítil petrolejovou lampou, protože pan Hladkov, když stavěl barák, tak si vzal půjčku. Děda mu dělal kavanta tenkrát, náš děda, na tu půjčku a těsně před válkou si Hladkovovi stačili postavit. On, pan Hladkov, byl bělokvarděc. To už jsme si taky říkali, že byl bělokvarděc, že to byl donskej kozák a byl to hodinář šikovnej a asi někdo na něm chtěl spravit hodinky hned do rána, do příštího, tak pan Hladkov při petrolejce u okna schrbenej nad tím malým stroječkem s lupou na voku ještě pilně hodinařil. A my děti jsme si rovnali sešity do tašek, aby jsme zítra dobře připravení a spořádaně vykročili do školy. Tak takhle vypadal ráj našeho dětství.

a do našich těl dětských se vráží zima. Od nohou to začíná, od rukou, od krku i uši nás zebou. A kašleme a maminky se zlobí, doma buď nemehlo a pij tady teplej čaj lípovej. A kloktej. A my jsme ale byli rádi doma, protože jsme se oddávali snění a takovým drobným rozkošným činnostem. Třeba jsme měli pecky ze švestek nebo z velkých ringlí a z těch jsme vypilovávali. To byla práce. To jsme vždycky si půjčili pilníček. Někdo to dělal i lupenkovou pilkou. Musel v jedné ruce fest pevně držet tu pecku a lupenkovou pilkou řezal, až se prořezal. Ne úplně, nesměl ji přeříznout. Musel akorát tak jako ani ne do poloviny, protože zajet tou lupenkovou pilkou, protože z té pecky se musel udělat košíček s ouškem. A to jsme nosili buď sami na provázku, nebo jsme to dávali holkám. A holky dělali, že je to vůbec nezajímá. Ale přitom měli radost a nosili to. Nebo jsme dělali si prstýnky z těch pecek od švestek. Tomu bylo třeba mít hodně trpělivosti, protože kolikrát se ta pecka, když už to bylo skoro hotový, tak se udělal špatný pohyb pilníkem nebo lupenkovou pilkou a všecko prasklo, rozpraskalo se to a museli jsme začít znova. Nebo jsme dělali lodičky z těch pecek a stavěli jsme tam maličký plachetničky. Nebo zase, když nám pan Hladkov hodinář dal kolečko, velký hodinový, z nějakých nástěnejch hodin, který nepotřeboval, tak jsme si ho vyvážili tak a roztočili jsme ho mezi dvěma prstama, že nám tak dlouho se točilo na hladkém stole. To byla ta doba, kdy přicházely dlouhý večery. Pohádky už jsme znali všechny naspaměť. Táhnou, potahujou, vytáhnout nemůžou, tak zavolali na pomoc Lišku. Tahal dědek z řepu, jak se jmenovala ta pohádka. My jsme to tak všecko prožívali. Víš, Jando, teď se lekla, protože se drbala vzadu. Ten ráj dětství, ty vůně, ty zvuky, ten tepot života od rána do večera. Od večera do rána a pořád, a i když ten svět stál, u nás na návsi všecko stálo. To se ani nehnul kolikrát lísteček. Jenom tu a tam ty hodiny na štítě pošty odbyly. Já pamatuju ještě, když děda vyprávěl, jak chodil s trubkou ponocního a troubil každou hodinu. No jo, ale ty časy už jsou dávno pryč. I když ten svět stál, tak vlastně celý svět byl v rychlém pohybu. I v tom největším klidu. I když jsem třeba ležel v posteli, tak jsme všichni, ale úplně všichni letěli, protože Země letěla na svý dráze kolem slunce a ještě se otáčela kolem svý osy a pořád dokola. To letí a nic se s ničím nesrazí, ty obrovský planety. I když jako děti jsme z toho měli takovej vítr, že se třeba srazíme s měsícem, ale to se nikdy nestalo, i když byl měsíc kolikrát tak velikej, když vycházel nad křivokládskýma lesama, jú, to jsme si jako kdyby na něj mohli šáhnout. Tak stejně se nikdy ze zemí nesrazil, sráželo se maximálně mlíko před bouřkou. To pak byly dobrý syrečky, tvarohový, protože se z toho mlíka udělal tvaroh, tím roztrouhaným tvarohem se ty povidla posypaly. Jo, to byla dobrota.

A když se kouřilo z komínu, tak podle toho, jak šel kouř, tak se předpovídalo počasí. Když šel kouř rovně jako podle pravítka, tak se vědělo, že bude hezky. A když kouř hned za komínem se zalomil a plazil se po střeše jako had, to bylo jistý, že do 2 dnů bude pršet.

No a my děti v těch podzimních večerech buď jsme se navštěvovali a vzájemně jsme si hráli, když bylo někde loutkový divadlo, to bylo hezký, to jsme hráli. Hry, které jsme si sami vymýšleli, jak jsme fackovali čerty, čerty takový ty symboly zla. Kašpárek musel vždycky vyhrát. Já se divím, že to ty loutky vydržely. Některý měli sádrový hlavičky, taky měli pěkně omlácený uši a nosy. Hlavně těm čertům vždycky upad nos nebo brada, a to se všelijak muselo tajně lepit, aby se rodiče nezlobili.

Zase Jarda Frankovič, soused, měl malou promítačičku, malinkou na kličku, tam do toho dal svíčku, tubusek s čočkou. Paní Franková zatáhla bílou záclonu na okně. Jaroušek tam dal cívečku s uzoučkým filmem a tam nějaký myši hráli na hudební nástroje. A Jaroušek točil klikou a ono to trvalo 2 minuty a byl konec. A druhý film jsme neměli. Tak jsme to všelijak už se učili znát naspaměť. To hraní těch myší asi 4 byly, černobílý v obrázky, ale to byl nezapomenutelně krásný biograf. Takový to bylo poškrábaný všecko. A jednou Jaroušek říkal, já to natočím na... Takový to byl vynálezce taky v té naší ulici. Jinak to natočím, aby jsme si to ten film mohli pustit pospátku. A to vám byla legrace. Všecko bylo pospátku. Tahal šmicem pospátku. Nejdřív v tom předklonu, když ten koncert končil, tak se narovnal. Honem rychle vzal housle pod bradu. Začal tak divně tím šmitcem po těch strunách šoupat. Takový zvláštní pohyby to, chtěli i ty lidi chodili pospátku. A my jsme se řechtali, protože to bylo něco, na co jsme přišli sami, co jsme sami vynalezli.

A hlavně jsme vzpomínali na to, jak jsme v těch letních dnech chodili na výlety. Z Pavlíkova bylo všecko blízko, všecko bylo z kopce, ale ouha, když jsme šli do Pavlíkova, tak zase všecko bylo do kopce. Věděli jsme, že na jihu, tam, kde se černají lesy, je řeka Berounka se zříceninou hradem Tejřov. Na východě se černaly křivoklácký lesy a tam byla železniční stanice, takový malý nádražíčko Lašovice. Tam bylo na co koukat, takový semafor nebo takový litinový kola a řetězy a páky, který stahovaly šraňky. Ty šraňky byly dřevěný, tyče pomalovaný bílejma a červenýma pruhama a ty koleje jak voněly. Koleje voněly takovým tchérem, dechtem, kolomazí. Když do toho svítilo slunce, tak se ten vzduch nad těma kolejma tetelil a vydával takovou vůni, která v nás vyvolávala touhu po cestování, touhu po dálkách. No a když byl někdo velký, odvážný kluk a byli jsme v zatáčce, kam nebylo vidět, tak položil ucho na koleje, aby si poslech, jestli už vlak jede. Dlouho nic a najednou vyvalil oči a řekl, jo, už to rumpluje, už asi ten vlak brzo pojede. Já jdu z těch kolejí pryč, ale ještě tam naskládáme na ty koleje peníze. A každý jsme měl v kapse desetníky a ty jsme dali do řady každý 5 nebo 6 nebo 3 desetníky. Každý měl svoji skupinku, jeden na pravý koleji, druhý na levý koleji a dali jsme to na ty koleje. A ten vlak, ty kola potom přehučeli. A my jsme tam po desetnících tam zbyli jenom takový placičky. Placičky lesklý a ještě byly teplý. A my jsme byli šťastní, že budeme zase něco moc k našim kamarádům ve vsi ukazovat. Helejte se, to jsou desetníky nebo pětníky. To bylo, co? To byly hry.

nejvíc nás to lákalo směr severozápad, tam, kde byla Senecká hora. Tam tak jako tak v tom lese jsme prožívali celý léto, když rostly borůvky, když rostly brusinky, když rostly houby. Tam byl klid, jenom ptáčkové cvrlikaly. Mouchy bzučily, motýlci lítali, modráskové. Březový lesy, kůry bílí se bělely. To březový listí tak šepotavě ševelilo. A zase vítr, když se opřel do korun borovic, tak to tak hůčelo.

Kolem dokola byly šachty. Z těch šachet tu a tam zazněla píšťala. Nebo ostrý zasyčení, když byl v kotli přetlak páry a musel jí upustit. Cinkání huntů, ze kterýma se naváželo to, co se dole vytěžilo. A ta představa, že my jdeme třeba lesem a někde v hloubce pod náma jsou štoly, ve kterých horníci dolujou. No a to se kolikrát i kus lesa propad, že se tam stal takovej dolík a to někdo říkal, a je, to se zase nějaká štola propadla. I na silnici byly dolíky, kde se propadávaly štoly. I dokonce u šachty byla taková vila. Vila, hezká vila, která se najednou propadla o 2 metry. A co s tím, máme jí zbourat? No do dneška tam ta vila stojí. Oni ji nějak zpevnili a tam v tom místě přestali těžit, vyhrbávávat to uhlí a ten lupek,

i ví. Když se setmělo, tak právě byly vidět ty místa, kde byl vysypaný ještě ten žhnoucí popel. A auta tam hučely, na který se nakládalo černý uhlí nebo ten lupek. A bylo slyšet lidský hlasy, jak volají doprava, doleva, už to bude, přijeď, nakládáme. Zvonění zvonců, když klec jela dolů do podzemí. A zase zvonění zvonců, když klec jela nahoru. A supění, pravidelný supění velikánskýho parního stroje toho pístu, který tahal tu klec, vytahoval nahoru a spouštěl dolů. Důl Jiří byl poměrně blízko, tam se těžilo černý uhlí taky, ale hlavně tam byla cihelna a červenice a tam jsme to měli taky rádi.

ale kousek k západu přes silnici byl opuštěný důl, který byl úplně stichlej. Ty svahy byly zvrásčený, plný takových rých, když byly velký deště, tak ta stékající voda vymílala do těch boků tý haldy takový řečiště. My jsme lezli nahoru a kolikrát jsme tam vylezli, protože tu starou šachtu nikdo nehlídal. Našli jsme tam ještě koleje, našli jsme tam pár vozejků. Trošičku jsme se s nima snažili jezdit, ale oni byli tak rezatý, že jsme s nima nemohli ani hnout. Našli jsme tam i utrženou kolej, která spadla dolů. A tam byl hunt, vozejk převrácený kolečkama nahoru, a protože jsme tam chodili vždycky každý léto, tak jsme jenom pozorovali, jak ten hunt zarůstá velkýma diviznama kopřivama. Zarůstal ten hunt křovým, trnkou, bezem, ale pro nás to bylo takový tajemný, romantický, protože my jsme tam jednak nacházeli kizy, to byly takový barevný kameny, který se leskly. Když jsme se na něj podívali zleva, lesknul se jinýma barvama, vydával šajny do fialova, když jsme se podívali zprava, tak se lesknul tak, že vydával šajny do zelená. A byly tam na něm takový velikánský krystaly. Pepík Sojka řekl, jú, to není možný, jú, pojďte se podívat, to snad ani nevyzdvihneme. Tam byly tak veliký kusy skla, takových nepravidelných tvarů. No tam jsme našli skel, jak to bylo vůbec možný, kde se tam ty skla vzaly?

Nikomu to neřekneme. No jo, ale byl tam s náma Láďa Hamous a my jsme hned za pár dní viděli, jak pan Hamous, tomu to muselo dát práci, asi tam jel s vozejkem. Má ty nejkrásnější skleněný kusy na svý skalce. Na svý skalce, kolem který jsme chodili do školy, takže jsme se mohli z těch skel radovat každý den cestou do školy. Ta skalka byla hezká i bez těch skel, protože tam byla meliorační hliněná trubka pomalovaná, jako tam, když je vyzděná, malý čtverečky tam byly jako cihly, zábradlíčko tam bylo, věžička tam byla, no prostě nádhera, celý hrad. A vedle té malý věže seděla jako pecka, rozvalená, velikananánská karkulka s košíkem. Pan Hamous byl pečlivý a vždycky to, co měla v košíčku každý jaro, hezky, čistýma, jasnýma barvama vybarvil. Takže tam byly maliny, hrušky, jabka, švestky. A ta karkulka, ta se tak hezky na nás smála. A takovýma dobráckýma očima nás pozorovala, když jsme kolem ní šli do školy, jako kdyby říkala, vy se máte, vy můžete jít do školy, já tady musím jenom sedět s tím košíčkem, protože jsem betonová.

Žando, slyšíš, jak nám vrže židle? Ta se rozvrzala. Nechceš něco zaspívat? Kde jsme to přestali? Jo, o té šachtě.

opuštěný, kde bylo takový ticho, jenom se tam vítr proháněl a někdy zdvihnul obláček. Ty šedivý škváry, která nás tak řezala ve očích. Ale z toho kopce bylo dost daleko vidět. Viděli jsme na stejně vysoký kopce šachty dolů Rako i dolů Jiří. Nad náma sice byly ještě vejš pavlíkovský vršky, který byly hrozně vysoko, a ještě za nima byl náš milovaný Pavlíkov rodná obec, který mu vévodil kostel, na jeho špičce rostla jeřabina. No a mluvili jsme o tom, jak jsme chodili po železničních tratích, po železničních zastávkách, jak tam frájové odvážlivci pokládali ucho na koleje a jezdila tam buď pára na těch tratích, nebo i motoráky, a nejradši jsme měli motorák Hurvínek, jsme mu říkali Hurvínek, jsme milovali, protože měl takovou boudičku na střížce a všecko to vonělo, vlaky voněly čerstvými laky. Čerstvě natřený bylo všecko a koleje voněly štiplavou vůní vyhazovanýho, vymetanýho popela z kotlů a kolomazí a tchérem, protože každý pražec byl natřený tchérem proti vlhkosti a ta vůně kolejiště v nás vyvolávala touhy po dálkách.

A když jsme se rozhlíželi ze šachty, tý opuštěný, kde už se netěžilo, která neměla ani jeden dům, ani těžný věž, jenom zbytek starých vrat. Když jsem se zadíval k severozápadu, tak jsem věděl, že kdybych šel kousek dál, tak projdu Lubnou, tam přijdu taky na nádraží, kde budou taky šraňky s těma kovovejma mechanismama, s těma kovovejma litinovejma talířema, s těma řetězama, s těma lanama, s těma kladivama, které byly do zvonů, než se stáhly závory. A kousek dál budou Senomaty a Šanov. A v Šanově ze Šanova pocházela rodina mýho dědy, Titlbachovi a Brabcovi. To já jsem tam měl tet a strejců skoro v každém čísle. Tam, když jsem přišel, tak každý říkal, Jiříku, co pa tady děláš, tak pojď, my ti něco dáme. A každý mě něco dal. Nechceš chleba mazaný škvarkama? Já jsem vždycky chtěl, a ještě mě na to nasypali nakrájenou cibulku a to jsme se volizovali a ostatním klukům taky dali. To byli lidi hodní, zvláště Titlbachovi. No a potom jsme měli před sebou dlouhou cestu domů a to už jsme docházeli, už slunce zapadávalo, to byly ty krásné letní výlety. A na ty výlety jsme právě v těch podzimních večerech vzpomínávali.

A tak si dnes říkám, kdo vlastně byl v Pavlíkově horníkem. Nejvíc jich bylo v Zabráně. Hned v prvním stavení bydlel pan Hanuš, potom byl pan Gebhard neboli Kepard Boďka, pak pan Franěk, ke kterýmu jsme chodili do houslí, pan Pertl taky chodívával na šachtu, který bydlel vedle pana Franka a měl tam trpaslíka, který opršel a já jsem jednou dostal zakázku a musel jsem mu olejovejma barvama, jsem musel toho trpaslíka znova obarvit a chtěl jsem to dát panu Pertlovi zadarmo a on řekl, že ne, že takový umělecký dílo nemůže zadarmo přijmout a dal mě 100 korun. Ty u Pertlů měli toho Frantu, Pepíka, Mařenu a Boženu a Frantu měl rád každý, protože Franta uměl jenom asi 3 slova. První bylo tancovat, tancovat, to křičel, když šel koupat husy, to už taky znáte, a potom do konzumu jdu nakupovat.

No jo, ale aby jsme se vrátili k těm horníkům. Pan Franěk, jak jsme k němu chodili do houslí. Pan Hasal, pan Pertl, pan Hornov. To bylo taky pěkný na tom fotbalovém hřišti, který bylo před našima oknama. Najednou se začaly kopat základy, se začaly stavět hornický domky. No, ty se na tom hřišti postavili dva tak pěkný maličký domečky, mohli mít tak 6x6 metrů. No jo, ale ty byly postavený, co by dub, než bys řekl švec. Na to tata. Tam najednou stály takový hezký malý moderní domky. Všecko nový, fungl-nágl nový, i boudička na pejska tam byla nová. A pak dál, když se šlo vsi, tak v obecňáku, kdo to byl v obecňáku horník, možná pan Forštík, potom dál pan Kapoun, na Rafandě pan Fafek, pan Černý v ulici u nás, někdo od Vosíku taky byl horníkem. No a ostatní chlapi buď jezdili k Vltavským, nebo do stádionky, nebo do keramičky, kde se dělali dlaždičky, rako. No a potom tam bylo hodně pošťáků. Hostinských tam bylo, kolik tam bylo hostinských? U Jirkovských, u Kotíků, u Frančů, u Svobodů, u Lolbrů. Pět hospod, tři konzumy, dva řezníci, který měli krámy. Další dva byli řezníci, který jenom zabíjeli, ale krámy neměli. Ty v sobotách a o nedělích chodili zabíjet a jinak taky chodili na šachtu nebo k Vltavským, nebo do stádionky, nebo do keramičky. Ale pan Svoboda, od naproti, tak pan Svoboda, to byl Eisenboňák, mašinfíra, ten jezdil na lokomotivě. A taky má pan Svoboda krásnou lokomotivu s číslem a s hvězdou na kotli, vyleptanou na černým skle na pomníku na hřbitově.

No, potom tam byli cestáři, pan Kopecký a pan Staněk, který se starali, aby byli čistý. Čistý, zametený silnice a vysekaná tráva z pankejtů. A pan Staněk, ten byl vynikající kontrabasista a bombardonista v kapele Josefa Polívky, ten druhý pan cestář. Jak tenkrát udělal ten průšvih při té schůzi v hospodě, jak vletěl opilej, přijel svým nákladňákem, zařval, kdo chce jet na západ, tak nasedat, jedem se mnou. A předseda partaje vyběh celý bledě zelený strach, říkal, ty blbče, co pak nevíš, že tady předseda okresu, co takhle blbneš, koukej se ztratit. Tenkrát měli lidi tolik radosti v sobě.

Musíme se taky zmínit, když už tím Pavlíkovem procházíme, samozřejmě tam byla kampelička, ty tři konzumy, kovárny dvě a živnostníci, hodinář, sedlář, truhlář, tesař, zámečník, krejčí, švec, pan Kepard, další švec, pan Svrškař, pan Kopecký. Žandon, ani nepne zaspíváš, ty jsi teda taky spoluautorka, prosím tě...

od samého rána, kdy ten svět se probouzí do novýho dne. Nejdřív začne řvát kohout, potom se přidá druhej. Kohouti začnou kokrhat, začnou se rozsvěcovat žárovky, začne se zapalovat v kamnech, začne se vařit kafe a hned se zapne rádio, to jako první, a tam z toho rádia zní takovýhle krásný písničky. Waldteufelovy valčíky například, nebo Fučíkovy valčíky. Takový ty koncertní, aby lidi dostali chuť do života.

na kamnech bublá voda, vaří se kafe, svařuje se mlíko, když se to včas neuhlídá, tak to mlíko uteče. A takový bíhlý kuličky se kutálí toho mlíka po těch rozpálených. Tálky se tomu říkalo, tálky. No a už se snídá a krájí a mažou se chleby a balí se obyčejně do novin a s termoskami, do kterých se nalejvá teplý kafe, to se všecko dává do takových kožených tašek, který se připnou na štangli kola. Nebo když má někdo nad zadním kolem takový drátěnej nosič, tak se ta taška přichytí na nosiči. A ještě se přiváže řemenem, aby nespadla. Protože horníci vyjíždí ještě za tmy jako první. Aby byli ráno v 6 na šichtě na dole Rako, na dole Jiří.

Takže po rychlým nasnídání se nasedalo na kola. Nejdřív se pošahali gumy, jestli náhodou nejsou prázdný, nejsou píchlí. To by byl malér, to takový lepení gumy, když někdo nemá doma rezervní kolo a to nebejvalo. To je otrava. To se musí sahnout do takový trojúhelníkový kožený taštičky, kde si je klíč, jeden, obyčejně víceúčelovej, je na několik matek najednou a na několik šroubů. Honem se musí vyhodit kolo, sundat řetěz, když je to zadní kolo, a honem se musí sundat ten obal a najít dírka. To se musí napumpovat pumpičkou a poslouchat nebo naslinit to místečko, kde to se zdá, že fouká, jestli tam ty sliny bublají, jo? Jestli ten vzduch, no a potom se honem rychle vzala záplata, ustřihla se, nalepila se takovým hezky vonavým lepidlem, ona někdy ta záplata nechtěla držet, ona se odchlipovala. No a onem rychle se to muselo zase zpátky nazout, přetáhnout pláštěm, napumpovat, no a jenom se modlit, aby se dojelo včas na šachtu. To bylo zdržení veliký. No jo, proto každý večer, ještě než šel spát, si šel bošahat kolo, jestli náhodou nemá ušlou gumu nějakou.

Někdo taky chodil pěšky. To kolo mu bylo protivný a on říkal, já to vemu vejpadama, protože tam bylo pěšinek. Na takovou šachtu důl Rakov. I do rakovníka, do fabrik se dalo jít několika způsoby a jeden byl kratší než druhý a hezký, takovej kolem potůčků, kolem božích muk, polníma cestama, křižovatkama polních cest. Teď už se začalo rozednívat. Touhletou roční dobou podzimní už ta příroda byla taková stichlá. Skřivánci, když to bylo na jaře a v létě, tak nad hlavama těhle těch lidí, kteří jeli nebo šli pěšky do práce, zpívali skřivaně, ale teď ticho. A muský tedy opustili vesnici. To jich bylo hodně, v Zabráně nejvíc.

pan Moravec ještě měl bráchu, možná, že to byly dvojčata. Ty bydleli až nahoře ve vsi. Tam my kluci jsme málo kdy přišli nahoru do vsi. Takže tam nám některé chaloupky byly takový záhadný. A buď byli oba dva zaměstnaný na šachtě, anebo u dráhy. A vždycky chodili z práce. A měli přes rameno tašku. A vždycky z té tašky koukalo poleno. Poleno. Kde ho mohli vzít, to poleno. Každý přinášel si domů poleno. To bylo takový záhadný. Tak jsme si snadno spočítali 365 dní v roce, 700, kolik je to, dvakrát 365, no, hodně polen. A mají čím topit, jsme si říkali. No jo, ale držít až z rakovníka se takovým těžkým polenem, to nám to vrtalo v hlavách, v těch dětských. No jo, takže mužský odjeli. No a pak ženský se hned ještě za svítání rozběhli po těch dvorcích, otevřeli chlívky, kurníky, vyběhli slepice, zašli hned kdákat a ty se rozkdákali na to. Tata puta volala na ně každá hospodně a měla vošatku plnou zrní a s tým sypala. Prasátka se radostně rozchrochtali, krávy se rozbučely, těšili se na dojení a i na krmení a na pití, protože hned se rozvrzaly pumpy a hned se rozzurčela voda do kbelíků a ze vsi z Kaválkovic pekárny zavoněl chleba čerstvě pečenej. Pamatujete se na ty vůně pekáren? Hned se mě se běhly sliny.

0: a zadrnčeli rolety krámů, konzumů, který pan Kučera, pan Monhard, pan Sýkora hned vytáhl. Bandy mlíka byly připraveny, jak to mlíkaři ráno rozvážili. Ty hned vtáhli dovnitř, jak pan Kučera, tak pan Sýkora, tak pan Monhard. Rozjeli se první vozy směrem k polím. Na poště se už dotřiďovali dopisy, tam pošťáci byli od časného rána. A už pošťáci nasedali na kola a tašky nabitý poštou rozváželi je po okolních obcích. Truhlář Beneš už pustil cirkulárku, která tak začala kvílet, a my jsme vykročili do školy. Slepej Emil nás před pastouškou zkontroloval.
1: Vy rošťáci, učte se, ať to někam dotáhnete. Jú?
0: On říkal takhle hezky jú. Zase byl Emil bos, slepej. I když už byly ranní mrazíky, jemu to nevadilo, on byl otužilej. A ten den vykročil do takový tý práce, vozařován sluncem.

Každý mu dodávalo to slunce dobrou náladu, jen ty chudáci horníci, kteří zmizeli v podzemí, v tom stemnělém světě, o kterým tak neradi vyprávěli, protože prej je tam dusný, vlhký vedro a spoustu takovýho prachu, který když se člověk rozkašle, tak to, co vykašlává, je takový černý. A taky hodně horníků mělo takzvanou rozedmu plic a chodili předčasně do důchodu. Těšili jsme se na to, až maminka z konzumu přinese malou krabičku od Unry. To bylo po válce. Je, Unra. Tam byly buráky dobrý. Džem, jam, jsme tomu říkali, čokoládička malinká, paštička, oplatky takový, slaný. No a ve škole jsme taky museli jíst žíci rybího tuku. No brrr, to bylo hnusný teda. Ta rybí tuk byl hnusnej, ale o to prý budeme zdravější. Nám říkali, jak pan učitel Lolbert, tak pan učitel Vachtl, tak pan řídící učitel Řežábek.

už jsme se taky najedli. To byly tak dobrý jídla. Mlíčná polívka s nudlema. Nebo uhlířina. Vůbec jsme nemuseli mít maso. Když byly švestkový knedlíky touhletou dobou. Švestkový, posypaný tvarohem a cukrem a trošku smetany. Bramborová polívka, bramborový placky, škvarkový placky. To byly dobroty tenkrát, takový ty jednoduchý jídla. Naše hodinka končí, děkujeme vám za vaši přízeň. Děkujeme vám za to, že jste na nás tak hodní, že nám píšete tak krásné dopisy. Že s náma vždycky jste ochotní se zatoulat do těch krajin vzpomínek našeho dětství. Jak je to dávno a přitom se to zdá, jako kdyby se to odehrávalo včera. Opatrujte se, abychom se zase setkali příště, takže dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
3: Krásné odpoledne, ladíte Pohodu, ladíte skvělou hudbu 60. let, protože začíná pořad Zlatá 60. Od mikrofonu vás vítá Lukáš Berný, na dálku zdraví také hudební dramaturg Jiří Burda a samozřejmě se i dnes budeme věnovat těm krásným písničkám a skvělým interpretům. Na úvod hned nabídnu Supremes Stop in the Name of Love.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Ani dnes nevynecháme hudební kalendárium, tentokrát tedy s datem 25. července. Roku 1995 byla Nina Simone zatčena za to, že vystřelila ze vzduchové zbraně na hlučné teenagery, kteří si hráli poblíž jejího domu. Stalo se to na jihu Francie. Za tento čin byl uložen 18-měsíční podmíněný trest a musela absolvovat psychologická sezení. V roce 1999 končil festival Woodstock 99, no a končil za pěkné řádky výtržností tehdy. Roku 1966 nahrali Monkees svůj úplně první single Last Train to Clarksville, nebo přesněji naspívali, protože tehdy se ještě sami na hudební nástroje nedoprovázeli. No a roku 1965 se tak trošku znovu zrodil Bob Dylan, tedy nemyšleno nijak z pohledu víry, ale na Newportském folkovém festivalu poprvé odehrál vystoupení s kapelou a elektrickou kytarou, čímž tehdy šokoval folkové fanoušky a někteří ho dokonce absolutně odmítli. Tak si pustíme jak debut Monkees, tak už elektrifikovaného Boba Dylana s takovou bluesovější písní s dlouhým názvem It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry.

Last Train to Clarksville a Monkees. No a před námi jsou Moody Blues. U nich takovým hlavním motorem na hity byl kytarista, zpěvák, skladatel Justin Hayward. On také skládal písně už od svého dospívání. No ale velmi brzy inspiroval i většinu ostatních členů kapely a velmi brzy do toho muzického vlaku naskočil také baskytarista kapely a také zpěvák John Lodge, který nakonec složil některé i z těch ikonických písní kapely, které také hrály opravdu až do svého rozpadu, před pár lety končily. No a jednou z těch právě nadčasových písniček jejich repertoáru byla píseň Ride My Seesaw. Éra psychedelie, píseň o tom, jak se i na houpačce dá vyrazit na výlet. Později pořídil nahrávku této písně třeba i londýnský orchestr, festivalový orchestr, a ta sloužila jako znělka jednoho rozhlasového vysílání v Kanadě. No ale dnes na českém rozhlase originál od Moody Blues, Ride My Seesaw.

Všechno nebo nic, all or nothing, Small Faces, za mikrofonem Steve Marriott. Jeden ze slavných hitů této londýnské kapely. Později je vedl Rod Stewart, ale tohle byla ještě ta éra právě se Stevem Marriottem. No, my se za chvíli podíváme na příběhy písniček a vytáhneme dnes jeden z těch případů, kdy nějaký interpret naspíval písničku a byl z toho propadák. No a potom tu stejnou naspíval někdo jiný a najednou z toho byl světový hit. Za chvíli prozradím více. Teď si pustíme Barrett's Chimes of Freedom.

0: na pohodě. Příběhy písniček.
1: Ne vždycky má hudební skladatel nápad hned na počátku tvorby písničky, to je jasné. No a každý skladatel asi má své fígle, jak se do té tvořivé nálady dostat. Ku příkladu Američan Gary Gelt takhle jednou stál před úkolem složit písničku a asi si vzpomněl na své školní doby. Zkrátka začal na klavír hrát prstové cvičení. Skladbu, kterou za tím účelem pro pět prstů, napsal ovšem sám Johann Sebastian Bach. No ale takový mistr samozřejmě nenapíše nic jen tak do větru, no a tak i do tohoto, řekněme, výukového dílka vložil melodii, kterou právě teď Gary Gelt začal hrát, no a začal kolem ní kroužit, tady něco změnil, tam něco změnil a nakonec z toho byla balada, kterou jeho kamarád, textař Peter Udell, opatřil názvem slovy Sealed with a Kiss, tedy spečetěno polibkem. No, zdálo by se, že úspěch byl zaručený, zejména když tedy dnes už známe tu veleslavnou verzi Briana Highlanda, nebo možná mladší ročníky i od Jasona Donovana. Ale ono to tak jednoduché nebylo. Tu píseň jako první dostalo vokální kvarteto The Four Voices. Ti měli velké úspěchy z hity jako Lovely One anebo Geronimo. No ale tehdy už se jim přece jenom tolik nedařilo a v 60. roce tuhletu nahrávku pořídili jako svůj vlastně nakonec poslední single a propadl. Zdálo se, že Bachova inspirace nepomohla, jenomže o pár dní později stejnou písničku naspíval také Brian Hyland. Ten měl za sebou pár menších hitů a Gelt s Udellem mu složili takový trošku comeback v podání písně Ginny Come Lately, ale ani ta se nakonec nedostala do první dvacítky, ačkoliv hit to určitě byl. Nicméně, když Brian vydal Sealed with a Kiss, tak z toho byl okamžitě světový úspěch. Ostatně i u nás ji interpretoval Pavel Bobek, ale tady je Brian Hyland.
0: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Pojďme spolu strávit noc. Let's spend the night together. To je píseň, hit skupiny Rolling Stones. Dneska ten text zní jako, no lidově řečeno, jako takové kafíčko, ale v polovině 60. let otevřeně vlastně zpívat o sexu nebylo vůbec běžné, nebo alespoň ne, pokud kapela chtěla mít písničky v top 10, což znamenalo s nimi vystupovat v televizi a mít je hlavně v rozhlasovém vysílání. A to byl ten problém. Mladým adolescentům samozřejmě takové texty vůbec nevadily, ale horší to bylo s cenzory v Británii, hlavně na BBC. To, že u nás byla politická cenzura, to samozřejmě dobře víme, ale i taková země jako Velká Británie měla tehdy svou cenzuru a takováhle písnička pak trošku narážela na problémy a třeba právě BBC ji nechtělo vysílat. No ale Rolling Stones už tehdy měli takové jméno, že i když tu a tam nějaké rádio nechtělo tu píseň hrát, stejně se z ní hit stal, a to opravdu veliký. A my si teď pustíme Creedence Clearwater Revival a nahrávku, kterou pořídili v prosinci roku 1969. Who will stop the rain?

0: Kdy si dám tenhle film?
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

Green Green Grass of Home, slaďák s countryovým nádechem. No, koho by napadlo, o čem to ten Tom Jones ve skutečnosti zpívá? A pokud nevládnete angličtinou, můžu vás ujistit, že to dodnes neví ani mnozí rodilí mluvčí. Ne, že by mu nebylo rozumět, nebo že by to byl takový jinotaj, ale ona ta melodie je natolik silná a pointa toho textu se skrývá až vlastně úplně na konci, že vlastně málo kdo si toho všimne. Tak já vám to prozradím, ten text je o chlapci, který vypráví svůj příběh a sedí přitom ve vězeňské cele, což se tedy posluchač dozví až na konci, a co hůř, on je odsouzený k trestu smrti a v té cele vlastně čeká na popravu a vzpomíná na svůj domov, proto tedy Green Green Grass of Home. Takže text vlastně velmi, velmi vážný. Tak my budeme pokračovat teď víc zlehka. Přichází dvojice Paul and Paula se svým nesmrtelným hitem Hey Paula. Hey.

0: it was the man fridge. Five, four, three, two, one, tedy 5, 4, 3, 2, 1, píseň, se kterou bychom měli spíš začínat. Členové Manfred Mann také skládali a nahráli na zakázku jako znělku televizního hudebního pořadu Ready, Steady, Go. No také tam hodněkrát vystupovali, nebylo divu. Oni vydali hitů, že by to na jeden vinyl typu Best Of, to nejlepší, zkrátka ani nestačilo, to by chtělo minimálně dva. Však si je také na pohodě ve zlatých 60. často pouštíme. No ale teď už je čas loučením. Budu se na vás opět zítra těšit ve stejný čas s dalším dílem pořadu Zlatá 60. No a posílám ještě třeba Dave D. Dozy, B.K. McIntyre anebo Syra Cliffa Richarda.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Prožil okupaci, stalinismus, naděje plná léta 60. normalizaci, listopad 89. i demokracii. Je autorem mnoha divadelních a rozhlasových her, také povídek, písňových textů i básní. Několik let strávil v politice, ovšem dle vlastního mínění si tam nepočínal úspěšně. Za úspěch naopak považuje, že to poměrně včas rozpoznal a vrátil se zpátky za psací stůl. Muž s výrazným přednesem, dunivým hlasem a názory, co mají váhu. Muž, který bývá ze všeho nejraději označován jako dramatik, pan Milan Uhde je hostem Stříbrného větru a já si toho velmi vážím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Uhde, když začínáte psát hru, trápíte se obvykle hodně s první větou?
4: Ne, já první větu obvykle znám ještě dříve než název. Ale trápím se po dokončení. Zpravidla hry dokončuju. Ale po odstupu 2-3 měsíců si je znovu přečtu a pak nastává škrtání, zpochybňování, úpravy a v řadě případů i k naprostému zmaření textu a zahození.
3: Co to o vás vypovídá, tato vlastnost, že vy opravdu neváháte nejednu hru vyhodit, vyřadit, zlikvidovat?
4: To je slabý talent. Jiří Kratochvíl mi jednou, když jsme na toto téma spolu mluvili, povídá, génius se neplete. Kdo se moc plete, má důvody o sobě pochybovat.
3: Mně se zdá, že jste na sebe neskutečně přísný a jste také zajímavě disciplinovaný, protože například na rozdíl od Milana Kundery, se kterým se přátelíte někdy od počátku 50. let, jste nebývale vstřícný vůči kritice. To je velká vzácnost mezi umělci, mezi tvůrci. Tušíte, jak jste se propracoval a kdy jste se propracoval k tomu nastavení, se kterým dokážete přijímat kritiku, poučit se z ní a nechápat ji jako nepřátelský výpad?
4: Já jsem měl dvojí štěstí. Když jsem se stal autorem první divadelní hry Král Vávra, tak jsem měl řadu výborných kritiků, kteří se za tu hru postavili. A já jsem se setkal s faktem, jak je to příjemné a pěkné, když vás kritika pochválí. A druhá zkušenost byla negativní. Když jsem jako svou druhou hru zveřejnil a úspěšně ji zadal Národnímu divadlu, to je hru Děvka z města Théby, tak ostře negativní kritice ji podrobili takový vynikající mužové, jako byl profesor Jan Patočka. A já jsem z jeho kritiky brzy pochopil, že má pravdu ve všem všudy. A já jsem si uvědomil, jakým obrovským darem dobrá negativní kritika pro autora je. Mně kritika profesora Patočky pomohla se orientovat, byť byla negativní. A já jsem skutečně při našem prvním setkání, tuším 69., kdy měl v Brně přednášku veřejnou, a já jsem se mu představil. A on se domníval, že mu jdu vyčinit. A já jsem mu poděkoval. A to nebyla žádná póza. A od té doby jsem bral každou kritiku jako určitý impuls. Negativní kritika, i když je nespravedlivá, já si myslím, že jsem si takových také užil, takže to je pro autora velká příležitost, aby se nad sebou pořádně zamyslel.
3: Ale já si pořád říkám, že takto úžasný a vzácný přístup musí mít kořeny ještě někde jinde a přemýšlím, jestli to mohlo být i ve vaší rodině.
4: No tak maminka mě nekriticky zbožňovala. Tatínek dospěl posléze k názoru, který před mými sourozenci nezatajoval, že Milan je blázen. Poněvadž jenom blázen se dostane do strašlivého rozporu s režimem, který má perspektivu tady být 200, 300 i 400 let dále. Můj tatínek mě bral vždycky trochu ironicky.
3: Co to s vámi dělalo? Jaký byl vlastně váš vztah, když jste si od tatínka poslechl, že jste blázen?
4: Tatínek měl na svět pohled právníka. On byl vynikající právník, jako stvořený, aby vyučoval práva, a shodou nešťastných okolností přišla válka a tak dál. Zkrátka živil se praxí právnickou. A jako právník se díval i na můj úmysl stát se nejenom studentem filozofické fakulty, ale i věnovat se poezii. Já myslím, že on první poznal, že básnický talent nemám, pak to poznali i jiní a já taky. Ale on zkrátka byl nešťastný z mého rozhodnutí, že práva rozhodně studovat nebudu. Pač rozumný člověk a dobrý člověk studuje jenom práva, všechny ostatní obory jsou škodlivé, směšné, nedostatečné a tak dál. Já jsem to nebral úplně vážně, ale já jsem měl katechetu, ten se jmenoval Josef Nedoma. Byl to muž, který se dostal potom do těžkých rozporů s komunistickým režimem. Charismatický, vysoký muž, který mi jako zaujatému věřícímu tehdy vykládal, že největší síla zpovědí je v tom, že jsem k sobě přísný. Jakákoliv kritika, kterou křesťan vznáší na někoho nebo na něco, začíná kritikou sebe sama, poněvadž říkal, ty máš sám sebe pěkně po ruce. Všechny ostatní máš na distanc. Tam už ta nelítostnost, to není spolehlivé. Ale sebe musíš poznávat, sebou si nesmíš být jíst, protože křesťan každou myšlenku začíná vyznáním hříchů. A to vlastních, ne cizích.
3: Takže to byl katecheta, kdo to vás takto nastavil.
4: To byl katecheta, který mě také získal, že mu budu ministrovat. Bylo mě 11 let. Ale rodiče se postavili proti, měli velmi pochybný důvod, že mše, kterou vysluhuje tady tento muž, začíná v 7 hodin v Králově Poli a to by museli mě ráno doprovázet, nemohli by mě nechat samotného, to byla výmluva, já jsem jako 10letý po Králově Poli všude chodil. Oni prostě už těsně před rokem 48 nestáli o to, aby se nějak zúrazňovala ta víra, protože nedaleko Božetěchovy ulice byl sekretariát komunistické strany a tam v neděli dopoledne sedali 4 takový veselí pánové, kteří si všímali, kdo tak leze pořád do toho kostela. Nemluvil pro pána Jána, mladý muž, který ministruje.
3: Chtěla jsem se zeptat, jestli jste mohl s rodiči otevřeně hovořit o tom střetu ideologií, což u vás doma bylo velmi žhavé téma, protože tatínek, ač právník odchovaný první republikou, vstoupil z existenčních důvodů do komunistické strany, měli za sebou lecos během války, k tomu se možná také dostaneme. Hovořili jste o tom světě plném rozporů a střetů a podivných kontrastů?
4: Ne. Můj tatínek měl ke mně takový ironický vztah, byl kritický. V jeho větách se skrýval jakýsi posměšek, buď vůči sobě samému, nebo vůči partnerovi. A já jsem byl fanatik už za protektorátu, kdy jsem pod vlivem svých vyučujících zbaštil hrdinství německých vojáků pod Stalingradem a velice jsem svému otci vyčetl, že neodvedl na Winterhilfe, na takzvanou zimní pomoc, obojí lyže, maminčiny i svoje. Odvedl jenom maminčiny, maminka nebyla dobrá lyžařka, svoje lyže schoval pod uhlí. To jsem objevil a měl jsem to velice za zlé. Takže tatínek těm mým fanatickým výlevům byl vždycky ironický. Po 45. roce jsem zahořel pro Rudou armádu a vytýkal jsem mu, že není dosti nadšený, že je sice členem komunistické strany, tím se stal až v únoru 48, ale že vůbec neprojevuje mnoho nadšení Rudou armádou. A já jsem také tatínkovi velmi hořce vytkl, když on, který na rozdíl od maminky uměl šít na šicím stroji, připravoval vlajku sovětskou tím, že vzal vlajku hitlerovskou, hákovým křížem v tom bílém kruhu uprostřed, ten vystřihl a dovedně tam vetkal na šicím stroji kus velkých pánských rudých trenýrek a ono to barevně téměř zapadalo. A já jsem mu to strašlivě vytkl, strašně.
3: Člověk si říká, že ta absence rozprav mohla dopadnout tedy předivoce, ale vy jste si to svým intelektem a setkáváním s jinými lidmi dokázal v životě ukočírovat.
4: O, v této situaci došlo naopak k velkému konfliktu, který vyvrcholil tím, že tatínek pravil mé matce: Oluško, odveď toho idiota. Protože hrozilo, že dojde k brachiálnímu vyrovnání názorového rozporu. Toto trvalo neustále. Já v tom svém fanatismu jsem vydržel hodně dlouho, téměř až do roku 56, do Chruščovova referátu.
3: Pane Uhde, a bylo vám doma dobře?
4: No, to, že mi bylo dobře, byla převážně zásluha maminčina. Ona byla člověk srdečný, city na dlani, takže ona ty rozpory tlumila.
3: Ale ta záležitost, kterou jste rozpoznal až s velkým odstupem, a sice dění za druhé světové války, kdy vaše maminka židovka musela velmi složitě zápasit o svůj život i o život váš, ta se nějak do vašeho vztahu a vašeho osobního prožívání promítla? Cítíte tu záležitost jako, řekněme, trauma?
4: To byl drtivý úder, já to jinak nedovedu nazvat. I když jedna moje kamarádka, jejich názoru jsem si vážil, jednoho dne už jako více než padesátníkovi řekla: ty si ten rozpor prostě pěstuješ. S tímto rozporem vůči otci jsou mladí muži hotovi ve 22, ve 24 nejpozději. Nevykládej, že ty to prožíváš v 55. Jsteš bolestín a pěstuješ si to. Neberu tě vážně. A já jsem ale opravdu do poměrně vysokého věku, určitě do těch 55, to jsem už byl ministr kultury, já jsem to prožíval stále jako živou věc, já jsem s tím pořád zápasil, já jsem si to ověřoval, rodiče o tom se mnou nechtěli mluvit. A já jsem po fízlovsku, musím říct, pátral mezi vrstevníky mých rodičů, právníky, soudci, advokáty, bývalými advokáty, důchodci, jestli by mě nedovedli říct, jak to opravdu tehdy bylo. Chtěl se můj otec rozvést, nebo to byl jenom takový strašák? Všichni říkali: já už si to nepamatuju. A nebo druhá reakce byla: já o tom nechci mluvit, nenuďte mě k tomu. Takže já jsem pořád hledal motivace. Vlastně do velmi vysokého věku jsem nevěděl, jak to bylo. A teprve, když se vyklízel dávno po smrti mých rodičů rodinný dům v Králově Poli, nošly se tam dokumenty, které svědčily o tom, že mé představy byly naprosto falešné. Nebylo to tak, bylo to jinak.
3: Takže falešné představy o tom, že se váš tatínek za svou židovskou manželku nestavěl dost rázně, o tom, že složitě odolával pokušení rozvodu, což by vlastně mělo fatální následky, přičemž svou roli v tom příběhu sehrál i váš židovský dědeček, který se o svou dceru pochopitelně velmi bál a byl ochoten podstoupit podvod, aby bylo uznáno, že on, dědeček, není synem židovských rodičů. Nakonec to pod tlakem učinila přímo vaše maminka, ale vraťme se, pane Uhde, k vám, k těm vašim falešným představám. Jak to tedy bylo?
4: Například nebyla pravda, že dědeček Geiger, otec mé matky, od začátku trval na tom, že zůstane tady, když jeho dcera nepůjde s ním do emigrace. On žádal o emigraci, on se zoufale pokoušel dostat do Spojených států a vláda Spojených států, přestože on byl finančně zabezpečený i s manželkou, odmítla, protože ručitel ve Spojených státech už za dva své bratrance české židovské se zaručil. Ten zápas mého dědečka byl daleko věcnější a já jsem si ho v něčem idealizoval. Naopak se ukázalo, že on byl skutečně iniciátorem celého toho rozvodového pokusu, který skončil v prvním kole dobře. Takže moje maminka zůstala majitelkou rozsudku, že není židovka. Ale iniciátorem byl dědeček, nebyla to moje maminka a rozhodně to nebyl můj otec.
3: Co tohle všechno udělalo s vaší maminkou?
4: Změnila se. Advokáti, které jsem vyslýchal potom, říkali, no ona byla nesmírně populární, jediná advokátka v Brně zpočátku, pak přišli další. a neobyčejně půvabná. Takže byly stížnosti, že soudci rozhodují kauzy v její prospěch, protože se jí koří a snaží se jí zalíbit a tak dále. A několik takových stížností se skutečně řešilo. Řídila auto a mého otce učila řídit, on to neuměl. Když v roce 45 poprvé se pokusila, auto jsme měli na špalkách, samozřejmě nebyl benzín. Po celé této kauze poprvé objela jedenkrát blok a nechala toho, řekla, mně to nejde a já se necítím. To byl změněný člověk, nesmála se a o této věci nechtěla tvrdošině, nechtěla mluvit, protože mě řekla, já ti to vyložím všecko a ty to napíšeš, žádný takový.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V roce 1952 se Milan Uhde, coby začínající básník a také svazák, začal pohybovat mezi členy brněnské pobočky Svazu spisovatelů. Ještě vám nebylo 16 a už jste tam seděl vedle básníků Mikuláška, Kainara. O čem jste se s těmi velikány bavil, pokud jste vůbec našel odvahu se s nimi pouštět do hovoru?
3: Já jsem tam přišel a vůbec jsem si nebyl tehdy vědom, že to je dějinný rozpor. Prostě šlo tehdy o to mladými neinformovanými hlupáky zacelit díry, které tam zbyly v tom tvůrčím spisovatelském prostředí poté, co někteří spisovatelé byli kriminalizováni, zavřeni, odsouzeni, znemožněni, nesměli publikovat a tak dál. A to bylo potřeba někým nahradit. A mládež, samozřejmě nevědomá. Já jsem byl jeden z těch mládežníků. Ale já jsem tam pochopil, co ti básníci velcí, kteří tam seděli, čerstvý laureát státní ceny Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Karel Capon, tehdy známý, dnes poněkud zapomínaný, Milan Kundera, který sice nebyl členem brněnské pobočky, ale záhy jsme se zblížili a tu jsem pochopil, co všechno tihletito lidé vědí a umějí. A co to je být naprostý začátečník, který svůj talent ničím nedotvrdil, jenom je drzí a prostě nosí jim své pokusy. Oni byli ke mně nesmírně otevření. Josef Kainar si přečetl jednou za půl roku 4-5 mých nových básní, zavrtěl hlavou a řekl, není to v tom. Tomu jsem rozuměl. Oldřich Mikulášek byl poněkud obšírnější, říkal, chlapče, ty jsi talentovaný, ale zatím to není dobré. Já jsem na ně dál. A bylo to velké školení, protože jsem tam přišel k poznatkům téměř zadarmo, ke kterým bych normálně přicházel bolestnými, nezdařilými experimenty. A vyvrcholilo to už v redakci Hosta do domu s Janem Skácelem, který mi řekl, to musíš pochopit, ty se zatím neukázal žádné básnické. Ty napodobuješ Oldřicha Mikuláška, ty chceš mít samý jedničky, že? Ale takhle to nejde, víš? Tak...
2: A jak přišel ten nápad, že tedy když literátem, tak nebudete básníkem, ale dramatikem? Kdy jste pochopil, že ta tvorba obrazů a dialogů je dobrým polem působnosti, dobrým terénem pro vaši kreativitu?
3: Drobný krůček a nepodstatný jsem učinil jako voják, když jsem založil divadlo poezie, které skutečně několikrát vystoupilo s poezií Langston Hughese, takovou tou civilistickou, takovou přidrzlou. Ale hlavně, když jsem se potom vrátil po 18 měsících, já jsem měl jako absolvent filozofické fakulty zkrácenou vojnu o 6 měsíců, protože jsem kroutil 3 roky vojenskou katedru, než ji nám zrušili. A já jsem měl kamaráda Zdeňka Čecháčka, později publikoval jako režisér amatérského divadla pod jménem Zdeněk Turba. A ten mě pozval na představení svého divadla poezie My bujaré pokolení z díla Bertolda Brechta. Já jsem najednou viděl, že ta poezie se dá dělat ještě úplně jinak. Já jsem pěstoval takovéto oficiálně se tvářící divadlo poezie, tak všichni jsme byli velice zadumaní.
2: A vy sám jste taky hrál divadlo, že ano?
3: Já jsem účinkoval v tomto divadle poezie, protože mě bylo blbý je tam vyhnat a sám se tam jenom kochat jejich rozpaky a nezdary. Ale Zdeněk Čecháček mě ukázal divadlo plné humoru, plné uličnictví, plné takových velice zvláštních situací, velmi mladých, velmi takových rebelských. A já jsem se tam dal jako neplacený a trpěný dramaturg, který začal dělat poezii jako pořad. Mě ti básníci velcí nenaučili dělat poezii, o tom se tam nemluvilo, jak se dělají básně. Ale oni mě naučili číst poezii. A tak já jsem jako čtenář vybíral básně a sestavoval jsem je pro to divadlo. Některé ty pořady měly úspěch, protože byly satirické, byly humorné, a já jsem začal sonovat veliký pořad z díla Karla Havlíčka. Nevěděl jsem, jak do toho, a mezi tím jsme se pohádali. S kamarádem Radimem Vašinkou, to mě trvalo několik desetiletí, než jsme si zase přišli na chuť a smířili se a obnovili kamarádství z let gymnazijních. Takže já jsem to dílo havlíčkovské, které jsem připravoval pro divadlo X, nabídl Mahenově činohře, kde mě dramaturg Bořivoj Srba, když se na to podíval, na ten pouhý scénosled, řekl, to nám nedovolí. Ale tady je v Brně speciální satirické divadlo, to má volnější režim. Zanes to Sokolovskému a ten to přijme.
2: A představení vašeho krále Vávry ve večerním Brně bylo obrovským úspěchem. I vy jste byl spokojen?
3: Já jsem si byl vědom toho, jak jsem se dostal do dobrých rukou. Já jsem tam přinesl rukopis, který byl nerealizovatelný. Především byl strašně dlouhý. Sokolovský pravil, pane Uhde, je to o půl hodiny další. Musíte to seškrtat, máte na to 3 dny, máme pátek, v úterý mám čtenou zkoušku a tam potřebuju hotový text. Já povídám, no já nevím, jestli se mně to podaří. On povídá, jo, v tom případě budu škrtat já. A já provozuji dvojí škrty. Jedny, když vidím, že mě ty herci neuhrají. A druhý škrt, když nevím, co s tím. To mě vyděsilo tak, že jsem začal škrtat, nešlo mě to. Ale ujala se toho moje první žena, která tu hru seškrtala, takže já jsem v neděli večer novou verzi seškrtanou o půl hodiny, byl jsem přesvědčen, že ona to okradla o největší fóry, ale představa, že bude škrtat pan Sokolovský podle svého známého receptu, to mě odradilo, takže jsem tam donesl ten seškrtaný rukopis a čekala mě příšerná reakce. V pondělí v 11 hodin do redakce volá Evžen Sokolovský osobně, vždycky volala jeho asistentka. Za půl hodiny vás bude volat pan režisér Sokolovský, buďte na příjmu. Tentokrát Sokolovský, okamžitě ke mně. Přišel jsem tam, povídá, premiéra ohrožena, vy jste zradil. Odpověděl jsem Švejkovou větou, Ježišmarja, kdy? No, protože ten text je seškrtán profesionální rukou a tu má v této republice jediný. Karel Kraus, a to je náš veliký nepřítel, vy jste se obrátil na našeho velikého nepřítele a ten teď to rozšíří a tak dále. Podařilo se přesvědčit, že ho neznám. Tak prostě ten seškrtaný text šel do výroby a já jsem věděl, že tak, jak to moje první žena seškrtala, takhle to sám neumím. Takže jsem ochutnával to, co jsem nechtěl dlouho uznat, že divadlo je týmová věc, je to kolektivní věc. Tam nejde jeden se postavit, takže já to všecko udělám. Další věc, já jsem napsal dialogy, které nebyly hratelné, rozvláčné. Já jsem tehdy obdivoval Vančuru, ta jeho klenutá souvětí, takže zuřila na jevišti hádka, ale ona to nebyla hádka. Paní Beránková se do toho vmísila, předchozí žena Sokolovského, povídá, pane autore, zkuste to napsat krátkými větami, to takhle nejde, než já to vykochtám, tak on se může nasvačit.
2: Vy už nastupujete zase do toho sebekritického tónu, ale my se stejně dostaneme zase do propadu, nebojte, z té euforie let 60., kdy se vám dařilo, kdy jste se stával prominentem a výraznou osobností, nastal sešup poměrně záhy, protože po zakázání hosta do domu jste se roku 70 stal spisovatelem volání na volné noze, ale to trvalo jenom 2 roky. Pak vás zakázali a vy jste dalších 17 let nesměl publikovat. A u tohoto bych se také potřebovala zastavit, protože za první dobrý krok ven z toho zmaru označujete svůj podpis charty. Ale já myslím, že STB si na vás opravdu pochutnala, že vám ukázali velmi ostré zuby. Co byste označil za jejich vůbec nejkrutější tah vůči vám?
3: Ty ostré zuby nebyly vždycky tak ostré. Byly dvojí verze. Pane doktore, posaďte se, tak to jsem si říkal, aha, to bude něco takového, jako byl tady Čestmír Císař a věděl jste o tom, byl jste tam na té schůzce s ním, kdo tam byl všechno. To byly pane doktore. A nebo pane Uhde, tak si sedněte, nebo pane Uhde, my se vás chceme zeptat, tak jsem říkal, a je. Oni ke mně nebyli nikdy ostří. my jsme byli, jak to Ludvík Vaculík nazval, jiná obslužná kategorie nebo skupina než mladí chartisté, jako třeba Petr Pospíchal, kteří byli biti a páchali na nich experimenty, že je vyvezli k hranici a předstírali, že je tam zastřeli, protože se pokusili o přechod hranic a tak dále. Tyto hrátky se mnou teda nikdy nedělali. Oni jednoho dne na mě vyrukovali s tím, že moje klidné živobytí, že si pěkně tady píšu, co chci, posílám to do ciziny a dostávám za to honoráře, tak to už na příště nepůjde. Já buď půjdu na svaz spisovatelů a tam se domluvím s nimi, za jakých podmínek budu smět tady publikovat, a nebo podám okamžitě žádost o vystěhování. Ta bude kladně posouzena a pracovníci brněnské STB, kteří mě měli na starosti, mě přijdou zamávat do Ruzině. A do 14 dnů řeknu, kterou z těchto možností jsem si vybral. Nač oni řekli při tom rozmýšlení, mějte na paměti, my máme veškerou moc, máte děti, máte ženu, tak o tom uvažujte. To byla jasná řeč. Vyhrožovali. Já jsem to vyřešil tak, že jsem po 14 dnech, když mě pozvali, já jsem řekl, podívejte se. Já jsem svým přátelům v zahraničí napsal, že jste mě vyhrožovali a mé rodině a že všecko, co se stane mně a mé rodině v příštích dnech a týdnech a měsících, máte na svědomí vy. To jsem vykonal a nepůjdu ani na svaz spisovatelů, ani nepodám žádost. Já jsem myslel, že teď tedy tygr zařve. A oni řekli, moment, půjdeme jinam. A odvedli mě na pasovku, kde nejsou odposlechy. A řekli, ale to bylo naprosté nedorozumění. Nám jde o to, abyste mohl publikovat. No nechcete publikovat. No tak je to k vaší tíží, protože tady bude socialismus, pane Uhde. Ale jestli teda chcete, my jsme jenom vám chtěli pomoct. Vy jste to špatně pochopili.
2: Pane Uhde, říkáte, nebyly to ostré zuby, ale psychologicky rozhodně ano.
3: Jiní zkusili daleko víc, víte, to je potřeba připomínat.
2: Ta situace, kdy vaše žena živila rodinu a vy jste dělal muže v domácnosti, trvala 17 let. Přes existenční starosti a propady, dalo se v tom období najít i něco přínosného? Navzdory veškerému tomu pocitu,

já jsem se k vlastním dětem snažil chovat stejně. Veselé, žádné starosti, všecko je legrace, humorné básničky, poslouchali jsme Ivana Mládka a zpívali si ho a já jsem jim četl Morgensterna a já nevím co. To mě ukázalo, že život může být taky nazírán z té lepší, poctivější stránky.

0: sestřičku.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je dramatik, filozof, někdejší politik, pan Milan Uhde. Na disent vzpomínáte jako na ohromné společenství. Čím vším vás fascinovalo a povznášelo?
2: To bylo úžasné, jak jsem se stal svědkem soudržnosti rodiny. U Šimsů prostě všichni věděli. Před dětmi se to netajilo, že tatínek byl zadržený. Všechno se otevřeně probíralo. Různé názory na to. To bylo něco, co já jsem neznal, tuto otevřenost. Solidarita. Když Martin Šimsa odmítl nastoupit vojenskou službu, což znamenalo vězení, paní Šimsová nás pojala do takového toho solidárního, výměnného, nechci říct obchodu, ale výměnné akce, odložené boty, které se dají použít, se nabídnou do rodiny, kde jsou menší děti. To byla obrovská záležitost. To bylo pro mě neméně silné svědectví o solidaritě jako solidarita chartistů. Když mě zavřeli na 48 hodin a pak mě to ještě o 48 hodin prodloužili, tak chartisté brněnští usoudili, že to mohlo být pro mě dost tvrdým zážitkem a přicházeli mě pozdravit. Víte, to člověka ubezpečí o tom, že i v té tísnivé skutečnosti je možná hrdá a téměř normální lidská existence.
1: Pocity přátelství, vstřícnosti, solidarity, dobrodění jste zakusil i od divadelníků, protože na vás pamatovali v divadle Husa na provázku, pro které se vám v ilegalitě a díky statečným tamním lidem podařilo napsat 3 hry pod cizími jmény. Nejslavnější se stala Balada pro banditu. Je to pro autora hodně trýznivé nebýt u zrodu, u inscenování díla, u jeho úspěchu, u těch ovací, které pak nastanou? Bolí to?
2: Naopak. Já jsem byl samozřejmě vždycky velmi osobivý vůči svému autorskému právu a hlídal jsem u krále Vávry pořád. Není tam ale, tam je avšak, je to literárnější. Ano, mně o to šlo, když jsem nesměl vůbec nic ani na cizí jméno. A teď najednou přišla příležitost, pro mě nesmírně cenná, protože moje poslední premiéra byla v roce 67 nepovedená, naprosto pomílená věc a já jsem neměl příležitost to zkusit. Já jsem si nevěřil, zatímco přátelé o 7, o 8 let starší, jako Pavel Kohout, říkali, jsem vynikající autor, všude hraný, vy jste mě zakázali, to je výjimka, všude jinde mě hrajou. Mě nikde nehráli. A teď přišel provázek, zadali mě to, já jsem samozřejmě řekl, to jsou všechno blbý náměty. Ten Olbrach, to byl starý komunista, který náhodou teda z té strany vystoupil, ale pak zase po 45. do ní vstoupil, dejte mě s tím pokoj, to opívání sociálních buřičů, to jsou sociální patologické jevy tohleto. No a Moští,

0: to je sentimentální idyla. Ta pohádka má, jak kdo se na to má koukat, to je za 20 minut odehraný, co se tam bude dít a tak dále. Já jsem to potom napsal a ono to mělo úspěch. A na té baladě pro banditu jsem šel na tu 15. reprizu, to je známá historie, že mě nepustil režisér na premiéru, panž věděl, že já si text opakuju s herci. A já jsem tam na té 15. repríze pochopil, že to je dobrý představení. A že ten text mluví a že si to pomůže samo. Provázek mě zachránil život, já mu děkuju. A těm lidem, kteří o tom věděli, to byl jediný režisér, pak to pochopil taky Petr Osrzlý posledně, ale mlčel. A nikdo další, ani vynikající odborník Miloš Štědroň, který psal tu muziku, vůbec ho nenapadlo, že už se mnou spolupracuje, vždycky mě vzkazoval, že musíme spolu něco udělat. A že tam není moje jméno. Já jsem si uvědomil, že to je obrovský štěstí, že můj text se hraje a že je hratelný. Mm. Že ta slečna, která seděla vedle mě, taková 18-letá, program nebyl dotištěný. Já jsem měl program od Zdeňka Pospíšila. Vytáhnu program, ona říká, je, ty máš program, půjč mě. To byla hrdost. Že ona tleská a netuší, že kus toho potlesku patří mě. To bylo v tu chvíli tak zanedbatelný, tak směšný. Mě to jednou provždy na mou duši zbavilo ješitnosti a pýchy na to, že mě hrajou.
1: Jak se vám tvořilo v duchu lidové písně a její poetiky? A podotázka, mně připadala vždycky trošku taková podivná ta lyrická nota zbojníka Nikoli. Ani tak nevoní kořalička sladká, jako mě voněla mojí milá jabka, kde se v něm brala tahle něžná struna.
0: No, já jsem původně myslel, že k tomu napíšu své songy, ale Zdeněk Pospíšil mě z toho vyvedl. Povídá, milý, to nepůjde. Mně tak uvěří ty dialogy, víš? Až přinesu zrýmovaný texty a ty to budeš rýmovat, já tě znám. A budou to takový ty filozofický, nudný, který já nemám rád. To tam nemůžeš, fakt. To musíš vymyslet nějaký jiný řešení. Já jsem přišel na příští schůzku a povídám Zdeňku, bude to lidová poezie, ukrajinská, podkarpatoruská, slovenská, moravská, i nějakou českou. On říká, jo, to mě uvěří. Dobrý, to je dobrý. Jenže já jsem chtěl Nikolu jako opravdu takovej ten sociálně negativní živel, nezačlenitelný. Já jsem netušil, že v tom dialogickém libretu tam je ta lidová poezie nejenom obdivná, ona držela palce těm zbojníkům a vnášela tam milostné vztahy, především ten vztah té ústřední dvojice. Já jsem tam tu liriku potřeboval a teď ona tam byla taková velice pěkně obnažená, že jo. Tak jsem to okamžitě tam všelnil netuše, že to vnese do toho textu akord, který tvořil určitou složitou reakci. Na jedné straně je to teda zabiják, ale je v něm takováhle lirická nálož.
1: A ještě ten donutil, jak to zpíval, vidíte, to byl lirik.
0: No a povídám, Doňa to hraje výborně, Zdeňku. Vůbec ne, seřval jsem ho, povídám, nebuď sladkej, je sladkej, aby ho ty 18 žerali. To není dobrý výkon. No, on chtěl toho tvrdýho, ale v tom zbojníkovi byla ta lirická potence, na kterou já jsem tehdy neměl. Ale ta poezie lidová mě zastoupila a diktovala mě tempo. Donutila mě ty dialogy proškrtávat, protože ta poezie je úsečná. Ten dialog musel být taky takovej. A to omezení, ve kterém jsem se ocitl, se ukázalo být předností. To byla další lekce, která mě poučila, že divadlo je moudřejší než i ten nejmoudřejší jeho tvůrce. Protože to divadlo tvoří s vámi všichni předchozí divadelníci. Všichni vložili svou moudrost do toho divadla, takže vy, když vstoupíte jako autor na scénu a dobře té scéně nasloucháte, tak to divadlo vám půjčí ku své moudrosti, kterou v tu chvíli nemáte. Já nevím, jestli to je v poezii, v románové tvorbě, v povídkové tvorbě, ale u divadla jsem si tím jistý. To je něco jako v ekonomii neviditelná ruka trhu, na kterou pořád někteří sočí a říkají, to je blbost. Není to blbost. Neviditelná ruka divadla také existuje. To je paralela.
1: Když vás tak poslouchám, patříte, pane Uhde, k těm tvůrcům, kteří se stotožňují s myšlenkou, že jsou pouhým médiem, že skrze ně ty myšlenky přicházejí, procházejí, hledají cestu mezi lidi?
0: O ne, já nejsem médium, takový talent nemám. Já to musím vypracovat. Mám negativní postavu, ale nemohu na ní z hurta. Já se jí musím zastat, jako ďáblův advokát. Musím říct, no počkejte, počkejte. A vy byste v té situaci jednali líp? Já bych líp asi nejednal. Kdyby mě takhle tlačili, já bych řekl, no tak já vám to řeknu, teda to, co chcete slyšet. To je ta moudrost židovské anekdoty, kterou miluju, jak k tomu rabínovi přišel Kohn a říká, Zilberstein mě strašně ublížil, vypráví mu historii. Rabín říká, no to bylo od Zilbersteina škaredé, máš pravdu, Kohn. Druhý den přichází Zilberstein, vypráví stejnou historku, ale s opačným znamenkem. Říká, Kohn mě strašně ublížil. Ano, říká rabín, máš pravdu, Zilbersteine. Oběma setkáním je přítomen rabínův žák, říká, učiteli, to není možný. Oba přece pravdu mít nemohou. A rabín říká, milý synu, i ty máš pravdu. Víte, to je dramatik, který ví, že ta pravda se tváří. Není pravda, že každý má svou pravdu, to je výmluva. Pravda je, ale ten si myslí, že ji má, ten si myslí a vystupují jako nositelé pravdy. Nikdo nevystupuje jako nositel zla. Málo který říká, já jsem zlej a budu ještě horší. Ne, všichni to myslí dobře. Adolf Hitler to myslel dobře s Němci, s těmi ostatními, ale s Němci to určitě myslel dobře, že z nich udělá hrdinný národ. Všichni na světě to myslí dobře. A já teď jako dramatik musím se jim dostat na kůži. Aha, tak on si myslí, že má pravdu a taky kousek má. Musí mít, jinak nestojí za to o něm psát. To není médium, tohle to je chytristika autorská.
1: A jak smýšlí o pravdě Milan Uhde, nikoli dramatik, ale člověk?
0: Já jsem přesvědčen, že pravda existuje. O tom mě moji přátelé jako Ladislav Hejdánek, který tomu zasvětil celý život filozofa, přesvědčil. Jenže pravda je jako řeka. Ona plyne.
1: Ten obraz pravdy jako řeky, ten si uchovávám v mysli.
0: To je Ladislav Hejdánek, prosím, to já kradu, ale kradu s uvedením okradeného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Pane Uhde, dění po roce 89 bych ráda shrnula pod jednu nebo dvě otázky. Ta stěžejní se opírá o váš výrok. Zjistil jsem, že intelektuál do politiky nepatří. Proč?
3: Protože intelektuál musí planout pro pravdu. Profesor Patočka řekl, že intelektuál na rozdíl od duchovního člověka plane pro provoz, aby to odsejpalo, aby to fungovalo dál, proto je ochoten lecos odbýt kompromisem. Duchovní člověk ne. Ale podle mého názoru intelektuál hodný toho jména nemůže fandit jenom provozu, musí být závislý na pravdě, musí ji hledat. A politik, demokratický politik, musí dodržovat respekt k výsledku hlasování. Já jsem při své politické činnosti byl svědkem situací, a někdy to byla i moje osobní situace, kdy jsem hájil nikoli pravdu, ale takzvanou evidenci. Takových situací jsem zažil několik a já jsem se s tím smířil. Vstoupil jsem do politiky, tak musím respektovat základní přístup. Vítězí ten, kdo má většinu hlasů. Že nemá pravdu, no, to je sekundární záležitost. Ale snášet to trvale, řekl jsem si, ne, to musí mít své omezení. Z původně dvouletého byly 4 roky, pak další 4 roky, ale po těch 8 letech mě bylo jasné, že musím pryč, protože jednak ta pravda zapíraná bolela a já jsem nedokázal ji zveřejnit a říct, moje strana nemá v těchto věcech pravdu, odchýlila se. A když jsem s ním šel, už bylo pozdě, už byly věci rozběhnuté, takže nešli zastavit. Ale já jsem věděl, že tam nejsem na svém místě a dříve, než mě dali najevo, že by bylo dobře, kdybych skončil. A já jsem v tu chvíli už to dávno věděl.
2: Jaký byl návrat po ukončení vašeho politického působení do světa v uvozovkách normálních lidí?
3: Byl komplikovaný zejména tím, že jsem trpěl syndromem únavovým, jak to nazvala lékařka, ke které jsem se uchýlil. Ten únavový syndrom může tak do půl roku odeznít, ale nikde není napsáno, že musí odeznít. To vám může zůstat. Já vám otevřeně říkám, vy jste na pokraji svých sil a já jsem taky půl hodiny po snídani usínal. Odpoledne neustále děti viděli otce, který usínal jako 90-letý fotr ve svých, já nevím, 62. To bylo hrozný. To odeznělo. Ale neodeznělo, že ve mně spousta lidí viděla politika a viděla ODSáka. Klausova straníka, kterým jsem byl, i když jsem postupně nabýval stále kritičtějšího vztahu. Takže, že by mě všichni zvali na pivo a říkali, napiš pro nás něco. No, nastoupil jsem dráhu starobního důchodce.
2: Ono i to zžívání s rodinou bylo asi složité. Nenapadlo vás, že oběti, které jste veřejnému životu přinesl, byly až neúnosně veliké?
3: Ne. Já jsem šel do politiky se souhlasem rodiny, i když u dětí poněkud hořce přiznaným dodatečně, že jsem se s nimi neradil. To byla chyba, skutečně to byla chyba. Všechno šlo tak překotně, ale výčitky po této stránce nebyly. Já jsem odešel do politiky od rodiny, která byla mým nestatečným depresivním počínáním mezi lety 72 až 76. Tak ničivé to byly vlivy, že v podstatě narušení, ke kterému tehdy došlo, jenom ukázalo v roce 98 při mém návratu, že už vlastně se nemám kam vrátit.
2: Když jste zmínil děti, od nich jste si nenechal říct jejich názor na váš vstup do politiky, chtěla jsem se zeptat, jestli jste si od nich někdy později nechal v nějaké životní záležitosti rád poradit.
3: To se nedá říct, protože moje dcera, ona mě měla ráda a má mě ráda, ale myslím si, že je přesvědčena, že jsem z té politice si počínal bludně. A syn, my jsme v dobrém spojení, i když je činný v zahraničí jako manažer, ale měl od začátku nesmírně kritický vztah k Václavu Havlovi. V tom jsme si nerozuměli a dodneška si tak úplně nerozumíme, i když si myslím, že syn měl podobné výhrady, jako měl filozof Petr Rezek.
2: Pane Uhde, mám na vás poslední otázku. Budeme se loučit a to téma chci otevřít. Když se zeptám na lásku ve vašem životě, přičemž vím, že jste zažil krach jedné velké a významné lásky, stejně jako lásku pozdní s pečetěnou manželstvím, jaký je to společník ve vašem žití, ta láska?
3: Trvalý. Já jsem už od útlého věku byl všelijak zamilovaný. Komický rys to mělo, když jsem nastoupil do první gymnázia, poněvadž mý rodiče posedli myšlenkou, že jsou staří a že brzy zemřou. Otec se dožil téměř 90. Tak mě přemluvili, že jsem souhlasil s tím, že pátou třídu obecnou absolvuju v prázdninovém kurzu, abych se čtvrté třídy šel přímo do gymnázia, neboť rodiče právníci, kde si objevili v nějaké vyhlášce, že je to možné u velmi talentovaných jedinců, mě za takového prohlásili. Já jsem skutečně tu diferenční zkoušku ze všech příslušných předmětů složil a nastoupil jsem do první třídy, do gymnázia, ze spolužáky a spolužákyněmi, to byla novinka, kteréžto spolužákyně byly nejméně o rok starší.
2: Vy jste se teď tak blaženě zatvářil.
3: A oni to byly krásné holky. V mé vzpomínce jsou to krásné holky všecko. A já jsem se postupně do nich zamilovával a oni mě dali některá citlivěji, některá méně citlivě, že to je blbost naprostá. Já jsem byl taky nejmenší ve třídě fyzicky, ale ten začátek, to byla permanentní zamilovanost. Já jsem vždycky měl někoho, koho jsem zbožňoval, byť i tiše, na dálku. Někdo o tom snad ani nevěděl, no oni to ženy i mladá děvčata poznají. Já jsem si myslel, že Evu Šlapanskou miluju tajně a všichni to věděli. Já jsem ty dvě lásky v životě prožil doopravdy a nikdy jsem se své první ženy dobrovolně nevzdal. To bylo dlouhé poznání, ale já jsem o to svou vlastní vinou přišel, ale mně to docházelo strašně pomalu, strašně dlouho, jako mě pomalu docházel konflikt s otcem. Ale dostavilo se to a považuji se za doklad lživého tvrzení, že každý může mít lásku v životě jenom jednu. Podle mě to není pravda. A nebo jsem vedl jak ta jedle, což se mě několikrát v životě přihodilo. Jed na to nevezmu, ale ruku do ohně za to dám.
2: Víte, i kdybyste byl vedle jak ta jedle, tak to stojí za to cítit, že láska je vaším věčným souputníkem. Moc děkuji za dnešní krásné setkání. Naším hostem byl pan Milan Uhde. Naschledanou.
3: Já děkuji a naschledanou.
4: Heaven, I'm in heaven.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás u pravidelníku jménem U muziky s Eduardem Hrubešem. Každé pondělí a pátek v tuto hodinu vysíláme na Českém rozhlasu hodinku plnou řízné dechovky. Jinak též podvečer s naší hudbou přímo národní. Zahájili jsme docela programovým titulem. Alois Aust, všestranný hudebník, skladatel a multiinstrumentalista, zhudebnil text Ladislava Jacury a vznikla polka Dnes náladičku mám. Takhle ji naspívali Josef Sochor a Bajo Trio a hrála česká švitorka, kterou řídil Tibor Mestek. No a naší snahou samozřejmě bude dopomoci k příjemné náladě i vám. Pro začátek tu máme hned další polku. Lidový autor ji nazval U mlýna na stráni. Hraje a zpívá veselá muzika. A pak zazní valčík Jana Bureše na text Svatopluka Radešínského Vltavo krásná. Zaspívají Jana Sládková a František Schneidorfer za doprovodu Skalačky a poté to bude tango Zdeňka Beneše, který napsal i text Vrať se mi zpátky. Zpívají Bronislav Palovský a Zdeňka Litvanová. Hraje Lipkovanka, kterou umělecky vede Michal Mar.

Teď si poslechneme písničku z Křištínské hospody. Neznámý autor by měl určitě radost, kdyby se dozvěděl, že ten titul prakticky zlidověl. Lesanka teď zahraje a zaspívá, jaké to je v tom cikánském rozmaru. Následuje chvilka pro klasika. František Kmoch, pochodová Můj koníček, text vlastní a pozor, zpívá sbor orchestru Václava Hybše, hraje orchestr Václava Hybše, který to také celé řídí zpoza dirigentského pultu. A další lidová, jedna z těch opravdu nejdojemnějších, Stará lípa. Taky jsme ji s Kozlovkou hrávali a jedno oko nezůstávalo suché. V rytmu valčíku ji teď zahraje a zaspívá veselka Ladislava Kubeše.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. U té následující písničky vás asi bude zajímat, na co tak mohl být zvědavý ten zvědavý Šohájek. Dva Antoninové mají pro vás připravenou odpověď. Hudbu napsal Antonín Orsák a text, který vše vysvětlí Antonín Galuška. Lácaranku řídí Karel Porubský, zpívají Jitka Lukášová a Michaela Špírová. Pak je tu Joška Černý. Ten začal zpívat už coby mladičký Šohájek, nejprve za párek, později i za honorář. A tak nás spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů zavede až za tu horu za Vysokou. A brněnská moravěnka, řízená Jaroslavem Fuchsou, má pro nás připravenou ještě Šeříkovou polku, kterou na text Růženy Sypěnové zkomponoval František Maňas. Zpívají Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Na tomto místě a v tomto čase jste si už zvykli poslouchat vždycky nějakou říznou směs. Dnes to bude směs hornických písní, jak je v minulosti složili dnes už neznámí autoři. Zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše.

teď, přátelé, ještě rychlá návštěva Šumavy. Tentokrát nás do této nádherné krajiny vezme rozhlasová plzeňačka, kterou vede Jan Oblištil. Šumavský valčík složil Antonín Bulka na text Františka Kratochvíla a zaspívá Jiří Langmajer. No a to už jsme zase ve finále. Krajanka Václav Hlaváčka se s vámi dnes rozloučí polkou Karla Vacka. No schválně, kterou byste tak navrhli? Ano, správně, zůstaň tu s námi. Naslyšenou zase váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Tři setkání s osudem. Zaváté a odváté stopy Josefa Poláka.
1: Jen co dojdu k hlavnímu vchodu Východoslovenského muzea v Košicích, nemohu si nevšimnout velké bronzové desky. Vím o ní, že ji vytvořil akademický sochař Miroslav Bonk. Odlity nechali zdarma ve východoslovenských strojírnách a odhalena byla 29. října 2003. Na desce čtu, že v této budově působil v letech 1919 až 1938 ředitel Východoslovenského muzea doktor Josef Polák. Významný český muzeolog, historik umění, inspektor muzeí a podporovatel slovenského výtvarného umění. Dívám se na tu desku a snažím si představit, jaké to tu bylo, když do tohoto vchodu každodenně vcházíval právě doktor Josef Polák. Podle fotografií a obrazů, které se dochovaly, to byl nepřehlednutelný, tmavovlasý muž s jasným pohledem. Člověk, který již na první pohled sršel energii, optimismem. Byl výjimečný, nepřehlednutelný. Přesto byl svého času odsouzen k zapomnění. Než se objevila jistá Helena Miškufová, košická novinářka, ale lze také říci, že československá novinářka. A kromě toho předsedkyně Košického slovensko-českého klubu ve Slovenské republice. Paní Miškufová mě do Východoslovenského muzea doprovází. Byla to právě ona, kdo vůbec jako první usilovala o vyrobení a hlavně umístění zmíněné bronzové desky.
2: Oni mi sem tu desku nechtěli dát a furt je dovnitř někde malou a tak. Já prostě musí být venku. Nechtěli, památkáři nechtěli dovolit. No prostě nejen vyrobení, ale umístění byl problém.
1: Přestože je už po zavírací hodině, přece jen máme štěstí a do muzea se alespoň na chvíli dostaneme.
2: Dobrý den, nehněvejte se, my se chceme jenom podívat do vestibulu, můžeme?
3: Nech se páči.
2: Děkujeme pěkně. Mám to českého hosta.
3: Jasné, kejlen to, nech se páči.
4: To je nádhera.
2: Tohle je krásný vestibul. Polák by byl tady, tady měl být. A tohle jsou zakladatelé.
1: Jak mi Helena Miškufová vypráví, právě tady u fotografií někdejších ředitelů muzea, se v ní kdysi zrodil nápad zjistit o doktoru Josefu Polákovi více.
2: Já jsem vlastně zaregistrovala osobu doktora Poláka začátkem 70. let. Jako novinářka jsem jenom šla k řediteli Východoslovenského muzea po takové dlouhé chodbě, kde jsou fotografie všech ředitelů. Tak já, kde vidím něco, tak čtu všechny jména a tak jsem věděla, že tam je Josef Polák, tak mi bylo jasné, že teda Slováci se nepíší Josef, ale Josef. Tak jsem ho tak zaregistrovala, že kdo to je a potom někdy začátkem 90. let se vzpomínalo někde, že tu dělal výstavy a tak jsem se nějak dostala vlastně k tomu, že jsem v měsíčníku, který jsem začala vydávat tenkrát pro Čechy a Moravany na Slovensku, jmenovala se to Česká beseda, uvedla pár poznatků o Josefu Polákovi, ale to ještě nebylo teda s návštěvou archivu Východoslovenského muzea. Na to se na mě nakontaktovala Magda Veselská, že odkud já mám ty informace, tak začal náš kontakt.
1: Vzpomínána doktorka Magda Veselská je vedoucí oddělení dokumentace Židovského muzea v Praze. Začala jezdit do Košic, kde pátrala zejména v archivech, aby se stala jednou z největších znalců života a díla doktora Josefa Poláka. Helena Miškufová a Magda Veselská začaly skládat jako pomyslnou mozaiku Polákův životní příběh. Výsledkem se mimo jiné staly výstava Magdy Veselské Muž, který si nedal pokoj a také filmový dokument scenáristky Heleny Miškufové a režisérky Luby Kolové Návrat tanečnice. Mimochodem, jedinečný dokument obohacený o hrané sekvence v podání předních herců, jakými například jsou Saša Rašilov či Vanda Hübnerová. Pojďme tedy nyní s pomocí obou vzpomínaných autorek pátrat po osudech Josefa Poláka. Narodil se 3. února 1886 v Praze, v Josefově. Doktorka Magda Veselská v jedné ze svých studií na téma doktor Josef Polák, uvedla.
0: Narodil se v rodině drobného židovského obchodníka. Po gymnáziu začal na přání rodičů studovat na Karlo Ferdinandově univerzitě práva. Ve volném čase se ovšem věnoval svým soukromým zájmům, historii a umění. Navštěvoval proto také přednášky v právě se formujícím semináři dějin umění Chytila, Hostinského a Matějky a vedle toho byl častým návštěvníkem kavárny Union, označované za tehdejší náš Ústav umělecko-historický. Zde potkal řadu svých budoucích celoživotních přátel, intelektuálů i umělců.
1: Pro vysvětlení. Název Karlo Ferdinandova univerzita platil do roku 1918. Poté se začal užívat název Karlova univerzita. Ale zpět k Josefu Polákovi. Ten na této univerzitě promoval v roce 1909. Poté absolvoval praxi jak u soudu, tak i v advokacii. Stále se však věnuje svým uměleckým zálibám. Kromě toho působí v česko-židovském hnutí. Jak Magda Veselská uvádí, publikuje v této době například i v česko-židovském kalendáři, což byl ve své době první židovský časopis psaný v češtině. Doktor Polák tu publikuje zejména statě s historickým obsahem. Přichází rok 1914. Polák rukuje do první světové války. Je zraněn a po vyléčení se ocitá v Nitře, u pomocných jednotek. Pracuje v nemocnici. V té době je už ženatý. Jeho manželka však ještě v průběhu první světové války zemře. Pro Poláka je to první velká rána osudu. Přichází 28. říjen 1918 a vznik Československé republiky. Ovdovělý Josef Polák se dobrovolně hlásí, co by propagační důstojník na Slovensko. Přesněji, na východní Slovensko. Co tehdy patřilo mezi jeho úkoly? Helena Miškufová vypráví.
2: Jezdili od města ke městu po Slovensku a informovali lidi, že vznikla nová republika, protože asi si dneska málo kdo umí představit, jak to vlastně vypadalo, protože na těch vesnicích a na těch malých městečkách asi lidi moc nevěděli, jasně, že vznikla nová republika, když všude vlastně vládla maďarština, že a dominance teda byla maďarská. Tak jsem přijel a vedení města mu nabídlo, jestli by se neujal při ochraně památek Východoslovenského muzea.
1: Budovu Horno-Uherského muzea, které v Košicích vzniklo v roce 1872, našel částečně vybrakovanou. Lze říci, že i vykradenou. Ty nejvzácnější kusy stihli Maďaři, kteří tu před rokem 1918 vládli, odvést do Budapešti. V dalších letech se Josef Polák bude ze všech sil snažit, aby odvezené památky dohledal a přivezl zpět, ale bezúspěšně. V roce 1919 začíná ta nejpozoruhodnější etapa života doktora Josefa Poláka. Etapa, která měla trvat bezmála 20 let. To i přesto, že on sám původně počítal s tím, že v Košicích bude jen dočasně. V době svého košického působení nachází svou další ženu. Jmenuje se Margareta a pochází z Vídně. Její otec má kořeny v Chorvatsku, matka pro změnu v Čechách. Rodina je velmi dobře situovaná. Na rozdíl od Josefa Poláka, který, což pro dnešního člověka je spíše neuvěřitelné, pracuje v muzeu první roky bez nároku na mzdu. Do toho všeho se manželům narodí v roce 1921 syn. Dostane jméno Tomáš. V roce 2013 vydala Helena Miškufová knihu Češi v Košicích. Jedna kapitola je věnována právě Josefu Polákovi. Můžeme v něj najít i citát z dopisu, který Polák napsal v roce 1921 svému příteli Zdeňku Virtovi.
0: Narodil se nám kluk a jmenuje se Tomáš. Jinak se mi vede bídně, mám finanční starosti, rodina spotřebuje strašně a já dosud nevím co a jak. Kromě muzea jsem se o nic nestaral a nemám příjmů. Ku podivu, že mě to ještě víc žene k práci, třeba že se množí výčitky svědomí, že se nestarám o rodinu. Založil jsem spolek výtvarných umělců východního Slovenska, asi 30 členů. Přeložil jsem Čapkovo RUR do maďarštiny. 13. prosince je premiéra tu a taky Pešť to bude hrát. A konečně začneme kolem Vánoc vydávat měsíčník pro staré a nové umění, historii a sběratelství. Pro léto 1922 jsem rozhoupal velkou společnost pro uspořádání národopisné výstavy východního Slovenska tu. A už se všechny korporace spojily k práci. V muzeu mrznem, nemáme ani uhlí, ani dřevo. Třeba, že jsem dostal darem 5 vagónů, dodnes je tu nemám. A vůbec nevím, kde mi hlava sedí, když vstanu od práce.
1: Mimořádná vůle však žene Poláka stále dopředu. Má svou vizi. Cíl vytvořit z východoslovenského muzea kulturně společenské centrum mnohonárodnostního města. Za peníze, které jeho žena dostala věnem, nakupuje, samozřejmě se jím souhlasem, nejrůznější sbírkové předměty. Mnohé vzácné předměty schání na nejrůznějších aukcích, mezi lidmi. Je pečlivý, systematický, což se mimo jiné projeví v katalogizaci muzejních sbírek. Je přesný až puntičkářský. Helena Miškufová mi pověděla.
2: Mimochodem, to je krásná ukázka archivu Východoslovenského muzea, kde jsou takové ty velké archivní knihy a tam je přesně vidět jednak Polákův rukopis, ale je tam třeba například, co koupil, odkud koupil, za kolik to koupil, kde to je uloženo a ještě tam nakreslil vždycky malý obrázek, jak to vypadalo. To je taková dokumentární kniha i jeho pečlivosti.
1: Popisování předmětů, jejich evidence, nákupy od soukromníků, z antikvariátu, které měl podchycené nejenom v Čechách, ale třeba také v Německu, účast na aukcích starožitností, kde získával další sbírkové předměty, to je pouze část Polákovy činnosti v Košicích. V Košicích také organizuje historické, vlastivědné a jiné přednášky, nejrůznější vzdělávací akce. Píše pro rozhlas, rozhlasové hry, přednášky. Muzeum zřizuje veřejnou čítárnu. Přitom ale stále nemá v ruce jmenovací dekret na místo ředitele muzea. Definitivně, jak se tehdy říkávalo, se dočká až po 7 letech usilovné práce. V roce 1926. Někteří místní nacionalisté však jeho jmenování nesou těžce. V tehdejším časopisu Slovák se o doktoru Josefu Polákovi psalo.
0: Místo správcovské neobdržel akademický malíř Josef Hanula, ale český žid doktor Josef Polák, který sice může být dobrým obchodníkem, kšeftařem, ale k památkám církevního rázu nemůže mít žádný citový vztah. Stala se tak křivda nejenom slovenskému umělci, ale slovenským muzeálním a historickým památkám.
1: Polák se ale nedá odradit a s novou vervou se pouští do práce. Šíře jeho zájmu je skoro až neuvěřitelná. Někdejší právník je nejenom skvělým muzejníkem, archivářem, ale intenzivně se zabývá například slovenským výtvarným uměním. V době, kdy do Košic přichází maďarský výtvarník Eugen Krohn, Polák mu navrhne, aby tu založil později legendární Krohnovu grafickou školu. Touto školou postupně projde celá řada později známých výtvarníků, košických modernistů. Polák organizuje výtvarné výstavy, pomáhá začínajícím talentovaným malířům, především svými kontakty. Pro umělce hledá mecenáše. Do roku 1938 se mu podaří zorganizovat neuvěřitelných 220 výstav. To ale nebylo zdaleka všechno. Opět je mi slovo autorce knihy Češi v Košicích a scenáristce filmového dokumentu o Josefu Polákovi Návrat tanečnice Heleně Miškufové.
2: Pomohl i založit Židovské muzeum v Prešově, které teda dodnes funguje a je vlastně součástí Židovského muzea v Bratislavě, protože člověk, který žil v Prešově, měl sbírky po lidech, kteří začali odcházet, protože cítili, že se blíží válka a tak. Přišel prostě za doktorem Polákem, zda by mu nepomohlo ty sbírky nějak utřídit. Tak samozřejmě to byla parketa jeho, tak se tam s ním dal dohromady a tak vlastně vzniklo to první Židovské muzeum v Prešově, které dnes je.
1: Přichází rok 1927 a Josefu Polákovi se podaří na tehdejší dobu nevídaný kousek. Dozvěděl se totiž, že v malé obci Kožuchovce se chystají zbourat dřevěný kostelík. Bylo to poté, co si postavili kostel nový. Doktor Polák dostal nápad. Rozhodl se kostelík rozebrat a převést do Košic, což mimochodem znamenalo překonat vzdálenost více než 130 kilometrů. Později o tom všem svému příteli Zdeňku Virtovi napsal.
0: Posílám několik snímků, jak už stojí ten malovaný kostelík z kožuchovců u nás za muzeem na zahradě. Až to bude docela hotové, vypíši vám podrobně celou proceduru a jak jsme ty trámy, každý zvlášť zabalený do papírů a slámy, tahali asi 7 kilometrů bez cest a silnic pralesem a pak těch 130 kilometrů nákladními auty do Košic. Dnes už jsem bez starostí, podařilo se to. Kmeny, jež byly úplně schnilé, jsem upravil tak, že jsem ponechal jen asi 5-centimetrovou vrstvu s malbou ze starého dřeva a k tomu namontoval nový kmen.
1: Kromě kostelíka dostal Poláj do Košic třeba také zvonici z Ašváně na někdejší podkarpatské Rusy, která tehdy byla součástí Československa. Přibyla také brána z Moldavy nad Budvou. V Košicích tedy vznikl jedinečný skanzen lidové architektury. Na vzpomínaný kostelík se právě teď dívám. Stojí na zahradě hned za muzeem. Vstup do objektu je však nyní bohužel pro veřejnost zapovězen. Zatímco v době doktora Poláka žil tento kostel bohatým kulturním životem. Helena Miškufová vysvětluje.
2: Během tuším 60. let se stalo to, že restaurátoři použili materiál při restaurování, který je karcinogenní, takže do toho kostelíka se už nesmí chodit, aby se člověk nenadýchal. Ale předtím, za doby doktora Poláka, on tam dělal koncerty reprodukované hudby. Úžasná atmosféra. Se přiznám, že my jsme si tam dali gramofon, když jsme natáčeli ten dokumentární film, tak jsme si to poslechli, jak to tam asi znělo a bylo to, ta chvíle nás teda samozřejmě nepoškodila.
1: Josef Polák byl kosmopolitním člověkem, v tom dobrém smyslu slova. Přestože v Košicích tehdy žili lidé několika národností, Slováci, Maďaři, Češi, Rusyni, Němci či Židé, nikoho neupřednostňoval. Měl dobré kontakty i s představiteli katolické, evangelické či řeckokatolické církve. I pro ně totiž zachraňoval vzácné památky. Byl člověkem, který spojoval druhé. Jeden příklad. V Košicích se tehdy operetní či operní představení odehrávaly výhradně maďarském jazyce. Josef Polák začal jednat se zdejším maďarským spolkem Farago. Jeho členy přesvědčil, aby se na zdejší scéně mohl hrát Smetanova Prodaná nevěsta. Opera měla u košického publika nevídaný ohlas. Tedy v Košicích prvně zazněla česká opera. Na řadu potom přišli další. Později představitelé společnosti Farago věnovali Josefu Polákovi bronzovou sošku Tanečnice s věnováním. K této sošce se ještě vrátíme. Josefu Polákovi se v Košicích začalo opravdu dařit. Byl uznáván a ctěn. Vycházely o něm příznivé články také v českých novinách. Ministerstvo školství a národní osvěty dalo Josefu Polákovi další šanci. Stal se inspektorem muzeí na východním Slovensku a podkarpatské Rusy. V knize Češi na Slovensku se ještě uvádí.
0: Kromě toho jej státní referát na ochranu památek v Bratislavě jmenoval do funkce odborníka na povolování vývozu památek mimo území Československa. Je málo známé, že Josef Polák pro Slovensko zachránil celou řadu kulturního majetku.
1: Do osobního života Josefa Poláka však přichází další tragédie. Další druhá velká rána osudu. Jeho žena Margareta náhle umírá. Stává se tedy podruhé vdovcem. Tentokrát má ale na starosti teprve 8letého syna Tomáše. Pak se u něho přihlásí na základě inzerátu, který vyšel v českých novinách, mladá žena, Jiřina Ševčíková, a chce se starat o Polákova malého syna. Jiřině je souzeno, aby se záhy v roce 1934 stala Polákovou třetí ženou. Uplyne několik dalších šťastných let, pak se ale začnou stahovat, obrazně řečeno, mračna. Přicházejí mnichovské události, zrada západních spojenců a odstoupení našeho pohraničí ve prospěch nacistického Německa. Na Slovensku sílí klerofašistické hnutí, včetně proti československých aktivit Maďarů. Následuje 2. listopadu 1938 vídeňská arbitráž. Ta, co by součást plánu nacistického Německa na rozbití Československa, nadiktovala také změny československých hranic ve prospěch Maďarska. Naše země potom musela Maďarsku odstoupit část území jižního a východního Slovenska, včetně jeho západní části Podkarpatské Rusy. Co bylo s Josefem Polákem a jeho rodinou? Jak pokračoval jeho život? Ptám se Heleny Miškufové.
2: To se dotklo teda tisíců Čechů, kteří tady žili, že v 38. přišla prostě hlídka a na hodinu zavřela muzeum, všechno zlikvidovala. Tenkrát vlastně ani nepředpokládali za doktorem Polákem výjezdku z práce, protože zatímco v roce 1918 byla návštěvnost v muzeu nějakých pár tisíc lidí, tak v roku 1937 bylo 120 tisíc, takže on to byl ohromný náraz. A vlastně i Ministerstvo kultury v Praze, které dělalo kontroly zde, tak zjistilo, že práce s doktorem Polákem je úžasná. Takže prostě Polákovi si mysleli, že když udělali takový kus práce, takže snad i vedení nového slovenského státu uzná a ponechá je v tomto působišti, ale nebylo tomu tak. Doktor Polák musel odjet, nuceně samozřejmě, za asi pár osobních věcí a zde zůstaly například zablokované některé věci, které měl zapůjčený od soukromníků, například obrazy některé, jo, že už je prostě nestihl ani odevzdat.
1: Mezi věcmi, které Josef Polák stihl odvést, byla již vzpomínaná soška bronzové tanečnice, kterou, jak už víme, mu věnovali umění milovní členové maďarské společnosti Farago. Josef Polák se tedy vracel do Prahy pouhé 4 měsíce před osudovým 15. březnem 39. roku, kdy nacistická vojska vstoupila i do Čech a na Moravu. V Praze se Josef Polák stal zaměstnancem tehdejšího státního ústavu fotoměřického. Autorka výstavy o doktoru Josefu Polákovi nazvané Muž, který si nedal pokoj, doktorka Magda Veselská, ve své již zmíněné stati uvedla.
0: Po návratu do Prahy se z nového místa ve Státním ústavu fotoměřičském zabývajícím se fotodokumentací movitých i nemovitých památek netěšil dlouho. Pro židovský původ byl vyhozen. Na jaře 1942 se však na něj se zajímavou nabídkou obrátili zástupci pražské židovské náboženské obce, tehdejšího správního orgánu českého a moravského židovstva. Polák se stal muzejním odborníkem v právě vznikajícím židovském ústředním muzeu v Praze, jehož záměr definoval jako vybudování instituce dokumentující v co největší úplnosti život židů v protektorátu ve všech jeho aspektech a zároveň instituce, která své poslání nevnímala striktně muzejně, ale z přesahy do jiných oborů, například památkové péče.
1: Já jen dodám, že záměrem nacistů bylo vytvořit z tohoto muzea něco jako skanzen, cituji nyní Reinharda Heydricha, vyhynulé rasy. Protože záměrem Velkoněmecké říše bylo, jak známo, evropské židy doslova vyhladit. Tím, že Josef Polák měl za manželku takzvaně nežidovku, byl v prvních letech okupace chráněn. Ovšem jeho povaha pomáhat každému, kdo to právě potřeboval, ho přivedla do protinacistického odboje. Opět má slovo Helena Miškufová.
2: Začal pomáhat různým organizacím a pronásledovaným a dokonce odboji mladým komunistům, přestože nikdy teda ani ona, ani jeho žena Jiřina v komunistické straně nebyli, ale pomáhali, kde se dalo a právě jednou se stalo, že gestapo chytilo kontakt, který přenášel dopis a peníze, on je podporoval i penězi teda, takže zjistili, o koho jde a nakonec skončil Osvětími.
1: Osud opět udeřil. Po třetí. Tuhle jeho ránu Josef Polák již nepřežil. Gestapo si pro tehdy 58-letého doktora Josefa Poláka přišlo 8. srpna 1944 časně ráno. V Osvětimi byl ještě počátkem ledna 1945. V době, kdy sovětská armáda byla již na dosah, začali nacisté organizovat, aby v táboře nenechali svědky svých zločinů transporty smrti. V jednom z nich skončil také doktor Josef Polák. Cestu ve více než 20-stupňových mrazech nepřežil. Ve vzpomínaném filmovém dokumentu Heleny Miškufové a Luby Kolové Návrat tanečnice je citován v podání herečky Vandy Hybnerové text manželky Josefa Poláka Jiřiny.
4: Manžel byl ještě zapojen v jiné činnosti, kde se opět projevila jeho lidumilnost k postiženým po obětech nacismu. A rovněž i jeho práce v židovském muzeu. Zachránil před nacisty spoustu uměleckých děl z konopiště i celé soukromé sbírky. Dle zpráv jeho spoluvěznů se vždy choval statečně a nikdy si před Němci nezadal. Měl jejich úctu a jeho spolutrpitelé v něm našli duševní oporu. Mnozí říkali, že ho měli raději než svou rodinu a nebýt jeho, že by nepřežili. Byl jejich duševní oporou.
1: Ve filmovém dokumentu, který byl s velkým úspěchem promítán na Slovensku, přičemž na své uvedení v České republice bohužel stále ještě čeká, vystupuje kromě například doktorky Veselské a dalších také synovec Josefa Poláka, pan Pech. Ten Heleně Miškufové věnoval sošku tanečnice. Té tanečnice, kterou Josef Polák v roce 1938 odvezl z Košic do Prahy a která se uchovala až do dnešních dnů. Pro Helenu Miškufovou to byl, jak dnes přiznává, mimořádný okamžik.
2: On mi tu sošku dal za to, že vlastně jsem se zasloužila o umístění pamětní desky Josefu Polákovi na Východoslovenské muzeum. Takže vlastně já jsem říkala, doktor Polák se vrátil domů v ty krásné sošce, tanečnice, kterou, až se s ní pokochám dostatečně, taky dám Východoslovenskému muzeu.
1: Příběh doktora Josefa Poláka se završil. Příběh muže, který desítky let dokázal čelit síle osudu, včetně nejrůznějších protivenství. Patřil mezi ty výjimečné osobnosti, které přichází na svět proto, aby inspirovali a ovlivňovali v tom dobrém smyslu slova druhé. Aby po sobě zanechali velké dílo, aby po sobě zanechali stopy. Vnitřní síla takových lidí spolu vytváří sílu každého národa. Velkou sílu věnoval svému národu také doktor Josef Polák.
5: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
6: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
5: Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.

prosí, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrnej stran dá, že jen pro ní

cukroví, vonívalo terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu věřit začínám.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Takové je základní poselství pohádky o sportovním duchu, která byla natočena už v roce 1980. S Františkem Filipovským, coby staříčkem, a s Josefem Abrahamem v roli ducha jménem Buď fit, nahlédneme do jednoho ledového království, kde odjakživa vládne jenom sportovní duch. Kluci na ledě střílejí branky, jako když bičem mrská. A i rozhlasoví reportéři tam mají své důležité místo.
3: Pojďte, lidičky, nahlídnem spolu dneska do jednoho ledového království. Ale nemyslete si, nepanuje tu žádný zimní král, ani ledový kníže, císař nebo vévoda, a ani žádný kalíf, šejk, chán či maharadža. V našem království odjakživa vládne jen a jen sportovní duch. A tak se tu večer co večer volá hurá a sláva a do toho. A soudci spravedlivě pískají a hokejisti střílejí branky, jako když bičem mrská. I kluci od rádia tady mají svou kouzelnou komůrku plnou drátku a mluvítek. Proč? Inu, aby vyprávěli o našem spravedlivém vládci, sportovním duchu, a hlásali jeho slávu po celém širém světě.
4: Vážení posluchači, hlásíme se vám ze sportovní haly, kde se dnes sešli tisíce diváků.
5: Právě tu probíhá napínavé stretnutí v hokeji SK Bivoj Praha, Tejec Tirad Brno.
4: A pozor, hráči slavného mužstva SK Bivoj právě získali toto.
5: Ich útočníci sa prebijajú do obrany tretiny súperov. Aj, aj, aj, kľúčka, prekrásna prihrávka na branku. Aj.

0: Áno, vážení priatelia, a je to 2-2.
1: Vyrovnávací branku posíla do soupeřovy svatyne vyhlasný útočník bývoje Praha, sám kapitán družstva, Slávek Pukrle.
2: Ta sedla. Marná sláva, ten chlapec umí zahrát, když chce. A fanouškové ho mají rádi.
0: A je tu koniec druhej tretiny. O víťazstve, teda rozhodne záver stretnutia.
2: A teď se celý stadion pohrne za mnou.
3: Limonády, mošty, perlivá ovocenka.
2: Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch.
3: Limonády, mošty, ovocenka.
2: A co ty, holčičko, nedáš si taky pohárek?
4: Děkuju, stařečku, nechci.
2: Pro pána, to je přece naše Dulinka.
4: Vy mě znáte?
2: Holenku, v tomhle ledovém království znám každého človíčka. Ale co je to s tebou, Dulinko?
4: Když já jsem tak nešťastná.
2: Co pamatuju, od jak živa si mývala jen veselý kukuč a na ledě jako motýl, bělásek.
4: Jak pěkně to dovedete povědět, stařečku. Ale co je to všecko platné, když on pro mě má tak sotva slovíčka?
2: Už vím, do koho se nám naše hvězdička zakoukala.
4: K čemu všecky ty kroužky a skoky a piruety?
2: Slávek Pukrle, náš kapitán, hokejová hvězda. Za chvíli ti ho fanoušci přinesou na ramenou.
4: Vidíte? Nevidí? Neslyší? Slávku!
5: Duli! Ty jsi tady? Slyšela jsi, jak mi provolávali Slávu? Na ramenou mě nesli. A viděla jsi vůbec ten můj gól?
4: Tvůj gól? Tvoji fanoušci?
5: Taky bys mohla mít svoje fanoušky. Ale to bys musela...
4: Být taky hvězda, já vím. Ještě jsem nevyhrála ani jedinou medaili.
5: Ale kapitánově nevěstě by medaile slušela.
4: Nevěstě. Slávečku.
5: Počkej, a co to děláš? Lidi koukají.
4: Já se tak těším.
5: No, ale nezapomeň. Nejdřív medaile, pak svatba.
4: Kdyby se dala přičarovat.
5: Je, jenomže kouzlá čáry nejsou.
2: Že nejsou. A to by se zohu divil.
3: Limonády, mošty, perlivá ovocenka.
5: Dědo, kde jste se tu vzal?
2: Kdo mě potřebuje, najde mě všude. Dejte si pohárek, kapitáne. Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch. Perlivá ovocenka, na sílu, na kuráž.
5: To já mám dosti bez vás.
2: Jak myslíš, chlapče? Jen abys mě ještě jednou tuze nehledal.
4: Kde je?
5: Co kde? Jak se objevil, tak zmizel, no.
6: Slyšíš? Poslední třetina. A moji fanoušci mi drží palce. Plné tribuny. To je kouzlo i štěstí. A já jim teď předvedu, jak dovede zahrát kapitán Slávek Pukrle. Dobře se dívej, Duli!
4: Tomuhle on říká štěstí. Jen bruslí o led zazvoní. Už na mě zapomene. Jsem zase sama.

0: Na mě si zapomněla, Dulinko? Nevíš, že každé království má svého kouzelného stařečka?
1: Což pak se dá láska vyčarovat. A já hloupá. Místo, abych cvičila, chodím.
0: Plakat na hokej. Přestaň, Duli. Však už mu napravím hlavu. A když ne po dobrém, tak po zlém.

0: Běží poslední minuty dramatického utkání. Pukrle vybojevá tutouč, ličkuje, překonává obránce.
1: Ale nepřihraje. Všecku slávu bych chtěl jen pro sebe. O to ne.
0: Přerušená hra. Ano, ano, viděli jsme Pukrleho faul na brněnského obránce.
2: Ano, a Pukrle si půjde sadnout na trestnou lavicu. Ale Pukrle sa škrípi s rozhodcom. Odmieta sa podriadiť jeho verdiktu.

0: SK Bivoj teda bude hrať v poslednej minúte oslabený o svoju najväčšiu nádej. Bully, presilovka 5 na 4. Ctirad Brno získava puk, prihrávka.
1: Tak to máme 3-2 pro Brno. A Slávek se nám vrtí na trestné lavici, jako by seděl ve vosím hnízdě. Tak to končí, když někdo plete Slávu se štěstím.
2: Vážení posluchači, náš přímý přenos končí. Od mikrofonu se s vámi loučí sportovní reportéři
0: Janko Zubaj
2: a Převysl Šafář.

0: najednou je tu ticho jako v pohádce. Prázdné tribúny, opuštěné kluziště. I kluci od rádia už zbalili ty svoje drátky a mluvítka. Každému se chce domů, do tepla.
1: To je ale fujavica.
2: Aspoň kdyby tu silnici posypali.
1: Primraza. Škrko mám vyschnuté. Však to teda aj bol zápas.
2: A kde tu vlastne sme?
1: Hádam na Vysočine.
2: Jo, jaký som smedný. Žízeň, tu si nech zajít. Na téhle silnici hospodu nepotráme.
1: Čo to vravíte? Veď tam sa svieti.
2: Ale krk bych na to dal, že tady nikdy žádná hospoda nebyla.
3: No vidíte, krčmička ako malovaná. Ufanouška. Pozrime sa dnu.
2: Silnice je jako kluziště. Já dál stejně nejedu, dokud to neposypají.
3: Zaklopeme. Hádám nám dovolí a ohriat se.
0: Vítejte, chlapci, vítejte. Už na vás čekám.
1: Starky, jako z rozprávky.
0: Tak, tak, tak. Jen pojďte, pojďte. A co si dáme?
2: Co máte? Taková ztracená varta v kopcích?
0: A to se moc pleteš. Stačí vyslovit přání.
1: Já jsem strašně smedný.
0: Já vím, já vím, já vím. Vínko? Pivečko? A nebo něco ostřejšího?
1: To nie. Kolega je vodič a já nepijem.
0: To ti chválím, to ti chválím. Tak čím můžu sloužit?
2: Poctivou vepřovou teď v noci stejně nemáte.
0: Proč by ne?
1: Bravčové. Tak to by to bol veril.
2: Jídlo se nosí samo.
0: A co tobě, mládenečku? Tonik, kofolu, matonku, vincentku, pepsikolu. Ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije sportovní duch.
1: No, keby byla perlivá ovocenka.
0: Dobře si molil. A nebudeš litovat. Ať ti ta láhev slouží ke štěstí. Pamatuj, jen ke štěstí.
1: Kam zmizel? Krčmička tiež ako keby sa do zeme prepadla. Možno sa nám to všetko iba snívalo.
2: Máte celú ovocenku.
1: Naozaj. Tá jediná nám zo všetkého zostala.
2: Divná láhev.
1: Skutočne. Ako by sa vo fľaši prevalovala hmla. Ale čo? Nech je to všetko pravda, alebo čary pekelné, otvorím ju.
2: Propě, terén, Janku, to nám tady ještě scházelo.
1: Počkajte, nezriekajte sa ho, kolega, taký športový duch.
2: Je nesmysl, hloupý vtip, radši tu láhev zahodit.
1: Ale prečo? Je moja.
2: Jak myslíš? Ale já na klouzla nevěřím, počtám na tebe v autě.
1: Pán kolega!
4: Očekávám tvé rozkazy, pane.
1: Aké rozkazy?
4: Kdo má čarovnou láhev perlivé ovocenky, je můj. Tedy pán, tomu sloužím.
1: A čo dokážeš?
4: Umím všecko. Pracuju ve všech sportovních disciplínách. Kdykoliv otevřeš láhev.
1: A čo krivdy na ihrisku? A fauly? Vieš ich tiež očarovať?
4: Jak by ne. I zbabielosť a strach.
1: Teda všetko, čo nie je ozajstné športové zápolenie.
4: Všetko. duch. Poroučej, pane.
1: No, taká poľadovica. Ty, buď fit. Nemohol by si uroviť, aby tá cesta bola zjazdná, keď už máš tú rozprávkovú moc?
4: Silnice neudržujú. Ale koho osvítim, prekoná strach.
1: Výborne. Vyskúšaj to na kolegovi. Nech ide, nech sa nebojí. Ako ti mám rozkázať?
4: Řekni jen na start, připravit, buď fit. A ostatní nech na mne, pane.
1: Na start, připravit, buď fit.
4: Rychlost, svitost, síla, vtip. Bojuj.
5: Janko, nasedej. Náledí, nenáledí, jede se.
1: Teda, pán kolega, vy idete ako v škole šmikov. Ja som nevedel, že ste taký dobrý šofér.
6: Ja sám nevím, kde se ve mne najednou ta kuráž vzala. Když človek chce, všechno dá. Môže si vzadu zdřímnout, dojedeme v pořádku.
1: Buď fit. Si tu?
4: Ste, pane. Ešte nejaké přání?
1: Neuteč mi.
4: Neboj se. Stačí poginout a v mšiku sem zpátky v hlavi. Ale pořádne si mne zašpuntuj, abych ti nevybrachal.
1: My dvaja, buď fit. Ten náš šport ešte dáme do poriadku. Tak teda, buď fit, šup do fľaše.
0: Má fištrón, chlapec. Jen aby s mým kouzlem vyrukoval vždycky v pravou chvíli. Sportovní duch by měl přece sloužit i vládnout všem. A zrovna dneska se u nás bruslí. Bruslení mám rád, když do tance zanotujou housle a flétničky a nad ledem se rozlítnou blízkavé hvězdičky bruslařského nebe. Je to v našem ledovém království jako v té nejpohádkovější pohádce.
1: Dobrý večer, vážení športoví poslucháči. Sledujem majstrovstvá v krasokorčulovaní. A svoju malú voľnú jazdu ide práve pretekárka Duliša Fážová. Krokové variácie. Duliša Fážová má na sebe bielu sukienku s blízkavými flitrami. Pozor, menšia kolízia a pád. Smola. Smola. Neviem, ako jej výkon hodnotí sudcovský zbor.
7: Umělecký dojem. 4, 4, 4, 4.
0: Dulinko, Dulinko, co je to s tebou dneska?
8: Já nešťastná.
0: Lidi, jedna prohra a takových slz, že by naší Dulince najednou chyběl sportovní duch?
8: Tati, jen 4 body. Co si mám počít?
6: Dostala, stolik zasloužíš, Duli.
8: Jak to mám udělat, abych byla aspoň trochu slavná? Jinak mě Slávek nebude chtít.
6: Slávek, ukrle. To on ti pořád fantazíruje o slávě a medailích, že?
8: Je nejlepší útočník a kapitán. Za nevěstu chce jen krasobruslařku z medailí.
6: Pro jeho hloupé vrtochy už pomalu nebudeš mít z těch bruslí ani špetku radosti.
0: Krinda pána, to je nášku a vědování. Ale když tu slávu opravdu nechce jen pro sebe, platí tedy má. Jen aby jí taky nepopletla hlavu.
9: Limonády, mošty. Hej, chlapče, kam pak?
1: Domov, starky, domov. Preteky skončili.
9: A co vyspovídat ještě nějakou tu hvězdičku? Třeba Dulinku Šafářovic?
1: A o čom by som sa s ňou zhováral? O tom, ako ju priťahovala zem?
9: Správny reportér by měl vědět, proč se vyhrává i proč se prohrává.
1: Máte pravdu, starký. Nech je po vašom. Dobrý deň, prajem.
6: Dobrý, Janko, dobrý. Co máš ještě na srdci?
3: Vašu Dulinku, pán kolega.
6: Co snad má?
3: No, také maličké interview.
6: No tak ještě ty mi z Janči, už tak si s ní nevím rady. Vždyť nám těma svýma slzama rozmočí půl kluziště.
3: Veď ona se usměje.
6: Co bych za to dal, kdyby konečně přestala fňukat?
3: No, co bys je za to dal?
6: Člověče zlatý, třeba za ženu bych ji dal tomu, kdo ji rozveselí.
3: A čo keď zajtra vyhrá?
6: Ne, to by museli mít souci vlčí mlou. Copak nevidí, že ta moje holka nemá ani zamar sportovního ducha?
3: Já verím, že zajtra zažiarí jako to slnko na nebi. No a teraz, keď dovolíte, budeme natáčať. Dobré, Dulinka?
6: No, jak myslíš?
1: No tak, Dulinka, povedzte mi predsa niečo.
8: Vždyť jste slyšel, že nemám sportovního ducha. To přece každý vidí.
1: No, čo nie, může být? Zajtra přece jdete svoju velkou volnou jazdu.
8: Medaily už stejně nedostanu.
1: Čo vy můžete vědět?
8: To bych musela mít od všech soudců samé šestky.
1: Aj zázraky se někdy dějí.
8: Za takový zázrak bych dala všecko na světě.
1: No, já by som nechcel všetko. Já by som nechcel, aby ste sa pekne usmiala na ten svet. A aj na mňa.
8: Janko.
1: No vidíte, že to ide.
8: Jednu jedinou medaili.
1: Prečo iba jednu?
8: Bylo by v ní celé moje štěstí.
1: A keby ste ju mali?
8: Měla bych, co jsem si nejvíc přál. Pak už bych jen chtěla někam daleko odtud.
1: Kam?
8: Víte, jak krásně je u nás na horách. Popadnu lyže a běžím. Přes bílé louky. Zasněženým lesem. Z větví se sype sníh. A všude je pravé slunce. A opravdový let.
1: Dulinka... Dulinka, vy ste to najlepší dievča na svete. Zajtra musíte vyhrať. Určite budete prvá.
0: Dobře si začal, hochu. Jen ať si hviezdička svou slávu ochutná. Ať sama pozná jej líc i rub. A rub slávy mnohdy hořkne na jazyku.
7: Vážení priatelia, hlási sa športová hala v Prahe. V svojej veľkej voľnej jazde sa pripravuje pretekárka Duli Šafářová.
1: Pán kolega, vezmite to na chvíľočku za mňa.
6: Janko, zbláznil sa z vlastní dcera, stejne to zas poplete. Ty, Janko, ja mám větší strach než ona.
10: Vážení posluchači, Andulka Šafářová nám vyjíždí na let.
11: Na start, připravit, buď fit.
12: Začaruj sudcov, teraz musí rozdávať iba šestky.
13: Ale no tak, to přece nejde, pane. Jsem sportovní duch a soudci vedu k spravedlnosti.
12: Do paroma, na čo ťa mám? Ja som to predsa slúbil.
13: Ale slúbil. Tak vyjádři si jasný, pane.
12: Na veď je to jasné. Duli musí dostať medailu.
13: Tak to máš říct rovnou, pane. Přiješ si bronz, stříbro, nebo zlato?
12: Samozrejme, že zlato a ponáhľaj sa, práve sa chystá na toho nešťastného Luca.
13: K službám, ne? Rýchlosť, bytosť, síla, vtip. Bojuj, lí.
6: No, to je nečekané. Luc. Rittberger. A dvojitý Luc. Plejáda dvojitých skoků bez jediné kolize.
13: Spokojen, pane.
12: Joj, akoby nie. A teraz trojitého axlička, mohol by si ho pre Dulinku vyčarovať?
13: Co by ne? Jen pěkně seď, pane, a dobře se dívej, jak se dělají poctivé čáry a poctivé manály. Bojuj líp!
6: Trojitý axl Pausen, no to není možné.
10: Ne, naše Andula skáče trojitýho axla, jako by se nekomplilo. Andulko, kde se to v tobě vzalo? Já snad špatně viděl.
12: Na zázraky, pán kolega, stačí iba fľaša perlivej ovocenky.
2: Ty myslíš?
14: No, buď fit.
2: Já hned tušil, že to není jenom tak.
12: Po dnešnom dni svoju Andulku nespoznáte. Konečne z nej bude ozajstná športovkyňa.
2: Pane Jako, ne. Kouzle a čáry do sportu nepatrí.
12: Ale prečo nie? Vážení poslucháči, posledná diabolská pirueta. A kvety pršia na ľadovú plochu. Obecenstvo jasá. Jasá a prečo by aj nie. Stáva zo svojich miest. Duli ďakuje. A rumenec v jej tvári žiari ako tie kvety v jej náručí.
15: Spokojen, pane.
12: Nádherné, buď fit, nádherné. Teraz si odpočiň. Zaslúžiš si to.
15: Dík za uznanie, pane.
0: A je to. Maličko čarování a Dulinka nám září jako hvězda. Jak málo stačí někdy ke štěstí.
9: Limonády, mošty, pro závodníky a závodnice.
8: Obyčejná limonáda.
9: A jej. Nosánek nahoru. Jen aby ti do něj nenapršelo, holčičko.
16: Andulka, počkajte na mě. Andulka.
8: Duli. Odpusťte a nezdržujte. Fanoušci na mě čekají.
1: Aspoň se na mě pousmějte, keď jsem...
8: Viděl jste, co dokážu, když chci?
1: Vy?
8: Ano, já. Já jediná skočila trojitého axla. Za chvíli mě ponesou na rameno.
1: Všetku slávu vám vyčaroval můj športový duch.
8: Jaký duch? A přestaňte mi pořád pod nos strkat tu ovocenku.
1: No, len sa pozrite.
8: Duch? A jak ošklivě se třepetá.
15: No dovolte.
1: Poďakovať by ste sa mu mali. Len povedz, buď fit, ako to bolo.
15: Rychlost, hbitost, síla, tip, bojuj dip.
1: No?
15: A ať se mi nepošklebuje.
8: Něco takového, jako bych slyšela prve. Na ledě. A pak jako by se najednou ve mně probudil.
1: No samozřejmě, športový duch. Můj buď fit bol pri vás.
15: To teda bol.
8: Janko, půjčte mi tu láhev.
1: Na čo? Medailu už máte.
8: Ale mohla bych vyhrávat medaily za medailí. Janko, že mi pomůžete.
1: Dulinka.
8: Když vás pěkně poprosím, nechci sportovního ducha jen pro sebe, Slávek by ho taky potřeboval.
1: Pukrle. No, tak ať chce váš kapitán slávu, nech si ducha hledá sám.
8: Ale kde ho máme hledat, Janko?
1: Na Vysočině. Buď fit, hýbaj do fraše.
15: Hýbaj?
1: Hýbaj.
15: No, tak já teda hýbám.
8: Však my už se Slávkem poradíme sami.
1: Dulinka.
8: Musím jít. Slyšíte? Volají mi. Moji fanoušci.
1: A já pre ňu čary a zázraky.
0: Neházej flintu do žita, chlapče. Sláva je vrtkavá i štěstí. A v hospodě u fanouška si každý může vybrat podle svého gusta.
8: Takové náledí. Slávku, vraťme se.
17: Duli, že ty jsi nechala napovídat nějaké hlouposti.
8: Já toho sportovního ducha slyšela na vlastní uši. A trojitého axla si přece viděl sám.
17: Třeba to byla náhoda.
8: Já a trojitý ax. To nemyslíš vážně. Janko má opravdu sportovního ducha v láhvi.
17: A kde říkal, že to je?
8: Prý na Vysočině.
17: Tak, vystup, jsme na místě.
8: Tady?
17: Vystup a přestaň fňukat. Sportovního ducha najdu, i kdybych měl prohledat každou závěj, rozumíš?
8: Je mi zima.
17: Pro slávu musíme něco vydržet.
8: Já vím, ale když mě zebou nohy.
17: Radši se pořádně rozhlídni.
8: Je, světýlko.
17: Hospoda.
8: Kde se tu najednou vzala?

0: Ti napíši.
1: Ale sám si vyberu. Plzeň máte?
2: Jak pak by ne, chlapče. Ale myslel jsem, že jsi sportovec. A to tvoje děvče taky?
1: Už jsem řekl. Dvě Plzně. Ale lahvové.
0: To je rychlost.
2: Ale opatrně s nimi. Když myslíš, že je v nich tvé štěstí a sláva.
0: Kam zmizel?
1: I hospoda jako by se do země propadla. Ale ty dvě láhve nám zbyly. Hned uvidíme, co nám ten dědek podstrčil.
3: Tvé přání, pane.
1: Hele, duchové.
0: Jeden pro tebe a jeden pro mě.
1: Oba jsou moji. Já jsem jejich pán.
0: A co já?
1: Musíš počkat. Mám před zápasem. Hej, příšerky. Nebo jak vám říkají?
3: Fanoušek, pane. Já jsem pane Fanánek.
1: Jo, vy nejste sportovní duchové? Ale to je...
3: Klid, pane. Jsme přece z láhve od piva.
4: Jen z láhve od piva se rodí opravdový fanoušek.
3: Neodříkej se našich služeb, pane.
4: Budeš nás potřebovat.
3: My přece čarujeme slávu.
4: Uděláme z tebe, pane, nejslavnějšího útočníka na světě.
3: Uděláme tě miláčkem publika. Nemám pravdu, fanoušku?
4: Jistě, že fanánku. Jsme démoni.
3: My jsme démoni sportovních hvězd.
1: Slyšela z Duly? Tohle jsme potřebovali. A ne nějakého ukníkaného sportovního ducha.
4: Pozor, pane, nechceš vědět, jak nás přivolat zpátky do láhve.
1: Proč? Jen si leďte a ukažte, co umíte. Dnes večer se přece hraje o první místo. A já jsem kapitán.
2: O leco se tu dneska hraje. O slávu, o lásku a hlavně o sportovní čest. Tak pozor, lidičky, hází se buly.

0: poslucháči, Pukrle má puk a neúprostne ide na bránu. Obecenstvo sa dvíha zo sedadiel.
1: A už to začína. Dneska bude v našem ledovém království náramně horko. Jo, pivo. Po něm je v každé hospodě veselo. A kouzla a čáry od fanouška ty teprv dovedou, jak se patří rozparádit.
2: Jdeme na to, fanoušku.
3: Máme volnou ruku, fanánku.
2: A hala je vyprodaná, hlava na hlavě.
3: Dneska si užijeme.
2: Beru si jižní tribunu, fanoušku.
3: A já si kopánek zakouzlím na severní, fanánku.
2: To bude mě.
3: To bude mazec, to bude nádhera.
0: Prerušená hra? Ale, čo sa to robí na ihrisku? Ostravíme na názorov medzi hráčmi, vážení poslucháči. Rozhodca sa vrhá medzi bitkárov.
1: A je to tady. No počkaj, Pukrle. Dneska si slávy užiješ, až ti z ní půjde hlava kolem. Moje fanoušky a fandy žádná síla na světě už nezastaví.
0: A je to škandál. Je to škandál, vážení poslucháči. Kam zmizol náš vyspelý športový divák? Vážení priatelia, obecenstvo háže na kozisko papiere, paradajky. Je to hrôza.
4: To je nesportovní závěr utkání. Diváci vnikají přes hrazení na ledovou plochu. Soudce prchá po straním chorem, hráči se stahují do šaten.
1: Snad nám neutíkáš, Pukrle. Sláva se ti nějak rychle začala zajídat, kapitáne.
5: Fanoušci! Fanánci, kde jste? Zpátky do lahví!
2: Ani nápad, pane. Dal jste nám přece volnost, pane.

0: Slávek Kukrle, za vyvolání potyčky mezi hráči, zákaz činnosti do konce sezóny. Stadion uzavřen pro nekázeň publika.
1: Čistá prácička, fanouku.
2: Paráda, fanoučko.
1: Volno nabývá. Karato.
2: A to vyšlo, kamarád.

0: to vyhráva.
1: Tak, Milankové, volnosti jste si už užili až. Všeho do času. Fanoušku, fanánku, domů. Ticho. Zpátky do lahví. Tak. A pořádně vás zašpuntovat. Pukrle, dohrál si. Máš, co jsi chtěl.

0: taková ostuda. Na ledě se nesmím ukázat. Co na ledě? Ani lidem, abych nechodil na oči.
1: Slávečku, nekřič, chtěla jsem ti přece pomoct.
0: Moc krásně si mě pomohla, moc krásně. A fanoušci ti mi zavařili.
1: No ale sám si jim dal volno.
0: Že já ti věřil. To bylo pořád, jedem si pro sportovního ducha.
1: Neměl si sporoučet pivo.
0: Hokejku mi vzali, ze stadionu vyhnali, fanoušci mě opustili.
1: A já ti nestačím.
0: Ne.
1: Ty máš rád jen sebe. A vždycky jsi měl. Já hloupá.

0: Tak už se to stává, že všecka sláva, polní tráva. Janko, jen abys nepropást tu pravou chvíli. Kde pak si, chlapče, nezapomněl jsi na můj dar?
1: Tvoje přání, pane?
2: Tak to přece Duli nemůžem nechat, buď fit.
1: To tedy v skutku ne. Bylo by to nesportovní. Vidím, že se naučil správně používat mých služeb.
2: Netáraj a uro přece voláčo.
1: Ano, velice rád, pane. Síla, odvaha a vtip.
3: A nebudu brečet. Pro Slávka ani pro Slávu.
2: Prekrásne, buď fit. Tak toto bolo to najlepšie, čo si doteraz vyčaroval.
1: Díky za uznání, pane, díky za uznání.
2: Dulinka.
3: Janko, vy se na mě nezlobíte.
2: Hneval by som sa, keby ste sa na mňa aspoň raz neusmiali, Duli.
3: Nejsem Duli, som Andula.
2: Ale?
3: Z Duli je konec a s mou Slávou taky. Už o ní nestojím.
2: Naozaj? Tak to som rád.
3: Chtěla bych závodit, ale jen tak, aby nezáleželo na tom, kolikátá budu. Jenže takový závod na světě není.
2: Ako by nie?
3: Zase už začínáte s vaším sportovním duchem vymýšlet nějaké čáry a kouzla?
2: Nie. Športový duch. Drieme vo fľaši. Ale ten pretek, na ktorý vás pozývam, ten je uzajstný. Chcete ísť so mnou?
3: S vámi. A kam?
2: No čo ste zabudla na pravý ľad a pravé slnko?
3: Vy by ste so mnou jel na hory.
2: A nie len na hory, ale na pretek, kde nikde prehrá.
3: Platí.
2: Lenže v tom rozprávkovom preteku si všetci musia potýkať, Anička.
3: Dobrá, Janko. A i když prohraju, trápiť sa nebudu.
2: Nie, Anička, teraz už nikdy neprehráš.
4: Vážení sportovní přátelé, hlásíme se vám z našich Jizerských hor. Všude je plno sluníčka, zvětví se sype sníh a kolem nás jiskří radost.

0: radost.
1: Jízerská 50. je závod, kde není poražených. Vítězí každý, kdo se nevzdává.
2: Horký čaj, horká limonáda, ten, kdo se napije, kouzlem v něm ožije. Co povídám, ožije? Tady je přece sportovní duch jako ryba ve vodě.
3: Přidej, Janko! Jsme už u cíle. Všichni jsme vyhráli.
4: To jsou ti bravo.
5: Do něj je to krása.
6: Janko Zubaj doběhl jako 3000 druhý. Andulka Šafářová je 1812.
4: Aničko!
3: Táto!
4: Janko!
7: A teraz pán kolega.
8: Splň tě, čas ty mi slúbil. Já, že jsem ti něco sliboval?
7: No samozřejmě, povedali si přece, že dáte Andulku za ženu tomu, kdo ju rozosmeje. No a musím smeje se.
8: To byla jenom taková legrace, prosím.
3: Jenže teď už není.
8: Není? No to je mi pěkné nadělení. Ty poslíš, Janko, že ty jsi mi tu holku přece jenom nalákal na toho kouzelného ducha.
3: Ale táto, toho už přece nepotřebujeme.
7: Pozrite, pán Šafář, vaše ovocenky.
9: Tam drieme a čaká,
3: že ho vrátíme, kam patří.
9: Tak,
8: do hospody u fanouška. Mm-hmm. Tak běžte, děti.
3: Jsme na místě, Janko.
5: Svítí se.
3: Ve mláhev?
5: Ne, počkej. Zasloužil by si odmenu za všetko, co pro nás urobil.
3: Tak taky otevři.
10: Služba, pane. No tak. No, co je?
5: Anička, mám?
3: Máš, Janko.
5: Dobré. Buď fit. Můj poslední rozkaz. Bež.
10: Bež? Kam?
5: Utekaj.
10: Ty mi dáváš volnost, pane?
5: Len choď. Na světě tě ještě budu potřebovat.
10: Díky, pane. Rychlost, hrytost, síla, vtip, bojuj líp, líp, líp.
7: A byla šťastia!
3: Jen prázdná láhev nám zůstala.
5: Tak, a půjdeme zpět.
2: Kam byste v takovém nečase? Už na vás čekám.
3: Stařečku. Je pozdě a táta jistě vyhlíží.
5: Víte, aspoň ozvať by jsme samo mali. Máte tu telefon, Starky?
2: V hospodě u fanouška je všecko. Jen jestli vy máte korunku.
3: Janko, máš korunu?
5: Korunu? Ne. A ty?
3: Já taky ne.
5: No, čo teraz?
2: A co takhle? Prázdnou láhev na zálohu.
5: No, len tu od vašej perlivej ovocenky.
2: Vrať by jí, chlapče. A tady je korunka. A opravdu je láhev prázdná. Vidím, že jsi s mým kouzlem uměl správně poradit. Tak to má být, děti. Sportovní duch ať slouží i vládne všem. A taky všem ať nosí radost z poctivého sportování.

0: Alena Rígrová byla autorkou pohádky o sportovním duchu z roku 1980, kterou jsme dnes pro vás vybrali. V režii Karla Weinlicha účinkovali František Filipovský, Andrej Hric, František Hanus, Silva Sekvencová, Zdeněk Žák, Josef Abraham, Jaroslav Kepka, Petr Pospíchal, Jan Faltýnek a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Doufám, že jste uplynulý týden prožili příjemně a že jste se na naše dnešní hudební setkání těšili stejně jako já. Dnešní vydání Šlágru od srdce jsem sestavil výhradně podle vašich přání, jinými slovy, uslyšíte v něm výhradně písničky, o které si píšete. Tak ať je vám s nahrávkami mého orchestru znovu hezky.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

Budu vám vyprávět příběh o zločinech, které kdosi kdysi páchal, páše a možná taky páchati bude. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže, že

Valdemar Matuška, poté Valda v legendárním duetu s Evou Pilarovou, zpívající herečka Daniela Šinkorová a na 7 strun hrál Karel Hála. Budíš mu země lehká. V dnešních šlágerech od srdce znějí výhradně písničky, o které si píšete, za dopisy, pohlednice, korespondenční lístky a maily jsem vám moc vděčný, protože bez vás u rozhlasových přijímačů by můj pořad ztrácel smysl. Moc děkuju.

Slyšeli jste v této sérii Už troubějí na horách jelení, zpívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Poté Milan Chladil zaspíval Já se dnes dopoledne žením, Naďa Urbánková přidala Mám ráda Žužu a Joška Černý Lásko bože lásko. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Není to tak dlouho, co můj orchestr oslavil půl století existence. A řeknu vám, uteklo to jako voda. Za těch 50 let se u našeho zpěváckého mikrofonu objevili snad všichni interpreti, kteří k naší hudební scéně neodmyslitelně patří. Také Vašek Neckář, Lucie Bílá a Jirka Korn.

Kdysi jsme s Valdou Matuškou jeli do Švýcarska, do Lausanne, kde se konal koncert pro UNICEF, tedy pro dětskou organizaci OSN. Prezidentem celé akce byl Charlie Chaplin, který v té době ve Švýcarsku žil. Učinkovali mimo jiné světoznámý houslista Yehudi Menuhin, legendární tanečnice Josephine Bakerová a slavnostní večer uváděl Petr Ustinov. My jsme tam s Valdou byli jediní z východu. Dostali jsme každý nádherné hotelové apartma a Valda najednou takhle v noci zaťuká na moje dveře. Držel v ruce obálku a ptal se, jestli ji mám také na nočním stolku. Měl jsem, tak jsme se do toho podívali. Oba nás nejdřív napadlo, že tam asi budeme mít nějaké franky, abychom si to v Lausanne trochu užili. Ale nic takového, byla to pozvánka na nějakou výstavu. Samozřejmě jsme si to tam užili, ale za své, které jsem navzdory tehdejším devizovým předpisům propašoval v ponožce.

Věřím, že jste poznali zpěváky Valdemar Matuška, Karel Hála a Pavel Bartoň. Na závěr dnešních šlágrů od srdce, ve kterých znějí písničky na vaše přání, nás potěší Petra Janu, kvartet ve složení Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Bohuš Matuš a Zdeněk Plech. A já se těším na naše společné setkání zase příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Všechno dobré přeje Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

se mene zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé 2 hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých 2 hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jinýho přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám je
0: v prosincu. Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Kopačky. Nedokázala. A pak jsem si zašla druhýho a s tím jsem byla více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než jim oni v prosincu umřel, spadl a zrovna si páteř přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Patně. Protože jsme měli spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo, když byl zlopivé, tak házel sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele a dokonce i ve vaně jsem spala, kluka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce. Nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okynu a je všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem začepala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat osoby to potraviny a schovávat jako zboží a to. A tak jsem přijela domů, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a jemu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se ale do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.

0: Upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, ale
0: přeju vám hezké léto.
1: Je to 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád i ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě to bylo, když se narodil, jo, tak starý příběh. Ale za to mám skluka právníka, 6 let studovala práva a 5 let bála tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po mně, to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře. V dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem parka tady, a jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, měla jsem, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech. A musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, protože všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to, jo, tak přijel, dali jsme si kafe a říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem si šla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že, do pokojičku, to otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla moji noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, z druhé strany byla koule, vypla jsem zvonek a říkám, ale jste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. Mm-hmm. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství, protože Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli a oni se vzali, rozvedli se a teď kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte ji jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali, nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Emo, moc krát děkuji za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900, tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně jste jímal, to nepospívá tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy. Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu. Mm-hmm.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak takhle tomu, těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, bez vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, no. Řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba vztah naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a...
0: Jakoby ale, nebo doopravdy?
1: Doopravdy a se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali si bavit jako spolu a pak zase odešla díky tomu za ode mě za jiným. No a pak nějak jakoby se do toho odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby to sexuální jakoby toho
0: pasákem.
1: No a teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím.
1: No.
0: Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval?
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju, děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nalíží třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak jo,
0: budu poslouchat
1: dál, to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A
0: určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval, jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Hmm. Já říkám, Mirko, tohle to ti nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on, no mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se, chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak se segra říkala tenkrát, ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Tohleto bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: ani teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat.
1: No, tak
0: co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, ale co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo, ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No, možná,
0: že zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím prostě, já nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, no, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešel, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdravy necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky tak, hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou. Noční linka. Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno. Kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho jako k nám domů, nebo jakože k němu domů a našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci. Jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě, ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No, já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak. Takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já. Vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No, ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě. Právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno. Já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: Tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. Hmm. Hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. Hmm. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslovu, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, to není, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na vše nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím přepnout.
0: Neumíte, je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje.
1: Máte
0: zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako, a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost a já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit a i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád. No.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, to určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka. Jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo. Takže já jsem cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů na klepadlo, si to vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo, a já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala a ona ho unesla, jo, ona prostě fakt, jako nebyla tlustá, ani hubená, ona byla taková, jo, taková akorát, taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
1: To já.
0: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně, dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 12:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra. A Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh. Tedy, že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí. Nebo malý, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takového nevěděli, ale přišla na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo, ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr. Takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavé a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože, jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame. Jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit. Určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle to podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut. Tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddalilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitej provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil, nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni, pod deštníkem pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako tak jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste

0: pekla potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma. Že
1: no,
0: se...
1: jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: to, nevím,
0: přesně
1: já
0: to.
1: Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky. Ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Dobrou
0: pěkné
1: noc.
0: Léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731-800-900 zmínili. A ještě možná dvakrát, možná třikrát zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz/linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: A taky je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na Orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To tak jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
1: To byl výraz mého drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál. No a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já se tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek kdysi a bohužel jsem nebyla schopná, protože mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru.
0: To je unapetitlich. Ano.
1: Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mý bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat můj do náruče. Takže já jsem měla ty 25-letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, ty Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já nevím, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, ale já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ta ošklivá zase může vařit, že jo? To je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč. To si myslím... jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem
0: třem. Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: Věrné, partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebezpytovat se a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naději. A dobrou noc.
1: Dobrou noc,
0: nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky, aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, abyste se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě odiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Anna, tedy z daty 25. a 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru Polívka se vaří, maso na talíři, a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Tak co ty náš opeřenče, co ty tady na mě teďko koukáš? No začínáme. Žaninko, no tak ty nerozumíš česky. Dobrý večer, kdyby si řekla aspoň. Ne, to ona ty jenom... Ona je jenom na zpívání, to je zpívací papoušek zatím. Ale já stejně věřím, že jednou promluví a potom...

Takže vážení a milí, díky, že jste si nás zapnuli a možná, že nás vydržíte poslouchat až do konce, a to i posluchači moravští, kteří přirozeně hovoří krásnou spisovnou češtinou. Kdežto my, středočeši, hřešíme a tu naši vzácnou krásnou mateřštinu kazíme. Neříkáme osel, ale vosel. Neříkáme ozdobit, ale vozdobit. On a ona, ale von a vona. Takže takhle hřešíme, to jsem chtěl vlastně říct. Vidíte, a Papoušek neporadí. Žando, jak z toho? Co pro tebe znamená rádio? Kdyby jsme udělali malý interview s Papouškem, teďko se drbe pod vokem, popice. No, co znamená pro Papouška rádio, rozhlas? Kdyby Papoušek promluvil, tak by řekl například, ten mikrofon, ten mě byl čert dlužen, protože místo, aby mě zpíval do ucha, to jako já jí, tak kecá do toho černýho válce, který je velký jako já, Papoušek Žaninka, ale není z peříček, ale je z kovu, drátů a navlíkací taková porezní červená čepice punčocha je na něm. No a já se těším, až ten Stojan s tou obludou zmizí. Ono tomu taky dojde, neboj se, že ten mikrofon zmizí. Teď jsem ztratil nit, nevíš, co jsem o čem. Jo, chtěl jsem říkat dopisy. Díky za ty vaše krásné dopisy a už se stydím, že jsem takovej, nemám čas, no, jsem nepsavec a nemám čas, protože pro mě každý dopis je tak strašně náročná činnost. Sehnat papír, pero, napsat dopis, složit ho, dát do obálky, najít obálku, zalepit jí, nalepit známku, dát do schránky, no a pak si můžu rovnou vzít dovolenou a jet do lázní.

Ale ty dopisy, co dostáváme, jsou nádherný. Děkujeme vám za ně a čteme je rádi. Tak například pan inženýr Jiří Soukup píše, vzpomíná na hodinu, ve které jsem mluvil, že se u nás na Rakovnicku říká, jak jsme nechodili na návštěvu, ale chodili jsme táč. Táč, kde se vzalo to slovo táč? Také jsem chodil táč, píše pan inženýr Soukup, když jsem byl na Příčině. To je blízko nás, na Příčině, na Rakovnicku. Často při setkání přes den padla otázka, přijdeš k nám táč nebo půjdeš do vsi? A takže se ve vsi sešla na kládách u zvoničky celá skupina. Povídali jsme si, zpívali, no prostě uměli jsme se sami bavit. A nezapomenutelné byly cesty do hospody k panu Korfovi pro Černé Krušovické. Bylo v litrových lahvích s patentním uzávěrem a hlavně uložené v zemním sklípku. Rád vzpomínám i na Seneckou horu. To je ten les za Pavlíkovem, jak jsme o něm často mluvili. Já si to představuju teď, když to pan inženýr Soukup teďko tady píše. Kromě mnoha jiných příhod bylo to nezapomenutelné ztracení se ostatním s krasavicí Vlastou. Jo, to muselo být, pane inženýre, v té Senecké hoře. Tak já až tam někdy půjdu, tak si na vás vzpomenu. To už je taky nějaký pátek, že jo? Váš inženýr Jiří Soukup, Hradec Králové. Děkujeme, pane inženýre.

touhle dobou, koncem září, u nás v Pavlíkově posvícení bylo a je pořád. No a to se tancovalo až do pondělka. Pondělí bylo zasvěcený pěkný hodince, pěkná hodinka. To se rozsvítily svíčky v hospodě, protože to bylo posvícení, tak to se přitom muselo posvítit svíčkou a chodilo se průvodem k pomníku padlej, kde se hrála písnička Hoši od Zborova, vy tam v dáli spíte, vy se už domů nikdy nevrátíte. No jo, ale nejenom to. To se taky dělali takové věci, aby se mohlo celý rok o tom vyprávět až do příštího posvícení. To se třeba přinesli necky k rybníku. My jsme taky jako děti závodili na neckách, na zabránském rybníku, který byl veliký, a u tůně byla hloubka, že se tam skoro nestačilo. A bylo tam vošklivý bahnitý dno a taky tam bývaly pijavice a všelijaký střepy, rozbitý hrnce, a my jsme měli strach, aby jsme si nepořezali nohy. No jo, jenomže o to posvícení všecko jedno, necky se najednou objevili na vodě a závodilo se. Kdo přeplave rychle rybník, a po případě, když tam někdo zbuchnul a začal se tam plácat v těch černých šatech, v té bílé košili a slavnostní vázance, tak to bylo halo veliký, to se všichni mohli umlátit smíchy, protože neštěstí druhýho každýho potěší. Jak se říká,

No jo, ale taky. To už jsme si ovšem říkali všecko. V těch našich uplynulých z těch hodinách, v těch 4 letech, jak si půjčili od truhláře Beneše rakev a to tam tenkrát Venca Šprk si leh a že prej se budou loučit a budou pohřbívat demokracii. Demokracii! To bylo v 48. po únoru. No a to mohla být pěkná polízanice, no tak i takovýhle věci. On tam ovšem usnul a mohl se udusit. Ten chudák Venca. Naštěstí ho včas probudili. No a nebo taky, když se chodilo od čísla k číslu, od stavení ke stavení, kde se hrávalo a dostávali se koláče a nosil se vaječnej koňak a popíjelo se, tak se někdy chlapi tak zhvízdali a ty opilí chlapi, který nemohli chodit, naložili na káru a tahli celou vesnicí. Ze zabrány až nahoru, na druhý konec vsi. To byl přesný kilometr od prvního patníku k poslednímu číslu. Pavlíkov je tak krásně, moderně, chytře založená vesnice, že první barák je u prvního kilometrového patníku a poslední barák je u posledního kilometrového patníku. To je co? Takže takový dvě strápený těla alkoholem, který už nemohli vládnout údama, nemohli ani chodit, leželi tam takový vláčný jako orangutáni, nohy a ruce jim visely z té káry dolů a paní pošmistrová vyběhla před poštovní úřad a křičela: ženský, pojďte se podívat, vezou ožralý. Tak rozjásaně utíkala k té káře a pak spráskla ruce a rozplakala se, neboť poznala, že ten nebohej opilec je její manžel a ten druhej, že je její syn. Tak se rozplakala, lomila rukama, zašla na poštu a do večera už ji nikdo neviděl, ani v úterý druhý den ji nikdo neviděl, pro tu ostudu se bála přijít mezi lidi. Protože to byla citlivá paní pošmistrová. A tohle jí, ty její holomci muský neměli dělat a vůbec všichni muský jsou holomci, protože mě ty mý chlapi takhle vopili, říkala.

Jo, jo, průvody. Jak to vlastně bylo po pořadě, bychom si měli říct, jaký průvody chodívali v síne? Průvod první? Masopustní maškary. To, když se lámala zima a začínalo jaro. Už bylo cítit ve vzduchu jaro. Tak šel první masopustní průvod. Medvěd v Hrachovině. Průvod druhej. První máj. To se chodívalo do Rakovníka. Do Rakovníka se chodívalo, o tom jsme už taky povídali. Průvod třetí. To bylo v červnu, když byla pouť v Pavlíkově, tak se taky šlo k pomníku padlejch. Průvod čtvrtý na mistra Jana Husa. To bylo krásný, dojemný, protože to se chodilo k hranici a tam se zpívalo Hranice splála tam na břehu Rýna. Legionáři, sokolové, hasiči, sportovcí, horníci, se sekirkama a s čepicema, všichni združně v jednom šiku. No a potom průvod pátej byl do Žínky. Ta selská jízda jezdila na koních. Oslavovali se. Vzdával se dík přírodě, že nás lidi obdařila bohatou úrodou. No a průvod šestej byl ten posvícenský a o pěkný hodince. A to se taky, my děti v neděli jsme závodili v pytlích, na fotbalovém hřišti. Potom to skončilo tou dojemnou, zase tou dojemnou písničkou. Hoši od Zborova, vy tam v dáli spíte, končil ten slavnostní průvod, než se to zvrhlo Sodoma Gomora, taky křičela paní Pánková. To je Sodoma Gomora. Já nevěděl, co to je, Sodoma Gomora. Žando, prosím tě, probuď se, když tady vykládáme. Nechrň, nebo na mě přejde spaní taky a

Teď nevím, jestli se šlo průvodem před fotbálem nebo po fotbále, ale to je jedno. Ty průvody byly sledovány z oken občany, hlavně mezi pelargoniem, a vykoukávali paní mámy. Na ty svý holomky, jak jim ty ženský říkali, na ty vožrali. No a odvrat se koukali pejskové. A slepice průvody nezajímaly vůbec, ty se popelili dál. Popelili se v koutech domů i v koutech návse, jen kohout tu a tam ostražitě pobíhal se zdviženou hlavou, sledoval to nevšední, burácející, hlučící, potácející se lidský pokolení, jak se valí vsi, kterou znali ty zvířátka v takový tý stichlý podobě. A najednou takovýho frmolu. Tu a tam bylo slyšet zahudrování krocana. No a páni šéfové konzumů, pan Sýkora, Monhard, Kučera, stáli taky před vratama, aby jim vůbec nic neušlo. A před dveřmi řeznictví zase stál pan Svoboda i pan Aibl. Pan Kaválek s knírkem, jako filmový herec, stál před svým pekařstvím. I řemeslníci odešli od stolů, ponků a kovadlin. Pan Podolka od šicího stroje značky Singer, pan Hladkov od rozpracovaných, rozebraných hodin a budíků a pan Beneš od hoblovačky i od pily. A kovář Král stáhnul plamen ve výhni a pozoroval průvod z povotevřených dveří, protože ten to měl tu náves jako na dlani před kostelem přímo. Tomu neuteklo nic, ten nemusel udělat krok. Ten to viděl přímo z rozevřených dveří kovárny. Pan sedlář Ondrášek taky. Ten stačilo mu pootevřít okno, protože ten sedlářský stůl a sedlářský šicí stroj měl hned u okna. Jen pan Franz Zahradník chyběl, a dál ze svou paní se hrbili v pařeništi a připravovali sazenice chryzantém, protože dušičky už se blížily.

Na fotbale tam se nadávalo. Já jsem někdy podezříval ty chlapy, že si tam chodí hlavně zanadávat, zakritizovat, vykřičet se. Ty vemeno, nech si ty svý haxny pozlatit. No jak někdo někomu řekl, že je vemeno, tak to už pes by si od něj kůrku nevzal. Od toho vemene. A já jsem si dokázal klidně představit to vemeno, jak nad to fotbalovou trávou, nad tím hřištěm, nahoře v oblacích se to vemeno vznáší. To nebyla těžká představa, vemeno. Ale určitý nadávky jsem si představit nedoved. Když babička se roznadávala, čurna jedna, čurna, ten lemon, ta běhna, kanec, nebo ta holota. Holota to byla taková, když někdo něco dělal nekalýho, tak to byl holota. To se mohlo vztahovat i na velkou skupinu lidí, ta taky byla holota. Ale když řekla holenku nebo holečku, tak to znělo zase tak láskyplně, protože holenek a holeček, holeček, to byl chlapeček, který byl ještě holej, který ještě byl nedospělej, asi. Ale čurna jedna, to jsem si říkal, to si nedovedu představit, tu čurnu. Lemouna jsem si taky nedovedu představit. Běhna a kanec, ta vochechule, špína, ta byla vzácná, rázná a výstižná, se dala lehce představit. Když byl někdo špína, to znamenalo, že to byl skoro jako vyvrhel, a ten kanec, to pořád někdo byl kanec, králík byl kanec, kohout byl kanec. A když mě naši jednou vzali do hotelu Musil na Křivoklát, jsme tam šli hezky pěšky. A bylo takový nedělní odpoledne a já jsem tam jedl polívku s těstovinama, s nudlema, s písmenkama. A najednou se tam minula kočka, tam jenom tak jako ty stichlý hovory těch hostů, cinkání příborů. A ozval se můj dětský vysoký hlásek, naše babička říká kocourovi kanec. A ticho, a co teď? No, počkej, Jiříčku, už to dál neříkej, my už jsme to slyšeli. A maminka mě ucpala rukou tu moji dětskou nevymáchanou pusu, aby nebyla ostuda ještě zopakovaná.

No a když uviděli chlapi, jak ze dvora od kolaříku jede povostaženej koňma a na šejtroku sedí pan kolařík, který měl vždycky tak pěkně vyzdobený bič. Ten řemínek biče, ten měl plnej pestrobarevného třepení, proto tak hezky práskal bičem. Nikdo nedokázal tak práskat krásně bičem jako pan kolařík, protože pan kolařík to byla figura. Tomu každej záviděl velikánský břicho, který vždycky měl pečlivě zapnutý do vesty a ve vestě měl hodinky a cigártašku a sirky. No jo, Franto, ona by tě ta práce neutekla. Ty starej blázne, na něj volali ty z toho průvodu už pod napilí. Co dneska straší s prácí, říkali druhý. Bručeli. Asi jede do lesa něco dělat. A mávnul tak znechuceně rukou, jak se mává, když je nějaká beznadějná situace. Co má taky jinýho dělat, řek někdo. Než se nechat vozit, když to jeho břicho tahat pěšky, to teda bych nechtěl. No jo, když ale to břicho právě to byl zázrak přírody. Ono bylo takový staromódní. Ale pro nás děti o to krásnější. A ty pestrobarevný střapečky na tom biči, no pan kolařík, to bylo pro nás děti takový tajemný. Paní kolaříková byla hubenoučká jako tyčka v plotě. Ten zvláštní kontrast těch dvou těl, no to v nás, v našich klukovských mozcích, jen si to dovedete představit asi, co s klukama, když jsme si o tomto tématu vyprávěli, o tom zvláštním dění, který se odehrává v noci, v posteli, u velkých lidí.

Pavlíkov byl v tu dobu už zahalen do těch smířlivých zářijových dnů. Stromy mají dlouhý stíny a slunce tak jemně hladí a vzduch je provoněný zrajícími jablky v sadech a najednou vjel do obce odpolední autobus trojka. To si vzpomínám, jak celý ten průvod ten autobus obstoupil, hezky ho tak vzali do dlaní a do rytmu valčíku, který kapela Josefa Polívky hrála, s tím autobusem houpali, řídil ho Franta Sedmerák a ten se uculoval, jak ten valčík krásně s tím autobusem houpá. A lidi byli jako cestující, taky si říkali, to je ale pěkně veselo dneska v tom Pavlíkově, to hold byla doba posvícení.

A právě ten autobus byl vždycky na počátku každé cesty z Pavlíkova do Prahy. Praha i v té době byla pro nás úplný zjevení. Těch muzeí, co tam bylo, muzeum technický, národopisný, národní muzeum, kde byly přírodněny kostry zvířat, minerálie, hadi ve sklenicích, národní galerie, vojenský muzeum, kde byly zbraně všech slohových období, tam byly krásně vyrejvaný pažby pistolí, krásně vyrejvaný a vyzlacovaný brnění. A my jsme měli z toho brnění v hlavě, co všecko, my jsme to nemohli vůbec stačit, ačkoliv bychom bývali byli tak rádi, kreslili všecko.

když jsme přišli na koncert, protože Česká filharmonie pro nás pořádala dopolední koncerty, dirigoval to pan dirigent Šejna, i tam jsme tiše měli povoleno kreslit do skicáku dirigenta, jak diriguje, jenomže těch muzikantů bylo moc. To bylo těžký dát dohromady celý orchestr ve Smetanově síni nebo v Rudolfínu. Potom byly biografy, v kinech se promítaly, sice filmy především sovětský, partizánský, ale taky už začaly chodit filmy italský a švédský, třeba Tančila jedno léto. Těžce citově zpodbarvený film o lásce dvou mladých lidí, on jí zabil na motorce, to si vzpomínám a to bylo smutný. To byly biografy, ale byly i křižovatky, na kterých se křižovaly tramvaje, autobusy, trolejbusy. Byla i Vltava, parníky tam stály, kolesový parníky, Maxim Gorký, Vyšehrad. A už na Průmyslovce jsme se dotkli toho tajemného světa umění.

Ten velký dotyk, to velký setkání s tím světem, který přišlo, když jsme potom přestoupili na Akademii výtvarných umění, předčilo všecko očekávání, protože už jenom potkávat starý pány profesory na chodbách, starý pan profesor Max Švabinský, tenkrát zrovna nakreslil Julia Fučíka z profilu. My jsme si ho vážili z poštovních známek všesokolských sletů a z jeho litografií a z jeho leptů třeba letní den, kde pod obrovskými stromy na louce krásná dáma oblečená do dlouhých šatů, který byly typický pro rok 1910, tenkrát ten lept v té době tak vzniknul, pod slunečníkem se prochází pod vzrostlými stromy a nad těmi stromy plujou bílí mraky jako hrady. Nebo jak kreslil na kamenu litograficky, když kreslil motýla, ta ruka se mu tak klepala, ale jak se ta ruka s tímtou litografickou křídou dotkla litografického kamene, tak najednou se ta ruka zastavila a jemně kreslila tykadla a křídla motýlí. A my jsme na to koukali jako na zjevení, protože ten starý pán v sametovém baretu tvořil. Náš idol tvořil a za ním na zdi visel velký olejo, ručně, jak jsme se smávali, ručně namalovaný olejovkama. Kupně olejovky, jsme si říkali jako vtip. Máte jovky? Jaký jovky? Maminka mě řekla, kup ty olejovky. No,

ale pan profesor Max Švabinský maloval olejovými barvami obrovský plátno, pomaloval na téma žní. A tam nesou krásné kypré české dívky v náručích snopy, těžký snopy pšenice. A zase druhá se vznáší a vítr jí nazdvihává sukně. A ona má v ruce srp. No takovejhle přeludů na té olejomalbě bylo tolik a my jsme na to poulili oči. A pan profesor Švabinský, když nás viděl, tak řekl: vy se díváte na můj obraz žní, ale ty ženy, které jsem tam namaloval, to nejsou ženy, to jsou přeludy, to jsou démoni. A přiznám se vám, přátelé, že kdybych je osamocen potkal v polích, že bych se jich bál, neboť to nejsou ženy, ale démoni. No a to bylo něco pro nás. My jsme odcházeli a nejmín 14 dní nebo 3 neděle jsme si říkali tu větu kouzelnou, to zaklínadlo, to nejsou ženy, to jsou démoni. A kdybych je sám potkal v těch polích, tak bych se jich bál.

To jsme nevěděli, kam dřív koukat. Jestli na to, co pan profesor Švabinský kreslí na litografickém kameni, nebo na rozmalovaná plátna, který měl, tam bylo štaflí malířských a vůbec to, po čem jsme toužili. Třeba my, já jsem měl pastely malinký, kde bylo 12 tónů, ale pan profesor Max Švabinský měl 3-patrový pastely značky Rembrandt. Tam byly veliký krabice, kde byly tóny třeba jenom studené, kterými se kreslí, když se provádí krajinomalba. To byly tóny od šedozelených až po šedohnědý. A ta pestrá škála těch rozjásaných zelení, to jsme nikdy v životě předtím neviděli. Druhý patro zase byly tóny, když se dělal portrét. Od rubínově rudejch po planoucí červeně, přesně takový červeně, purpurová červeň, jako Žando, ty máš ocásek. Takovej taky existuje pastel. Taky tam v těch pastelech jsme našli, jenomže tenkrát Žanda ještě byla Bůh ví kde, to bylo v roce 1956. Když jsme byli u pana profesora Švabinského a těch pastelů tam měl, ty krabice pastelů, krabice olejových barev, tuby vymačkaných olejových barev, celý hromady, tub štětce ve čbánech. Štětce, které se zrovna praly, štětce, kterými zrovna maloval vzadu ten obraz těch žní, kde říkal, to nejsou ženy, ale to jsou démoni, které kdybych potkal osamocen v polích, tak bych se jich bál.

pan profesor Max Švavinský. To byl talent, takový už se dneska nerodí. Jak ten uměl kreslit portréty? Bedřich Smetana, F.X. Šalda. To nám vždycky zdůrazňoval pan profesor Vodrážka. Podívejte se, jak nakreslil pan profesor Švabinský portrét F.X. Šaldy, jak mu odstávají uši, to už je vidět, že ten F.X. Šalda, že už měl souchotě ve vyspělým stádiu, protože to jsou typicky odstávající souchotinářský uši. Takhle ty kantoři nás učili koukat se na portréty. Nebo co nás úplně bralo, byl TGM dřevoryt. Půl figura TGM u stolu. To bylo takový řemeslo dřevorytecký.

On byl taky pan profesor Švabinský žák Maxe Pirnera na akademii, ale hlavně byl žákem Julia Mařáka. Byl narozen v roce 1873, tedy o 8 let dřív než Pablo Picasso. A pan profesor Švabinský byl neobyčejně plodný umělec se širokým polem působnosti. Poštovní známky, jaký udělal Max Švabinský, ty byly nejkrásnější a dodneška patří k nejkrásnějším známkám. Nebo banko.

na obraz splynutí duší. Na tom jsme mohli oči nechat. To jsme se koukali v galerii dlouho, to jsme študovali každý záhyb oděvu, každý výraz tváře. Tam je tak něžně objímá dívka, která je skloněná v bílých šatech nad mládencem. Ta dívka má zavřený oči, protože zřejmě si uvědomuje, že duše dívky a duše mládence zrovna teď v tom okamžiku splynula. Tak něžně svírá v dlaních hlavu mládence, ale ten, jak ten se kouká, to někdy, až půjdete do Národní galerie, tak se podívejte na splynutí duší. Ten výraz očí toho mládence, jak si uvědomuje tu něhu té dívky a zároveň ty jeho vytřeštěný oči, který se koukají někam do strašné dálky, do nekonečna, asi do toho nekonečna, který nás všecky děsí, protože nekonečno si nikdo z nás nedovede představit. Dovedete si představit nekonečno? Prostor, který jde pořád dál, dál, dál a nikde nekončí a nikdy nekončí a bude tady, až my tady dávno nebudem, tak to nekonečno tady bude. A v tom splynutí duší ten hoch takovýma široce rozevřenýma očima do toho nekonečna hledí.

podobně se dívá do nekonečna sedící dívka na takovým rozkvetlým kopečku, kde kvete vřes, ale jsou tam krásně namalovaný i houby, mochomurka, červeno-bílá a ten fialovej vřes. Chudej kraj se jmenuje ten obraz. A ta dívka, oblečená tak prostě, má mírně rozevřený dlaně rukou, který visí volně podle těla. Za tou dívkou na modrý obloze se třepotají lístečky břízy. Bílá kůra kmene břízy svítí a po té modré obloze plujou mráčky nebo neplujou mráčky. Já jsem ten obraz dlouho neviděl, ale Chudý kraj se jmenuje. Je to veledílo. To tenkrát, když jsme dospívali, tak tyhle ty obrazy nás brali. Chudý kraj a splynutí duší. A taky jeho grafické dílo. Třeba Rajská sonáta nebo Básník a můza. To byly takový skvosty, lepty, dřevority. A vrchol díla Maxe Švabinského jsou okna, neboli vitraje, neboli vitráže. Nevím, jak je to správně. Někdo říká vitraj, někdo vitráž. Ve Svatém Vítě.

No a právě tomuto věhlasnému portrétistovi, který portrétoval tak významné osobnosti, přišla toho jednoho dne ta paní Fučáková, že by chtěla podle fotočky fotografie nakreslit portrét svého muže, a to nemůže ten váš manžel přijít sám. Mně by se to podle něj dělalo líp než podle fotky. A ten pán, který paní Fučíkovou, Gustu Fučíkovou doprovázel, se naklonil k Maxi Švabinskému a něco mu zašeptal. A pan profesor Švabinský pokýval hlavou a řekl, ach tak, no jistě. A kdy byste to potřebovali, tu kresbu? Přijďte se zeptat za měsíc, za dva. To ne, pane profesore, my bychom to dneska potřebovali večer dát do tiskárny Rudého práva, aby to zítra vyšlo, víte? K narozeninám, k výročí. Vzpomínky na mého muže Julia Fučíka, národního hrdiny. Dobře, tak večer přijďte. A dlouho vyprávěl pan profesor Švabinský o této příhodě. Já ji znám z vyprávění profesora Františka.

Františka Dvořáka. Tady říkal, když to pan profesor Švabinský vykládal mě, tak říkal, to víte, já byl zvyklý na klientelu. Já jsem si mohl říct za portrét, co jsem chtěl, takový hrabětůn, když jsem ho portrétoval. Hrabětůn, dovedete si představit, mladý muži, kdo to byl hrabětůn? Víte, co si mohl dovolit hrabětůn? Ten si mohl dovolit i to, že mohl přijít na audienci k jeho veličenstvu císaři pánu do Schönbrunnu pozdě. A jeho veličenstvo se nezlobilo. Naopak, když vidělo, že hrabětůn vchází do sálu, tak už z dálky. Jeho veličenstvo zdravilo, servus tůn. Takovou já měl klientelu. No a teďko přijde nějaká paní, že chce nakreslit portrét podle fotografie. Ale profil Julia Fučíka, i když vznikal za těchto zvláštních, bizarních okolností, se nám, studentům grafické školy, stejně líbil, jako všechny portréty Maxe Švabinského.

Vonilo to tam olejovými barvami a bylo tam šero. Byly tam skřínky plný motýlů, byly tam minerály, byly tam sametový potažený křesla, sofa, koberce na podlaze a všecko to bylo takový tajemný, jako prostor, ve kterým se nejenom čas zastavil, ale cuknul sebou zpátky nejmíň o 50 až o 100 let. Ale daleko větší cuknutí času zpátky jsme poznali v ateliéru profesora Vratislava Nechleby, který maloval staromistrovskou technikou, jako dřív malovával Rembrandt van Rijn, nebo Franz Hals, nebo Peter Paul Rubens, nebo van Dyck, mistr staromistrovské malby. Pan profesor Vratislav Nechleba měl také svůj ateliér, taky tam bylo šero, dokonce tam lítali moly a všude byly samety. A taky tam byly skřínky plný motýlů a skříně plný minerálů, mušlí, venušiných vějířů, korálů mořských. A na podlaze byly koberce. A tam jsme mohli pozorovat, jak moly neúprosně vyžírají třeba všechny kytičky, které měly barvu lososový červeně. Zřejmě jim ta vlna obarvená tímto přírodním barvivem tak zachutnala, že ty moly mrchy, ty červy, šly po té barvě, takže všechny květy leknínů, který měli barvu lososové červeně, zmizely a nahradil je takovej bezbarvej, taková šedě šedá drť, která zbyla po tom řádění těch červů, který, no bylo to takový zároveň i smutný, jak se tam jednak zastavil čas a jednak ten nemilosrdný čas toho ničení těch všelijakých havětí drobných postupuje neúprosně dál. A žere panu profesoru Nechlebovi jak koberce, tak ale i paví péra, který tam měl zastrčený v hliněných a cínových džbánech, které se také často objevovaly na jeho překrásných zátiší. Měl tam i velký skleněný akvárium, kde byly namalovaný na skle, to byla taková veliká koule a tam byly velký plachetnice. I parníky kolesový. A na nábřeží spoustu figurek, který něco do těch lodí nakládali. Na to si pamatuju tak přesně.

a sekretáře interzovaný s malejma šuplíčkama. Na jednom sekretáři jsem napočítal 48 šuplátek, vykládaný krásnýma ořechovýma dřebama, kořenicema. Na zdi visely veliký ryby kupecký, delfíni, jako jsme to viděli ve filmu F.L. Věk, nad krámem pana F.L. Věka, a spoustu hliněných holandských dýmek a spoustu rozmalovaných obrazů a na štaflích byla slavnostně instalovaná uhlokresba, zasklená portrét našeho prezidenta, prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Jo, tento pán, který maloval bankovní rady, prezidenty koncernů, tak taky musel malovat prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda.

všude byly zatažený záclony, právě proto tam ty moly mohly tak řádit. Vždycky kolem nás tiše proletěl mol kolem naší hlavy a někam zmizel. A pan profesor Nechleba dělal jako, že to nevidí. Seděl u svého stojanu a tiše maloval zátiší s cínovým talířem, bílou hliněnou porculánovou dýmkou a sklenicí nějakého piva s pěnou. Staromistrovská malba jenom ve hnědejch tónech na té dřevěné desce a byl na nás nesmírně hodnej a odpovídal nám na všechny otázky. Třeba jak dlouho už malujete ten obraz, pane profesore? No, s přestávkami. Už třetí rok. No a my jsme všecko chtěli mít namalovaný hned, tak jsme si říkali, to bude asi trnitá cesta za tím uměním naším, ne?

mistrovsky modeloval, když maloval zátiší, tak modeloval předměty nenapodobitelnými světelnými efekty. Třeba světlo na džbánu, který se kulatil a mizel ve stínu. To jsme si říkali, to bych chtěl tenkrát, to jsme chtěli umět každej, tak malovat jako pan profesor Nechleba. Byl taky žák Maxe Pirnera, jako pan profesor Švabinský. A byl to zkušený portrétista. Portrétoval třeba doktora Karla Kramáře nebo herce Eduarda Vojana a mluvil tak tiše a tak se mu klepal hlas. Dež to pan profesor Otokar Nejedlý, jak jsme mu říkali, oťas. Když mluvil, tak to mohlo být klidně slyšet až na Strossmayerově náměstí. Pana profesora Otakara Nejedlýho jsme přímo zbožňovali. Taky jsme ho zbožňovali, protože byl to člověk tak zcestovalej. A jeho knížku, Malířovi toulky po Evropě, Ceylonu a Indii, to byla lahoda pro nás. To jsme prožívali, ty jeho řádky, toto jsme hltali přímo.

pan profesor Otakar Nejedlý, který už tenkrát na akademii neučil, ale z oken jsme viděli jeho stařičkej. On to byl auto americký armády, vojenský, ještě tam byly zbytky po Bílý hvězdě na dveřích, kterým vozil svý žáky do plenéru, protože pan profesor Nejedlý byl krajinář. A tam se učila krajinomalba a on naložil svý žáky a odvez je někam třeba do jižních Čech nebo na Šumavu nebo tam třeba na Blaníku, kde byli, nebo zase malovali horu Říp, takový ty slavný památný místa. Nebo u Lipan zase, kde se odehrála bitva, protože pan profesor Otakar Nejedlý se proslavil malbami bojišť první světové války. Třeba slavný obraz byl bojiště u Terónu. No a pan profesor Nejedlý, ten teda měl barvy na těch obrazech, to byla taková ta expresivní barevná nadsázka. Tam ty barvy na jeho obrazech přímo hořely. Třeba obraz Korkové duby na Korzice. To byla nepředstavitelná nádhera.

No a jak ty barvy na obrazech Otakara Nejedlého plály, tak taky plály a pálili kušny, jak říkal pan profesor Nejedlý, žákům, když jim pan profesor Nejedlý uvařil, protože ten nešetřil orientální pálivý koření, když dal kuře, tak tam nasypal tolik kary a tolik pálivých paprik, že ještě druhý den ty žáci, co to snědli, si museli schlazovat pálící ty rty, který jim pálili po těch ostrých kořeních. To byl gurmán, pan profesor Nejedlý, to byla persona. Kušna v plamenech, tomu říkal těm svým jídlům a strašně se smál.

To bylo vzpomínání na ty doajény. Velevážený a velectěný pány profesory, ale to bychom si mohli povídat. Asi se vrátíme. My jsme neřekli všechno. Třeba pan profesor Vlastimil Hrada. Z jeho ateliéru pořád zněla krásná klasická hudba. Ten už tenkrát měl gramorádio s dlouhohrajícíma deskama. A když měl Beethovenovu třeba 5. nebo 6. symfonii, tak ji měl třeba na 10 deskách. Těch velkých, těžkých, černých. Pořád žil v závoji krásné klasické hudby. Mendelssohna, Bartoldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta. A pan profesor Rada se pořád usmíval a tak šipalsky mluvil. A jednou, když jsme jeli na školní výlet, tak si vyprávěl s kolegama profesorama vtipy a pan profesor Vladimír Sichra, to taky byla kapitola, taky bychom si mohli povídat o panu profesorovi Sichrovi. Se na něj vrhnuli, jsme vystoupili v autobuse ve Znojmě a takovej širák, elegantní, klobouk, šedivej. Jako kdybych to dneska viděl, napařil panu profesorovi Radovi až na uši s poznámkou. Takový staromódní brďák, taková hučka. A pan profesor Rada se smál a říkal, teď to přece každý o mě ví, že já mám rád starý staromódní věci, ne? A ten, když se dal do vyprávění vtipů, tak to byly vtipy jako ze starých poštovních kalendářů. My jsme spali v jedné místnosti, nějaký škole. A pan profesor Rada říkal, dceruška se vrátila z trhu. Jak pak, dceruško? Co pak si tam viděla? Se ptá maminka. Maminko, tam měli takovýhle rajčata a takovýhle okurky. Jenom aby si tě taky vzal. Pan profesor Sichra to poslouchal a říkal. No, dyť jsem to věděl, takovýhle staromódní vtip. Dyť už se tomu nikdo skoro nesměje. Ne, o to víc jsme se zase mi smáli, protože v tom to podání toho pana profesora Rady bylo takový staromódní, jako ten starý svět, který už se vytratil. Vlastně i pan profesor Rada se narodil v době panování císaře pána

někdo chtěl, tak mohl brát plnými hrstmi už od dětství a dospívání a mládí. Jsme mohli plnými hrstmi brát všecko to, co nám bylo dáváno. Od maminek lásku, něhu, řeč, zpěv. Od našich otců odvahu, poctivost, čest. Od ptáků letících po nebi jsme mohli brát touhu po vzletu. Od oblaků putujících po nebi jsme mohli brát touhu po dálkách. Od stromů jsme mohli brát odanost a pokoru. Od starců a stařenek jsme se mohli učit smíření s neúprosným rychlým během času. Život uteče, holenku, než se naděješ. Do 50 se to vleče a pak je to úprk, říkala babička, že se člověk nestačí divit. 40 je stářím mladých, 50 je mládím starých, 60 ještě dále, pak už jen tak, co ti Bůh nadělí. Někomu nadělí svíčku delší, jinýmu kratší, jo, holenku. Kdybych bejvala byla věděla, že tu budu tak dlouho, tak jsem si ten průh nechala v 50 zašít, víš. Hned, když se mi to stalo, ale teď, v 95, to už za to nestojí, to už doklepu s tímhletím. A vždycky si poklepala na kýlní pás těma kloubnatejma rukama.

ty zvláštní zvuky k toho poklepání na ten kožený kýlní pas, to slyším do dneška.

Holenku. Jak jsem říkal, to bylo buď Holenku nebo Holomku. Když někomu řekla babička Holenku, tak to bylo vyznání lásky. Holenku, ty už jsi zase doma z té Prahy. Tak jak se ti vedlo, když jsem přijížděl z Prahy? A když jsem babičku škádlil, a to se smávala. Třeba jsem vzal pejska Fifinku a posadil jsem babičce Fifinku pejska za krk. Nechte toho, vy holomcí, křičela babička a smíchy nemohla popadnout dech. To je Holomek, viď Fifinko, ten kluk. Co tě to v té Praze učí? Jo. Takže naši milí, jsme se dokotrcali ke konci. Děkujeme vám upřímně za vaše krásné dopisy.

jak píšete. V těch vašich pořadech nacházíme i svoje životní příběhy. Je to ze všeobecnění doby, kterou jsme žili. Mějte se krásně a pamatujte, že to, co nás nezabije, to nás posílí. Dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Tobogán plný hvězd a plný dobrých lidí. Hezké příjemné dopoledne, začíná další tobogán, dnes už mohu říct 449. Opět vysíláme z divadla U hasičů a líbí se nám tady a jsme spokojeni a věříme, že i v tom prostředí můžeme s našimi diváky, s vámi i s našimi posluchači prožívat hezké, příjemné chvíle, je to necelých 60 minut. Někdy si připadám, že ti, kteří k nám přicházejí na pódium, jakoby přicházejí na návštěvu, jakoby přišli do našich domovů. A víte sami ze svých zkušeností, že doma, než přijde návštěva, tak uklidíte, dáte někdy kytku na stůl, pak přijdete na to, že ta kytka vlastně překáží ve výhledu na tu krásnou dámu, kterou jste si potkali, tak kytku dáte pryč. Ale v každém případě nezapomenete udělat dobré stolové uspořádání, aby se tam všichni vešli, abyste si mohli hezky příjemně povídat a pokud jde o návštěvu, která přichází třeba s hudebním nástrojem, tak abyste mohli dobře naslouchat a my díky tomu také zde máme rozhlasové mikrofony, abychom takovou návštěvu mohli zprostředkovat tedy vám divákům a rozhlasovým posluchačům stanice Praha. Dámy a pánové, přeji vám hezký den a v tobogánu zazvonili na dveře Miluška Voborníková, Věra Křesadlová, ahoj Miluško, Věra Křesadlová, ahoj, Naďa Urbánková, Naďa Urbánková a její pes Rex a Josef Fousek. Posaďte se, jedna židle je navíc samozřejmě, pokud si myslíte, že pro Petra Spáleného není, ten místo sebe poslal manželku a gramofonovou desku, pač ochořel, ale ta židle je pro Rexa, ten se tam může posadit.
1: On na židli se dá jenom doma, jinak on ví, že teď je to velmi důležité, že musí sedět. Kdyby prosím vás potom přišel a dávala mu hubičku, tak se nedivte, to je dík za mě.
0: Má ještě nějaké další zvláštnosti, Naďo, ten tvůj pejsek jako?
1: Tak řeknu, co je to za rasu, je to maďarský ohař, neboli pes maďarských králů, když byste viděli, jak se jmenoval Matyáš, král Matyáš, je ten obraz vznosný a tam se u nohou válí několik takovýchhle maďarských ohařů. On je zvláštní od jak živa, zaprvé je báječný, ale od malá, když jsem si ho přišla vybrat, do toho houfu štěňátek, tak se najednou z toho klubka vybalilo, co si vypadalo to jako tekoucí med, který měl takhle u hubičky kopretinu a tu mi přines. A mně bylo jasný, že to láska na první pohled a že tady už mi zůstane a taky to tak dopadlo.
0: Dostali jsme se k tomu, co to je možná láska na první pohled, kdy si člověk zapamatuje některé detaily a drobnosti. Zkuste mě říct, vy jste se všichni setkali v semaforu a v různém období, někdy jste velmi intenzivně spolupracovali, někdy ne. Když řeknu tedy semafor a spolupráce, zkuste mě říct, vybaví